V minulé dílu čtení z knihy Jak život šel jsme se dostali do roku 1937, kdy se konalo mezinárodní utkání českých a maďarských tenisových profesionálů. Vyhrál ho známý a slavný tenista té doby Karel Koželuch, který žil v Americe. Rovnocenným partnerem mu byl Miloš Scholz. Právě v tomto roce Miloš Karla Koželuha poprvé porazil. Mělo to pro něj obrovský význam. Slíbil totiž, že nepolíbí žádnou ženu, dokud nad Koželuhem nezvítězí. Po práci v Jugoslávii Miloš dál trénoval tam, kam byl pozván. Vedle toho pilně studoval teologii a začal uvažovat o stěhování z Brna do Prahy. V roce 1938 se zúčastnil svého posledního mistrovství. Měl za sebou 9 krásných let života s Bohem. Začala válka a Miloš se rozhodl ukončit svou profesionální tenisovou dráhu. Začal opět hrát jako amatér. Vyhrával jeden zápas za druhým.

Boží borec začíná zápas ve jménu Pána Ježíše Krista a hraje tak, aby bojovností, houževnatostí a vytrvalostí byl dárce zdraví a schopností Pán Ježíš Kristus oslaven. Boží borec se chová vždy laskavě a spravedlivě k soupeři i sobě. Pozor! Boží borec nesmí být k soupeři tak dobrosrdečný, že by ubíral jasnosti vítězství, kterému Pán Bůh přisuzuje. Málo hráčů přišlo k poznání, že nakonec každé vítězství je dar od nebeského Otce. Tak má být každé vítězství přijímáno a Pán Bůh má být za to ctěn, milován a vyvyšován. I pro tenisový zápas platí věřící nekvapí. Proč spěchat a jít rychle z hřiště poražený? Boží borec je uhlazený, chová se nad obyčej uhlazeně. Je reprezentantem nejprve Božího království, potom své vlasti, dále svých učitelů a nakonec své znovuzrozené osobnosti v Pánu Ježíši Kristu. Naše tenisová škola je školou svatého obcování, svatého úsilí o svaté lidství, o svaté sportovní zápolení, k dokázání znovuzrození v Pánu Ježíši Kristu. Naším heslem je sportem k budování přátelství mezi národy, sportem k budování Božího království na naší planetě. Naším hlubokým přesvědčením je, že k tomuto cíli je jen jedna cesta, a to je cesta Bible, cesta poslušnosti starého a nového zákona. Tuto cestu nikdy nikdo neabsolvoval, aby jí něco nezůstal dlužen. Svůj úkol splnil beze zbytku pouze jeden, syn člověka. Ale ten byl i synem Božím, a proto je spasitelem těch, kdo ho milují více než matku, otce, sourozence, děti, majetek nebo slávu. Blahoslavený, kdo může vyznat, Pán Ježíš je můj osobní spasitel. Umřel za má provinění. Věřím, že jeho krev mne obmyla od hříšné nečistoty. Jsem spasený. Stal jsem se v Pánu Ježíši Kristu Božím dítětem. Toto vyznávám a vždy vyznávat chci celému světu, protože Pán Ježíš říká, že mu budeme svědky do všech končin světa. V rámci mého trénování v první ČLTK v roce 1938 mne požádala o několik lekcí jedna z klubových juniorek Bohumila Bertlová. Ač jí bylo teprve 19 let, dosáhla již několika významných úspěchů, z nichž byl asi největší ten, že se dostala do semifinále mistrovství republiky žen. Její přítelkyně, přední československá tenistka Helena Straubeová, udělala ve své výkonnosti během jedné sezóny výrazný pokrok, a tak se jí Bohumila Bertlová zeptala, čím to, že se o tolik zlepšila. Ta jí řekla, že za jejím vzestupem jsou tréninky s Milošem Šolcem. Tak se stalo, že se Bohumila Bertlová stala jednou z hráček, které jsem trénoval. Tehdy jsem netušil, že mě v ní Pán Bůh připravil moji budoucí manželku. Bohumila Bertlová se narodila 21. června 1919 v Praze. Rodiče měli restauraci ve sportovním klubu Rapid ve Strašnicích, který měl vedle fotbalového klubu i tenisový oddíl. Tam si malá Bohunka zamilovala tenis. Nejdříve začala hrát s pálkou, kterou jí otec vyrobil z prkna dřevěného oplocení sportovního hřiště. Zpočátku se učila především díváním, ale postupně byla vtažena do tenisového umění a tak již v 16 letech byla členkou družstva dospělých, které hrálo druhou nejvyšší tenisovou soutěž. V 17 letech přestoupila do LTC Podolí, to již byla ve výběru nejlepších juniorek a na mezinárodním mistrovství republiky juniorů v Pardubicích se dostala do semifinále. Ve čtyřhře se spolu se Straubeovou dostali dokonce do finále. Smíšenou čtyřhru tehdy hrála s Jaroslavem Drobným, který byl o 2 roky mladší než ona, a dostali se do 3. kola. Stojí za zmínku, že tento 2letý rozdíl tehdy znamenal tolik, že 15letý Jaroslav Drobný slečnu Bertlovou oslovoval milost paní. V 19 letech přestoupila Bohumila Bertlová do první ČLTK, kde potom zakotvila a slavila své největší tenisové úspěchy.
V jednom z interview v novinách z roku 1940 řekla: hraji od svých 12 let. V roce 1936 jsem slavila své prvé lepší vítězství. Porazila jsem Koželuhovou. Hodně jsem trénovala se Šolcem a již rok na to, v roce 1939, jsem vyhrála Pardubice. Ale ne na poprvé, dodává skromně. To jsem tam již byla po třetí. Na mistrovství Německého svazu jsem potom porazila Kyselovou a ve finále Novotnou.

0: Bohunka měla z dětství osudovou lásku, která nečekaně skončila. To proto, aby byla zachráněna pro mě. Hrávali spolu tenis, měli se rádi. Oba předpokládali, že se jednou vezmou. Přítel a ctitel hrál na Rapidu ve Strašnicích fotbal a tenis. V letech 1937 až 1950 byl jedním z nejslavnějších fotbalistů Československa. V roce 1940 však měl na jednom fotbalovém zájezdu milostnou příhodu. Žena otěhotněla a on se musel oženit. Bohunka se o jeho svatbě dozvěděla z novin. Delší čas se pro jeho sportovní vytížení pořádně neviděli. Přestoupil totiž z mateřského klubu do Slávie na Letné. Když se tedy z novin dozvěděla, že miláček fotbalového publika se bude ženit, vyšlápla si hned po tomto zjištění za ním. Po zápase si na něj počkala a pak šli spolu z Letné na Vinohrady pěšky a všecko si to vyříkali. Tak k mému i svému štěstí přišla Bohunka o svou velkou platonickou lásku. Bylo to zdrcující, ale zdravé, čisté mládí se ze všeho vykřesá. Vykřesala se z toho i vycházející hvězda československého tenisu, když záhy po tomto hrozném otřesu nastoupila cestu do chrámu svaté Ludmily na náměstí Míru. Do kostela ke své škodě nechodila. Rostla jako matriková římská katolička. Měla sice vzácnou zbožnou babičku, ale už méně zbožnou matinku. V rodu však byla vrozená boží bázeň a Písmo svaté o takových říká, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obvinují, jednou hájí. Tento boží zákon svědomí jí velel jít do kostela a modli se. Ona šla, modlila se a prosila, aby jí Pán Bůh dal manžela, který by byl hodným a věrným mužem. Bohunka byla pěkně urostlá, plnoštíhlá, na pohled přitažlivá 21letá žena. My muži na ženění jsme na ní mohli oči nechat. I když jsem do roku 1937 splnil svůj slib, že nepolíbím ženu, dokud neporazím mistra světa Karla Koželuha, až do roku 1940 jsem na ženitbu nemyslel. Chtěl jsem ještě hrát nějaký rok tenis. Trénováním a postupným zbližováním s Bohunkou se však začala vyvíjet vážná známost. Tento proces ale nebyl zcela snadný, protože Bohunka neznala osobně Pána Ježíše Krista. O nevěstu a manželku jsem se modlil od svých 10 let. Nikdo mne k tomu nevedl. To mě bylo dáno z nebe. Už v 10 letech jsem byl zamilován do dívky, která byla asi tak veliká jako moje budoucí manželka. To se opakovalo ještě asi 4x. Myslím, že o mém zamilování žádná z těch, k nímž jsem lásku tajil, ani nevěděla. Když přišla ta pravá, tak jsem jí nemohl utéct. Začal jsem Bohunku vodit na kázání do Vinohradského sboru, který se mi stal po brněnském druhým duchovním domovem. Spolu jsme často chodili i na biblické hodiny do jednoty českobratrské na Žižkov, kde požehnaně sloužil kazatel František Urbánek, přítel rodiny prezidenta Masaryka. Bohunka se těmto návštěvám nejen nebránila, ale začala se viditelně přibližovat k Pánu Bohu. O své vznikající vážné známosti jsem psal jednomu ze svých duchovních důvěrníků do Brna. Ten mne nabádal k veliké opatrnosti a trpělivosti pro jasné rozpoznání Boží vůle. Pán Bůh se smiloval, vyslyšel mé modlitby. Bohunka se obrátila. Opravdově uvěřila v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a byla na vyznání víry pokřtěna ponořením ve Vinohradské modlitebně kazatelem Josefem Tolarem. Křest ponořením má své významné biblické opodstatnění a v baptistických sborech se důsledně praktikuje. Křest totiž názorně hovoří o smrti dosavadnímu způsobu života a o povstání s Kristem k novému životu.
1: Protektorát Čechy a Morava jako součást Německé říše byl bezprostředních válečných útrap ušetřen. Hitler nepřipouštěl vojenskou účast českého národa ve válce. Naším úkolem byla od prvopočátku práce v dílnách a na poli. Připojením Čech a Moravy stoupla například kapacita výroby zbraní a munice v říši o 26%. Na této skutečnosti se podíleli především plzeňská Škodovka a brněnská zbrojovka. Říšský ministr Josef Goebbels si ještě v květnu 1941 mohl zaznamenat do svého deníku. Vůdce si velmi cení práce českých dělníků. Dosud nebyl hlášen jediný případ sabotáže. A co Češi vyrábějí, je dobré, funkční, spolehlivé a pevné. Jsou pilní a spolehliví. Jsou pro nás cenným přínosem. Sportovní zápolení v protektorátu pokračovalo svým způsobem bez omezení. Noviny přinášely zprávy z fotbalové ligy, lehkoatletických soutěží, cyklistiky, plavání a tak dále. Na druhé straně však byla 12. dubna 1941 zastavena činnost Sokola s odůvodněním, že se sokolská organizace stala střediskem otevřeného i tajného odporu vůči říši. V kultuře to bylo podobné. Na jedné straně například pražská kina promítala po celou dobu protektorátu, v tomto období bylo natočeno více než 80 filmů, Národní divadlo hrálo až do samého konce války. Existovaly i malé scény jako divadlo Vlasty Buriana nebo divadlo Oldřicha Nového. Na druhou stranu byla celá kulturní produkce kontrolována zvláštním úřadem, který potlačoval vše, co by vyvolávalo nebo upevňovalo národní uvědomění. Mimo jiné bylo pozastaveno vydávání asi 85% periodik, novin, časopisů a úředních věstníků. Při tenisovém mistrovství konaném v roce 1941 opět na prvním ČLTK došlo shodou okolností opět v boji o semifinále k utkání s Černíkem. Tentokrát otec ale zvítězil, i když to bylo po tuhém pětisetovém boji. Noviny o utkání psali: bývalý profesionál Scholz slavil včera velký triumf nad loňským přemožitelem. Oplatil Černíkovi porážku po velmi napínavém a rušném zápase. Lze říci, že obecenstvo, které denně chodí na Štvanici, a nejen letos, ale i dříve, nevidělo už dávno takový tenis, jako včera zahráli Scholz s Černíkem. Prostě hru, která je málo kdy vidět. Oba hráči se překonávali ve výkonu. Žádný míč nebyl pro ně ztracen. Někdy se už zdálo, že není možné, aby hráč míč vrátil, ale ku podivu vždy šel míč zpět za síť na patřičné místo. Scholz prostě vydržel rychlé tempo zápasu až do konce, kdežto Černík byl po třetím setu úplně vyčerpán. V semifinále však otec prohrál s Drobným a ten ve finále porazil Cejnara. Se svojí budoucí manželkou otec hrál smíšenou čtyřhru, ve které se dostali do semifinále. V pánské čtyřhře se se Sýbou dostali až do finále, kde prohráli s dvojicí Drobný Vodička. Účast na turnajích sebou přinášela nejrůznější zážitky, včetně možností duchovních rozhovorů s novými přáteli. Při mistrovství Čech v Táboře došlo k následující události.

0: Ráno bylo krásné, svěží. Ptáci zpívali a Miloš měl plnou duši duchovních melodií, zpěvů. Všecko sportovní nadšení, mládí, radost, síla, zdraví a pohoda bez starostnosti viselo ve vzduchu. Mladí borci, upravená děvčata, všecko radostně spěchalo směrem k táborskému jezeru Jordánu. Tam, blízko vodopádu, jsou tenisová hřiště a celý den tam dnes půjde do tuhého. Nikdo z nejlepších tenistů, komu ještě o něco šlo, tam nechyběl. Samozřejmě tam byl i Scholz. Vždyť minulý rok byl mezi prvními čtyřmi československého žebříčku a mistrovství Čech v Táboře bylo pro žebříček velmi důležité. V 11 hodin se však nebe zatáhlo černými mraky a s tenisem byl konec. Kvůli dešti se šlo nejdřív na oběd, aby se hned po vyjasnění oblohy dále hrálo. Skončil oběd a pršelo stále. Co dělat? Půjdeme k Scholzovi, dal někdo návrh a šlo se. Asi 15 děvčat a chlapců, starších i mladších, zaplnilo pokoj. Děvčata si zabrala židle a dvě postele, hoši si našli pohodlí na zemi a bylo jim všem dobře. Zvláště těm, kteří ze soutěže ještě nevypadli. A duchovní dýchánek začal. Pane Scholz, kde jste všude byl a co jste viděl? Co vás v životě nejvíce zaujalo a co byste ještě rád zažil? Čeho byste v životě ještě rád dosáhl? Ptala se překotně jedna z děvčat a všichni se dali do smíchu, na co se to pěkné, prosté, zdravé dívčí stvoření zmohlo. To vypadalo na celý životopis. No, Scholzík se zamyšleně usmál. Co si z toho mám vybrat a čím začít? Co říci, aby to všem něco dalo? Díval se po přítomných a zjistil, že je nejstarší. Uvědomil si, že ho to zavazuje. Když se po všech přátelsky podíval, v duchu se modlil. Pane Ježíši, prosím, dej mi tvé slovo, mluv ty sám skrze mne. Ty jsi zaslíbil, že dáš svým učedníkům, co by měli mluvit. Děkuji ti. Zhluboka si vydechl. Byl od přírody rychlejší k mlčení než k mluvení. Pak začal.
1: Můj život je neuvěřitelně dobrodružný, nevím, co kdo o mně víte, a to, co se tu a tam o mně napsalo, to pro mě bylo často novum jako pro vás. Neuvěřitelné je, co všechno noviny unesou. Někdy je pravdou pravý opak toho, co se v novinách píše. Člověk se rád něco doví, rád se o něčem dočte, ale je smutné, že čím více stárnete a čtete, tím méně novinám věříte. A proto čtěte, ale novinám nevěřte, o čem se sami nepřesvědčíte, že je to pravda. O mně je pravda, že jsem začal jako sběrač míčků. Po určité rodinné tragédii jsme doslova neměli kde bydlet a co jíst. Někde se bydlet muselo a jíst se samozřejmě také muselo. Nevěděli jsme si rady, kde začít, jak začít a co začít. Byli jsme bezradní. Ale nad světem vládne někdo, kdo nikdy není bezradný. Budete se divit, že na světě je někdo, kdo řekl, aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. A také řekl, neopustím vás, sirotků. A kdyby vás otec i matka opustili, já vás neopustím, já na vás nezapomenu. A ten někdo je Pán Ježíš Kristus. A on na mne nezapomněl. Dostali jsme ubytování v azylu. Bydleli jsme v neuvěřitelné, ale blahoslavené chudobě. Tak bylo kde bydlet, i když bídně. Jíst se muselo, tak mne Pán zázračným způsobem poslal na tenis sbírat míče. Byla hubená mzda na hubenou stravu, ale tím bylo dáno vše nejnutnější. A když má člověk jen to nejnutnější, tak je bystrý a chytrý jako hladová liška. Ta vždycky něco najde. Když nenajde, tak ukradne. A tak je to i s člověkem, protože jíst se musí. Tak když to není, tak se to ukradne. Když někdo něco ukradne, aby se najedl, tak to podle Pána Boha krádež není. Jestliže ukradnete chleba, tak jsou lidé hotoví vás poslat na galeje. To jen proto, že neznají Písmo svaté. Kdyby znali Písmo, znali by Pána Boha a hladové by sytili a ne posílali na galeje. Jestli pak víte, kdo šel na galeje proto, že ukradl pecen chleba pro hladovějící rodinu své sestry. Nastalo ticho veliké. Pak se odhalila krásná bystrá holčina se svým knižním přehledem. Jean Valjean z knihy Viktora Iga Bídníci. Výborně, máte prvé kolo úspěšně za sebou. Venku prší a prší, můžeme tedy pokračovat.
0: V tomto roce vznikla zvláštní tenisová soutěž, která byla nazvána Liga tenistů. Hrála se postupně od poloviny července do poloviny září, a to v nejrůznějších městech protektorátu. V Praze, Táboře, Frýdlantu, Brně, Ostravě nebo Zlíně. Probíhala tak, že byly vytvořeny dvě skupiny nejlepších hráčů, kteří hráli každý s každým a nakonec se měli utkat vítězové. Během sezóny skupiny končily v tomto pořadí. První skupina Drobný, Síba, Černík, Zábrocký, Vondra, Smolinský, druhá skupina Šolc, Cejnar, Ambros, Vodička, Pachovský, Čeněk. Nejvýznamnější zápas v otcově skupině byl s Cejnarem, ve kterém otec vyhrál až v 5 setech. Noviny o tomto zápase podrobně informovali a mimo jiné napsali: bývalý profesionál Šolc dobil včera jeden z největších úspěchů své amatérské dráhy. Zvítězil nad dobře hrajícím Cejnarem v zápase, ve kterém ukázal, že je spolu se Síbou nejlepším hráčem ze základní čáry. Bombardoval rohy Cejnarova pole dlouhými, rychlými a přesně umístěnými míči, hrál zejména krásný, krásně říznutý i přímo tlučený backhand a žádný míč nebyl pro něj ztracený. Přestože jeho hra vyhlížela poněkud jednostranně, neboť Šolc šel na síť jen velmi zřídka, přece byla proti Cejnarovi nejlepší zbraní. Zatlačovala jej dozadu a otupovala ostří jeho útočnosti. Jen nad svým podáním by se měl Šolc hluboce zamyslit, jinak může být plně spokojen. První dva nejlepší z každé skupiny pak společně bojovali o konečné pořadí a v tomto zápolení otec skončil čtvrtý. A tak i na celostátním žebříčku skončil na čtvrtém místě. Tentokrát to bylo za Drobným, Cejnarem a Síbou. Ve sportovním životě však otec nezůstával pouze u závodního tenisu. Noviny s povděkem informovaly o tom, že v prvním ČLTK se Drobný, Síba a Šolc začali cílevědomě věnovat mládeži. Trenér Houba měl na starosti chlapce do 14 let a závodní hráči se věnovali starším chlapcům do 18 let. Nebyla opomenuta ani děvčata, o které se starali hráčky Helena Štrauberová a Bohumila Bertlová.

Přišel náš čas a na podzim roku 1941 jsme uzavřeli manželství. Pán Bůh mi prostřednictvím tenisu připravil v mých 30 letech manželku, která byla mojí největší tenisovou výhrou. Stejný kazatel, který Bohunku křtil, nás oddával. Mým svědkem byl kolega obchodník Rudolf Jäger, svědkem Bohunky byl přítel jejich rodiny, dlouholetý člen Rapidu, továrník Štěrba, který vlastnil vyhlášenou cukrárnu na Václavském náměstí a mimo jiné vlastnil i významnou kavárnu Slávia naproti Národnímu divadlu. Noviny o této události psali pod titulkem Slečna Bertlová, příště paní Šolcová. Oznamovali, že do manželského svazku vstoupí přední tenisté členové první ČLTK Praha Miloš Šolc a bývalá juniorská mistryně Bohunka Bertlová. Poněkud nepřesně uváděli, že k sňatku dojde v českobratrském kostele na Vinohradech, neboť jsme byli oddáni v našem sboru v modlitevně bratrské jednoty baptistů. V čemkoliv jsem byl lidsky řečeno dobročisko, ona byla lepší. Zosobněná jemnost, jednoduchost, prostota, taktnost. Ten čistý pohled krásných modrých očí, ta usměvavá, osmahlá, nenalíčená, zdravým zářící tvář, ty krásné zuby, prostě kdo byl moudrý, chválil Pána Boha za jeho stvořitelské dílo, které při ní oplývalo vším, čemu rozumíme pod pojmem krásné ženské stvoření. Ve svých 22 letech byla tak půvabná, tak kouzelně zábavná, oslňující ve své čistotě těla i duše, že nikdo nemohl předpokládat, že by to oslňující a povznášející panenské stvoření doposud neokusilo medu, který básníci nazývají láskou. A Pán Bůh říká, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Nastala nová etapa mého života. Již jsem nebyl ve svých rozhodováních a plánech sám, ale byli jsme dva. Velikou boží milostí bylo, že jsme byli oba nejenom křesťany, ale i sportovci. Oběma nám šlo o naplňování boží vůle ve svých životech a v ní hrál tenis velikou roli. Dostali jsme byt na Vinohradech, v ulici U tržnice číslo 6. Z kuchyňských oken jsme se dívali na Vinohradskou tržnici, okna dvou pokojů byla orientována do dvora, obklopeného ze tří stran rajzovou školou. Významnou součástí našeho společenského života byl Vinohradský sbor. Já jsem byl výrazně zapojen do práce mládeže, navíc jsem byl protektorátními úřady schválen jako laický kazatel. Znamenalo to, že jsem poměrně často zastupoval kazatele na úřadech i na nejrůznějších mezicírkevních setkáních. Bohunka se zžívala se sborovým obecenstvím velice dobře. Zdálo se, jako by mezi bratry a sestrami vyrůstala od dětství. Na jejím obrácení měla nemalou zásluhu i skutečnost, že byla v obecenství křesťanů přijímána s velikou láskou. Později často vzpomínala na to, jak při jejím přijímání do sboru na ní dělali starší sestry tak hluboký dojem, že jí připadali se svými usměvavými tvářemi jako andělé. Bohunka se pilně vzdělávala čtením písma svatého. To, že se obrátila, znamenalo, že jsme mohli nyní společně sloužit k víře jejím rodičům a babičce a sdílet krásu života v následování Pána Ježíše Krista s její širší početnou rodinou.

Světový tenis jsem hrál pouze do roku 1942. I když přišly ještě poměrně významné tenisové úspěchy, světový tenis jsem hrál pouze do roku 1942, tedy do svých 31 let. Vstupem do manželství a s tím spojenou péčí o rodinu, aktivním zapojením v církevním životě, zaměstnáním, tenis přirozeně upadal a navíc přibývala léta. Jak všechny porážky, tak všechna vítězství, vše bylo v mém dosavadním životě přesně načasováno tak, abych zůstal pokorným Božím služebníkem a v budoucím životě vzorným manželem a hlavou rodiny. Dělal jsem, co jsem mohl. Za moc to nestálo, ale jakž takž to šlo. Jen s Boží pomocí a s Boží milosti. A Pán Ježíš říká všem snaživcům, kteří bojují ten dobrý boj víry, tak i vy, když učiníte všecko, což vám přikázáno, hrcete, služebníci, neužiteční jsme. Což jsme povinni byli učiniti, učinili jsme. Lukáš 17:10. Každému z nás chybí mnoho, abychom udělali to, co bychom měli udělat na díle obrody svého národa. V našem drahém národě by nemělo být člověka, který by byl zlodějem. Nemělo by být člověka, který by lhal. Heslo pana prezidenta Masaryka nekrať, nelži a pak se nemusíš nikoho a ničeho bát. A náš národ? Národ velkých mužů a slavných žen? Naši režiséři, ti by si měli být vědomi toho, jací jednou byli ti dobří představitelé našeho národa. Měli by dbát o to, aby byli dobrým příkladem naším krásným, dospívajícím mladým lidem. A jak to zatím v naší společnosti vypadá? Kolik sobectví, nečestnosti, pýchy a nemorálnosti je kolem nás? A co našim mladým lidem skýtají televize a současné filmy? Nemysleme si, že mládež baží jen po násilnostech a sprosťárnách. Pán Ježíš kárá své učedníky a poroučí jim, nechte dítek jíti ke mně a nebraňte jim, nebo takových je království nebeské. Nikdy se nemají staří stavět svými postoji a záměry mezi Pána Ježíše Krista a děti. Vždyť děti jsou již v dětství vlastníky toho nejvyššího. Jejich je království nebeské. Jak často jim toto království postupně starší berou, až je o ně nakonec připraví, a pak jde vše z výšin dolů až do věčného zahynutí. A zůstává jen běda pro ty, skrze které pohoršení přichází. Buďme především my, křesťané, tím, čím býti máme, světlem světu a solí zemi. A svět se nám promění v zemský ráj to na pohled. A nejen na pohled, ale v přítomnou pravdu a spravedlnost království Boží.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydal ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Další kapitolu otevřeme na Rádiu 7 dnes 15 minut popolední.

Beránek na trůnu je hoden chvály, jemu patří čest. Dospívala na Rádiu 7 kapela Ovca svoji písničku Baranek, tedy Beránek. Na dohled je třetí hodina, která v našem vysílání přinese další pořad, ve kterém otevíráme a čteme na pokračování zajímavé knihy. Večer pod lampou. Čeká nás již šestý díl z knihy Davida Louly České studny a zveme vás ke společnému hloubání o české identitě. Předtím ještě písničky kapely Timothy a Simi Magušinové.

0: Je čtvrtek 27. srpna 2026. Právě odbyla třetí noční hodina a ve vysílání Rádia 7 vás vítáme u poslechu relace Večer pod lampou, ve které se pročítáme jednotlivými kapitolami knihy Davida Louly České studny a neb hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel. Už jsme prošli 10 studní zasypaných zapomněním a je nejvyšší čas je začít znovu hloubit. Čtou Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Hloubavý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: české studny, aneb hloubání o české identitě. Kapitola 11. Studna svobody.
1: Duch je tím pánem. Kde je duch páně, tam je svoboda. 2. list Korinským, 3. kapitola, 17. verš. Ježíš řekl, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8. kapitola, 32. verš. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci boží. 1. list Petrův, 2. kapitola, 16. verš.
0: Listina základních práv a svobod dnes zaručuje svobodu každému občanu České republiky. Stát zaručuje občanům svobodu osobní, svobodu pohybu, svobodu myšlení, svědomí i náboženského vyznání. Právo svobodně se sdružovat je zaručeno stejně jako svoboda projevu. V oblasti náboženského přesvědčení listina i ústava zajišťují velkou svobodu.
1: Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru, buď sám nebo společně s jinými, soukromně nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadů.
0: Policie, soudy i soud ústavní dbají o to, aby tato práva a svobody mohl každý využívat. Lze říci, že v české historii neměli obyvatelé nikdy tolik svobod jako od roku 1989, snad s výjimkou první republiky, kdy však země byla zmítaná antisemitismem a mnohými předsudky vůči národnostním menšinám. Po druhé světové válce za vlády komunistů byly sice tyto svobody deklarovány, avšak ve skutečnosti nezachovávány. Ve prospěch celku, státu, byla svoboda utlačovat svědomí, přesvědčení, náboženské vyznání i omezovat svobodný projev či sdružování se. Jedna věc je, co občanům zaručuje zákon, a druhá, zda skutečně svobodní jsou. Od sametové revoluce máme vnější svobodu, ale jsme skutečně svobodní? Po této něžné revoluci se u nás hodně mluvilo a psalo o tom, zda budeme umět s nově nalezenou svobodou zacházet. Existuje totiž jakýsi syndrom exodu, nebo jinými slovy duch otroctví, který se projevuje u národů, jež dlouhý čas žili pod nadvládou jiných národů, nebo jimi byli zotročeni. Když Bůh vyvedl Izraelce z egyptského otroctví, byli svobodní. Navenek. Dalších 40 let trvalo Bohu, než Izraelce osvobodil od ducha otroctví, útlaku, a mohli jim svěřit zaslíbenou zemi. Ti Židé byli svobodní, ale smýšleli jako otroci. Neuměli žít svobodně, báli se svobodně myslet, svobodně jednat, nést odpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí. Báli se Bohu důvěřovat a pověsit se na něj, protože jim to duch otroctví nedovolil. Podezírali Boha z toho, že je z Egypta vyvedl jen proto, aby je umořil na poušti hlady. Jednoduše, Boha měli jen za dalšího faraona, který nad nimi chce krutě vládnout. Strach, nedůvěra, podezírání, přetvářka, lež, vzpůrnost, závist a nepřejícnost i neschopnost nést odpovědnost a autoritu, to jsou vlastnosti lidu, který žije pod duchem otroctví. Tento charakter se nezmění změnou politického systému nebo ústavním prohlášením. Český národ žil 300 let pod krušnou nadvládou Habsburků, počítáme-li to od prohrané bitvy na Bílé hoře po vznik samostatného státu, tedy v letech 1620 až 1918. Bylo to období národnostního i duchovního útlaku. Čechům byla vnucena katolická víra jako jediná správná. Potlačení svědomí a přesvědčení vedlo českého člověka k postupné vnitřní proměně. Ze sebevědomého, pevného, zodpovědného Čecha se časem stává nejistý, podezíravý a podlézavý Čech, kličkující mezi zákony, utíkající před osobní odpovědností, uhánějící mezi překážkami za svým osobním prospěchem. Možná inteligentní, možná šikovný a schopný, dobrý voják Švejk, přetvářkou bojující ne za pravdu, ale za vlastní zisk. Publicista Smetana podává přesný a výstižný popis dnešního českého člověka ve vztahu k hrdinům.
1: Hrdina v Čechách užije těžkostí mnohonásobně víc než kdekoliv jinde, neboť se proti němu postaví dřív nebo později záludná malichernost a závist. Tahle závist je u nás rubem popularity. Hrdý, upřímný a pravdivý člověk je v Čechách lidem trnem v oku, ať je politik, podnikatel nebo umělec. Demokratické cítění se u nás už odpradávna zvrhlo v jakési rovnostářství, které nesnáší autority, neuznává odpovědnost, všechno rozleptává pochybnostmi a pomluvami. Jakoby lidé u nás nevěřili, že velikost je skutečnou velikostí, ušlechtilost ušlechtilostí, pravda pravdou. A v českém politickém i společenském životě se to tradičně projevuje mimořádnou nesvorností, přímo hašteřivostí a nesnášenlivostí, sobeckým handrkováním, a to i v těch chvílích, kdyby bylo mnohem užitečnější táhnout za jeden provaz. Dokud se u nás hrdina nepromění v mučedníka, národ není spokojen.
0: Jak je vidět, svoboda není dána vnějšími podmínkami. Je možné žít v ideálních podmínkách ke svobodě a přitom být otrokem. A naopak je možné být otrokem a přitom žít svobodně. Vždyť Kristus řekl skrze apoštola Pavla:
1: koho Pán povolal jako otroka, má v Pánu svobodu. Koho Pán povolal jako svobodného, je v poddanství Kristově.
0: O jaké svobodě se zde mluví? Jaká svoboda může být uprostřed otroctví? Existuje snad nějaká svoboda ducha, vnitřního člověka? Pakliže ano, jak se to projeví? Žili v Čechách lidé takto svobodní? Jistě, že ano. Byli to naši otcové, jenž pili ze studny svobody a osvobodili České království z nadvlády hříchu.

Mistr Jan Hus dozajista rozuměl svobodě jinak než my nyní. Ano, Hus bojoval za svobodu svědomí, ale jaksi nepřímo, tím, že absolutně nadřadil zákon boží, Bibli, řádům a zákonům církve i světské moci. Ale jaká pak to byla svoboda, když v zápětí

Vystupuje na obhajobu rovnosti lidí tím, že podává kalich krve Kristovi i laikům, ač je to v ten čas výsadou pouze kněží. Milý Jan tím především sleduje, jak jinak, aby naplnil Boží slovo. Svobodu myšlení zastává Hus tím, že podporuje, aby lidé sami četli Bibli a přemýšleli o tom, co čtou. Nepřijímali slepě to, co se jim skazatelem předkládá, ale sami to srovnávali s písmem a oddělovali pravdu od lži. Též se staví za svobodu shromažďovací. Když je mu zakázáno kázat v Betlémě, milý Hus si z toho nic nedělá a svobodně ve své práci pokračuje. Český univerzitní mistr odhodlaně hájí tyto svobody i tváří v tvář smrti ve Shromáždění národů v Kostnici. Husova smrt vyvolala v Čechách bouři husitské revoluce. Husité svůj program zhrnuli do 4 pražských artikulů, které předložili na sněmu v Bazileji roku 1432 a obhájili je tam. O co jim tedy šlo? O 4 svobody, totiž za prvé, aby slovo Boží bylo po království českém svobodně a bez překážky kázáno v každém jazyce. Za druhé, aby svátost oltářní pod obojí způsobou, totiž chleba a vína, všem věrným křesťanům, jimž hřích smrtelný nepřekáží, svobodně byla podávána. Za třetí, aby kněžstvo po svěcku nepanovalo. To znamená, aby kněží světskou mocí neutiskovali poddané, aby se vzdali, nebo aby jim bylo zabaveno bohatství i majetky a kněží se navrátili k apoštolské prostotě. Za čtvrté, aby všichni hříchové smrtelní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božímu odporní byli v každém stavu, řádně a rozumně od těch, kterým to přísluší, stavování a potírání. To znamená svobodu světské moci trestati zjevné hříšníky podle zákona Božího. Z těchto 4 bodů je vidět, že si mnozí husité cenili duchovní svobody více nežli vnější a že jejich hlavním nepřítelem není papež a katolická strana, ale jejich vlastní hřích. Brzy jim však ze 4 článků zůstal v praxi pouze jeden, a to kalich. Nakonec se i z něj časem stala pouhá forma a ta tam byla touha po krvi Kristově, která má moc očistit hřích. Český národ se opět ocitl v otroctví ducha, v temnotě.

Různé skupiny, dá se říci sekty, si svoji svobodu hájily. Zrodila se jednota bratrská, která utekla před světem do Kunwaldu. Více než po svobodě občanské prahla po svobodě od bohatství, moci a násilí. Bratři chtěli mít svobodu žít tichým životem v ústraní podle Ježíšova příkladu a učení. Na obvinění, že svým odtržením se od utrakvistů působí škodu a potupu království, namítají, že jim svědomí nedovoluje, aby si nechali sloužit od zlých, hříšných kněží, neboť Pán Ježíš řekl, že když slepý vede slepého, oba padnou do jámy. Naléhají na krále, aby jim dal alespoň takovou svobodu, jakou mají Židé v království trpění. Po smrti Jiřího z Poděbrad měla jednota víceméně klid, takže se rozvinula do krásné a ušlechtilé podoby. Zdá se, že dokud jednota zachovávala vnitřní svobodu od hříchu, dopřával jí Pán prostoru i navenek, a to i bez přispění světské moci a meče. Jakmile jednota podlehla hříchu a nechala se jim zotročit, přišel v zápětí i útlak vnější. Pán dává půdu k životu tomu, co je z něj. A každou rostlinu, kterou nezasadil jeho nebeský otec, vytrhává i z kořeny. O některých je však napsáno, že jich svět nebyl hoden, vyděděl je a oni bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. Slabá vláda Jagellonců umožnila velký rozvoj jednoty bratrské, ale co víc, z Českého království se stala jediná země v Evropě, kde byla, ač nedokonalá, svoboda vyznání a tolerance náboženských přesvědčení. Žili zde vedle sebe poměrně v pokoji katolíci, utrakvisté, Židé i jednota bratrská. Do země přicházeli všude pronásledovaní valdenští a novokřtěnci, ti postupně

0: postupně splývaly s jednotou. Na přelomu 16. a 17. století začala jednota vadnout a schnout. Navenek byla dobře zajištěná, měla majetky, ochranu šlechticů, sjednotila se s utrakvisty a tak dál. Duchovně byla vlažná, malátná, srdce bylo pomaleji, ztratila se ostražitost. Krev byla otrávená jedem hříchu. Praha v době rudolfínské se stala centrem okultismu v Evropě. Okultní prvky se dostávaly i do jednoty. Duch okultismu se projevuje silnou touhou pomoci a nadvládě a kdokoliv se mu otevře, podlehne jeho otroctví. K trůnu se dostává silně prokatolický Ferdinand II. Habsburský. Češi si volí vzdorokrále Fridricha Falckého a bratřím nastává vážné dilema. Mohou jít do povstání proti králi nebo ne? Karel starší ze Žerotína neváhal dříve vypovědět poslušnost Rudolfovi II. A zvolit na Moravě za krále Matyáše. Nyní váhá. Jiný bratrský šlechtic a diplomat Václav Budovec z Budova zachoval Rudolfovi věrnost. Vymohl na něm majestát, zaručující bratřím svobodu a rovnost dokonce i s katolíky. Nyní volá do zbraně, ač ví, že povstání je Bohu nemilé. V dopise Žerotínovi Budovec píše s naléhavostí, aby se moravské stavy přidali k českým a šli do boje za svobodu.
1: Neboť králům překračujícím hranice svého povolání a samozřejmě si přivlastňujícím žezlo boží, aby se, když ne sami, tedy prostřednictvím druhých, zmocnili vlády nad svědomím. Bůh obvykle nejen jejich žezla ohrozí, ale vymění je. Těm pak, kteří zmoudří a užívají křesťanské mírnosti, tatáž ohrožená žezla upevní a odňatá vrátí.
0: V tom chtěli české stavy Bohu trochu pomoci, ale Bůh s nimi nebyl.

0: Následky byly hrozné. Ferdinand II. Zavedl vládu teroru, oloupil zemi o všechna práva i svobody. Veden svými rádci, jezuity, znásilnil svědomí 9/10 obyvatel království, jenž byli nekatolíky. Jezuité na Ferdinanda tlačí a poučují ho.
1: Vaše milost jest povinna očistit království od kacířství, bludu a lidí je provozujících a rozšiřujících. Kacíři právě proto, že jsou kacíři, jsou hrdi, příliš zaujati sami sebou, stavějí své mínění vysoko nad soud církve, tak vysoko, že nemohou než strachem být přivedeni, aby poslouchali kazatelů pravověrných. Strach, vzbuzený mocí královskou, připravuje oddanost a poslušnost. V přírodě vše se povznáší znenáhla k dobru, zpočátku tělesnost, pak duch, zpočátku bázeň a úzkost, pak láska k pravdě a Bohu.
0: Jaká lež? Z písma vyplývá pravý opak. Nejprve láska a pak poddanost s poslušností. Nejprve duch a poté tělo. Ale jezuité se nestydí apelovat na moc císařskou, aby strachem před ní lidé zapřeli víru i Krista. Roku 1624 je vydáno nařízení, které zakazuje každou víru, kromě katolické. Šlechta má několik týdnů na prodej majetků a musí odejít do vyhnanství, chce-li zachovat víru. Měšťané jsou týráni vojskem, zastrašováni, nekatolíci nesmí provozovat řemesla, nakupovat majetky, ani nesmí držet úřady. Konšilé jsou vybíráni pouze z lidí nemajetných, bez vlastního přesvědčení. Sňatky, křty a jiné obřady smí uzavírat pouze katolíci. Děti musí povinně docházet do katolických jezuitských škol. Měna je devalvována, nastává státní bankrot. Povstává duch otroctví. Lidé jsou vedeni k udavačství, zavedena je všeobecná kontrola. Jsou zavedeny cedulky, které se povinně odevzdávají kostelníkům po mši. Stát sleduje, kdo se ještě drží staré víry. Roku 1627 je vydáno obnovené zřízení zemské, které ruší svobody země i práva stavů ve prospěch habsburského absolutismu. Nekatoličtí kněží jsou ze země vyhnáni. V době všudy přítomného zmatku se dějí mnohé krádeže, vraždy a znásilnění. Přichází mor a hlad. Města jsou vylidněná na polovinu. Jezuité zavádí procesí k různým místům a svědcům. Pompézní manifestační pochody s hudbou, zpěvem a maškarami mají dokázat vítězství jediné pravé víry. Na závěr procesí se pálí kacířské knihy i Bible. Předvádění této barokní nádhery má přesvědčit nerozhodná srdce o tom, že se mýlí ve své víře. Není přece možné, aby jedinec měl pravdu a celá církev katolická se mýlila. Silný útlak vedl 10 000 lidí k emigraci, jiné k přetvářce, další k zoufalství. Mnozí míní, že je zde počátek ateismu v Čechách. Ateisté jsou prý husité, jenž ukrývali svoji víru, až ji ztratili úplně. Našli se i tací, kteří zvítězili nad zlým pro krev Beránkovu a slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Nezapřeli Krista a jeho slovo, protože se naučili pít ze studny svobody. Oni byli svobodní. Jak se jejich svoboda projevovala? Každý, kdo je v Kristu svobodný, je radostného, pevného, přímého, odvážného ducha. Nebojí se mluvit pravdu, nebojí se lidí, nebojí se odpovědnosti, nebojí se autority, která je mu svěřena. Je přející a důvěřivý. Ať se děje cokoliv. Jeho láska vydrží, jeho láska věří, jeho láska má naději, jeho láska vytrvá. Celých 160 let do vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. V roce 1781 odcházeli bohatí i chudí z Českého království za svobodou. Byli svobodní. Pro Ježíše dokázali opustit všechno – majetky, statky, postavení, živnosti, vztahy, vlast a mnohdy i ty nejmilejší. Odešli kvůli svědomí, nemohli už déle s tou přetvářkou zapírat Krista. To je ta touha české duše po svobodě. V takových chvílích je svoboda vzácnější nad všechny poklady světa.

0: Pohleďme do jedné duše hladovějící po Bohu roku 1731.
1: Tu mě tak bývalo, popatřil-li jsem k nebi vzhůru anebo na něco na zemi dole, všecko mne jen soudilo. Když jsem v epištolách četl o církvích, o věřících a spasitele milujících, ohlížel jsem se v úkol. Myslel jsem sám v sobě, nikdež jsem nic tomu podobného spatřiti nemohl. Potom jsem myslel, že snad přece někde na světě něco takového je a takový lid svatý a pobožný se nalézá. Myslel jsem, kdybych se toho dověděl a někdo mě, kde to je, pověděl, že bych tam jít chtěl. Třeba tam měl kousek chleba a vodu za pokrm míti, ano, třeba mne to mnohé těžkosti, i samou smrt státi mělo, že bych já na to dbáti nechtěl, když bych jen spasen býti mohl.
0: Toto přání se mu splnilo a ještě toho roku šťastně unikl do Saska, kde v Gerlachšajmu takovou církev nalezl. Jan Jílek nalezl svobodu, napil se z této studnice a nemohl si to nechat pro sebe. Znovu a znovu se vrací do Čech, aby z toho Babylona vyvedl na svobodu další strápené duše. Když byl v Čechách posedmé, byl chycen a uvězněn v Litomyšli. Autentickým dokladem toho, že je možné být svoboden i ve vězení, je Jílkovo svědectví.
1: Tak jsem potom za ten čas blízko Vánoc tuze blažený čas měl, který jsem prvé ještě jakživ neměl, takže se mně zdálo, jako bych životně ve dne v noci se spasitelem rozmlouval. Jestli mě nějaké nečisté myšlení aneb cokoliv jiného na mysli přišlo a já jen vzdechl aneb slovíčko k spasiteli řekl, hned jsem jeho pomoc a vysvobození od toho cítil a vždy zase nové potěšení jsem od spasitele dostal, takže mě spasitel vždy milejší a sladší býval. Neboť když jsem jen to slovo Ježíš jmenoval, aneb jen na něj pomyslil, vždy taková sladkost a milost srdce mi prošla a mysl má jakoby na široké pole se dostala, kdež mnoho rozvažovat měla, přičemž často tak velice srdce mé radostné bylo, že jsem mohl radostně na harfu hráti, neb jsem skoro všecky písně z ní naspaměť uměl a mnoho jsem si zpíval.
0: Jílek si počínal velmi svobodně i u výslechu jezuitů, kteří mu stále vyhrožovali mučením i smrtí.
1: V čase tom mě jezuita jen asi dvakrát navštívil a jen se mne ptával, jestli již přece na obrácení své myslím, abych zatracen nebyl. Já mu ale tak svobodně jsem odpověděl, že nic o tom nemyslím, protože o mé víře žádnou pochybnost a o jejich žádné jistoty nemám. A protože to činiti nemohu, že snáze hlavu i také nohy i ruce usekati dáti si mohou, nežli abych jejich víru přijmouti měl. On ale pravil, že prý jejich víra je apoštolská, že on mě od Petra až do nynějšího biskupa posloupně všecky biskupy vypočítati může. Já mu zase pravil, kdyby apoštolská byla, že by také tak muselo býti, jak za apoštolů bylo, kteří nikoho vězením k víře nenutili. Na to odešel brzo pryč, já jsem zase děkoval spasiteli.
0: Vznešená svoboda ze strachu z bolesti, utrpení i smrti byla znát též u všech moravských misionářů vyslaných z Hernhutu. Jednou, když hrabě Zinzendorf plul s několika Moravany na ostrov svatého Tomáše v západoindickém oceánu, kde již několik let žil Friedrich Martin, přepadla ho obava, zda Friedrich ještě žije. Zeptal se svých moravských průvodců.
1: Což kdybychom zde nenašli žádného? Kdyby všichni misionáři byli mrtví?
0: Na to odpověděl tiše mladý misionář.
1: Pak jsme zde my.
0: Načež hrabě pronesl často citovaná slova.
1: Věčné pokolení, tito Moravané.

0: Dnes je tato vzácná studna zasypána prachem a kamením, přestože máme svobodu zaručenou ústavou. Češi se necítí svobodní, spíše působí jako otroci. Panuje nedůvěra a podezíravost vůči každému, kdo vybočuje z normálu, kdo má veliké touhy a smělé vize. Panuje odmítání každého, kdo je úspěšný, neboť toho úspěchu jistě dosáhl nepoctivě. Je strach z každého, kdo má vliv a autoritu, neboť ji jistě zneužije. Duch otroctví. Mentalita otroků. Mnohaletý útlak způsobil pokřivení českého člověka, takže přímých a pevných lidí roste v Čechách jako šafránu. I sobectví, hledání svých věcí zanáší studnu svobody, tak jako jiné studny. A strach. Strach paralyzuje mnoho Čechů. Strach z lidí, z jejich odmítnutí, jejich hodnocení a soudů. Strach, že se nevejdou do jejich představ. Strach být jiný než masa. Strach být sám sebou. Strach z Kristovy identity. Křesťané jsou světlo světa. Světlo je jiné než tma. Ve světle je vidět. Křesťané jsou Kristovou vůní. Pro jedny vůní životodárnou, pro druhé smrtonosnou. Satanova taktika je stále stejná, zastrašování. Funguje mu to. Nemá nic a přece strachem drží v otroctví mnohé národy. Komunistické, muslimské, buddhistické, hinduistické, ale též ateistické a křesťanské. Stalin i Hitler byli satanovými nástroji. Jakou měli zbraň? Strach. Koho sevře zbabělost, je zotročen. A naopak, nejsvobodnější lidé v stalinském Sovětském svazu byli ti, kteří byli ve vězeních. Uvěznění, ale hrdí, nezlomení, přímí. O bezbožném je psáno:
1: uchváceno bude z stánku jeho, doufání jeho, a to jej přivede ke králi strachu.
0: Ďáblova vláda se zakládá na strachu, on je král strachu. Žádný strach není z Boha. Strach vede do poroby. Je tedy nějaká naděje pro Čechy? Ano. Lidé český, napij se ze studny svobody a narovnej se. Poznávej pravdu, Krista. To tě osvobodí. Krom Ježíše jiné naděje není. Sami už si nepomůžeme. Jediná naděje pro český národ je Ježíš Kristus. On má moc napřímit páteř celého národa. Nezávislost na něm vede do ještě hlubší poroby. To znal i učitel národů Komenský.
1: O blahoslavená porobo synů božích, nad níž nic svobodnějšího vymyšleno býti nemůže, kdež člověk samému Bohu se podrobuje, aby jinde všudy rozvázán byl. O nešťastná světa svobodo, nad níž otročtějšího nic býti nemůže, kdež člověk samého Boha nedbaje, jiným věcem mizerně se v manství podrobovati dá. Jmenovitě, kdež slouží tvorům, nad nimiž panovati měl, a odporuje Bohu, jehož poslouchati měl. O smrtelní, kéž tomu rozumíme, že jediný jest, jediný toliko, vyšší nad nás, Hospodin, učinitel náš a budoucí soudce, kterýž sám moc maje rozkazovati nám, nerozkazuje však jako otrokům, ale jako dítek zůve ku poslušenství svému, svobodně nás a nesvázané, když posloucháme, míti chtěje. Jistě, žeť Kristu sloužiti jest královati. Nýbrž manem božím býti větší jest sláva, nežli všeho světa monarchou býti. A co pak přítelem a dítětem božím býti bude. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte na sebe znovu vložit otrocké jho.

Poslouchali jste čtení z knihy Davida Louly České studny aneba Loubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel a pro Rádio 7 načetli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Závěrečnou kapitolu nabídneme k poslechu zítra v 21 hodin. K dispozici je také archiv pořadů ke stažení na našich webových stránkách s adresou www.radio7.cz.

Bože, budeš hlas, který mě vede. Budeš jako vřelé obětí, které zahojí moji slabost. Nikdy tě neunaví mě milovat, dospíval Jesus Cabello svoji písničku Sedy Esperanza, tedy žízeň a naděje. S vysíláním Rádia 7 se blížíme ke 16:00 a my jsme rádi, že jste s námi.

FM, Radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na slunaných loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může na

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Čtvrtá hodina prázdninového čtvrtku 27. srpna 2026 je za námi a ta následující přinese na Rádiu 7, jehož nočním vysíláním vás provází Milan Remeš, jedno pořadové loučení. Za 15 minut vám nabídneme poslední díl relace Průsečíky, která se zabývá AI, tedy umělou inteligencí. Pořad vznikl v době, kdy se ještě o umělé inteligenci tolik nemluvilo a málo kdo ji používal. Od té doby uplynulo mnoho vody na chlazení datacenter a bylo zadáno množství promptů. V závěrečném dílu s názvem Konec dobrý zazní v rozhovoru Pavla Kohla s Mariánem Možuchou, co se za tu dobu změnilo a co zůstane jen přáním tvůrcům. Ještě předtím si pustíme písničky a poté už poslední díl zmíněného pořadu.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Následuje písnička skupiny a kapela My God Called Me This Morning. Dnes ráno mě zavolal můj Bůh a po ní už rozloučení s pořadem Průsečíky a Pavlem Kolem a Mariánem Možuchou.

Průsečíky se tímto dílem loučí. Za těch několik let se mnohé změnilo, ale mnohé zůstalo stejné, například lidské srdce. Hledejme i v tom množství techniky Boží království. V čase průsečíků naladíte od září dary z rukou mistra, který nás právě provází dary Ducha Svatého. Do 5. hodiny, která na Rádiu 7 přinese pořad 3D Talk Vojty Barota, zbývá přibližně 10 minut, které vyplní písničky Jany Pestové Hospodin je spása a také písničkáře Salvadora Child of the King, tedy Dítě krále.

0: Je čtvrtek 27. srpna 2026 a právě teď odbyla pátá hodina. Stále posloucháte noční vysílání Křesťanského rádia 7, ve kterém vám dělá společnost také moderátor Milan Remeš. O 17:30 vám nabídneme pořad Základy, ve kterých se dnes Štěpánka Paluchníková zaměří na církev. A nyní vás zvu do pořadu 3D Talk, ve kterém pokračuje série rozhovorů Vojty Barota s Tomášem Kolmanem na téma vedení dětí. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Tomáš Kolman, kazatel církve bratrské v Opavě Elim, také hlavní vedoucí skautského oddílu a táta tří synů. Tome, vítej zpět.
3: Děkuju.
2: Dnes budeme pokračovat v našem rozhovoru o vedení dětí. Navážeme na předchozí dva díly. Pokud jste je neslyšeli, tak si je můžete poslechnout i z archivu. A rád bych dneska mluvil trochu i o víře. Jsi kazatel, jsi hlavní vedoucí skautského oddílu, jsi také táta. A k tomuhle všemu se dneska dostaneme. A začněme tou vírou. Jak mluvit o Bohu tak, aby tomu děti opravdu rozuměli? Které děti?
3: Moje děti nebo děti v oddílu?
2: Obojí. Začněme u toho oddílu.
3: My jsme křesťanský oddíl a jsme velice otevřeně křesťanský oddíl. Nic z toho neskrýváme, rodičům to velice jasně komunikujeme a jsme přesvědčeni, že bez toho to nejde. Navzdory tomu, že bychom typicky v církvi asi měli obavy, jestli kvůli tomu nepřijdeme o nějaké děti, tak my máme polovinu oddílu dětí z nevěřících rodin a nikomu z těch rodičů to nedělá zásadní problém. O Bohu mluvíme na každé schůzce, každá ta schůzka má svůj čas na nějaké duchovní slovo a je naprosto přirozenou součástí celého toho programu. Stejně tak jsme zvyklí se na začátku schůzky modlit, jsme zvyklí mít písně, které nejsou jenom skautsko-távornické, ale jsou to i, řekněme, dětské chvály. To všechno je součástí programu, aniž bychom se vlastně ptali, jestli děti chtějí, nechtějí, prostě je to součást té schůzky úplně od začátku. Takže oni, když se stanou součástí skautského oddílu, celkem rychle si zvyknou, že takhle prostě tenhle ten svět funguje. Někdy je to zajímá, někdy je to nezajímá. O některých věcech s námi chtějí mluvit, o některých věcech ani se nesnažíme mluvit, protože v tu chvíli to nedává smysl. A s postupujícím věkem ty děti, ne všechny, některé, je znát, že v nich něco utkvívá a nad něčím z toho přemýšlí. Takže se začaly objevovat otázky. Všem dětem jsme k jedním Vánocům dali dětskou Bibli a jedna z těch slečen, holčiček a z nevěřící rodiny nám přišla o 2 měsíce nebo po dlouhé době říct, že už má celou přečtenou. Evidentně jí to zaujalo a zajímalo a tak si v tom jako pročítala. Takže pro nás v tomhletom věku to ještě není snaha s nima osobně mluvit o Bohu a pokud i když je možné, že některé takové rozhovory už vlastně probíhají, ale není to cílená snaha, zatím je to na té rovině toho programu se snahou jim Boha a křesťanský život představit, vysvětlit jim, proč dává smysl a s takovým výhledem toho, že to v nich zůstane a bude vytvářet správné otázky pro budoucí rozhovory. To je ta naše naděje. Co se týče vlastních dětí, tam člověk musí žít. O čem chce mluvit, musí žít. Protože děti se učí mnohem víc pozorováním než slyšením. Slyšení má smysl na vysvětlení toho, jak žiju. Na pochopení toho, proč právě tohle je to, co dělám a proč právě tohle je to, co nedělám. Pomáhá zasazovat a skládat si ten svět, ale vytváří ho mnohem víc náš život než naše mluvení. Když ty věci jdou dohromady, pak to má jako obrovskou sílu. Je třeba věci dělat spolu s těma dětma. Takže my jsme zvyklí každý den si spolu otevřít Bibli, vlastně už někdy od 2 nebo 3 let našeho nejstaršího syna. A jsme začali číst Bibli a je to součást každého dne, téměř každého dne. A děti jsou na to zvyklí, je to přirozený. A teď, ne, dospívají to ještě ne, ale pomalu přibývají roky a začínají se ptát na různé věci, na různé otázky. Jsou součástí sboru, tam taky mnohé získají. Přemýšlím, jestli mám ještě něco víc, co bych řekl k jak mluvit s dětmi o Bohu, žít to, nechávat je nahlížet do svého života, sdílet, co s Bohem prožívám, vtahovat je do toho, ať ho můžu prožívat spolu s náma, vysvětlovat věci, které dělám, nedělám, zasahovat je do kontextu a ukazovat toho, to směrem k Bohu, nejenom správné, špatné, ale správné, špatné, protože on, a být připravený odpovídat na otázky, které přijdou.
2: Když se pak podíváme na děti obecně, jak můžeme děti, respektive jak to děláš ty, jak vedeš děti k osobní víře, aniž by se na ně vytvářel tlak?
3: V případě těch mých dětí, oni vlastně vyrůstají celý život v rodině a ve světě, kde tyhle věci tvoří základ našeho fungování. Takže to není ani tak záměrné vedení někoho někam, kde nikdy nebyl, oni v tom vlastně vyrůstají, je to pro ně přirozený. Tam ten tlak ve výsledku vlastně ani nevzniká, ne v tomhletom věku, kdy ty děti ještě nejsou, jsou dlouho ještě prepubertální, tam ještě tlak nevzniká. Nás tohle období teprve čeká ve chvíli, kdy si začnou svůj život chtít skládat sami. V tomhletom věku my skládáme podobu jejich života, pokud to děláme dobře, vyrůstají z nich spokojené, zdravě, stárnoucí děti, ale přijde moment s pubertou, kdy tak, jak je člověk poskládaný, musí sami začít skládat svůj vlastní život. A tam přijde přehodnocování toho všeho, co dostali od nás, zpochybňování toho, co dostali od nás, a ten bolestivý proces, který je ale vlastně strašně zdravý. Akorát já tam ještě nejsem. To znamená, já v tuhle chvíli jsem schopný vyprávět o tom, co jsem kde slyšel, ale vlastně ještě ne o čemkoliv z vlastní zkušenosti. To, co vím, že chci, je vytvořit prostor, kde může zaznít jakákoliv pochybnost, jakákoliv otázka bez soudu. Chci vytvářet prostor, kde jsme připraveni a zvyklí si spolu povídat i o těžkých věcech. Tomu jdeme vstříc, tomu jdeme naproti už asi 3 roky, 2, kdy se snažím s každým z těch kluků mít rande. Když by to bylo pravidelně, je to spíš zase tak, jak to vyjde, ale několikrát do roka jdeme spolu jenom ve dvou, jenom já a on. A on si vybere, co jdeme dělat. Je to na něm. Chce, aby to bylo něco pro něj příjemného, něco, o co stojí, něco, na co se těší. A u toho si povídáme. S tím starším ten rozhovor je úplně jiný než s tím nejmladším. 9 let versus 5 let, to jsou úplně jako jiný světy. Ale i pro toho 5letého chci vytvářet to, že si povídáme a povídáme si o tom, jak se nám daří, jak věci fungují v rodině. Je něco, co mě trápí. S tím starším potom už přicházejí i ty otázky ohledně toho, co ve škole, a i ty duchovní témata se otevírají. Mám naději, že když se naučíme v tomhle věku být otevření a povídat si o věcech, když se naučí, že povídat si o věcech je normální, tak potom, až budou dospívat, budou snad otevřenější povídat si i o těch hlubších duchovních tématech. V případě těch dětí ve skautu je to jiný. Ty teda zažívají to, že součástí našeho skautského světa je i povídání o Bohu, ale tam my můžeme skrze ten program, jak Bohu směřovat, ukazovat jim na něj, skrze naše vyprávění v životě taky, ale otevřeně říkáme rodičům, že děti nemusí být věřící, to znamená, netrváme na tom, aby se věřícími stali. Chceme je k tomu směrovat, ale to jakékoliv rozhodnutí jednou musí být na nich. Chceme jim dávat výzvy, to znamená evangelium s výzvou k tomu dát svůj život Kristu, ano, ale bez jakéhokoliv dojmu, že pokud to neudělají, tak budou na vedlejší koleji, nebo pokud to udělají, budeme je teprve konečně mít rádi, nic takového tam nesmí být. A myslím, že tohle se nám daří vytvářet atmosféru, kde ano, jsme věřící, ty ne, možná dokonce odmítáš Pána Boha, a nám to nevadí, to je na tobě. My tu s Bohem žijeme, obou tu mluvíme, na Boha vám chceme ukazovat, ale co s tím uděláš, to je vlastně na tobě. Myslím, že výzvy by chybět neměly, ale cokoliv, co smrdí nátlakem, by bylo špatně. A pak snad za pár let přijdou ty momenty v tom dospívání, kdy ty otázky se vyhrnou a bude prostor o nich mluvit, protože věřím, budeme mít jejich důvěru, budou vidět naše životy. Mám naději, že se jim naše životy budou líbit natolik, aby chtěli o svém životě mluvit s náma.
2: A jak pak pracovat s těmi otázkami a možná i pochybnostmi těch starších dětí, které možná teďka nemáte v oddíle, ale zkušenosti určitě máš?
3: Já jsem dlouhé roky vedl mládež, kde se přesně tyhle ty otázky objevovaly, a zvlášť ty děti z věřících rodin to prožívaly velice silně, jako že je s nimi něco špatně. A to, co já, když přijde takovýhle rozhovor, a on je nepřišlo málo. To první, co dělám, je, že jim chci ukázat, že z toho mám radost. To zní divně, že jo? Ale chci jim ukázat, to, co jim říkám, je, to, co prožíváš, je normální a vysvětluji jim, proč je to normální. Právě proto, že člověk z dítěte se stává dospělým člověkem, respektive je v období, kterého má z dítěte dovést do dospělosti a součástí toho je nutnost svůj život začít skládat sám, sám ho posuzovat, sám ho nastavovat, sám se rozhodovat a v tom je tedy normální prožívat to zpochybnění všeho, co bylo předtím a říkám jim potom, nejenom, že to je normální, on je to strašně dobře, protože ty to potřebuješ. Bez toho tvoje víra celý život zůstane dětskou vírou z nedělky, kde tetička něco řekla a já na tom stojím, jak kdyby to bylo prostě...

0: blbě, ale ne s odsouzením. A spolu s nima potom hledat odpovědi a někdy jenom mluvit, protože to není o tom, že v tu chvíli najdeme řešení. Někdy jenom to, že mají možnost někým být a skládat si ty věci v sobě, což nakonec stejně musí poskládat v sobě, jim samo o sobě pomáhá. Ale když jsou konkrétní otázky, odpovídám, pokud znám odpověď. Pokud neznám odpověď, snažím se odnavigovat někam, kde by ta odpověď mohla být. A rád doporučuji knížky a někdy posílám lidi za nějakými dalšími lidičkami, kteří se prošli podobnýma zápasama, protože potom prostě můžou líp rozumět tomu, co prožívá on. Myslím, že v tomhle období ta naše role je průvodcovská. Už ne až tak jednoduše rodičovská, tohle dělej, tohle nedělej, za tohle tě pochválím, za tohle tě potrestám, ale průvodcovská, kdy oni to stejně musí prožít sami za sebe a my můžeme akorát pomoct uvědomit si, tohle je překážka, tam radši nelez, tohle je vyloženě propast, tam nechceš spadnout, ale pokud spadneš, tak já tě pomůžu vytáhnout. A pomoct jim tím obdobím procházet s to průvodem.
1: Kdybys měl před sebou člověka, který zítra poprvé povede děti, jakou jednu radu bys mu nebo jí dal?
0: Pokud nemusí, ať to zítra nedělá, ale nejdřív si jde okouknout, jak to dělají ostatní. Za předpokladu, že tohle už má za sebou, ať se při svém prvním vedení nezaměřuje až tolik na obsah, jako spíš na navázání vztahu. Děti si budou pamatovat mnohem méně to, co jim řekneme, než to, kým jsme byli pro ně a jaký vztah s námi měli. Takže místo obrovské snahy připravit si hned na začátek to ultimátně nejlepší vyučování a nejlepší program, ať tam přichází s tím, že chce získat ty děti jako svoje kamarády, udělá srandu, představí se jim, rozbije jejich obavy a nervozitu z nového učitele a to na té první schůzce nakonec bude úplně stačit. On sám bude nejspíš nervózní, protože to dělá poprvé, nedej to znát, užij si to, zbav se s těma dětma, nech je bavit se s tebou a budeš mít skvělý začátek, skvělý základ pro jakoukoliv další budoucí práci.
1: Taková dobrá rada na závěr, díky tomu za to, že jsi tady se mnou dneska byl a od mikrofonu se loučím.

Čtvrtou a zároveň poslední část ze série Vedení dětí vám v pořadu 3D Talk nabídneme v úterý ráno od 8.30. Posloucháte Rádio 7, které všem nočním sovám a také ranním ptáčatům posílá písničku skupiny Martin Dome Worship Keď prechádzám bůrkou, a já doufám, že dnes ráno ani během dne žádnou bouřkou přecházet a procházet nebudete.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Mike Danahy dospíval písničku Standing at the Edge of My World. Stojím na kraji mého světa a byla to píseň o odvaze žít a nepřežívat. Po další písničce Jany Zibalové Tvoj kříž už nás čekají Základy se Štěpánkou Paluchníkovou, tak zůstaňte s námi.

0: Obraz církve bývá často zatížen stereotypy, historickými zkušenostmi či nepochopením. Co je důvodem? A jaké jsou naopak silné stránky církve? To v následujících minutách vysvětlí Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. A já vám přeji od mikrofonu dobrý poslech.
1: Základy. Dnes je v mnoha ohledech moderní věřit v něco, co nás přesahuje. Lidé často mluví o Bohu, vyšší moci nebo vesmíru, o něčem, co dává životu smysl a řád. Taková víra je vnímána jako otevřená, osobní a svobodná. Paradoxně však mnohem problematičtější se pro mnohé stává církev. Proč tomu tak je? Možná proto, že církev není jen abstraktní pojem, ale konkrétní společenství lidí. A lidé, i ti věřící, zůstávají nedokonalí. Nesou si své slabosti, zranění, předsudky i selhání. Právě v tom ale spočívá i zvláštní krása církve. Je místem setkání Boží milosti s lidskou křehkostí. Někdy se však stává, že více než Boží láska je navenek viditelná právě naše lidská nedokonalost. Naše nároky, soudy, očekávání vůči druhým mohou působit tvrdě, uzavřeně a odmítavě. A tak se paradoxně stáváme překážkou těm, ke kterým jsme posláni. Abychom ale byli spravedliví, nejde o jednostranný problém. Je to oboustranný proces, ve kterém hrají roli i předsudky těch, kdo stojí mimo církev. Obraz církve bývá často zatížen stereotypy, historickými zkušenostmi či nepochopením. Když se k tomu přidá kritika institucionalismu, vzniká napětí, které není snadné překonat. Přesto stojí za to si položit otázku. Jak by církev vypadala bez jakéhokoliv řádu, struktury či určité formy organizace? Možná nás láká romantická představa návratu k prvotní církvi, malým společenstvím, která se scházela po domech, sdílela život a slavila společně víru v jednoduchosti a blízkosti. Tato představa má své kouzlo. Avšak už první křesťanské komunity brzy čelily sporům, rozdílům a napětí mezi jednotlivými skupinami. Jakmile se rozšířily do různých měst a kultur, ukázala se potřeba určitého řádu, vedení a společného rámce. Struktura církve tedy nevznikla jako překážka, ale jako odpověď na konkrétní potřeby společenství. To samozřejmě neznamená, že by dnes nemohla být lepší, otevřenější či citlivější. Ale možná nás toto vědomí může vést k větší schovívavosti. Zvlášť tehdy, když s církví sami zápasíme nebo v ní narážíme na zklamání. V čem tedy spočívá dar církve? Co vlastně dělá církev církví? Je to budova? Historická nebo moderní? Nebo je to spíše to, co tuto budovu naplňuje? Napříč křesťanskými tradicemi bychom slyšeli různé důrazy, ale jednou zůstává společné. Církev není především místem, nýbrž společenstvím. Je to prostor, kde se setkává lidské s Božím, kde se naše nedokonalost dotýká Boží plnosti, kde se konečnost otevírá věčnosti. Církev není dokonalá a v nynějším čase nebude. Ale právě v tom může být nejhlubším svědectvím, že i uprostřed lidské slabosti může zazářit ten, který nás přesahuje.
0: Základy. Příští vydání Základů, které premiérově naladíte v úterý od 9:30, přinese téma duchovní dar a služba Bohu i lidem.

Tvoje láska je lepší než život. Okusil jsem a vidím, že ty jsi lepší než všechny ty věci. Dospíval v této chvále Bohu Pat Barrett. Dnes je 27. srpna a právě v tento den před 299 lety byla v Ochranově Hernhutu zahájena 24-hodinová modlitební služba, do níž se zapojilo 24 mužů a 24 žen, přičemž jeden člověk se zavázal modlit se každý den jednu hodinu za své bližní, za svět okolo, za nové obrácené věřící i za ochranu před pokušením a hříchem. Tato modlitba byla nazvána hodinové přímluvy. Mluvy. I když neměli plán, jak dlouho se budou modlit, tato nepřetržitá modlitba společenství upřímných věřících vydržela celých 127 let. Postupně počet modlitebníků narostl na 77. Zapojeny byly i děti, které měly svůj vlastní modlitební plán, ve kterém se střídali. Před námi je nový den, nová naděje, nový začátek, tak bych nás chtěl všechny povzbudit, abychom v našich životech zkusili začít něco nového, klidně i malého, co prohloubí náš vztah s Bohem a co ovlivní svět kolem nás.

To byla kapela Way to Go a písnička V pohádkách. Na dveře už klepe 6. hodina a s ní i začátek ranního vysílání Rádia 7. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš a přeje vám den plný radosti, vděčnosti i požehnání v Boží přítomnosti a ve společnosti našeho rádia. Šalom alechem, pokoj vám všem.

Příjemné čtvrteční ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Pavel Kol. Společně strávíme následujících několik hodin a také s písněmi, pořady a přemýšlením, hledáním, nacházením. Mluvíme o Bohu a to bude i dnes ve čtvrtek 27. srpna a od této chvíle běží ranní vysílání Rádia 7 a po písničce Pavla Helana si projdeme pořady, které nás čekají.

Ranní vysílání zahájíme ve 6:45 s tichým časem, prostorem pro modlitbu, zastavení. Uštvaný život ničí a vyčerpává mnohé z nás. Sdílení může pomoci k zastavení a odpočinku. Věra Peliová vypráví, jak do jejího životního stylu Bůh mluvil skrze příběhy lidí kolem ní a i skrze staré biblické příběhy. Připojte se v 6:45. Je důležité znát Bibli, aby lidé poznali Boha. Věří Gedeoni, ti, kteří rozdávají zdarma Bible. O práci Mezinárodního svazu Gedeonů hovoří v ranním telefonátu o 7:30 předseda české pobočky Dalibor Malík. V další části Bible Guide se vracíme na počátek Bible, k Adamovi. Jeho proviněním mnozí propadli smrti. Ale o to více byli mnozí obdarováni milostí toho jediného člověka, Ježíše Krista. Kontrast mezi Adamem a Ježíšem uslyšíme od 8:00. Závěrečná srpnová úvaha kazatele Jaroslava Pokorného nabídne v relaci nejen chlebem sondu do novozákonního příběhu, ve kterém můžeme pozorovat roli Ducha Svatého při misijní činnosti. Vysíláme v 8:30. Vydejte se s námi na řeku Dý a objevte Vranov nad Dý z trochu jiné perspektivy. Z paluby loďky, z břehu i okolních výletů se podíváme na místa, kde léto chutná po dobrodružství. Poslední letní pohlednice je připravena v 9:30. Vyrůstají v něm, dýchají pro něj, ale rozumíme mu ještě. Zorientovat se v dnešním virtuálním světě našich dětí je pro mnohé z nás pořádná výzva. O tom, jak stavět mosty mezi reálným a virtuálním životem, si v repríze pořadu Rozmarína bude s lektorkou etických dílen Lenkou Hajkovou povídat moderátorka Radka Mazurová. Poslouchejte v 10:00. Štafeta přinese v 11:15 nahlédnutí do skautského oddílu Hlubina z Frýdku Místku. Marek Moškor si s Helen Mrázkovou povídá o tom, jak symboly utváří identitu oddílu a jaké rituály mají. Ve čtení na pokračování otevíráme 15 minut popolední knihu Miloše Šolce mladšího Jak život šel, ve které zpracoval životní vzpomínky svého otce a československého reprezentanta v tenise a později baptistického kazatele. V srpnových dílech pořadu Řeka života přinášíme rozhovory Kateřiny Hordecové s církevním historikem Jiřím Sladkým, ve kterých procházíme dějinami a sledují české překlady Bible. V závěrečném setkání se zaměříme na překlady, které následovaly po Bibli Kralické, a téměř skokem se tak přeneseme do 20. století. K poslechu zveme na 13:00. Tolik výhled aspoň na ty nejbližší hodinky. Já posílám kamis a za chvíli vstoupím do tichého času.

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Těmito slovy začíná 11. kapitola listu Židům. A o víře se budeme zastavovat, zamýšlet v následujících chvílích. Přistupujme k Bohu a hledejme jej. Vybízí nás k tomu 6. verš. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Když si uvědomíme, jak Bůh stvořil tento svět kolem nás, to, kde jsme, jací jsme, to, kde se pohybujeme, tu krásu kolem nás a rozlehlost vesmíru, tak můžeme důvěřovat jemu, že je dobrý, že působí. A když ho hledáme, že se odměňuje, když se modlíme, tak mohou přicházet odpovědi. I když máme těžkosti, i když některým věcem nerozumíme, tak Bůh je tu s námi a odpovídá. Ne vždycky jej slyšíme, ne vždycky jej chceme slyšet, ale on je přítomný. Tak mějme víru, mějme tu odvahu jít za ním, hledat odpovědi na naše otázky, hledat pokoj v nepříjemných situacích, hledat sílu, když už nemůžeme dál. Ježíši, děkuji ti za to, že jsi přišel na tuhle zem a ukázal jsi nám Otce, abychom něm nejen slyšeli, ale abychom ho mohli skrze tebe poznávat. Prosím za víru, za odvahu vstoupit do věcí, do kterých nás povolá máš.

které pro nás připravuješ. A za vytrvalost v tom hledání, poznávání tebe. Děkuji, že se přiznáváš, že stojíš s námi, že nás hledáš jako ten dobrý pastýř. A tak prosím za každého, kdo poslouchá, aby měl dnes síly, aby mohl najít odpovědi na své otázky. Amen.

Ježíš umí a dělá nejrůznější zázraky v našich životech. Velký zázrak se stal po Golgotě, tedy byl vzkříšen. Ani učedníci tomu nemohli zprvu uvěřit.

Pohled nejen do historie, ale i dalších příběhů nabídne Věra Peliová jako pomoc při vyčerpání. Teď píseň skupiny Rock Solid Band.

Izrael připomínal, co s ním Bůh konal. Stačí číst žalmy 105, 106, 107 a další. Čtu je a říkám si, že bych se měla učit taky vyprávět. Ne proto, že by můj příběh byl nějak mimořádný mezi ostatními lidskými životy, ale protože v něm také zažívám boží zázraky. Pro mě osobně výjimečný je, vždyť něm vysvětluji sama sebe, a když někoho nechám svým příběhem projít, mohu mu něco ze sebe dát. Zároveň přijímám nové pohledy v zážitcích druhých. Jde to uplatnit i v příbězích z literatury či dějin. A v tom je pro mě Bible kniha plná divů a života. Jeden příklad za všechny. Zastihujete mě v příběhu asi 2 roky starém. Sedím doma znaveně po pracovním dnu, pravda, v posledním čase se z té permanentní únavy nemohu vymanit. Vrším přemíru úkolů kolem sebe a narůstá prázdnota srdce uvnitř. Jakoby se mi úplně ztrácela schopnost rozlišovat důležité věci od nedůležitých a v mé vůli se usadilo slůvko musím. V mých myšlenkách bývá zmatek a v emocích se jak na houpačce střídají smutek, vztek a úzkost. Rodina kolem mě chodí bezradně a tázavě, děti jsou plačtivější, mají špatné sny, nerozumějí mým slzám či náladovosti. Jsou zvyklé na maminku rozhodnou a plnou nápadů, připravenou a řešící vzniklé situace. Nezvládám sama sebe. Nemám nad sebou moc. Těžko se orientuji a nerozeznám pravou od levé. Na druhou stranu se mi ten stav těžko přiznává. Myslím, že by si směla nechat pomoci, opakuje mi už po několikáté manžel. Mlčím a stisknu jen zuby. Slyším to jen jako další časový nárok. Však to odezní. To nějak zvládnu. Ke komu bych šla? Je toho jen teď na mě moc. Zavadím očima o Bibli. Nečtu si příliš často již nějakou dobu. Vlastně nečtu už skoro vůbec. Jsem tam verš z rychlíku. Mám vždy nějaký důvod. Zaháním výčitky svědomí a namátkou otevřu knihu. Je tu příběh o vzkříšení Lazara. Znám ho velmi dobře, dalo by se říct, že znám dobře celou rodinu. Ze všech novozákonních lidí mi jsou nějak nejbližší. Chodila jsem k ním na návštěvu s Ježíšem a učedníky, učila se od Marty i od Marie, přijímala jejich pohostinnost a se zájmem pozorovala zralé sourozenecké vztahy. Vždycky jsem u nich někde našla svoje místo, rozumějte, v jejich příběhu. Teď tu stojím a ptám se, a teď jsem kde? Vypadá to, že jsem Lazar, že potřebuji vzkřísit z totálního stavu neschopnosti, že se svou situací nehnu, odkázána na to, co udělá nebo neudělá Bůh. A vlastně i co udělají nebo neudělají druzí, vždyť Marta poslala pro Ježíše. Docházím k tomu, že si budu muset nechat pomoci i od lidí. Vím, že mě člověk nemůže duchovně vzkřísit, ale poslem Božím ke mně být může. Manžel má pravdu. Vydechla jsem. Našla jsem se tedy? Ne zcela. Asi jsem i Marta. Marta je v hrozném stresu. Čeká na Ježíše, posílá pro něj a on dlouho nejde. Z jejího pohledu přichází pozdě. Otázka, proč nepřišel dřív, je neodbytná. Taky se podobně ptám. Proč to muselo dojít až tak daleko, že už si sama neumím pomoci? Proč je teď pro mě život tak těžký? Vždyť Bůh by mohl zasáhnout dřív. Marta mě ale vyzývá ke změně postoje, protože říká Ježíši, kdybys tady byl, nestalo by se to, ale i teď můžeš věci změnit. Ježíš nepřišel dřív, aby její víra mohla růst. Aby mohla objevit Boží pokoj i ve stresových situacích. A to je i směr pro mě. A nějak tuším, že se ve svých zatěžujících, perfekcionistických vůdcovských sklonech mám učit být i Marií, tou ženou, která je u toho a nemusí hrát pim. Modlí se, naslouchá, pláče, stojí při jednajících a jde Ježíši vstříc, učí se čekat a umí přiznat bolest a slabost. A tak jedno páteční lednové odpoledne roku 2012
Takhle prošel příběh starý přes 2000 let mým životem. A tím jsem mohla nalézt smysluplné pokračování svého vypravování. A Bůh přišel včas, v pomoci druhých, začal mě učit přiznávat bolest a strach a dal mi prožít, že otvírá dveře bezvýchodných situací a vyvádí z lidsky neřešitelných hrobů. Jdu v zástupu těch, o kterých žalmista David zpívá, trápením pokořili jejich srdce, klesali a nikde žádná pomoc. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránili stísně. Vyvedl je z temnot šeré smrti, sám zpřetrhal jejich pouta. Ti ať zdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Rozrazil bronzová vrata, železné závory zlomil. Nepodceňujte staré příběhy a nepodceňujte ani ty svoje.

Doufám, že jste během prázdnin měli prostor vydechnout, odpočinout, vyprávět ten svůj příběh. Ještě jednou se zamyšlením Věry Peliové setkáme zítra v 6:45.

Sedmá hodina je tu, ve čtvrtek 27. srpna. Ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl a následující minuty přinesou žalm 25. Ať Bůh opatruje naši duši, o to prosí skupina Tehillim. A o půl osmé nás čeká ranní telefonát.

Další píseň bude o chvále. Chvalme toho, od kterého proudí všechno požehnání, zpívá skupina Hillsong Worship.

Skupina Timothy chce jít blíže k Bohu. Chce jít dál a dál spolu s ním. Ale nevždy je to snadné. Někdy utíkáme, někdy jsme zahořklí. Píseň In the Middle Michaela Donahueho nás zavede do příběhu o marnotratném synovi.

všeho zlého. Vždy po tvé pravici bude ti stínem. Žár slunce nepoznáš, ani chlad měsíce. Život tvůj zachová.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Od roku 1908 rozdává Mezinárodní svaz Gedeonů po celém světě Bible. Šíření dobré zprávy, Evangelia, je v základu práce této organizace, která působí i v Česku. Více o ní zjistíme od Dalibora Malíka, našeho dnešního telefonického hosta. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Zmínili jsme rok 1908. Historie Gedeonů je tedy dlouhá a pestrá. Jak se vůbec zrodila myšlenka bezplatné distribuce Biblí a kdo stál u toho jejího zrodu?
4: Tak je třeba si uvědomit, zejména pro mladé posluchače, že historie není automaticky něco, co patří do historie, jako s tím známým heslem OK, boomer, vrať se do hrobu. Ale na obhajobu toho stáří, stoletého gedeonského životního stylu a získávání lidí pro Krista, tedy historicky za to, bych chtěl hned v úvodu poukázat na ještě starší historii před 2000 lety. Ta, ač je to taky historie, je ovšem jediným a i dnes jediným klíčem k věčnému nebeskému království a její přehlížení taky cestou k věčnému zatracení. Právě tato historie, jediná, věčná, živá, zachycená písemně v textu Bible, a hlavně v textu Nového zákona, právě tato historie syna člověka Ježíše Krista, jeho zázračného příchodu na zem, jeho neskorumpovaného života, jeho dobrovolné smrti za naše hříchy a co je důležité, jeho zmrtvých stání, jinými slovy celá Bible, křížem krážem přes věky sama sebe dost osvědčující, ta se stala vlastně naším gedeonským stylem života. Ano, i náš počátek, příběh následujících velkých věcí během stalet je velice prostý. Vlastně už v roce 1898 dva cestující podnikatelé nocovali pro úplné obsazení hotelu v jednom pokoji a jeden z nich večer na pokoji automaticky otevřel Bibli, že si půjde číst a druhý si rozpomněl, že slíbil něco podobného umírající svojí mamince a tak se ten večer spolu sdíleli při čtení Bible a první myšlenka teda byla, aby se věřící cestující podnikatelé a lidé svobodných povolání povzbuzovali k praktikování vykazatelného křesťanského života, jako je pravidelná četba Bible nebo modlitby nebo sdílení evangelia s nevěřícími. A na to byl založen spolek, který se rychle šířil. Místně se členové scházeli organizovaní do kempů a název byl inspirován jak ten Gedeon, tak ty kempy knihou Soudců, 7. kapitola. Gedeon byl pro ně muž schopný naplňovat celou boží vůli a přesně takový chtěli být každý den. A v září 1901 se jedním už tehdy z tisíců členů stal i Theodore Roosevelt, který byl měsíc na to zvolen americkým prezidentem. A teprve pak v roce 1908, jak jste zmiňovali, protože Bible byla tehdy na cestování velká kniha, tak se začaly umisťovat Bible nejprve na recepce hotelů k zapůjčení pro hosty. A pán této aktivitě velice žehnal a spolek se rychle rozšiřoval.
3: A kdo se může stát Gedeonem, tedy tím, kdo Bible kolem sebe rozdává? Už jsme slyšeli jedno jméno, Theodora Roosevelta, kdo další?
4: No, především se jedná o aktivitu znovuzrozených následovníků pána Ježíše Krista, podle 3. kapitoly Jana zejména, ale členská přihláška to potom dále konkretizuje v otázkách, kterým říkáme duchovní kvalifikace. Dále je pro členství nutný minimální věk 21 let a profesní kvalifikace. Gedeonem se nemohou stát placení duchovní, protože ti už vykazatelní následovníci Krista jsou. Je třeba rovnou zdůraznit, že věřící sestry se mohou stát členy spolku jako manželky Gedeonu, pomáhající v tom zmíněném zaměření jejich svých manželů. No a lidé nás znají jako ty, co umísťují Bible do hotelů, nemocnic, domovů důchodců nebo seniorů a do utečeneckých center, kdo rozdávají Bible, ty malé modré knížečky školákům, vězňům, maskáčovou podobu možná někteří znáte, pro ozbrojené složky a pro záchranáře. V Bílém Přebalu máme speciální malé bibličky pro zdravotnický personál, ale to je jen viditelný vršek ledovce. Ještě hůř, když si lidé o nás myslí, že jsme jen zdroj Biblí zadarmo pro církevní evangelizace.
3: Ono to zní hezky, rozdáváme Bible zdarma, a tak je otázka na snadě, kdo to všechno platí.
4: Díky jednoduše definované službě, stejné na celém světě, realizované prakticky jen od dobrovolníky, tak se nám daří udržet náklady na tisk velice nízko. Naše nové zákony se žalmy a přísloví produkujeme a doručíme do rukou nevěřících vlastně za pouhých 25 korun kus, a takto levně se nám daří produkovat komplexní boží slovo, ve kterém může vlastně každý najít to, co sám potřebuje k přijetí Pána Ježíše a věčného života s jeho rukou. Už krátce na počátku v roce 1908 se k financování Bibli přidali i církve, aby mohly být Bible umístěny na každý hotelový pokoj ve Spojených státech. A od té doby Bůh v této spolkové činnosti evangelikálních církví žehná. Celkově byla rozdána vlastně třetina odhadovaného množství všech Biblí vydaných na světě za celou historii. Celkově je to víc než 2,5 miliardy kusů a v České republice je to 2 miliony zhruba. Vyjmenované oblasti zásobujeme z našich vlastních sbírek, z církevních sbírek a ze sbírek registrovaných přátel. Zavádíme v církvích také novou možnost gratulací a kondolencí, které místo věcných darů zdůrazňují adresátům upřímnost gratulace takovým tím nezištným příspěvkem na tisk Biblí na naši efektivní misii.
3: Kde po světě Gedeoni působí? A kdy začali pracovat tady u nás?
4: Tak to je z té kolebky na severu USA a v Kanadě se dnes tyto misijní aktivity rozšířily oficiálně do 200 zemí světa. Nabízíme i aplikaci do mobilu, která má víc než 1000 jazykových mutací. A prakticky hned po pádu železné opony se tato misie dostala i k nám. Sám jsem uvěřil taky po pádu železné opony na své služební cestě na základě Gedeonské Bible v penzionu v Bavorsku. A když jsem se stal pak součástí místního sboru a byl jsem pokřtěn, tak jsem se modlil: Pane, kde mě potřebuješ? A viděl jsem tu Bibli a začal jsem hledat Gedeony u nás v Praze. A našel jsem skupinku důchodců, kteří se scházeli jednou za měsíc k plánování a byli ze mě nadšení, protože jsem přišel jako mladý podnikatel s vozovým parkem a oni do té doby byli nucený ty Bible tahat rudly tramvajemi. A dá se říct, že v Česku ta misie taky začala hned po sametové revoluci. No.
3: Už jsme trošku zmínili, kam se Bible dostanou, když je jako Gedeoni rozdáváte. Na jaká místa už se vám podařilo rozšířit to boží slovo? Máte nějaké speciální místo, typ?
4: No, hlavní oblasti už jsem zmínil. Zajímavé je, že Gedeonské Bible se můžou najít také v lůžkových vozech na drahách nebo v parnících letadlech. Ale dokonce Gedeonská Bible posloužila i na Apollo 8, které první opustilo oběžnou dráhu Země a přiblížilo se k měsíci, a bylo to na Vánoce 1968. A za sledování miliardy lidí v té chvíli citoval americký kosmonaut major Bell Anders z Gedeonské Bible na palubě na začátku: stvořil Bůh nebe a zemi, z Genesis 1.
3: A máte i nějaké ohlasy na své působení? Ona přece jenom to není práce, u které člověk ví, jaký má dopad.
4: Jen tři příklady pro rychlost. Byl jsem v Polsku ve Varšavě a pozvali mne do jednoho sboru prezentaci naší činnosti, byl to takový živý sbor se spoustou mladých lidí, asi 200 v sále. A po mé prezentaci vyzval kazatel přítomné, aby postali ti, kteří uvěřili na základě Gedeonky. A postala dobrá třetina sboru. A mnozí měli ještě malou modrou Gedeonku v ruce. A k tomu se přidali i oba pastoři na pódiu. A ten druhý příklad je z fakulty žurnalistiky v Praze, založené katolickou církví. Pozval mě děkan fakulty nabídnout studentům Bibli zdarma. A pak si mě pozval do svého kabinetu, nabídl kávu a ptal se: tak to se divíte, že jsem vás pozval. Odtušil jsem, ano, jsem Bohu velice vděčný. A on mi vyprávěl, jak ožila jejich katolická farnost poté, co se tam objevily čtyři mladé sestry, celkem plažně věřících od rodičů, u kterých si pak povšimli, že uvěřili na základě těch malých modrých biblí, které obdrželi ve škole. A ten třetí příklad je naprosto neuvěřitelný. Sestry vyjednávaly v nemocnici, v sesterně na oddělení onkologie v Budapešti. A chodbou se blížil primář a s obavami čekali, co bude. Primář na ně zhurta: tak to jste vy, co tu rozmisťujete ty modré knížky? A sestry v obavách začaly vysvětlovat: no víte, my jsme Gedeoni a ty modré knížky, to jsou Bible, víte, znáte Bibli. A primář sám začal vyprávět: měl jsem mladého pacienta s nádorem v hlavě, tak nešťastně, že nebyl operovatelný, a musel jsem mu oznámit, že má tak měsíc života. A on zdrcený přišel na pokoj, našel Gedeonský nový zákon, začal číst a vše, co přečetl, si poctivě podtrhával. Za 14 dní měl přečtený nový zákon, my jsme dělali testy a po nádoru nebylo ani památky. Dělali jsme kontrolní snímky, nic. S klidným srdcem jsme ho propouštili úplně zdravého domu. A tak ten primář uzavíral tím, že sám už teď vím, co je Bible a kdo je Kristus. Rozmístěte ty Bible, kde jen můžete.

Bůh činí velké věci a někdy stačí opravdu jen číst jeho slovo a důvěřovat mu. Pokračuje Shiloh ben Hod a píseň He be good to me. On je dobrý k nám.

Bůh byl ke mně dobrý díky své milosti. Nechoval se, jak bychom si zasloužili, ale jako ke svému synovi. Píseň Šila Ben Hoda krátce před 8 hodinou raní. Pokračuje píseň, kterou možná znáte od skupiny Orient Collective, tak v podání Benjamína Málka a Noemi Málkové. Ryzí srdce.

0: Osmá hodina raní na Rádiu 7 nás zavede do Bible. Nejprve skrze pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala, který nás vezme za prorokem Ezechielem, a o 8:30 nás čeká pořad Nejen chlebem o misi s Duchem Svatým. Příjemné poslouchání vám přeje Pavel Kohl.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 46. kapitola. Tato kapitola popisuje různé předpisy pro bohoslužbu v chrámu, který prorok Ezechiel viděl ve vidění. Kapitola končí dokonce popisem kněžské kuchyně. Každý z těch 4 dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola zřízena ohniště. To jsou kuchyně, řekl mi anděl, kde chrámoví služebníci vaří oběti lidu. My ale opustíme obraz kuchyně a vrátíme se k myšlenkám, kterými jsme se zabývali minule. Mluvili jsme o tom, jak Origenes, tak osvícenstvím ovlivněná teologie odmítli doslovný výklad písma a některá místa prohlásili za pouhé symboly. Jako příklad jsem uvedl odmítnutí doslovného výkladu stvoření světa a lidí z prvních kapitol knihy Genesis. Jak Origenes, tak i osvícenská teologie tvrdí, že Adam s Evou jsou pouhé symboly. Ve skutečnosti neexistovali a jejich role máme vztáhnout na celé lidstvo. Upřímně, nezní to úplně špatně. Zvlášť, když víme, jak pohádkově zní popis stvoření člověka a také jeho pádu. Co ovšem najdeme v písmu? Je možné písmem doložit, že Adam s Evou jsou jen neosobní symboly? Začneme od Ježíše. Ten při svém sporu s farizeji ohledně možnosti rozvodu citoval verše ze 2. kapitoly Genesis. Copak jste nečetli, odpověděl jim, že stvořitel je od počátku učinil jako muže a ženu a řekl, proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo, a tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj. Ježíš cituje verše, které jsou v Genesis spojeny s Adamem a Evou, prvními lidmi. Nijak text neupravuje, ani nevysvětluje, že ve skutečnosti Adam s Evou neexistovali. Své posluchače, včetně nás, nechal v tom, aby si mysleli, že stejně jako oni věří v existenci prvních lidí. Je možné, že to Ježíš nevěděl? Představa, že vtělený Bůh nevěděl něco, co údajně ví dnešní studenti teologických škol, je těžko představitelná. Víme přece, že on sám byl u stvoření člověka. On je tím slovem, skrze které všechno povstalo, jak říká Jan. O Adamovi jako osobě pak čteme v židovských kronikách. Začíná tak například první letopisy a také v Ježíšově rodokmenu u Lukáše. Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi 30 let. Byl to, jak se myslelo, syn Josefa, syna Setova, syna Adamova, syna Božího. Všichni jmenovaní byli skutečnými lidmi. Proč by pouze Adam neměl být? O Adamovi jako reálném člověku také píše Juda ve svém listu. V 7. generaci od Adama, o nich, tedy bezbožnících, prorokoval Enoch. A také Pavlovo vyučování o Adamovi v listech Římanům a prvním listu Korinským se nedá pochopit jinak, než jako popis jedné konkrétní osoby. Čteme. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Od Adama až po Mojžíše tedy vládla smrt. A to i nad těmi, kteří nezhřešili stejným proviněním jako Adam. A dál čteme. Adam byl předobrazem toho, který měl teprve přijít, tedy Krista. Ano, proviněním jednoho, Adama, mnozí propadli smrti. Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jediného člověka, Ježíše Krista. Zde je dáván do kontrastu Adam a Ježíš, ne lidstvo a božstvo. Kvůli provinění jediného člověka, Adama, vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného Ježíše Krista. A v listu Korinským tuto myšlenku Pavel opakuje. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. A nakonec znovu Pavel srovnává prvního a druhého Adama. Nesrovnává lidstvo a božstvo. Jak je psáno, první člověk Adam se stal živou duší, ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. První člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe. Na začátku se zdálo, že považovat symbolický výklad stvoření člověka je logičtější. Po přečtení všech těchto veršů ovšem není pochyb, že způsob, jakým o Adamovi jako konkrétní osobě píše Matouš, Lukáš, Juda i Pavel, odpovídá doslovnému výkladu stvoření člověka. Vypadá to, že Adam s Evou skutečně existovali.

S Jiřím Zdráhalem můžeme do Bible nahlížet každý všední den v 8 a 18 hodin. Předchozí díly od Genesis až k proroku Ezechielovi najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Píseň Blessing, požehnání, vznikla inspirovaná žalmem 84. Zpíval Matt Redman. Pokračují On Fire a o 8:30 nás čeká pořad Nejen chlebem.

o roli Ducha Svatého při misijní činnosti a z toho plynoucích principech misie bude mluvit za chviličku v pořadu Nejen chlebem kazatel Jaroslav Pokorný.

Pokud nám záleží na Bohu a růstu jeho království, pokud nám záleží na tomto světě, na našem národě, na lidech okolo nás, zřejmě se zabýváme otázkou, jak získat lidi pro Krista. Při hledání odpovědi nám mohou pomoci skutečnosti, o kterých jsme mluvili v předchozích zamyšleních, tedy například určení naší cílové skupiny, nalezení člověka pokoje, ujasnění si, co a jak dělat, hlubší pochopení zvěsti evangelia, vyučování a vedení druhých v učednických vztazích a podobně. To vše jsou dobré a potřebné věci, ale sami o sobě nestačí. Misie a evangelizace je šířením Božího života a my lidé Boží život nevytvoříme, ani nepředáme. To dělá pouze Boží duch, Duch svatý, Duch života. Sám Ježíš na počátku své veřejné služby vyhlásil, že Duch Hospodinův jej pomazal nést evangelium chudým, jak to čteme v Biblii v Lukášově evangeliu 4. kapitole 18. verši. A když Ježíš posílal své učedníky, aby pokračovali v jeho poslání, i jim zasliboval a dával svého ducha. Dnes se podíváme na jeden biblický příběh, ve kterém budeme moci roli Ducha svatého při misijní činnosti dobře pozorovat. Tento příběh najdeme v 8. kapitole Skutků apoštolů. V této kapitole je líčeno pronásledování církve v Jeruzalémě, které z lidského pohledu poněkud paradoxně vedlo k šíření evangelia i na okolní území, včetně Samaří. Právě tam mocně působil Filip, jeden ze 7 mužů, původně pověřených ke službě u stolů v jeruzalemské církvi. A nyní už budeme číst z 8. kapitoly Skutků, verše 26 až 40. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Vydal se tedy na cestu a hle narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijal do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, odpověděl, jedině kdyby mi to někdo vyložil. A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v písmu četl, bylo toto. Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod. Vždyť byl na zemi připraven o život. Komoří se Filipa zeptal, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném? Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal, pohleď voda, co brání, abych byl pokřtěn? A nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil. Jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cezareje. Setkáváme se zde v Biblii s prvním člověkem pohanského, tedy nežidovského původu, který uvěřil v Krista. Byl to Etiopan, což tehdy znamenalo obyvatele krajiny jižně od Egypta, vlastně dnešního Súdánu, zřejmě opravdu černý Afričan, a to vysoce postavený, doslova muž autority. Přečtený text nám vysvětluje, jak k jeho uvěření došlo. Začíná to Boží iniciativou. Boží anděl promlouvá k Filipovi a dává mu zdánlivě absurdní pokyn. Filip totiž do té chvíle byl v centru velkého probuzení v Samařsku. Děli se tam nadpřirozené boží skutky, mnozí uvěřili a dávali se křtít
a město naplnila radost. Navíc Filip byl, jak se zdálo, klíčovou postavou tohoto úžasného dění. A najednou ho Bůh skrze anděla posílá pryč, docela daleko a kamsi na opuštěnou cestu. Ale Filip poslechl, byl citlivý na Boží vedení a také mu poslušný. A to je první princip misie vedené Duchem Svatým. Nám se většinou asi nezjeví anděl, ale dostali jsme Ducha Svatého, který nás chce vést. Ve Filipově případě se však ukázalo, že cesta úplně pustá nebyla. Vyskytoval se tam člověk, kterého si Bůh připravoval. Byl sice pohanem, ale zjevně uctíval židovského boha, proto absolvoval i cestu do Jeruzaléma dlouhou přes 300 kilometrů. A nebyla to jen vnější zbožnost. Když se vracel, četl si židovská svatá písma a toužil jim hlouběji porozumět. Tento komoří může být typem člověka, který je zbožný, čte si Bibli, hledá pravdu, ale ještě neuvěřil v Ježíše. Boží duch Filipovi potvrzuje, že právě za tímto člověkem má jít. Jsme svědky nádherné boží režie, kde je Filip poslán ke správné osobě ve správný čas. Tady nacházíme druhý princip misie. Máme jít k lidem. Filip se onoho cizince ptá, rozumíš tomu, co čteš? Filip chce poznat myšlení komořího, aby věděl, kde v dialogu s ním začít. Třetí princip misie. Poznat partnera v rozhovoru, jeho potřeby a místo, kde se s jeho hlubokou potřebou protne zvěst evangelia. Komoří právě čte text z 53. kapitoly starozákonního proroka Izajáše o zástupném utrpení a smrti Hospodinova služebníka. Je z textu asi zmatený, protože Izajáš ve své knize nejdříve označuje za Hospodinova služebníka celý národ Izrael, později je tím služebníkem jen jeho určitý jednotlivec, který je potom i národem odmítnut. Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. Filip začal tam, kde onen muž právě byl, a odtud šel k jádru křesťanské zvěsti, k Ježíši. A máme tady čtvrtý princip misie. Jsme povoláni být svědky Ježíše Krista, jak o tom mluvil sám Ježíš, když se loučil se svými učedníky před návratem k Bohu Otci. Svědek, například u soudu, je někdo, kdo byl přítomen nějaké situaci, o které vydává svědectví, nebo někdo, například svědek ženicha, kdo má s daným člověkem blízký vztah. My, křesťané ve 21. století, jsme nepotkali Ježíše jako fyzickou osobu v době jeho pozemského života, ale můžeme a máme být svědky Ježíšovy přítomnosti a jeho působení v našem vlastním životě a případně v životech dalších lidí. A také být svědky toho, že s Ježíšem máme blízký vztah. Podle Bible je víra ze slyšení. Komoří poslouchá Filipův výklad a jeho svědectví o Kristu a zároveň Duch Svatý otvírá jeho mysl pro Boží pravdu. Uvěří a nechá se Filipem pokřtít. Hned poté končí Filipova služba komořímu, je Bohem odvolán a v tomto případě doslova odnesen jinam, kde pokračuje v kázání evangelia na nových místech. Komořímu to ale v tuto chvíli nevadí, pokračuje ve své cestě a raduje se z toho, co se stalo. Dále už nevíme, jak jeho život v daleké zemi probíhal. Věřím, že byl velkým poslem evangelia u Ježíši svým krajanům. Milí přátelé, zopakujme si těch několik principů misie v souladu a součinnosti s Duchem Svatým. Být citlivý na vedení Ducha Svatého a poslušný tomuto vedení. Jít k lidem. Poznat druhého člověka v rozhovoru, jeho potřeby a místo, kde se jeho hluboká potřeba protne se zvěstí evangelia. A konečně být svědky Ježíše Krista a zvláště jeho přítomnosti a působení v našem vlastním životě. Než přejdu k závěrečným otázkám do naší životní praxe, rád bych vzpomenul velkého misionáře a evangelistu v Číně, Hudsona Taylora.
Ten jednou přivedl ke Kristu místního Číňana a ten se velmi radoval ze své záchrany Bohem v Kristu. Za několik dní se však Taylora ptal, jak dlouho znáte u vás v Anglii tuto radostnou zvěst? Taylor odpověděl, už mnoho století. A čínský nový věřící s údivem reagoval. Můj otec celý život hledal pravdu a nenašel ji. Proč jste nepřišli dřív? Závěrem slíbené otázky do našeho života. Nejdříve pro posluchače nekřesťana. Hledáš pravdu a smysl ve svém životě? Jsi ochotný dát v tomto hledání šanci Ježíši Kristu? Pokud ano, řekni mu to a hledej nějakého křesťana, se kterým o tom můžeš mluvit. A pro posluchače křesťana, který z těch čtyř principů osobní misie je pro tebe nejtěžší a proč? Připomínám velmi stručně ty principy. Vedení Duchem Svatým, jít k lidem, hluboký rozhovor s lidmi, být Ježíšovým svědkem. A druhá otázka, kam už si osobně evangelium donesl? A můžeš jít dál? Nezakončím kratičkou modlitbou. Pane Ježíši, děkuji, že tě smíme hledat a nacházet, děkuji, že s tebou můžeme žít a že můžeme o tobě svědčit druhým lidem. Amen. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

Tolik z pořadu nejen chlebem, alespoň pro dnešní den. Ještě se k němu vrátíme v pátek v 19.45. A nebo můžete najít na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Za týden bude Jaroslav Pokorný vypravovat o pokladech na zemi i v nebi. Pokračují Timothy s písní My Lips, moje rty. Ať naše ústa nesou tu dobrou zvěst o Ježíši.

Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř

Rádiem 7 vstupujeme do 9. hodiny ve čtvrtek 27. srpna. Pomalu se blíží konec prázdnin, ale ještě se v této hodince vydáme na cesty. Konkrétně si prohlédneme Vranov nad Dyjí, také si nahlédneme do kalendáře, kalendária, pozvánek a písní. Ta první bude od skupiny Nad čarou. Není to sen. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol.

My se teď vypravíme na Sion, na to místo, kde bude stát Bůh, nebo Ježíš, když přijde po druhé. A k Sionu nás zavedou Isaac Records či skupina EFOT.

Dnes si připomínáme všechny Oty, Otíky, Otakary. Jméno je německého původu, základem je germánský Odovakar, což znamená střežící majetek. Je zajímavé, že jméno Otakarus chápali jazykověci dříve stejně jako jméno Přemysl. Bylo to jméno královské a obě jména byla spojena v dynastii našich Přemyslovců. Naše historie zná dva slavné panovníky, kteří se tak jmenovali. Životní osudy Přemysla Otakara II. Jsou dostatečně známy, poněkud méně se toho ví o jeho předchůdci Přemyslu Otakaru I. Byl to syn Vladislava II. A Judity Durinské. Asi od poloviny 80. let 12. století začal Přemysl zasahovat do české a moravské politiky, až se konečně v roce 1192 stal českým knížetem. Ovšem již za rok o trůn přišel a musel opět do ciziny. Mezitím se stal českým knížetem jeho mladší bratr Vladislav Jindřich. Ten se však zachoval opravdu státnicky a předal vládu opomenutému Přemyslovci Přemyslovi. Přemysl I. Otakar byl skutečně dobrý diplomat. Rozporů mezi adepty na římsko-německý trůn využíval tak dokonale, že 15. srpna 1198 získal královskou korunu a s ní i řadu důležitých privilegií pro sebe i celou zemi. Dokonale také využil slabosti nového římského krále Fridricha II., který mu 26. září roku 1212 potvrdil zlatou bulou sicilskou dědičnou královské hodnosti v přemyslovském rodě. Nemluvě o řadě dalších velmi důležitých ustanoveních, která zvyšovala prestiž celého státu. Dá se tedy říci, že dlouhá vláda Přemysla I. Otakara byla velmi úspěšná a dala základ pozdějšímu rozkvětu země. A pokud nahlédneme do kalendária, tak 27. srpna roku 1727 v Ochranově, neboli Hernhutu, byla zahájena 24-hodinová modlitevní služba, do níž se zapojilo 24 mužů a 24 žen. Přičemž jeden člověk se zavázal modlit se každý den jednu hodinu. Za své bližní, za svět okolo, za nové obrácené věřící i za ochranu před pokušením a hříchem. Tato modlitba byla nazvána hodinové přímluvy. I když neměli plán, jak dlouho se budou modlit, tato nepřetržitá modlitba společenství upřímných věřících vydržela celých 127 let. Postupně počet modlitebníků narostl na 77. Zapojeny byly i děti, které měly svůj vlastní modlitební plán, ve kterém se střídali. O 200 let později, roku 1928, v Paříži byl podepsán tzv. Briand-Kellogův pakt, jímž byla válka prohlášena za nelegální prostředek mezinárodní politiky. První signatáři se stalo 15 států, přidalo se dalších 61. Jak je ovšem vidno, někde ono prohlášení, co je psáno, to je dáno, prostě neplatí. Roku 1770 se narodil George Wilhelm Friedrich Hegel, německý filozof. Hegel svým učením navazuje na Immanuela Kanta a dovršuje německý idealismus. Zlomové bylo především jeho učení o dějnosti. Svět už není nahlížen jako neměné univerzum, ale jako jedno nesmírné dějství, ve kterém hledá duch cestu sám k sobě. Z jeho slov, pravdivý je celek. Celek se však dovršuje jen ve vývoji. O absolutnu je třeba říci, že je bytostně výsledkem, že teprve na konci tím, čím ve skutečnosti jest. A zmíním ještě dvě úmrtí. Švýcarský architekt Le Corbusier se narodil v říjnu 1887. Muž, který patrně nejvýraznějším způsobem ovlivnil tvář architektury 20. století. Jeho 5 bodů moderní architektury charakterizuje mnohé stavby od funkcionalismu až po současnost. Zemřel 27. srpna 1960.

1955. A zakladatel organizace Christian Men Networks Edwin Louis Cole se narodil v září 1922. Dožil se 80 let, zemřel v roce 2002. Hnutí, které založil, má napomáhat mužům, křesťanům na celém světě naplňovat jejich mužskou a otcovskou roli. V češtině vyšly například jeho knihy Komunikace, sex a peníze, tři nejběžnější překážky ve vztazích mezi muži a ženami, Maximální mužství, Příchod a odchod krize, Průvodce obdobím změn. Jako osoba mužského pohlaví se narodíte. Zda se stanete opravdovým mužem, to je vaše rozhodnutí. Tolik ze slov Edwina Louise Coula a také z kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Teď se ponoříme, položíme do Božích rukou, do bezpečí jeho blízkosti s Joshuou Aaronem a hned na to vyrazíme na řeku s Kristýnou Exnerovou a její letní pohlednicí.

0: Zámek Vranov nad Dyjí zná asi každý, ale my máme kousek od něj chatu a tak jsme tohle místo poznali trochu jinak. A to z řeky. Dívat se na svět z vody je totiž úplně jiný zážitek. Najednou si všímáte věcí, které byste jinak přešli. Ptáků nad hladinou, skal, zvláštně pokroucených stromů a hlavně nikde na vás nesvítí žádný billboard. Jen voda, les a ticho. Ať se vydáte na jakoukoliv stranu, vždycky vás něco čeká. Jedním směrem dojedete na známou Vranovskou pláž, kde je písek, občerstvení, dokonce i bazén s tobogánem, ale to my vždycky říkáme, když máme kolem sebe celou Dyji, proč bychom platili za bazén. Takže děti skáčou do vody z mola, ze skal nebo prostě rovnou z lodi. A i když to kolem řeky vypadá, že jsou tam jen chaty, časem objevíte spoustu méně známých míst, kde se dá zastavit. Třeba když se vydáte na druhou stranu, směrem na hrad Býtov, narazíte na obrovskou louku, kde si klidně můžete postavit stan. Je tam taková stará, trochu ošuntělá chata, ale bydlí tam moc příjemný pán, který vám uvaří, co dům dá. O kousek dál je zase zátoka, kde se dá krásně zastavit a hned na pláži je restaurace s širokou nabídkou. A pokud by vám to ticho už lezlo na nervy, na řece najdete kemp Býtov, který se rozprostírá v kouzelném 100 metrů hlubokém údolí přímo na břehu. Výhoda je, že když jste na loďce už moc dlouho, máte hlad a potřebujete se protáhnout, tam to jde. Na naší chatě totiž ještě není ani teplá voda, takže tohodle kempu využíváme hlavně kvůli sprše. Hodíte do automatu 20 a jste zase vonavý. Další výhodou jsou krásné chatky, zmrzliny, česká kuchyně, sámoška a nejoblíbenější jídlo našich dětí – kebab. Když už budete na takzvaném moravském Jadranu, návštěva hradu Býtov, zámku ve Vranově nebo zříceniny Kornštejn určitě stojí za to. Zní to jako idylka? A jo, občas je. Ale se čtyřmi dětmi člověk rychle zjistí, co je opravdu důležité. Pití, dobroty, vesty, proklid všech a hlavně časováč, protože nejlepší místo je vždycky na přídi a vždycky jen pro jednoho. Tak třeba vás na jedné z nejkrásnějších řek potkám a řekneme si vodácké ahoj.
1: Společně na cestách. Rádio 7.

Projížďkou po řece Dyji pomalu uzavíráme letní pohlednice. S končícím létem končí i pohlednice. Ještě jednou nebo několikrát se na Dyji vypravíme, a to v pátek po 16. hodině, v sobotu po 8. a 18. Máte-li své zážitky z cest, místa, která jste navštívili, která vám přirostla k srdci, napište nám také svoji pohlednici na studio@radio7.cz. Snad jste během svého putování po prázdninách nezachytili bouři. O bouři je následující píseň Jeremyho Kempa, a tak stůjme pevně i v těch rozbouřených vodách. Hleďme na Ježíše.

Pomalu se blížíme k 10. hodině. To bude znít Rozmarína s Radkou Mazurovou a Lenkou Hájkovou o kyberdítěti a jeho sítích.

skupina Way to Go a osamění. Když nejste sami a jdete svědomím, že Bůh je s námi.

Poslední písnička, kterou ode mě uslyšíte, bude od skupiny Gedeon, jako nikdy předtím. A kež máte nové dny, příjemné v tom novém školním roce. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol, předávám slovo Kubovi Lofítkovi, který s vámi porozmarídně stráví dnešní dopoledne, odpoledne. Naslyšenou.

0: Dobré dopoledne. Vítejte při poslechu dnešní Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Dnešní děti tráví v internetovém světě mnohem více času než většina z nás dospělých. Někteří rodiče máme trochu problém se v tom zorientovat a rozhodnout, co ještě je dobré pro naše děti a co už není. Podle jakých kritérií se máme rozhodovat? Jaké jsou hranice v používání internetu? A jaké kroky bychom měli podniknout, pokud vnímáme, že naše děti tráví v kybersvětě více času, než je zdrávo? Toto jsou témata, kterýma nás dnes provede můj host Lenka Hájková. Lenko, vítej.
1: Ahoj, Rady, zdravím všechny posluchače. Dobré dopoledne.
0: Leni, pracuješ pro organizaci Hope for Kids jako lektorka etických dílen. Mohla bys nám tuto organizaci trochu představit?
1: My vlastně Hope for Kids máme v logu takovou šipku a ta šipka vlastně ukazuje směr, nebo my se snažíme, pomáháme vlastně vykročit správným směrem. Ale když se na to logo naše podíváte na našich stránkách hopeforkids.cz, tak ona je složena z takových bublinek. A já si to tak představuju, že ty bublinky jsou vlastně jako takové oblasti, kterým se v Hope for Kids věnujeme, protože je to vlastně práce, která je zaměřena na děti, na vlastně programy etických dílen, které pro první i druhý stupeň základní školy realizujeme, ale zároveň když se v těch programech otevřou nějaká témata, které vlastně děcka zajímají, anebo se otevře v srdci toho dítěti něco, na co se třeba bojí zeptat nebo nemá odpověď, hledají, tak máme vlastně takovou následnou činnost. Je to aplikace, která se jmenuje zeptej.se. Můžou posluchači se taky i na webu podívat nebo si ji stáhnout do mobilu a tam se vlastně děcka mohou podívat na to, na co se ptají i jejich vrstevníci, anebo se anonymně zeptat. Takže to je taková druhá bublinka. A další z těch bublinek, co máme v tom našem logu, v té naší sypce, jsou vlastně programy duchovního dědictví. Já někdy říkám, jsou to tak jako vlastivědné programy, ale jsou to programy, které vlastně jsou o velikánech v naší historii. Máme programy o Husovi, o Komenském, stále té kořeny, o Bibli. Takže i tyhle vzdělávací programy realizujeme ve školách. A o čem asi budeme mluvit za chvíli, je ta další bublinka, která vlastně je zaměřena na pedagogy a na rodiče. A je to vlastně, jsou to také semináře, které jsme kyberdítě a jeho sítě, aneb jak se zorientovat v dnešním kybersvětě, nebo jak se propojit s dnešními dětmi.
0: Jak ses k této práci dostala?
1: No, já když jsem nad tím přemýšlela, tak já si tak troufnu říct, že to byl vlastně hlavně boží záměr, že jsem teď vlastně lektorkou v Hope for Kids, protože de facto z rodiny to jakoby nemáme, že bychom měli nějak kořeny pedagogové, babička nebo takhle. A my jsme zase víc spíš byli do směru, že můj dědeček nebo jeho tatínek vlastně historicky byl v obci starostou a dědeček mi tak hrdě ukazoval, jak má v kronice od Masaryka tenkrát podepsané, když projížděl obci, že byl zároveň i kronikář. Takže já jsem vlastně vystudovala obor veřejná správa a de facto takovou trochu, nevím jestli náhodou, možná božím záměrem jsem vlastně se vydala do jakoby oblasti práce v korporátu, jakoby do firmy jsem šla, než jsem šla na rodičovskou. A pánbu ale jakoby vedl mě, takže jsem v průběhu, ještě když jsem chodila do práce, jsem neměla děti, jak jsem se dostala na English Campy a tam jsem měla možnost potom se poznat s lidmi, kteří mě pozvali na studium Bible. Měla jsem možnost vlastně víc osobně Pána Ježíše poznat a dostala jsem se i mezi lidi, které dneska nazývám takovou svou jakoby věřící rodinou nebo křesťanskou rodinou do vlastně společenství evangelikálního, kde jsem se seznámila s Eliškou Krmelovou, což je vlastně naše paní ředitelka, a ta mi vlastně o práci řekla v Hope for Kids, o tom, co vlastně, jaké poslání, a ona ta práce tak trochu i službou, a mně se to líbilo, tak proto jsem se vlastně tady tím směrem dala, Pán Bůh mi v tom požehnal i v těch okolnostech, že děti byly malé, můžu to kombinovat s tím, že ta práce na částečný úvazek, což je určitě pro maminky, které mají menší děti, tak velkou devízou pro to, aby nějakým způsobem mohly právě být zároveň tou mámou, ale i tím člověkem, který je v tom pracovním procesu a tak dál.
0: Jaké byly třeba požadavky na tebe jako na lektora?
1: Já jsem teda, když jsem se tady na tu otázku zamýšlela, tak já jsem si tady k tomu dala takové dvě věci. Jedna z nich je, že Eliška totiž, tuším to bylo v jedné zprávě, ve výroční zprávě napsala, že jako její tým nebo lidé, kteří jsou Hope for Kids, takže nejsou lidské zdroje, ale jsou poklad. A mě to teda moc zahřálo, musím přiznat, tady ta formulace. A tak jsem si říkala, že když mě řekneš, jako, jaké jsou požadavky na lektora, takže být jako pokladem. Ale samozřejmě jsou i určité jakoby praktické kritéria. Ale zároveň ještě u toho pokladu a u toho bych chtěla zmínit, že jsem, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že vlastně zároveň být i takovým jako rozsévačem. Já, jestli můžu tady i o tom rozsévači, vlastně možná posluchači budou znát ty slova z Lukáše, z kapitoly 8, z verše 5, kde se říká, že vyšel rozsévač rozsévat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty. Bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu. Vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní. Trní rostlo s ním a udusilo je. A jiné padlo do země dobré. Vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. A já se tak někdy představuji, že jsou takový rozsévač, který právě má tu možnost jít na třeba půdu školy a vlastně rozsévat to zrno.
0: A když teda přijdeš do školy, a co je obsahem tvé práce?
1: Jak už jsem zmínila, tak vlastně programy, které v Hope for Kids děláme, tak jsou zejména programy, které se jmenují etické dílny. A my máme takovou širokou škálu témat a podle toho, co si škola vybere, co třeba ten třídní učitel v té třídě buď řeší, ať jsou to oblasti nějakých vztahové, nebo jsou to oblasti třeba finanční gramotnosti, IT a médií, tak vlastně podle toho si zvolí to téma, domluvíme se, a když přijdu do té školy ráno, tak nebo teda přijedu, protože já hodně jezdím autem. Možná je to i taková modlitební výzva ode mě pro posluchače. Jsem sice vlastně lektorkou pro de facto Brno, Brno-Sever, ale mám pocit, že kolem Brna jsou takové jako hradby, kolem těch brněnských škol, a úplně se nedáří do nich dostat. A kde teda vlastně působím, tak je to oblast Tišnovská, Boskovická, Blanenská, i toho Brněnská, i na Vyškovsku, směrem ke Kroměříži. Taková ta oblast kolem Brna, v čem je to zase takové velké požehnání, je to, že práce lektora Hope for Kids je leckdy, že jste vlastně jako lektor v dané oblasti a vyjíždíte si sám. Tady Brno je takové specifické trochu v tom, že nebo Jižní Morava, že nás je tady, my jsme tady vlastně lektorky 4, respektive i s tou Jižní Moravou 6, kolegyně Vicky je Hodonínsko, Eliška je tam vlastně Klobouky u Brna a ten směr. A takže my vlastně lektorky, když třeba jedeme takhle někam dál ke škole, tak vlastně můžeme jet spolu, takzvanou spolujízdou, a je to moc obohacující čas, kdy se můžeme sdílet, můžeme se modlit za děti ve škole, můžeme se modlit za sebe navzájem, více poznáme, přece jenom je to takové osobnější než třeba jen přes tu obrazovku, takže v tomhle to je specifické.
0: Můžeš nám krátce ještě říct třeba o své rodině, představit svou rodinu?
1: Já mám manžela, kterého Pavla, tím toho zdravím, on říkal, že určitě nás dneska bude poslouchat, tak možná nás teďka přímo slyší, takže tě zdravím, ale mám i dvě dcery s Pavlem, Sárinku a Klárku. Holky jsou teď obě dvě vlastně na prvním stupni základní školy.
0: A co dělá manžel?
1: Co dělá Pavel? No jeho hlavní teda prací je, že se živí tím, že má autoservis, ale on de facto může asi dělat téměř cokoliv, že ho pán Bůh neuvěřitelně technicky obdaroval, takže u nás prostě dokonce jsem mu na Vánoce koupila, nikdo jiný to neopraví, jenom táta, protože to je jako u nás velmi pravdivé, že já teda s tou technickou nějakou dovedností jsem na tom velmi hůře, takže Pavel je ten, kdo na koho se obrací lidé i jako s různou pomocí, ale to, co ho živí, je vlastně tady to s těmi auty, nebo případně motorkami, nebo karavany, nebo takhle v téhle oblasti.
0: A po písničce se již dostaneme k tématům, jako je nastavení hranic v používání internetu nebo jaká rizika třeba dětem hrozí.

0: Vítejte v Rozmaríně, dnes s Radkou Mazurovou. Povídáme si s mým hostem, lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou. Před písničkou se nám Lenka představila a povídala o své práci. A teď už se můžeme podívat na konkrétní témata, která se internetového světa týkají. Leni, jak se má současný rodič zorientovat v kybersvětě?
1: No, to zorientování se je taková velká výzva, protože vlastně dnešní internet, sítě a ta škála různých webů, aplikací, her, prostě toho všeho, co na internetu je, tak je opravdu strašně moc. A není to vlastně jednoduché. A už to, že vůbec to téma, jakoby, že se zastavujeme a že nad tím tématem člověk jako rodič vlastně popřemýšlí, tak si už myslím, že to je takový první takový otvírá k tomu, že je na dobré cestě, aby právě si zjistil informace, které mohou právě být tou prevencí do budoucna, být tím, aby pak nemusel vlastně později třeba řešit to, že jeho dítě je něčím atakováno, prožívá nějaké třeba kyberšikanu, nebo samo někoho druhého takhle šikanuje, nebo je nabízí tak jako závislé.
0: Že pro rodiče je vlastně dobré už, když mají děti v nízkém věku, mít tak nějak jasno, jak se k tomu trošku stavět, tady k tomuto světu. Děti dneska už od předškolního věku jsou vystavovány internetu, mají někdy mobily už i v předškolním věku. Jaká rizika hrozí dětem při používání internetu?
1: Tady se nabízí ta odpověď, že tím rizikem je jakoby ta závislost, ale de facto samozřejmě také může být, ale dá se říct, že ne každý se stane závislým, když se dívá na internet, ale ten čas třeba i toho dětství, když se vezmeme, kolik jakoby volného času děti stráví před obrazovkou, než který by si vlastně mohli třeba užít s jinými kamarády, nebo společně jsme si ho mohli užít a my ho vlastně věnujeme jakoby tomu médiu, té obrazovce, a to mě třeba přijde hrozně škoda. Takže určitě jakoby rizikem tam závislost je a jsou určité parametry, o kterých se třeba s rodiči bavíme na vlastně našich seminářích, ale určitě třeba dobré si i uvědomit, že ten čas utíká, máme jenom jeden a je vlastně škoda ho jak kdyby promarnit tímhle způsobem. I když neříkám, že ten internet je jenom jakoby to zlo, protože někdy mi se moc líbilo. Taková právě teď, když tak říkám o tom zlu, jeden vlastně tatínek nám napsal na po našem tenkrát byl, myslím, ne seminář to byl, po našem semináři takovou reakci, jestli tady můžu přečíst.
0: Můžeš, určitě.
1: On nám napsal, že jako rodiče či učitelé máme asi tendenci vnímat kybersvět jako zlo, ale díky semináři jsem si uvědomil, že to není tak černobílé a že potřebujeme tento svět přijmout a naučit se v něm pohybovat, rozlišovat dobré a zlé a především být s dětmi tam, kde jsou, nečekat, až přijdou tam, kde jsme my. A to je vlastně takové, nechci říct to poselství, ale ano, to, které, když mluvíme právě s rodiči tady na tohle téma, tak se snažíme tam vlastně i mluvit o tom, že je důležité trávit čas s dětmi, je důležité tyhle věci právě se zajímat, co je zajímá, vstupovat do toho jejich světa, protože to není náš svět, oni nám do něho unikají, my leckdy prožíváme v tom takový strach nebo takový nekomfort a tím, že vlastně tomu půjdeme takhle naproti, tak dochází k tomu propojení a čím častěji budeme propojení, tím si budujeme nějaký level

0: úvěry a o tom to pak vlastně celé je ten vztah a ty prožitky, ty zážitky, které spolu máme.
1: Kdybys mohla zmínit třeba nějaké nástroje, ty už jsi tak trošku k tomu dostala, které jako nám, jako rodičům mohou pomoct třeba při nastavování hranic, při používání internetu.
0: No určitě je i dobré to předkládat Pánu Bohu v modlitbě, také být takový aktivní v tom a zjišťovat si informace, protože na webu, když třeba se rozhodnu, a myslím si, že určitě zejména dobré u malých dětí, aby měli v telefonu nastavenou nějak takový ten parenting control, od Google je to třeba Family Link, ale jejich mnohem víc jsou dokonce udělané na internetu jakoby webové stránky, které monitorují, jaké možnosti vlastně můžete mít, něco je pro Android software. Prostě jakoby, že dá se v tomhle nalézt si a je těch jakoby možností na internetu, že s tím přímo ty webové stránky zabývají, takže určitě doporučuji, aby prostě rodiče, kteří mají malé děti, si tady na tohle podívali a dětem nějakou kuhle aplikaci jakoby kontrolní jim dali. A určitě ještě je třeba dobré i sám si to někdy vyzkoušet. Třeba aplikace Stay Free. Sama jsem si instalovala do mobilu a ona vlastně každý den ukáže zaprvé souhrn toho času, který člověk měl, koukal na tu obrazovku a taky v jakých těch aplikacích byl, co vlastně dělal, kdy telefonoval, kdy koukal na třeba YouTube nebo na nějaké jiné kanály. Takže i vlastně udělat si tu svou jako sebereflexi, protože my někdy dospělí tak jako řešíme, aby nebyly ty naše děti závislí, ale de facto ta závislost těch dospělých versus dětí je rozdíl asi 3%, takže někdy je také dobré třeba podívat se, jestli ty moje děti taky nevidí, že kam koukám já.
1: Takže to je jakby ze strany třeba rodičů, co mohou udělat vůči dětem, jak jako nějak mít pod kontrolou, kolik času tráví na internetu, ale jak třeba s těmi dětmi o těch pravidlech mluvit a nějak to jako společně třeba nastavit. Myslím třeba délku času stráveného na internetu, jestli to určit jako rodiče, bude to třeba hodina nebo bavit se o tom s těma dětma, přijít k nějakému společnému závěru.
0: Tady to, jak jsi zmínila, to kolik času se doporučuje, nebo jaká je zdravá hranice času stráveného na internetu, tak to je taková vlastně otázka, která je de facto pořád předmětem vlastně výzkumu a dá se říct, že jisté vodítko tady je, ale hodně to záleží na jakoby na individualitě toho dítěte, co tam vlastně dělá. A když řeknu to vodítko, říká se, že vlastně u školáka můžete vlastně vynásobit jeho věk krát 10. Takže 12-leté dítě může mít limit 120 minut denně na všechny obrazovky. Že to je zhruba nějaká taková zdravá hranice, ale ono je rozdíl, jestli dítě třeba si tam něco připravuje kreativního, něco tvoří na nějakém jamboardu, anebo jestli hraje GTAčku, střílecí hru. Že trošku právě i to mít ten zájem, být v tom ti aktivní a podívat se, na co vlastně to dítě kouká, může i taky pro nás být tím vodítkem. Nemu to zatrhnout hned, takové to, že přijdu do pokoje, otevřu dveře a uvidím, že se na něco dívá, okamžitě to vypni. Tím se odpojujeme od těch dětí a oni pak necítí to, že jim rozumíme, jejich kamarádím v tom rozumí, takže nám do toho světa víc unikají a to nechceme.
1: Takže by bylo vhodnější třeba v té konkrétní situaci, kterou si ty teď zmínila, přijít za tím dítětem, sednout si k němu a zeptat se třeba je, co to je, co hraješ, co tě na tom zajímá, co je na tom dobrého.
0: třeba podívat se, zkusit tak právě neudělat tu kritiku hned a to odsouzení, ale vlastně tak trochu se, já někdy se musím napočítat třeba osobně do 10 i déle, abych to tak jakoby vydýchala třeba, to, co se mně nelíbí, a pak se právě zeptat, jako, co tě na tom vlastně zajímá, proč, co tobě to přináší.
1: Takže tím vlastně vstupuješ do světa toho dítěte a trošičku nahlížíš, jo, co.
0: Ano, a pak se i dozvím.
1: A dozvíš se.
0: Co vlastně, proč ho tady ta hra baví, nebo co tam vlastně dělá, a můžem si i pak říct nějaké věci k tomu, proč já si třeba myslím, že není úplně fajn, když nějaký youtuber tam takhle třeba sprostě mluví, nebo jeho nějaké parkourové výzvy, nebo i jiné challenge jsou třeba nebezpečné, protože to je to, co jakoby se vždycky i snažím svým dcerám říct, že vlastně ty věci, které na tom internetu vidí, tak že jako nemusí být pravda. A my to teda někdy i tak děláme, bylo jedno období slizu u nás doma, kdy vlastně moje dcery to hrozně jako chtěly dělat a dívali se i na YouTube, na ty různé 5-minute crafts, což jsou u holčiček takové oblíbené videa. A tak jsem říkala, tak jo, tak přesně to uděláme podle toho YouTube, tam to trvá vytvoření toho slizu ze vším všudy, bych řekla, je to sekundová záležitost, to video je velmi svižné a rychlé, no a tak jsme to tak dělali a holky si na vlastní skůži vlastně zažili, že se nám, že to rozhodně takhle krátkou dobu netrvalo a i jsme občas nějaké jako jiné krafty dělali a že třeba někdy to právě tak úplně není a můžu to na tom tak jako demonstrovat, že jsme si to i prakticky vyzkoušeli. Takže neříkám, že všechno je nepravda, a na druhou stranu je to pro mě trošku to, že oni si to prožijí, že něco děláme, tak vlastně, že pak mohu říct, hele, ale na tom internetu jsou dobré věci, ale špatné. A když stejně budeš sledovat jenom ty dobré, ale budeš jich sledovat strašně moc, tak jak je to, jak když bys snědl strašně moc dobré čokolády nebo dobrých pomerančů, tak taky ti z toho může být špatně.
1: Velké téma jsou sociální sítě. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaký jako věkový limit pro děti, které chodí na sociální sítě, protože už vidíme, že i děti třeba mladšího školního věku na těch sociálních sítích jsou.
0: Ono to teda hodně, co se týká věkového limitu, tak záleží i taky na té platformě, jak to má ten daný poskytovatel nastavené. Vím, že jsem se dívala, že třeba Facebook, tak ten má nastaveno, abyste v České republice mohli mít svůj vlastní účet, svůj profil, tak vlastně věk 15 let, ten pracovní web LinkedIn, ten to má tuším od 13, někde jsem viděla 16, trochu záleží, ale vlastně pokud malé děti mají takhle vlastně udělané účty, tak nějakým způsobem tam vlastně podvodně napsali ten svůj věk a je to tam i kvůli nějaké odpovědnosti, i trestní odpovědnosti, v případě, že se tam nějak chovám, takže proto je to takhle uvedeno a děti malé by vlastně neměly toto mít.

0: Stále posloucháte Rozmarínu s Radkou Mazurovou u mikrofonu a lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou. Před písničkou jsme si povídali o tom, jak jako rodiče můžeme pomoct našim dětem používat internet správně, ale abychom dětem mohli radit, tak jim potřebujeme taky rozumět. Jak s dětmi můžeme komunikovat?
1: Té oblasti sítí. Já už jsem to tak zmiňovala právě, co nedělat, je právě to hned odsouzit a kritizovat, ale spíš se zajímat, anebo taky, my v našem semináři říkáme, neprojevovat takový ten strach, jako, jo, co to tam, tak to bývá právě čím si tu cestu zavíráme jako rodiče, ale právě zajímat se. Dneska jsou youtubeři, jsou to už určité celebrity známé, kteří opravdu mají velikou sledovanost. Některé videa mají prostě 4 miliony sledování, takže jsou to lidé, kteří bych řekla, i třeba přeskočili už i nějaké takové televizní moderátory nebo lidi, kteří jsou v médiích, influenceři, také další oblast lidí, kteří svými názory ovlivňují mladé a jejich rozhodování. Takže zajímat se o tohle. Třeba dám takový tip pro rodiče. Jeden z našich lektorských kolegů, Petr Kadlec, tak má svůj youtuberský kanál, jmenuje se to Etika mezi světy, tak se mohou na YouTube podívat a třeba i najít nějaké videa. On to dělá takovou vtipnou formou a i právě my jsme s ním spolupracovali jako Hope for Kids při právě tady tom semináři kyberdítě, když se připravoval. Takže na to se třeba můžou rodiče podívat a prostě dívat se, co děti na těch telefonech dělají, co je tam zajímá, a domluvit se s nimi na hranicích. Protože pokud jsme vlastně domluveni na těch hranicích, tak si myslím, že i vytváříme takový jako klid, takové bezpečné prostředí. A mně se moc líbí, posluchači to teď neuviděli, já to pokusím se popsat. Když člověk udělá jako takové gesto, jako že tě chci obejmout a roztáhnu ty ruce, tak vlastně ti dávám tu lásku, to přijetí, ale taky zároveň, jako říkám, odsaď od té pravé ruky, pocaď po tu levou ruku. A právě to, že si máme jako rodiče nastavit hranice, pravidla, vnímám jako moc důležité.
0: A mohla bys dát konkrétní příklad třeba hranic, pravidel?
1: Když se teda nad tím bude rodič zamýšlet, jak ty hranice nastavit, tak si myslím, že určitě dobré k tomu jako přizvat celou rodinu. Aby vlastně na tom tvoření těch pravidel rodiny se mohli spolu podílet vlastně všichni. Tak to je jeden takový princip. Druhý princip je, že jich musí být málo. Taky by měly být srozumitelné pro všechny.
0: A málo, třeba je, málo je 3 nebo 10?
1: Já si myslím, že málo je třeba 6 nebo 5, protože někteří tvořiví by udělali takový ten seznam a někdy, když člověk vidí ty seznamy, ať už je to třeba pracovní, nebo začne se zajímat o nějakou oblast a zjistí, kolik toho je, tak už se mu do toho vlastně nechce. Takže proto, aby jich bylo málo a měly by být pozitivně formulované.
0: Například?
1: Prostě budu třeba po 9. hodině už v tichosti v pokoji. A ne, že nebudu v obyváku po 9. Jo? Jako takové to pozitivně formulovat. V sobotu prostě uklízíme svůj pokoj. Nebo při jídle nikdo nebude telefonovat nebo mít puštěný, nebo koukat prostě na obrazovku nějakou. Že
0: Ano, zní to tam jako, že tam prostě potřeba mít ten rodinný čas nějaký, který, kdy mobily nás nebudou rušit a budou odloženy a je to nějaké společné pravidlo, na kterém se můžeme společně nějak domluvit.
1: A samozřejmě, když to jako určitě to zkuste a nebojte se, když vám něco nebude fungovat v těch pravidlech, tak to můžete změnit. Každá rodina je jiná, někdo jsou rodina víc třeba introverti, někdo zase naopak, prostě každý jsme trochu jiný a vyhovuje nám něco jiného, takže neznamená to, že si nějaké jakoby hranice doma nebo pravidla nastavíme, že když nám nebudou vyhovovat, že nemůžeme změnit. A možná bych ještě poslední zmínila v tom, je potřeba, aby je dodržovali všichni, takže i rodiče. To je tam jako důležité a myslím si, že je důležité si i stanovit následek, když to nebude.
0: Co když děti se brání nebo obchází ta pravidla?
1: Přesně tak, aby když se domluvíme, že třeba hodina času strávených před obrazovkami, tak je to prostě před všemi a zase si stanovím prostě dobře, tak nebudeš to druhý den mít vůbec, když jsi to dneska nedodržel. Ať ví i ten důsledek toho, když se ta vlastně to pravidlo nedodrží.
0: Takže důsledek by mohl být třeba krácení času, nebo nebude mít mobil nějakou dobu.
1: Třeba.
0: Takové důsledky mohou být. A ty věci, které jsi zmiňovala, určitě nám pomáhají v tom, jak neztratit důvěru u těch dětí. Je ještě něco, co můžeme udělat, aby nám děti jako důvěřovaly v téhle oblasti?
1: No obecně vlastně důvěra zůstat propojený nebo zůstat na té stejné vlně je, a myslím, že to je i obecně jako ve vztazích i v partnerských, je to, že když se jako u toho druhého zajímám, když mi vlastně není jedno, co dělá a myslím si, že to je tak stejně i vlastně s tím, když budu právě ochoten svůj čas vlastně aktivně věnovat dětem a naše děti, když se i na programech bavíme o to, co je pro ně nejdůležitější v etických dílnách, když jsme ve škole, tak mluvíme tam i o tom, co je pro ně nejdůležitější, na čem jim vlastně nejvíc záleží. A de facto, vlastně nikdy se mi ještě nestalo, sice jsem lektorkou třetím rokem, tak nemám takové zkušenosti, jak třeba některé vzácné kolegyně, ale opravdu vždycky ty děti vyjádří, je to pro ně rodina a vztah. Takže to, že spolu budujeme ten vztah, že jim vyjadřujeme tu bezpodmínečnou lásku, i přesto, že se prostě čtení třeba nedaří, nebo že zlobí, nebo něco, tak tím vlastně budujeme tu důvěru.
0: A to je něco, co už můžeme dělat vlastně od narození, už v tom předškolním věku a v pubertě třeba neseme potom to ovoce. Setkávám se s tím, že už malinké děti v předškolním věku i v kočárku sedí třeba v hromadné dopravě s mobilem, nebo mají tablet a koukají na něco, nebo u lékařů čekají na vyšetření v čekárně a taky mají třeba mobil, koukají do mobilu. Jak bys to dělala v tom předškolním věku? Jako jak bys děti pouštěla do toho virtuálního světa?
1: Když si člověk tak nějak otevře nějaké knížky, které jsou o nějakém psychomotorickém vývoji a o jakoby o malých dětech, tak nebo aspoň knížky, které jsem k tomu četla já a já mám stejný názor, tak de facto ty obrazovky by tam moc neměly být, nebo respektive nejlépe by tam neměly být. Ale nebudu tady lhát, že jsem to nikdy jakoby, jako určitý prostředek toho, když jsme zůstali třeba na imunologii opravdu dlouhou dobu a už jsme tam tak nějak všechny ty časopisy prošli a snědli všechno, co jsem měla i v tajných kapsách kabelky, tak prostě někdy to pomůže a člověk i pocítí takovou vděčnost, že to má. A na druhou stranu je to někdy takové levné řešení toho, proč radši třeba nepopisovat, co z té tramvaje vidím a to dítě může, že se pak i třeba usmát na nějakého seniora, mu to třeba rozzáří úplně den, ale když de facto tu jeho pozornost strhnu jakoby na ten displej toho telefonu, tak vlastně tím tak ochuzujeme sebe, to dítě, o to, co je vlastně kolem ten svět a i třeba nějaké takové povzbuzení, že dětský úsměv je něco krásného, tak i třeba takový dar, který můžeme vlastně prostřednictvím našeho dítěte dát vlastně druhým.
0: Vlastně ho i v tom věku už učíme nějakým způsobem si zvykat na to, jak tráví ten čas. A když můžeme mu vzít i knížku třeba do té čekárny, že? Nebo do té hromadné dopravy a něco dát, přečíst anebo dát na prohlížení. Takže taky je to o tom asi, jak to dítě učíme si zvykat, do čeho kouká. Je to na nás, na rodičích. Po písničce se ještě podíváme na možné signály, které mohou děti nevědomky vysílat a které by rodičům mohly říct, že něco není v pořádku.

0: poslední části dnešního rozhovoru s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou si popovídáme o signálech, které nás mohou upozornit, že něco není v pořádku ve vztahu dětí k virtuálnímu světu. Kdy by měla rodiče zpozornět?
1: Když jsme se nad tím zamýšleli při přípravě semináře Kyberdítě a jeho sítě a ne jak se propojit s dnešními dětmi, tak jsme se tam dali takové základní tipy. A baví se to dítě s námi i o reálných věcech, zvládá školu, stíhá kroužky nebo nějaké další volnočasové aktivity, má čas na svoje kamarády, má vůbec kamarády, pomáhá nám s něčím doma, dokáže se třeba i najíst bez toho mobilu v ruce, tak to jsou takové jako ty signály, něco, co nám může dát vlastně trochu ten signál tomu, když si na všechno odpovím, že ne, tak by už měl rodič zpozornět. A když se třeba pořád, tak jako nejsme jistí, tak na webu, například na poradna.ebezpečí.cz, tak jsou i takové jakoby testy, které si může právě člověk udělat nebo s dítětem udělat, které i vyhodnotí to, jestli už to třeba je potřeba nějak řešit nebo ne, a určitě na to nebýt sám prostě, když člověk zjistí, že tady ty věci, takové ty jakoby běžné, se nedějí u nás doma, a tak si mohu takhle právě i dohledat vlastně pomoc odborníků.
0: Leni, jak to funguje u vás doma? Daří se vám aplikovat to, co víš, a nastavovat hranice? A jak se k tomu vaše dcery staví?
1: Ano, já tam vlastně díky práci, kterou mám, tak se leckdy i inspiruji do výchovy svých dcer, a vlastně mě to i obohacuje v tom, na co si i dávat pozor. Možná ještě tady zmíním pro rodiče takovou zajímavou věc, protože takových těch různých komunikačních aplikací je spousta. De facto jsem jich tady vzala škálu, takové ty známé Messenger, YouTube, Facebook, TikTok, ale třeba Wattpad nebo Telonym jsou třeba aplikace, u kterých bych zpozornila, u toho Telonymu, protože to je aplikace, která je vyloženě udělaná na platformě anonymity a nejde prostě možné dohledat, a je to taková aplikace, ve které bývá nejčastěji využívaná pro kyberšikanu. Takže pokud uvidíme nějakou aplikaci, kterou třeba neznáme, ve které dítě komunikuje, tak můžeme si zase o ní něco dozvědět, zase se dá na internetu dohledat. Vím, že teďka jsme byli na jedné návštěvě a klub nám tam zase ukazoval Discord, což je taková komunikační platforma zase pro komunikty. Oni tam mají takové boty, tak mi ukázal, který různě vyhledávají. Tak ono, co říkám třeba dnes, nemusí už být úplně zítra aktuální, ale hold prostě neznám, tak si můžu dohledat, podívat se, co to je, anebo se i zeptat toho dítěte, oni leckdy nám i děti velice rádi řeknou vlastně, co to je, a mají radost toho, že se zajímáme. Takže to jsem chtěla zmínit, a ty se ptala na to, jak je to u nás doma. Mě inspiroval pan Jan Kršňák, to je vlastně odborník, který se zabývá těmi jakoby vztahy mezi lidmi a médií. A on mě inspiroval v tom, že my jsme doma, naše jenom starší dcera, která je v 5. třídě, má telefon, ta mladší, co je ve 2. třídě, ho zatím nemá. A když jsme teda Sárince chtěli vlastně telefon dát, tak jsem se právě nechala inspirovat panem Kršňákem, a on říká, nedávejte jim to jako dar, ale dejte jim to jako třeba služební telefon. Protože když vám dám, když dáte dítěti dárek medvídka, tak taky mu neřeknete, a můžeš se na něho dívat jenom 2 hodiny denně a večer ho dáme tady do té skříně. A taky jsme i otevřeně mohli vlastně říct, že máme v tom ten parenting kontrol, že vlastně táta vidí, na co se kouká, a může si ho taky kdykoliv vzít ten telefon. Takže dali jsme to jako takovou věc, tak jak jakoby ledničko nebo nějaký spotřebič, který je v domácnosti, a nedělali jsme právě z toho ten dárek. Mě to trochu, my jsme neviděli, jak to úplně, že na Vánoce to Sárinka jako hodně očekávala, tak jsme to tak jako dali bokem a udělali jsme k tomu jako nějaké divadlo, ale prostě jsme jí to otevřeně takhle řekli, aby prostě od začátku to měla takhle, že něco jí dám, pak jí to beru, tak to mi přišlo takové dobré a uděláme to i takhle u Klárky. Přišli jsme na to, že to byla jako dobrá cesta.
0: Došli jste společně i k nějakým návrhům, které aplikace používat? Víš teda, které Sára používá?
1: A my to máme tak, že vlastně má nastavený jakoby určitý ten parenting control, máme od Google ten Family Link, který nepustí na určité typy jakoby sítí, a vím, že třeba co se týká nějakých i jako hranic, co máme nastavené, tak tam se dá i časový limit nastavit, limit, kdy se vlastně ten telefon uzamkne, že napíše se na displeji, je čas jít spát, a to dítě de facto nemůže scrollovat displej někdy v 9, v 10 večer a pak být právě unavený ve škole, což dost často od pedagogů třeba slyším, že děti leží po lavicích, nebo oni i sami v programu třeba IT a média, kdy se vlastně bavíme s dětmi, protože se snažíme, aby etické dílny nebyly nějakou jakoby jenom informace a vzdělávání, ale hrajeme tam různé hry, dáváme tam různé aktivizační metody, prostě jsme tam pro ty děti a oni nám i říkají, jo, já jsem prostě hrál, jo, do půlnoce a to. A pak právě třeba to dítě je unavené a tak, a holci někdy nemůže pomoct, oni jsou prostě malé a oni to potřebují, aby jsme jim v tom právě my dospělí pomohli a ty hranice jim nastavili. Takže není to, jak kdyby rodič nastavuje hranice, dělám betonové zdi, ale ba naopak si myslím, že právě tím jakoby pomáhám těm dětem se v tom světě nestratit, v tom kybersvětě, zažívat tam nějaké bezpečí.
0: Leni, podle toho, co jsi dnes říkala, nemusíme zoufat jako rodiče. Existuje naděje na udržení těsnějšího spojení mezi námi a dětmi a stojí za to s Boží pomocí o to usilovat. A může pro nás být povzbuzení, že je v našich silách pomoci dětem používat internet tak, aby jim dobře sloužil a byl k užitku. A tak vám, milí posluchači, přeji, aby se vám to dařilo aplikovat něco z toho, co jste dnes slyšeli, do vašeho rodinného života. Leni, tobě moc děkuji, že jsi přišla, že se tady s námi sdílela, a přeji ti, aby ve tvé práci ti Bůh žehnal a ty jsi mohla i nadále přinášet dětem i rodičům naději.
1: Díky, a taky díky, Radko, za pozvání sem do rádia, a chtěla bych i tobě, i taky rodičům právě popřát, aby se vám co nejvíce dařilo se propojovat se svými dětmi, a i když ten internet, ten mobil, ta elektronika prostě bude do toho vždycky vstupovat, tak aby se dařilo právě vytvářet to bezpečné prostředí pro to, aby z nich právě vyrostly ty silní jedinci, kteří obstojí v době, která je před nimi, ať už bude jakákoliv, a v tom, ať to pomáhá Pán Bůh.
0: Dnešní Rozmarina končí a já se budu těšit za měsíc, 17. listopadu, na rozhovor s mým hostem Lucí Sedlákovou, se kterou si budeme povídat o jejich zkušenostech s ezoterikou a o tom, jaký to mělo vliv na její rodinu a jaký Pán Ježíš z toho vyvedl. Od mikrofonu se s vámi loučí Radka Mazurová a její host Lenka Hájková.
1: Naschledanou.

Rozmarínu si můžete poslechnout ve vysílání Rádia 7 ještě v pátek ve 13 a v neděli v 11 hodin. Za týden usednou za mikrofon Klára Litterová a Marie Hlaváčková. Společně budou přemýšlet nad tím, jak dětem i sobě ulevit při návratu do školy.

Pořad Rozmarína odstartoval denní vysílání Rádia 7 ve čtvrtek 27. srpna 2026. Krátce po 11. hodině se dá za mikrofon Kuba Lofítek. Jako první bod programu nás čeká seznámení s tím, co tým Rádia 7 připravil pro následující hodiny vysílání. Pořad štafeta přinese v 11.15 nahlédnutí do skautského oddílu Hlubina z Frýdku Místku. Marek Moškoř si s Helen Mrázkovou povídá o tom, jak symboly utvářejí identitu oddílu a jaké rituály mají. Ve čtení na pokračování otevíráme 15 minut popolední knihu Miloše Šolce mladšího Jak život šel, ve které zpracoval životní vzpomínky svého otce, československého reprezentanta v tenise a později baptistického kazatele. V srpnových dílech pořadu Řeka života přinášíme rozhovory Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým, ve kterých prochází dějinami a sledují české překlady Bible. V závěrečném setkání se zaměříme na překlady, které následovaly po Bibli Kralické, a téměř skokem se tak přeneseme do 20. století. K poslechu zveme na 13. hodinu.

Mezi druhou a třetí hodinou se otevře prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, kterou písničku vám máme zahrát. Věřím, že i dnes si vyberete, že vás program Rádia 7 občerství na duši i na duchu a že budete s námi rádi.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

S 11:15 se o slovo přihlásí pořad Štafeta, ve kterém se uzavře třídílný miniseriál o symbolech a rituálech. Ještě předtím kapela Jet Trouble s písní Foolish Heights, ve které zaznívá touha vezmi si mé ego i mou hrdost.

0: Hoř, náš dnešní host, je vedoucím skautského oddílu Hlubina z Frýdku Místku. Je také ajťák, grafik, hudebník, běžec, táta tří dětí a milovník rituálů. Od mikrofonu vás dnes vítá Helen Mrázková. Ahoj Marku.
1: Ahoj Helen, děkuji za pozvání.
0: Co je charakteristické pro váš oddíl Hlubina?
1: Já myslím, že pro nás je charakteristické to, že jsme multigenerační oddíl. My tam máme děcka od 6 do 16 let, takže ten rozstřel je takový hodně veliký a my vedoucí, co jsme jako ti starší začali, tak jsme máme 20 let rozdíl mezi nima, to jsou 40. A ty naše schůzky, tím, že máme velký rozstřel mezi tím věkem naším a i těmi dětskama, tak je to něco jako, když tátové si hrají s dětskama občas. Máme tam i vedoucí ženy a to jsou taky už všechny matky a pár rádců, ti jsou mladší. A my ty schůzky máme částečně kombinované, takže my tam máme i ty mladší děcka, i ty starší děcka občas dohromady. A potom myslím, že asi, co je typické pro náš oddíl, že rádi experimentujeme. Takže preferujeme zkušenost zážitkem. Je to pro nás klíčové úplně, aby ty děcka si věci prožili na vlastní kůži, vyzkoušeli a často ani oni, ani my nevíme, jak to dopadne.
0: Váš oddíl je relativně nový. Začínali jste nedávno, možná tak před 2 lety, nebo?
1: My máme oficiálně začátek a ten jsme zvolili jako symbolicky na 1. ledna, ať se to dobře pamatuje.
0: To zní jako symbol.
1: Je to symbol a my jsme zvolili i symbolický začátek. My jsme jako oddíl, fungujeme v rámci církve bratrské a my jsme se přetvořili z dorostového oddílu na skautský oddíl a my jsme s tím dorostovým oddílem začínali někdy v roce 2014. Nějakou dobu to fungovalo, ale pak přišla ta myšlenka a nám se to více a více líbilo a tak jsme dospěli k závěru, že bude dobrý udělat z toho skautský oddíl a vybrali jsme datum jako 1. ledna, se to dobře pamatuje, v roce 2023. A to zahájení oddílu vlastně bylo na vrcholu hory Ondřejník, který je vlastně blízko Frýdku Místku. Je to kopec, ze kterého je vidět na celý kraj, včetně Lysé hory, Beskyd, Jeseníku a to, co je pod náma. A my jsme to vnímali jako dobrý symbolický začátek toho, že bychom chtěli, aby chom působili vlastně v tom, kam až oko dohlédne. A zvolili jsme si ten termín vlastně proto, že se to dobře pamatuje. A každý rok máme na 1. ledna na tu horu společný výšlap. Když jsme začínali s oddílem, tak nás se tam sešlo, myslím, 14, dejme tomu. Na 1. ledna 2025 jsme tam přizvali i rodiče a přátelé a bylo nás tam 30. Nebo možná víc než 30. Takže je to takový jako i symbol pro nás toho začátku a má to jasně definovanou jako formu i čas.
0: Takže vlastně váš oddíl začal už takovým rituálem, takovou tradicí, která se potom nese i do dalších let. Když jste plánovali založení oddílu, věděli jste, že některé třeba skautské, ale i neskautské rituály, symboly určitě chcete zavést. Které to byly?
1: Tak samozřejmě jsme si zjišťovali všechno, co k tomu skautingu patří. A já hodně toho znám z literatury. Jako malý jsem hodně četl knihy od Jaroslava Foglara, to mě dost ovlivnilo, ale neměl jsem moc představu vlastně, co to znamená prakticky. Takže když jsme se připravovali na to zahájení ty naší činnosti, tak jsme věděli, že musíme mít jako nějaké kroje, je součástí toho nějaká košile, která má nějaké parametry, nějakou barvu a šátky a tohle všechno. Nám přišlo jako dobrý, že se tím vlastně připojujeme k někomu, kdo nosí stejnou košili, stejný šátek a vyznává vlastně stejné myšlenky. A to připojení se k něčemu bylo něco, na co jsme se vlastně hodně těšili. Že budeme součástí něčeho většího, než je ten náš oddíl. A pak se nám hrozně taky líbily ty slibové rituály a tak dále. To jsme si potom hodně užili. A vlastně symbolicky je i název našeho oddílu. Protože Hlubina je hodně vztaženo k tomu, že jsme v hornickém tady kraji. Takže ta Hlubina znamená jako jít opravdu fyzicky do hloubky. V Ostravě je zavřený důl Hlubina a zároveň je to odkaz na biblickou pasáž, kdy Ježíš

0: zve Petra na rybolov a říká mu, pojď na hlubinu a tam nalovíš ty ryby. A je to taková symbolika, že se nemáme bát jako dělat věci odvážně, i když možná to nedává smysl, ale hlavně pro nás to znamená jako jít do hloubky vztahu, do hloubky toho, co děláme. A když budeme cítit, že něco v tom oddělu jako nefunguje dobře, že je to takové jako na mělčině, tak jako aby nás to vyzvalo jít do hloubky toho problému, tématu nebo co řešíme. Takže asi takhle. Některé věci už dávno jsme měli v našem oddíle. Například takové to, když chceš, aby byl klid a když mluví vedoucí, takže se zvedne pravice nahoru a všichni se dívají a postupně vlastně přestávají mluvit a čekají, co uslyší, tak to už jsme dávno měli a některé další jako symboly, rituály možná už jsme měli. Teď jsme tomu jenom dali tu formu a možná se více nad tím teď zamýšlíme, co to znamená, jaký to má přesah.
1: Marku, ty osobně se stal skautem až v souvislosti se založením vašeho skautského oddílu. Jaké to pro tebe v dospělosti bylo? Byly některé prvky, které byly hořká pilulka k polknutí?
0: To bych neřekl. Pro mě to bylo možná splnění klukovského snu. Já jsem ty věci prožíval jako z literatury a protože jsem dětství prožíval na přelomu 80. a 90. let minulého století, tak to znamenalo, že jako dítě jsem neměl šanci chodit do skautského oddílu, protože v našem okolí nic takového nebylo. Byl jenom oddíl pionýrů a nějaké kluby modelářů a těchto věcí. A já jsem vlastně si myslel, že už nikdy se mi to nepodaří patřit k něčemu takovému, s čím já jako souzním, a protože mám rád přírodu a mám rád dobrodružství a tyhle věci a hodně jako kluk jsem trávil čas rád venku, tak jsem myslel, že už to nikdy jako nemůže přijít. A vlastně mě překvapilo, že skautem se může stát každý, kdo zůstane ve svém srdci trochu tím chlapcem nebo tou dívkou. A já říkám, že vlastně skautem může být každý, komu je 12 let. A ty další roky navíc jsou už jenom ty zkušenosti, které má. Takže jako záleží asi, jak to máš uvnitř v sobě. A já jsem vlastně, když jsem potom skládal ten slib a zažíval si i ten rituál slibový a tu přípravu na to, tak jsem se vlastně znovu vrátil tam, odkud jsem vlastně nikdy neodešel. Jenom moje tělo je stárné a vypadá trošku jinak. Má nějaké šrámy, jako to jsou zkušenosti toho věku, ale myslím, že jako jsem nikdy nepřestal být jako tím klukem a to je obrovská výhoda, když máte to, jako to mladé srdce, myslím. No.
1: Váš oddíl je hodně propojen s místním společenstvím Církve bratrské a jak si už zmiňoval, tak jste v minulosti měli ve vašem sboru dorostový oddíl. Jak to brali lidé ve sboru, že najednou tady přijde někdo s nějakými skautskými kroji a rituály? Bylo to v pohodě nebo se vyskytly nějaké obavy?
0: No, ono to nepřišlo najednou. My, když jsme začali o tom přemýšlet, tak jsme vlastně všechny ty skupiny, které jsme vnímali, že mají do toho něco co říct, tak jsme jim o tom řekli. Takže jsme se bavili zvlášť s rodiči, zvlášť s dětskama v dorostě a i zvlášť jako s celým sborem. A trochu jsme jim jako řekli, co to asi bude znamenat. A myslím, že jsme se o tom bavili potom v průběhu několika měsíců, než k tomu došlo. Ta změna trvala asi rok a půl. A vlastně na konci toho období už to bylo jenom takové jako oficiální potvrzení toho, co ti lidé jako se mohli zeptat, co my jsme zjistili, že potřebujeme od nich vědět. Takže si myslím, že ta změna nebyla šokující pro ty lidi. Co je ale pravdou, je, že tím, že jsme v rámci sboru a jsme v církevním prostředí, tak nemáme zažité takové to skautské DNA. To znamená, že prakticky to vypadá tak, že třeba málo kdo nosí na naše schůzky třeba košily nebo šátky. Lidi často zapomínají, nebo nemají vůbec. Takže je to trošku těžký pro nás v tomhle ohledu. Ale čím mladší děcka máme v oddíle, tím víc vidíme jako u těch mladších dětí, že to vnímají líp a nemají takové ty předsudky nebo nemusí se to znovu učit, co je jako obrovská výhoda. Takže my se to učíme a zapomínáme a ne vždycky to vypadá tak, jak si myslím, že by to vypadat mělo, ale myslím, že čím mladší děcka tam máme, tím víc se blížíme tomu a učíme se to jako za pochodu.
1: Takže to chtělo čas, když jste váš sbor připravovali na tu myšlenku skautingu v rámci sboru a chce to i čas, když vyrůstá nová generace dětí, která už bude úplně zvyklá na to, že nosit skautský kroj je v pohodě.
0: Přesně tak, přesně tak. A já se na to těším a už to vlastně vidím u těch mladších dětí a oni za náma třeba chodí a říkají, no tak kdy už půjdu do té starší družinky a kdy už dostanu jako ten jiný šátek. Takže oni už vidí v tom nějaký ten progres a my vlastně můžeme tam být pro ně a vést je k tomu, aby si i to, co prožívají, jako prožili způsobem, který si myslíme, že má pro ně hodnotu.
1: Když mluvíš o tom prožívání, vzpomněla jsem si na krásné fotky z vašich táborů, které jsem viděla. Snažíte se tam vždycky pracovat s takzvaným symbolickým rámcem. To znamená, že máte tábor na základě nějakého příběhu nebo kolem nějaké legendy vystavěný. Pracujete s kostýmy, s kulisami a tak dále. To dá strašnou práci. Nebylo by to jednodušší bez toho? Proč to děláte?
0: No, kdyby to nebylo, tak ono by to nebylo jednodušší, ale bylo by to naopak velmi těžké potom na tom táboře nebo na té akci, protože ten symbolický rámec dává tomu nějaké mantinely a paradoxně já si myslím, že to dává větší svobodu při přípravě celého programu. My často ty naše tábory máme jako do jisté míry jako propracované, já se starám hlavně třeba o tu myšlenku a rozpracováváme to do formy aktivit, her a tak dále, ale vlastně dneska už to tam dělají všichni vedoucí. A hlavní smysl je v tom, že ty si za 2, 3, 4, 10 let nebudeš pamatovat, co přesně si na táboře dělal, ale budeš si pamatovat, jak jsi se u toho cítil. A to je to, co když to zpracujeme do podoby nějakého příběhu, pomáhá udržet ten pocit a tu myšlenku a vydrží to strašně dlouho. My často třeba na táboře nebo na nějaké chatě zařazujeme LARP, live action roleplay. A ono to vypadá tak, že děcka mají 3-4 hodiny čas a prostor, aby si prožili nějaký příběh. My jim k tomu dáme role. Každý člověk hraje nějakou roli nebo postavu. A oni znají jenom nějaký začátek nebo konec. Je tam nějaký game master, to je člověk, který sleduje ten průběh té hry a snaží se, aby nějakým způsobem to od někud někam vedlo. My jsme třeba tímhle způsobem dělali 10 egyptských ran. Takže děti byly rozděleny na Egypťany, kteří makali, stavili pyramidy, a potom na Izraelity, kteří byli podrobeni, a na ty Egypťany, kteří dělali ty dráby. A bylo to strašně silné, protože ty děcka vlastně během toho se do toho vžili. A když jsme potom na konci té hry, večer u ohně, probírali, co se jim honilo hlavou, tak to byly vynikající myšlenky, které by nás v životě nenapadly, i kdybychom připravili sebe lepší hru. Takže my často pracujeme s nějakým tématem a snažíme se o to, aby to téma si ty děti mohly prožít způsobem, jakým oni přemýšlejí. A to nám právě umožní ten symbolický rámec i v té velké táborové hře, která může trvat po celou dobu tábora nebo jenom část tábora. Ale co tam vnímám, že je taky důležité, je, aby tam byl někdo nad tím rámcem a trošku hlídal to, jestli to splňuje ten účel. Já jsem říkal, že my experimentujeme, tak nám se na jednom táboře stalo, že jsem měl vymyšlenou úžasnou hru. Téma bylo pirátské, my jsme byli na Slezské hartě, takže každá družinka měla svůj vlastní raft. A cílem té hry bylo, že oni složili mapu pokladu a potom přes tu přehradu 2 kilometry padlovali a hledali poklad. Ale my jsme zjistili na začátku tábora, asi 3., 4. den, že ty skupinky nejsou nalazené na tu hru ani na sebe. A tak jsem udělal jako den vyloženě jako přestávku, kde celý ten den děti dělali aktivity, které sloužily k tomu, aby se více poznali. A pak jsme najeli zpátky na ten symbolický rámec té hry. A fungovalo to jako výrazně líp potom. Takže jako je třeba někdy i o to možná trochu podstoupit, aby to fungovalo a zjistit, jako jestli z toho je ten užitek. Takže jako to je pro mě třeba důležité a klíčové. Nejen, že si vedoucí užijou tu hru, jako když už jsem to nachystal, takže jako teď to všichni budou hrát, ale i aby ty děcka a vlastně všichni, kdo jsou v tom zapojení, aby v tom viděli smysl. Protože i ten symbolický rámec musí mít vždycky ten smysl a lidi ho musí chápat. Když ho nechápou, tak prostě je zbytečný.
1: Děkuji ti, Marku, za to připomenutí, že je špatně, pokud by nástroj přebyl ten cíl, který to má.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: S Martem Moškořem, vedoucím skautského křesťanského oddílu Hlubina, si dnes povídáme o tom, jak k posílení významu, sounáležitosti, ale i atraktivity programu využívají symboly a rituály. Marku, jaký nejlepší rituál se vám fakt povedl a mohl by inspirovat ostatní?
0: No tak samozřejmě založení oddílu na 1. ledna. Vřele doporučuju. To opravdu nikdo v kalendáři potom nemine. Ale já myslím, že dobrý rituál někdy vznikne i možná náhodou nebo nějakou myšlenkou. Jeden rituál, který je trošku spjatý vlastně i s naším oddílem, ale možná více se sborem a s mládeží, byla takzvaná cesta kříže. My jsme před pár lety přemýšleli, jakým způsobem líp prožít jako ten velký velikonoční týden. A byly tam různé myšlenky a nápady. A jeden ten nápad to měl vedoucí mládeže. Ho napadlo, že na Velký pátek by bylo fajn se potkat na nějakém místě a fyzicky nést kříž na kopec. A my u nás za městem máme takový malý zalesněný kopec. Je to bývalé hradiště, z doby možná už bronzové. A poprvé, když jsme tu akci pořádali, to nesení kříže, tak se nás tam sešlo jako vlastně mládežníci a nějací dorostenci. Jeden bratr udělal jako z kmenu stromu kříž a my vlastně jsme tu krátkou, asi 2-kilometrovou cestu na ten kopec šli ve tmě s pochodněma a se zastaveníma. A vlastně každý rok, kdy se to opakovalo, tak vždycky to mělo vynikající atmosféru a vlastně každý mohl být toho součástí a ta cesta kříže vlastně končila tím, že jsme ten kříž na konci zasadili v tom lese na vrchol toho kopce a někdy tam ten kříž vydržel třeba 3 dny, někdy celý rok, záleželo, jak moc lidé byli vandali nebo nebyli vandali, to je veřejně přístupné místo, ale bylo to něco, jako, co bylo hrozně fajn. My teď máme jinou formu, protože nějakým způsobem nebyla ta touha, vlastně ten zvyk nebo tu tradici, rituál opakovat. Ale možná se k tomu vrátíme. Ale vždycky to bylo super a mně se to moc líbilo.
1: To zní jako opravdu silný zážitek. Co myslíš, že je důležité pro opravdu dobrý rituál?
0: Dobrý rituál má několik parametrů. Určitě by to mělo být něco, co obsahuje trošku tajemství, nějakého mystéria. Něco, co ne každý chápe, ale táhne tě to být toho součástí. Když jsi aktivní součástí toho rituálu, tak vnímáš tu důležitost, možná i to mystérium. A myslím, že co je i důležité, že i ti, kteří se toho účastní, i když třeba nechápou, co se přesně děje, tak jakože se tváří, že ví. A oni si potom na to přicházejí sami. A možná si to třeba mají nějakou jinou představu, co to vlastně znamená, ty symboly a tak dále, ale oni si na to přijdou a vlastně jsou schopni to potom nést dál. Takže je důležité být součástí toho. Rituál, ono to je něco, možná jsou podobné slova jako ceremoniál třeba. Jo, když ty třeba se účastníš nějakého závodu, může to být běžický závod, někam běžíš, ty znáš svůj čas, jako který jsi zaběhl a znáš svoje pořadí. Ale všichni jakoby potřebujou, aby byl někdo, kdo ti dá tu medaili. Takové to potvrzení, jakože ano, víme, ty víš, jako, co to pro tebe znamená. A myslím, že ta obřadnost, nebo takové to oddělení od toho výkonu, od toho procesu, to, co k tomu rituálu předcházelo, je hrozně důležité. Ale může to být i malé věci. My třeba začínáme naše schůzky tím, že se spojíme do gilvalského kruhu. A vlastně to spojení samotné už jako je rituál. Je to nějaké zahájení něčeho. A i když je krátké, tak smyslem toho rituálu, no možná všech rituálů, je vlastně oddělení. Já odděluju, tohle je ten okamžik, kdy já si uvědomím, že jsem někde byl a teď jsem někde jinde. A to je strašně silné. A obsahuje to právě to takové to chvění, takové to mystérium, trochu toho tajemna, ale zároveň, že já vím, že je to důležité a vím, že mi to pomůže vlastně ukotvit třeba tu schůzku do nějakého času a prostoru. Umožní mi to třeba udělat i ten rituál slibový, že já slíbím něco a já to teď potvrdím, zapálí se oheň, je tam dřevo, které nehořelo, teď hoří, ono potom zhoří. Takže je to nějaký jako bod, který je velmi důležitý pro ty lidi, aby si zažili. A myslím, že co je asi fakt důležité, je, že nemusí to každý chápat. A to je na tom hrozně hezky.
1: Nemusí ho každý chápat, ale nevyděluje to potom ty, kteří nechápou, nezůstávají pocitově mimo?
0: Já myslím, že ne, protože vždycky je někdo, kdo jim to může vysvětlit. A nikdy jsem se ani nesetkal s tím, že by... Ale to je možná moje osobní zkušenost. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by ti lidé se cítili nějak jako špatně, nebo že to nechápou. Spíš tam častěji vidím to, že mají nějakou bázeň jako účastnit se toho a spíše se jako nechtějí účastnit, nebo nechtějí se spojit do toho kruhu, nechtějí s náma vyjít na nějaký kopec. Ale ty důvody jsou většinou nějaké prozaické, že třeba se na to necítí, nebo že chtějí jako být více jako spojení a zapojení. A vlastně na tom se dá pracovat. Na druhou stranu samozřejmě, že ty rituály jsou trošku vydělující, ale já myslím, že to je i jejich povaha. Že prostě ne každý to zvládne. Ne každý to zvládne, tu zkoušku. My jsme před 2 lety na táboře vlastně skoro celý oddíl sliboval, skautský slib, a byl tam jeden kluk, který vlastně se rozhodl, že nechce slíbit. A to jeho rozhodnutí jsme respektovali, nikdo ho nepřemlouval a on potom vlastně sliboval za rok, měl šanci až za rok. A bylo to moc hezky, bylo to moc pěkný. A pro mě je důležité, aby se ti lidé necítili pod tlakem, že něco musí dělat, že něco musí, něčemu musí rozumět, něco musí jako umět vysvětlit. A myslím, že jsme svobodné bytosti a že když tohle vnímáme, tak možná vznikne potom i takové lepší pouto a spojení, když ten rituál potom proběhne, nebo když to potom začíná.
1: Vymyslel jsi a připravil někdy rituál, který se nepovedl?
0: Já myslím, že spoustu věcí se nepovedlo. Naštěstí lidský mozek funguje tak, že zapomeneš na ty špatné věci, pamatuješ si jenom ty dobré. Ale vím, že co se nám třeba nedařilo, my jsme vymysleli, že budeme mít sjednocený konec schůzky. A zjistili jsme, že i když jsme se tomu snažili dát jakýkoliv jako formát, nevím, třeba budeme zpívat hymnu, nebo uděláme nějaké rozloučení, tak nám to prostě nefungovalo. Protože děcka už byly unavené, nebo vedoucí byli na přetížení a už nevnímali, jako, že třeba to udělat. A tak jsme to vlastně vzdali, ale máme sjednocený začátek schůzky, který má nějakou formu. A to nám funguje hezky, takže... To si vzpomínám, že byla taková touha, ať to má ten symbolický rámec, nejen začátek, ale i konec. Ale myslím, že nikdo si z toho teď těžkou hlavu nedělá, naštěstí. A my si můžeme užít jako ty jiné věci, které k tomu patří.
1: Tak jak znám váš oddíl, tak vaše schůzky probíhají, takže družina starších dětí nebo družiny starších dětí mají zvlášť program a družina Vlčat a Světlušek zvlášť, takže... Tím se jednak vysvětluje, že máte tak velký věkový rozptyl dětí a taky to asi vysvětluje, že je těžké se na konci ujednotit.
0: No, je to tak, je to tak. A my někdy máme i jako úplně celooddílový začátek schůzky. Taky bývá. To znamená, že tam je skoro 25 děcek. A to, že množství, jako které se těžko někdy dává do nějaké formy a způsobu, takže používáme to, co nám funguje na tohle množství dětí, ať je to adekvátní jejich věku, ať se u toho nenudí a ať je to baví.
1: Ty jsi grafik, vizuální typ, máš rád, když věci hezky vypadají. Co kronika? Pokoušeli jste se o něco tak krásného a rituálního, tradičního ve vašem oddíle?
0: Já jsem kdysi dávno ve svých jinošských letech vedl kroniku. Hodně dlouho jsem se staral o zápisy, o tyhle věci. A velmi se mi ulevilo, když jsme tu kroniku jako... do 3/4 jako naplnili. To byla fyzická, obrovská, hrubá kniha. A vím, že je to náročné. Pokud nemáš někoho, kdo je archivní typ a kdo rád vzpomíná v oddíle, tak je to velmi těžký. Takže my nemáme kroniku fyzickou. Myslím, že lépe fungují nějaké kolekce fotografií, které si můžete vytisknout formou do knížky, to dáte třeba jako ročenku, nebo to můžete dát na nástěnku. A líp fungují možná zápisy z výprav přímo třeba na web. A to se dá taky potom už jako vytisknout a nějak třeba zpracovat. To je takové schůdnější. Ale pokud třeba máte někoho, kdo vyloženě rád má tyhle věci a chce si udělat odborku historika, tak to je ideální kandidát jako na to, aby vedl kroniku.
1: Nedávno jsem telefonovala Dazulovi, skautskému vedoucímu z dob mého dětství. Neviděli jsme se 35 let. Když jsem se mu představila jménem a příjmením, tak mu to nic neřeklo, ale ve chvíli, kdy jsem zmínila svou někdejší skautskou přezdívku, tak úplně roztál, změnil tón hlasu a ten rozhovor od té chvíle byl úplně proměněný. Byl to najednou rozhovor dvou blízkých lidí. Máte v oddíle přezdívky? Máš ty, Marku, nějakou přezdívku?
0: Tak moje přezdívka Mouka. Ale děcka mi tak neříkají. Oni mi říkají jako Marku, ale to asi dáno tím, že mají ke mně respekt. Ale přezdívky vlastně vznikají díky situacím. Málo kdy ta přezdívka, která nevznikne díky nějaké konkrétní situaci, má smysl. Takže mladší děcka u nás mají některé přezdívky, nebudu je zmiňovat, ale jsou vtipné a dobře charakterizují ty jejich nositele. Takže já myslím, že ještě hodně přezdívek jako vznikne a čím víc spolu zažíváme, tím víc jako ty děcka mají jako odvahu vlastně i tou přezdívkou říct nějakou charakteristiku toho člověka nebo tak. Takže já myslím, že je to důležité a chci podpořit naše posluchače k tomu, aby své děti vedli k tomu, aby si třeba vymysleli nějakou přezdívku nebo někomu dali. Je to fajn.
1: Máš nějaký příklad vyprázdněného rituálu, kdy jsi uvědomil, že se vytratil z té tradice ten původní záměr, ať už z vašeho oddílu nebo i z jiného prostředí?
0: Já už jsem o tom tady možná mluvil. Měli jsme hymnu, to byla písnička, která se vybrala, že se bude zpívat na konci každého setkání. A ono to zní jako dobře, jako dobrý nápad. Ale my jsme potom zjistili, že když na to jednou zapomene člověk, nebo dvakrát, tak mu už to připadá trochu jako takový divný, že jako proč bych měl pokračovat v něčem, na co jsem zapomněl. Já si myslím, že dodržovat nějaké rituály, které už nemají význam, jako nemá opravdu smysl. Jako rituál ve své podstatě je něco, do čeho máš člověka zasvětit. Nemu to vysvětlovat. Je to jako hledání cesty. Samozřejmě některé asi má smysl jako držet zuby nechty, proto se třeba zdravíme, nebo si říkáme jmény. To je, myslím, jako mikrorituál, že si podáme ruku, nebo že na výpravě máme šátky. Jo, to je fajn, to je, a je to dobré to držet, i když třeba si o tom člověk může myslet svoje. Ale když je to něco takového většího, tak vždycky je tam asi důležité, aby ti lidé, kteří se toho rituálu účastní, aby mu nějak rozuměli. A když mu nerozumí, tak si musí promluvit o tom vlastně, proč tomu nerozumí a jestli tomu chtějí dát nějaký nový význam, nebo někdy možná stačí jenom se podívat na ten původní význam a říct si, jo, to je super, to vlastně chceme. A potom to jde.
1: Pamatuješ si nějaký výrazný rituál ze svého dětství a vnímal jsi už tehdy ten význam, který zatím je skrytý, anebo jenom ten rituál jako takový?
0: Když mi bylo, myslím, 14, 13, tak jsem dostal Bibli, což je kniha, kterou člověk dostává u speciálních příležitostí. A já jsem si vlastně uvědomil, jako aha, tak teď už vlastně můžu sám proniknout do něčeho tajemného. A byl to pro mě jako takový hezký symbol. Nebo když vylezu na vrchol hory, na které jsem ještě nebyl. Já bydlím ve Frýdku Místku a z místa, kde bydlím, vidím velkou část Beskyd a já jsem se vlastně jednou koukal vlastně na ty hory a říkal jsem si, jaké by to bylo, kdybych byl na všech těch vrcholech. Jako, jaké by to bylo. Takže kromě jednoho vrcholu, na který není veřejně dostupný přístup, tak jsem vlastně byl na všech vrcholech, těch beskydských. A je to takový jako pocit něčeho, jako když na to vystoupíte, tak vlastně zjistíte, jo, někde jsem nebyl, jsem tady a teď, prožiju to nějakým způsobem a pokračuju dál. A já myslím, že u těch rituálů je právě důležité to pokračování dál. Nezůstat jenom na tom vrcholu té hory, nebo jenom u té knihy, kterou já dostanu Biblii. Kdybych jenom dostal a nic bych s ní nedělal, tak je to vlastně úplně zbytečný. A říká se, že vlastně nejtěžší na tom výstupu nahoru je sestup. A já myslím, že to platí i u rituálu. Já jsem něčeho dosáhl, něco jsem zažil. Ale co je ten další krok, který budu dělat? A to je podle mě důležitější, než možná i ten samotný rituál.
1: Máš poměrně velkou rodinu. Jsi táta tří dětí. Máte i doma nějaký rituál, který by mohl inspirovat ostatní?
0: No, to je teda zákeřná otázka. Máme jedno pravidlo, když hrajeme spolu deskové hry. A to je vlastně rituál. Když hrajeme spolu nějakou deskovou hru nebo jakoukoliv hru, kdy máš proti sobě soupeře, tak ten, kdo vyhraje, tak sklízí tu hru. Má tu čest oslavit své vítězství tím, že to vlastně uklidí a ti poražení můžou potom si to doprožít, ten svůj neúspěch případný. Ale je to pravidlo a myslím, že to je hezké pravidlo, protože často má člověk jako potom pocit, jako že jajda, teď jsem mohl vyhrát, nebo tohle mi nevyšlo, ale víš, že ten vítěz vlastně taky se do toho musí zapojit, že potom uklízí. Tak vítěz sklízí hru, je náš domácí rituál a děti si na to zvykly a my ho dodržujeme jako bezpodmínečně.
1: Děkuju, Marku, za tady ten krásný malý domácí rituál. Rituály nemusí být nic velkého. A proto bych vám chtěla doporučit, až půjdete dneska spát, zkuste si uvědomit, jaký rituál máte před spaním. Jestli je pro vás užitečný, nebo by jej bylo lepší změnit, abyste jeho opakováním mohli posílit to dobré, co chcete. Od mikrofonu se s vámi loučí Marek Moškoř a Helen Mrázková.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu aktuálního dílu odvysíláme v pátek v 18.30. Za týden nás čeká téma příroda, hřiště i předmět ochrany.

Hranici 12. hodiny překročíme společně s Cody Currencem a skladbou Banner. Kamkoliv mě povedeš, tam tě budu následovat. Nemusím se bát, neboť jsi se mnou, zpívá v této písni.

Znělka nás přivedla k pravému poledni. Ze studia Rádia 7 vám ve čtvrtek 27. srpna přeje dobrý den Kuba Lofítek. V hodině, která se před námi otevřela, bude připravena další část čtení na pokračování, a to ve čtvrt na jednu. 12. hodina je na Rádiu 7 čas, kdy se chceme v modlitbě vědomě přiblížit Bohu, prožívat jeho přítomnost a přijmout povzbuzení do našich životů. Je to i mou dnešní modlitbou, Bože, Otče, abychom ti byli blíže, abychom mohli přijmout to, co ty máš pro nás připraveno. Děkuji ti za dar života, děkuji ti za dar záchrany v Pánu Ježíši Kristu, za dar odpuštění hříchů, za dar smíření, dar nového začátku, za dar pokoje, naděje, toho výhledu do budoucna, že člověk nemusí mít strach ze smrti, když ví, kam jde, kam jeho život směřuje. A přesto vidíš, že tady na zemi procházíme různými výzvami, otazníky, těžkostmi, a tak chci v tuto chvíli tebe prosit za život všech posluchačů Rádia 7, za ty okolnosti, ve kterých žijí, za zkoušky, kterým čelí. Prosím za tvůj vstup do těch situací. Prosím za moudrost, prosím za odvahu, prosím za tvé vedení, prosím za naději do všech těch momentů rozhodování životních křižovatek. A děkuji ti za to, že máme v tobě takového pomocníka, že ty jsi ten, který nás slyší, který nám rozumí, který chce vést a směřovat náš život. Tak kéž je tvé jméno i dnes po celé zemi vyvýšené a chválené. Amen.

Ještě jedna píseň nás dělí od 12. hodiny 15. minuty, což bude čas pro čtení na pokračování. Teď tedy Martin Čmelík z písní Láska nežádá.

Začíná čtení na pokračování z knihy Miloše Šolce mladšího, který v ní zpracoval životní vzpomínky svého otce, československého reprezentanta v tenise a později baptistického kazatele. V minulé části jsme se dozvěděli o událostech těsně před válkou. Miloš Šolc se snažil vždy na kurtech chovat jako boží syn. Měl dobrou pověst. Sám hodně trénoval a učil druhé. A tak se stalo, že začal pracovat s mladou talentovanou tenistkou Bohumilou, která se později stala jeho ženou. Milošovi se Bohumila velice líbila a po čase se zblížili. Nejprve ji ale vedl k víře v Boha. Obrátila se a začal se

2. května 1942 jsem se já, Miloš, narodil jako prvorozený syn. Otec pracoval jako obchodní zástupce textilní firmy Sochor ve Dvoře Králové. Do protektorátní situace zasáhl v tom měsíci jako blesk atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, ke kterému došlo 27. května. Následoval teror takzvané Heydrichiády. Na základě rozsudků staných soudů bylo popraveno 1412 osob, k tomu byly vyhlazeny obce Lidice a Ležáky. Praha i území protektorátu se po této události výrazně změnily. Nic už nebylo jako dříve. I v případě sportovních aktivit docházelo k výrazným změnám, akcí ubývalo a účast na tenisových turnajích se omezovala. Otec se v tomto roce omluvil z účasti v tenisové lize a v novinách bylo uvedeno, že musí s politováním sdělit, že se tenista Scholz omlouvá z účasti z existenčních důvodů. V následujícím roce 1943 se 6. srpna narodila dvojčata Josef a Bohumila. Naše rodina se tedy po 15 měsících rozrostla o další dva členy a noviny si nemohly nechat ujít příležitost poreferovat o této události. V jedněch se pod titulkem Tenistka, tenista a dvojčata psalo. Je dávnou známou skutečností, že sportovci se mají čile k životu a že k němu zaujímají kladný postoj i mimo své sportovní působení, tak říkajíc v civilu. Neposledním důkazem je skutečnost, že zejména v poslední době se hlásí ze všech stran houfy nově narozených dětí, jejich tatínky či maminkami jsou známí sportovci nebo sportovkyně. Zrovna včera v pátek jsme se dozvěděli novou podobnou radostnou zprávu ze sportovních kruhů, tentokrát opravdu skoro rekordní. Známé tenistce Bertlové, provdané za neméně známého dosud plně aktivního tenistu Scholze, se narodila včera ráno pěkná dvojčátka, vážící dohromady hodně přes 5 kilogramů. A ještě pozoruhodnější je, že to je páreček, holčička a chlapeček, jistě velmi vzácný případ. Holčička se bude jmenovat po mamince Bohumila, ale chlapečkovo budoucí jméno je dosud neznámé, protože má již staršího, teprve 15-měsíčního bratříčka, po tatínkovi Miloše. U Scholzů se jistě budou mít co ohánět. Otec měl být nasazen na práce v Německu a situace se jevila pro rodinu velice složitá. Z boží milosti se však našel jeden ze sportovních příznivců, německý továrník Frick, který otce zaměstnal ve své firmě v Praze jako úředníka a tím se situace vyřešila. Velikým přínosem v náročnější rodinné situaci byla mladá pomocnice Lídie Jersáková, která byla ochotná pomáhat v péči o nás tři malé děti a zůstala v naší rodině až do konce války. Byli jsme tedy vlastně ne pěti, ale šestičlenná rodina. Napjatá politická situace v protektorátu, pracovní vytížení a rodinné povinnosti způsobily, že i v roce 1943 byl tenis v otcově životě v podstatě na vedlejší koleji. Otec však nebyl sám. I jiní tenisté nehráli v této složité době tak aktivně, jako tomu bylo dříve. Otec však v červnu hrál mistrovství Čech a Moravy, které se hrálo na prvním ČLTK. Z bývalých předních hráčů se mezi posledních 8 dostal Smolinský, Drobný, Cejnar, Scholz, Zábrocký, doktor Vlk, Hikš, Dostál.

V souvislosti s porážkou německých vojsk na ruské frontě v roce 1943 došlo k vyhlášení totální mobilizace. Ta se dotkla protektorátu v polovině srpna 1944 a zasáhla všechny oblasti lidského života. V Praze byla uzavřena všechna muzea, česká divadla, varieté, kabarety a drtivá většina sportovních zařízení. Přes tuto nastalou situaci se hrál v srpnu 1944 jubilejní 45. turnaj na první ČLTK a noviny konstatovaly, že turnaj tentokrát nesvedl k boji všechny nejlepší borce, kteří v minulých letech hrávali v turnajích vynikající úlohy. Pro mimořádnost doby hraje turnaj pouze 16 dam a 28 pánů. Nehraje ani Cejnar, ani Caska, ani Sýba, Černík, ani Zábrocký. Objevují se na štvanici pouze jako diváci. Schází jim trénink. Mezi diváky se objevil nečekaně i Roderich Menzel, jehož skvělému umění před lety na štvanici diváci tleskali. Otec tento turnaj hrál a dostal se po výhrách nad Pachovským a Smolinským do finále.

však prohrál s Drobným, a to 6-3, 6-4, 6-2. V novinách stálo: ten, kdo se domníval, že Scholz se postará o senzaci a podaří se mu porazit Drobného, byl velmi zklamán, když viděl, jak Scholz střídá nejskvělejší momenty s nejslabšími. Kladl houževnatý odpor a vracel ze základní čáry nejnemožnější míče. Útočil skvěle na síť, rozehrál celou řadu ostře řezaných míčů z kříže, přesně loboval, ale v nejkritičtějších okamžicích kazil školáckým způsobem všechny výhody, které impozantním způsobem vydobil. Turnaj hrála i matka, přestože dvojčatům byl teprve rok, mně o rok více. Velký kočár pro dvojčata, tehdy moderní, proutěný, byl trvalou součástí rodinného života a často se objevoval na pražské Štvanici. Já, dvouletý bratříček, jsem byl litován, že chtě nechtě musím chodit pěšky jako dospělý. V novinách se s uznáním konstatovalo, že se matka po dlouhé přestávce dané porodem dvojčat opět pěkně uvedla. Ve smíšené čtyřhře se rodiče dostali do semifinále, kde hráli proti Matoušovi a Křepelkové, ale utkání za stavu 7-9 0-3 vzdali. V novinách se 23. srpna objevilo pod titulkem Tenis a manželství toto zajímavé vysvětlení. Bojují-li manželé společně na dvorci, obětavě se doplňujíce, má divák jistě dojem z nejkrásnější manželské schody. A tento dojem není porušen ani tehdy, když Scholz, uvědomiv si náhle zítřejší zápas ve finále čtyřhry a den poté největší svůj boj roku, finále s Drobným, řekne: dost, Bohunko, necháme toho. Paní Scholzová poslušně přikývne, třeba byla v nejlepším a rozhodně neměla chuť utkání vzdát. Kdyby měla jiného spoluhráče, pak by protestovala, ale manžel je manžel a to se nedá nic dělat. Začátkem února 1945 se uskutečnila Jaltská konference, při které se šéfové vlád Sovětského svazu, USA a Velké Británie dohodli na koordinaci vojenského postupu v posledních fázích války. Ze všech čtyř světových stran pak byla německá vojska tlačena k Berlínu. Ačkoliv Praha představovala nejen mimořádně významný komunikační úzel, ale byla v ní soustředěna i celá řada důležitých zbrojních závodů, nálety spojenců se jí vyhýbaly až do konce roku 1944. Přišel však 14. únor 1945 a na Prahu začaly padat americké bomby. Stalo se tak pravděpodobně pro navigační chybu, protože nad západní Evropou panovalo mimořádně nepříznivé počasí. Nicméně 62 létajících pevností schodilo svůj smrtonosný náklad místo na Drážďany na Prahu. Nálet trval pouhých 5 minut, 12.35 až 12.40, ale byl hrozivý. Podle poválečné statistiky uvedené v knize Praha ve stínu Hákového kříže od J.B. Uhlíře a J. Kaplana zahynulo 701 lidí a 1184 bylo zraněných. Zcela zničeno bylo 93 domů, 190 utrpělo těžké a 1500 lehké poškození. I dům u tržnice číslo 6 na Vinohradech, kde jsme bydleli, byl bombardováním poškozen. Puma padla do dvora našeho bloku a kdybychom byli v té době doma, jak bývalo v poledne zvykem, mohlo dojít v naší rodině ke katastrofě. Nezbývalo, než abychom se z bytu vystěhovali, a tak došlo k našemu přestěhování do poměrně nedaleké chorvatské ulice, kde v čísle 12 rodiče dožili až do své smrti. Zde se jednalo o moderní dům ze 30. let a my jsme obdrželi třípokojový byt ve čtvrtém patře, který měl nádhernou vyhlídku na celou jižní část Prahy. A pak přišel konec války. Otec o této vyhlížené události píše: nemůže být poctivějšího vlastence, nemůže být většího slovanofila nad znovuzrozeného českého bratra. Znovuzrozený český bratr je stoprocentní pacifista, člověk, který miluje i své nepřátele. Jak by takový člověk nemiloval národ, svou vlast, své rodné bratry a sestry? Psal se rok 1945 a bylo po krvavých jatkách druhé světové války. Kdo se narodil začátkem 20. století a přežil útrapy dvou světových válek, ten by měl o čem psát dějiny. Každá válka je šílenstvím zatemnělého mozku, který se zřekl stvořitele a opici přijal za svého předka. Nikdo nechť si nemyslí, že se splní žvásty a slátaniny o míru a pokoji mezi národy těch lidí, kteří usilují vymazat Pána Boha z vědomí lidí, aby se stali sami bohy národů a lidstva. Není toto úsilí ničím jiným, než zatemněním vědomí o jsoucnosti Boží.
Je to i dnes ten starý svět, který zaměnil slávu neporušitelného Boha za obraz porušitelného člověka, za zvíře. Písmo svaté o těchto lidech říká, že je Pán Bůh vydal v moc hanebných vášní. Pochybená inteligence zaměnila boží pravdu za lež, ctí a slouží stvoření raději nežli stvořiteli, který je ve své svrchovanosti nepohnutelný. Pán Bůh však nemlčí. Každá bezbožnost, každé darebáctví, které zadržuje boží pravdu v nepravosti, nese své strašné následky. Svět a lidé se musí brodit v lejnech a bahně skutečnosti, které napáchali pro odmítání cesty pravdy. A Pán Bůh nebude posmíván. Co člověk rozsévá, to žne. Důkazem toho jsou světové dějiny krvelačného člověka, který sešel z cesty božího příkazu nezabiješ. Neodčinitelnou vinu však neseme i my, církevní příslušníci, kteří jsme se od dětství učili svatému písmu. To přikazuje, milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší síly své. A milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Jak si jenom my, takzvaní křesťané, zodpovíme drzou smělost nosit jméno Pána Ježíše Krista a svými životy zapírat jeho existenci, jeho zmrtvých vstání, skutečnost, že žije. Strašná jsou slova. Běda vám slepí, vůdcové slepých.

Tenisový život se po skončení války probouzel velice pozvolna. A otec z rodinných a existenčních důvodů hrál snad pouze 2 nebo 3 turnaje. Zúčastnil se však poháru o mistrovství tenisového svazu v Brně a při něm došlo ke zvláštní situaci, o které noviny 20. srpna referovaly následovně. Rychetský Scholz 6-4, 4-6, 1-5, skrečováno. Scholz vzdal vyhraný zápas, jež to chtěl z turnaje vypadnout. Náboženské přesvědčení mu brání v tom, aby se věnoval sportu v neděli. Byl to nesporně jeden z favoritů a proto toho nutno litovati. A citujme ještě 2 novinové články, které však byly psány v jiných souvislostech v různých novinách. Pod titulkem Sedmý den i Bůh odpočíval stálo. Scholz je zvláštní kapitolou. Nesporně hráč výborných kvalit, vyspělý, technicky vyzbrojen zkušenostmi, ale pro turnaj je ztracený borec, protože mu jako baptistovi zakazuje náboženství hrát v neděli. Vzdává se proto boje, protože který turnaj nekončí v neděli. Za těchto okolností nelze s ním počítat do velkých soutěží. A druhý článek. Miloš Scholz, který studoval teologii, je znám svým hlubokým náboženským založením. V neděli nevezme raketu do ruky, ani kdyby šlo o finále mistrovství světa. Pořadatelé turnajů jeho zásadu respektují a nenasazují Scholze v neděli do zápasů. Ovšem pak se stane, jako v těchto dnech, že milému Milošovi se nahromadí utkání na dny všední a Scholz nestačí se silami. Musí pak boje vzdávat k lítosti diváků i vlastní. Za to ovšem pořadatelstvo nemůže. V této souvislosti je vhodné dodat, že se turnaje dříve hrávaly běžně déle než týden a vedení turnajů bylo tak flexibilní, že v některých případech otcovo utkání přesunulo z neděle na všední den. Turnaje ve Wimbledonu, mezinárodní mistrovství Francie a Austrálie se sice ještě v roce 1945 nekonaly, ale počítalo se s tím, že se opět uskuteční hned v příštím roce, a to včetně Davisova poháru.

0: Po válečných letech začal čas svobody, který měl dopad na všechny sféry společenského i našeho rodinného života. Otec musel zvažovat svoji další existenci. Pro svoji činnost u firmy Sochor a pro řadu nejrůznějších známostí z textilního průmyslu založil spolu se svým bratrem Josefem v Liberci firmu na výrobu panských košil, kravat, dámských sukní, šátků, šál a prádla. Rodina však bydlela v Praze a otec do Liberce dojížděl. Firma měla své sídlo v reprezentativní vile v Šamánkově ulici, nyní Masarykově, číslo 20, nedaleko tenisových dvorců, respektive zoologické zahrady. Podnik zaměstnával několik desítek domácích dělnic a během poměrně krátké doby se začal zdárně rozvíjet. Vedle výroby kravat byly nejúspěšnějším sortimentem dámské sukně, které se vyvážely do Holandska. Ve Vinohradském sboru nastoupil jako pomocný kazatel bratr Cyril Burget z Kroměříže, který následně po odchodu kazatele Tolara do důchodu zaujal jeho místo. Po druhé světové válce se otec stal členem výboru Bratrské jednoty baptistů Chelčického. Ze zápisu ze schůze 26. srpna 1945, která se konala v Rokytnici u Vsetína, se dozvídáme, že vedle otce byli ve výboru následující bratři. Říčař, Marko, Vaculík, Dvořák, Burget, Mikulenčák, Kešiar, Král, Šišler, Diba, Šeps, Jan Novotný, sekretář. Vedle svých rodinných povinností, vedení podniku a práce v církvi, se otec opět v maximální možné míře zapojil do sportovního zápolení. Právě tento rok byl v jeho amatérské kariéře podle výsledků ten nejúspěšnější, přestože se v něm dožíval 36 let. Nelze však nedodat, že se potýkal s lítostí, že nemohl hrát nejvýznamnější světové turnaje, protože Světová tenisová asociace v roce 1933 rozhodla, že bývalí tenisoví profesionálové nesmějí hrát ani Davisův pohár, ani největší světové turnaje. Otec tedy mohl hrát pouze tuzemské turnaje a přátelská mezinárodní utkání. A právě v tomto roce jich mohl vedle Jaroslava Drobného sehrát hned několik. Předně však je vhodné zmínit květnové utkání druhého kola Davisova poháru, které se konalo v Praze a ve kterém hrálo Československo s Jugoslávií. Z dříve uvedených důvodů otec za Československo hrát nemohl, ale byl v té době kaučem jugoslávského mužstva. Naše mužstvo tvořili Drobný, Vodička, náhradníkem byli Šíba. Pro čtyřhru se počítalo s dvojicí Drobný, Caska. Očekávalo se vítězství Drobného nad Jugoslávcem Mitičem, ale ten nakonec prohrál v pěti setech a přestože vyhrál druhou dvojhru nad Punčecem a s Caskou vyhráli čtyřhru, celkově Československo prohrálo 2-3. Po této prohře si Jaroslav Drobný neodpustil v šatně položertovnou poznámku na otcův vrub. Miloši, ty jsi pěkný, trénuješ soupeře proti svým kamarádům a ti nás porazí. Při neúčasti Drobného v červnu otec vyhrál mistrovství Prahy, když ve finále porazil Smolinského. Ve smíšené čtyřhře rodiče prohráli ve finále s dvojicí Matouš Křepelková. V červnu se opět po roce hrál v Brně takzvaný pohár Československého tenisového svazu, ve kterém se otec dostal do finále po vítězstvích nad Davis Cupovými reprezentanty Šíbou a Vodičkou, ale ve finálovém zápase prohrál s Drobným. V novinách bylo o otci napsáno. Je nutné vyzvednout jeho hráčské přednosti i nedostatky. Známe ho již řadu let, ještě za jeho působení v Brně a později i v Praze. Používal všech možných úderů a dovedl i prohodit Drobného z velmi těžké pozice. Má poněkud slabší podání, které jistě nacvičí. Bude-li takto pokračovat, může být Drobnému nejvážnějším soupeřem. Bylo by to také záhodno již v zájmu Drobného, který dosud neměl u nás vážného soupeře. Protože byla v semifinále dámské dvouhry i matka, byla i ona v novinách hodnocena. Šolcová, první ČLTK Praha, matka tří dětí se ukázala v nejlepším světle. Stále v dobré náladě a s úsměvem na rtech dovedla vyhrát a stejně statečně prohrát. Ovládá všechny údery, v nichž nemá ještě dostatečnou jistotu, což je pochopitelné, uvážíme-li několikaletou absenci. Bude-li hrát se svým manželem, který je právě v nejlepší kondici, dosáhne brzy překvapujících výsledků. Pak bude Straubeové horko. V semifinále matku porazila Straubeová, která byla tehdy mistryní republiky. Ve dnech 1. až 4. srpna 1946 se hrál v Praze čtyřdenní mezinárodní tenisový maraton. Byla to exhibice světové úrovně. Otec v něm hrál spolu s Jaroslavem Drobným, finalista mistrovství Francie a semifinalista Wimbledonu, postupně proti Jugoslávci Mitičovi, čtvrtý hráč evropského žebříčku a přemožitel Drobného z Davis Cupu, Američanu Brownovi, finalista mistrovství USA, Australnu Palesovi, finalista mistrovství Austrálie. V přeplněném hledišti na Štvanici bylo na 5000 diváků. V prvním zápase hrál otec s Jugoslávcem Mitičem, ve druhém zápase Drobný s Američanem Brownem. Ve svobodném slově byl o těchto zápasech druhý den článek nadepsán: Scholz porazil v nejlepším boji Jugoslávce Mitiče. Drobný opět zdolal Brauna. Scholz odnesen nadšenými diváky na ramenou ze hřiště. A v článku se psalo: Malý svalnatý Moravan Scholz a urostlý atlet Mitič proslulí svými úspěchy v Davisově poháru. Proto málo kdo věřil, že se Scholzovi podaří zvítězit nad Davis Cupovým přemožitelem Drobného. Avšak Scholz hrál tak, jak ještě nikdy v životě. Ani obvaz na lokti Jugoslávcovi pravice nijak nezlehčuje úspěchy našeho hráče, jehož poctivost ve hře je vlastně příslovečná. Bojovnost, rychlost a obětavost slavila úspěch. Scholz vyhrál 6-3, 6-4, 3-6, 6-3. K druhému zápasu, ve kterém otec druhý den prohrál, s Američanem Brownem noviny napsali: Milým překvapením byl též výkon Scholzův proti Mitičovi. Kéž by každý náš hráč měl tolik lásky a oddanosti ke hře, tolik píle, houževnatosti a bojovnosti, jako má Scholz. Kdysi hráč z povolání, ale srdcem vždy amatér, rozradostnil naplněný stadion a dokázal všem mladším, že potřeba nadšení a chuť ke hře je potřeba ke krásnému výkonu. Škoda, že jej vedení příliš zaměstnalo a nepopřálo mu po jeho velkém zápase s Mitičem trochu odpočinku. Byl by jistě také proti Brownovi zahrál mnohem lépe a byl by svého amerického soupeře donutil zcela určitě k pětisetovému boji.
1: Byl čas, kdy mě sportovní přátelé milovali a na ramenou nosili a dávali mi, co mohli, aby mi udělali radost. A mám v dobré paměti, když mě jednou v zástupu moji žáci po vítězství na ramenou nesli, tak se mne v mé duši zmocnil smutek, že jsem hořce plakal. Satan mi jasně řekl: Ty jsi učedník Pána Ježíše Krista. Toho přece kněží nazývali zločincem. Toho přece lidé korunovali trnovou korunou a probodli mu bok. Toho nenáviděli a tebe svět miluje. Ale Duch Svatý mne také oslovil: Neplač. Pán ví, že zhrál nikoli pro světskou slávu, ale k slávě svého Pána. Upokoj se a raduj se s radujícími. Až budeš s plačícími, tak také plač. A pak toto i ono bude pro splnění písma: Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Sláva Pánu Bohu, Duchu Svatému, že On nás všemu vyučuje, vše nám připomíná a jedině On, Duch Svatý, chce a může Pána Ježíše oslavit.

S Australanem Pilsem otec také prohrál a podobně i Drobný. Tři náročné zápasy byly asi i na Drobného příliš. Matce byla v tomto tenisovém zápolení dána příležitost, aby hrála s vynikající Američankou Bundyovou. Otec se v tomto roce stal navíc i mistrem Čech v táboře, když ve finále porazil mladého Vladimíra Zábrockého. Rodiče vyhráli mistrovství ve smíšené čtyřhře a matka se ve dvouhře dostala do finále. V tomto tenisově mimořádně bohatém roce rodiče ještě reprezentovali Československo ve švýcarském Svatém Mořici, kde se otec dostal do semifinále a podobně spolu s matkou do semifinále smíšené čtyřhry. Ještě je vhodné zmínit poslední věc, kterou byla významná otcova exhibice na Štvanici s bývalým Davis Cupovým reprezentantem Ladislavem Hechtem, který žil v USA, nad kterým otec zvítězil v poměru 10-12, 6-3, 6-4. Sportovní časopis Ruch uvedl tenisové žebříčky za rok 1946. V ČSR první Drobný, druhý Scholz, třetí Černík. V Evropě první Drobný, druhý Bernard, třetí Petra, čtvrtý Mitič. Světový první Kramer, druhý Drobný, třetí Pales, čtvrtý Parker. I rok 1947 byl bohatý na nejrůznější události a velikou boží přízeň. Předně je nutné zmínit narození sestry Renaty 1. srpna. Porod byl velice nesnadný a měl následné komplikace. Pro nezodpovědnost lékaře matka dostala trombózu, následně plicní embolii a dostala se na pokraj života a smrti. To vedlo mnohé k úpěnlivým modlitbám za její uzdravení, včetně pražského kazatele Cyrila Burgeta, který v prosbách o zachování matky čtyř malých dětí strávil celou noc. Když otec přišel matku do porodnice navštívit, její tvář byla tak strhaná utrpením, že ji ani nepoznal. Obrátil se dokonce právě na ní s otázkou, zda neví, kde leží paní Scholzová. Pán Bůh matku zachoval a bylo vzpomínáno, jak jsme my tři sourozenci u jejího lůžka zpívali s vděčností známou duchovní píseň Pán Bůh prosby vyslýchá. Z tenisových výsledků stojí za zmínku květnové utkání s Itálií na Štvanici, ve kterém otec spolu s Drobným, Černíkem, Vrbou a dvojicí doktor Hicks, Zábrocký, reprezentoval Československo. Proti výborným Italům ve složení Del Bello, Sada, Čučeli a Bossi jsme však neuspěli, podobně jako o několik dnů později v Brně. Tam však hájili naše barvy vedle otce Vodička a Kunzfeld. Noviny si nejvíce pochvalovali zápas otce s nejlepším Italem Čučelim, ve kterém otec prohrál po veliké bitvě 8-6, 11-9. Otec v kontaktech s Jugoslávií pokračoval a na mezinárodním mistrovství Jugoslávie v Opatii se dostal do finále. Hrálo se ve 2 hodiny odpoledne za 45-stupňového vedra. Ve svých pamětech otec napsal, že v tomto finále prohrál proto, že mu byl během zápasu do nápoje namíchán uspávací prášek a on hrál se značnými fyzickými obtížemi. Kvůli podniku v Liberci hrával otec tenis také v Liberci, kde se v září spolu s Krajčíkem utkali s jugoslávskými reprezentanty. 17. září v novinách Stráž Severu o utkání psali. Pondělní tenisová exhibice, ve které se na pozvání LTC Liberec představili liberecké sportovní veřejnosti nejlepší jugoslavští hráči a Davis Cupoví reprezentanti Mitič a Palada a československští hráči Scholz a Krajčík, přilákala na dvorce na 1000 diváků, což je jistě na Liberec rekordem. A můžeme klidně prohlásit, že exhibice splnila všechno očekávání a že i ti nejnáročnější diváci odcházeli spokojeni, neboť shlédli nádherný tenis předvedený mistry na slovo vzatými. Ve svém zápase si Scholz vedl po celý zápas s Mitičem znamenitě. Hrál dokonalou hru dlouhých míčů a stal se miláčkem libereckého obecenstva, zejména když skvěle prohazoval. Hráli se pouze 2 sety, v nich Scholz nejdříve prohrál 4-6 a pak vyhrál 6-3. O otcově aktivitě v Liberci svědčí i následující novinový článek. Naši reprezentanti Drobný a Černík se v Americe zajímali především o to, co je příčinou jedinečné technické kondice všech amerických hráčů. V odpovědi jim Američané uvedli hru na krytých betonových dvorcích. Naši reprezentanti k svému úžasu zjistili, že na betonových dvorcích je nutno hledat tajemství úspěchu obávaných soupeřů. Odskoky míčů jsou absolutně přesné a stále stejné, bezpodmínečně nutná přesná práce nohou, zrychlené reflexy a tak dále. Betonový dvorec nutí automaticky k čisté a přesné hře. O tom se přesvědčili naši reprezentanti a byli nadšení.
Třetí náš hráč, dnešní člen libereckého LTC, Miloš Scholz, iniciátor výstavby krytého dvorce v Liberci, tuto zkušenost uvedl hned se svými spolupracovníky ve skutek. Protože liberecký LTC byl starostmi o hospodářskou prosperitu klubu přetížen a nemohl nést riziko ztráty, převzalo je i s podnikem, prací a výstavbou Sdružení tenisových hráčů zimního dvorce v rámci LTC Liberec. V čele sdružení je tenisový pedagog Scholz a v Košicích a v Hradci Králové osvědčivší se pracovníci Tišnovský a Riedl. Je třeba zdůraznit, jak moudré bylo rozhodnutí získat pro Liberec Scholze. Příští měsíce a roky ukáží, kolik propagačně město získá. Městu Liberci nutno blahopřát. Kryté dvorce této kvality a moderního pojetí nemají dosud ani v Praze, o jiných městech ani nemluvě. A Liberec si pak liboval, jak o tom svědčí další článek. Zatímco ostatní města pohraničí se ponořila ve sportovní činnosti do zimního spánku, neustává v Liberci čilý ruch. Plavci pilně trénují v lázních liberecké spořitelny, volejbalisté Sokola Liberec 1 se přestěhovali do tělocvičny a tenisté zahajují zimní činnost na krytém dvorci v pavilonu D na výstavišti SVT. Libereckým hráčům se podařilo zajistit pro Liberec start našeho mistra, jednoho z nejlepších tenistů světa, Jardy Drobného, který po svém návratu z Ameriky navštíví ještě letos Liberec. Sehraje zde několik zápasů proti vybraným hráčům pohraničí, z nichž hlavně iniciátor krytého dvorce Scholz mu bude dobrým partnerem. Svobodné slovo severních Čech 4. prosince 1947.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Další díl této knihy nabídneme zítra ve 12.15.

Na skladbě s názvem Jeden spolupracovala polská kapela TGD a Kolach. Závěrečnou skladbou aktuální 60-minutovky bude píseň Nejsem sám z dílny City House Music.

Minula 13. hodina. Průvodcem odpoledního vysílání Rádia 7 s datem 27. srpna je Kuba Lofítek. Před námi je repríza pořadu Řeka života, který nabídne závěr čtyřdílného seriálu o české Bibli.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Po čtvrté a pro tuto chvíli naposledy vás vítám u malého seriálu cíleně věnovanému českým překladům Bible. U mikrofonu vítám svého pravidelného hosta a tím je farář církve Československé Husitské a pro tuto chvíli hlavně historik, církevní historik Jiří Sladký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeme tady pokračovat a navazovat na to, co všechno už tady v minulých třech dílech tohoto seriálu o České Bibli zaznělo. A my jsme se v tom minulém díle dostali k jakémusi vrcholu těch českých překladů, totiž k Bibli Kralické. A myslím, že by stálo za to se k ní ještě v dnešním úvodu malinko vrátit. Můžeme nějak zhodnotit s odstupem těch staletí už její význam a možná připomenout ještě lidi, kteří se zasloužili o to, že vůbec dnes ještě Bibli Kralickou máme.
1: Tak, je potřeba říci hned na úvod, že Bible Kralická je asi jedním možná i největším překladatelským dílem, tedy do češtiny českým překladatelským biblickým dílem. To snad i proto, že když se podíváme na ten pozdější vývoj nebo pozdější přetisky Bible Kralické, tak v podstatě dá se říct, že v nekatolickém prostředí Bible Kralická byla živou knihou ještě v minulém století. A používala se ještě paralelně s ekumenickou Biblií ještě v 80. letech. Takže ta životnost toho textu a vůbec i čtivost, novost a úžasnost prostě toho kralického textu je vidět i v tom dlouhém trvání používání právě Bible Kralické. Bible Kralická je dílem, tedy Starý zákon je dílem mnoha mužů. Nový zákon je dílem jednoho muže, Jana Blahoslava, ten byl tedy nejprve tento nový zákon, ale Starý zákon už je takovým dílem takové určité překladatelské komise. Je krásné, že nikdo z nich není pod tou Biblií podepsán, nikde se nemluví o konkrétních lidech, nikdo si tam z jednoty bratrské nezhodnocoval nějaké svoje zásluhy, ale vždy se mluví jen o starších jednoty bratrské, kteří tedy se na té Biblii podíleli. Já bych snad jenom tak výčtově připomenul některá ta jména, tak my jsme, myslím, že minule zmínili jméno bratra Ondřeje Štefana, což byl vlastně biskup v Ivančicích, který byl takový první, který pracoval na těch přípravách na překlad Bible Kralické. Ovšem on se nikdy nedočkal ani těch prvních tištěných stránek, neboť zemřel tedy dřív, než vůbec Bible Kralická byla vytištěna. Nástupcem se stal bratr Eneáš, to byl opět tedy biskup a písař, kronikář a archivář s sídlem v Ivančicích. On pokračoval tedy na překladu Starého zákona, pokračoval tedy v těch přípravách. On také přemístil tu bratrskou tiskárnu do Kralic a také se dočkal tedy celého vydání Bible. Ještě jedno velice důležité jméno, které jsme tuším minule stihli, je jméno bratra Izajáše Cibulky, což byl tedy Eneášův spolupracovník a on byl také povolán, myslím 1577, do úzké rady, aby tedy spolupracoval s bratrem Eneášem na překladu Starého zákona. Za bratra Cibulky vyšly první tři díly Bible Kralické. A když teda roku 1582 bratr Cibulka zemřel, tak se ta práce zastavila na 5 let. Tedy tady je vidět, že na něm to opravdu stálo. Z těch dalších jmén bych zmínil ještě Mikuláše Alberta z Kamenka, to byl velký znalec hebrejštiny, on byl tedy učitelem hebrejštiny na bratrské škole v Ivančicích a potom přesídlil do Kralic a podílel se také na tom překladu Starého zákona. Hebrejštinu ovládal ještě Lukáš Helic, to byl vlastně muž židovského původu, pomáhal při překladu starého zákona. Důležité jméno je jméno Esroma Rüdingera, což byl ředitel bratrské školy v Ivančicích. On tedy původně nebyl a není vlastně Čech, je to Němec, pochází z Wittenberku, kde učil filozofii na Wittenberské univerzitě. Přijal tu nabídku bratra Štefana a stal se ředitelem bratrské školy v Ivančicích. Byl to vynikající znalec řečtiny a hebrejštiny a lze tedy se důvodně domnívat, že jeho odborná rada také pomáhala tedy těm překladatelům Bible kralické, i když on sám nikdy nebyl v té překladatelské radě. Možná snad proto, že vlastně nebyl ani členem jednoty bratrské, ale stejně nakonec tedy bratři jistě použili toho jeho rozsáhlého vzdělání. Z těch dalších jmén ještě Jan Hlaváč, ten spravoval bratrský sbor v Třebíči, také se podílel na překladech. Důležité jméno je jméno žalmist nebo básníka žalmu Jiřího Strejce. Máme také od něj, nebo spíš teda evangelická církev, celou řadu parafrází na žalmy, které se pak zpívají jako písně z kancionálu při bohoslužbách. Je to ten nejznámější vlastně básník žalmů a on tedy přebásnil žalmy, podílel se tedy na překladech těch žalmů. Důležité jméno ještě Jan Efraim, který byl biskupem jednoty bratrské, rovněž patří do toho okruhu překladatelů. Mezi překladateli byl i jeden Slovák, to byl Jan Jesenius. A potom možná by stálo za to zmínit ještě ty mladší spolupracovníky, protože ono to trvalo, to vydávání, přece zhruba jednu generaci. Takže mezi ty mladší spolupracovníky patří Adam Kocourek, to byl řečtinář a správce sboru ve Slavkově. On měl na starosti tu druhou recenzi kralické Bible z roku 1596. Potom Samuel Sušický, duchovní ve Slavkově. No a na závěru, teda se na té šestidílce podílel ještě Jan Němčanský. Ten měl tedy největší starost o tu úpravu Blahoslavova nového zákona. Ten se na starém zákoně nepodílel, ale jen na tom novém. Zmíníme ještě jméno Zachariáše Aristona, seniora jednoty bratrské. To byl vynikající latinář, řečník, řečtinář a úplně poslední jméno, který to je duchovník, farář, kazatel, Zachariáš Solín, kazatel v Kralicích, který ale se na žádných překladech nepodílel, ale podílel se na té krásné grafické úpravě Bible kralické. Takže to by byla ta nejdůležitější jména překladatelské rady Bible kralické. Kdybychom měli jenom krátce nějakým způsobem zhodnotit význam Bible kralické a možná, že i si neodpustím takový lehce kritický pohled, tak je potřeba říci, že tedy dílo Bible kralické je skutečně na úrovni největších biblických děl té doby. Je to velice rozsáhlé dílo, 4500 stran. Možná, že není rozsáhlé tolik tím překladem samotným, ale je právě rozsáhlé těmi výkladovými poznámkami, které tedy potom dělali vrásky na čele po Bílé hoře jezuitům. Takže
0: v té době žádné poznámky nebyly u překladů Bible.
1: Takhle ne, v jednom svazku ne. Ne. Vždycky byly poznámky, ale rozhodně ne poznámky exegetické, poznámky literární, oni už to měli v té Biblii kralické opravdu takto moderně pojato. Stejně tak, jako my třeba jako Čechové známe z Bible kralické sumáře, ale ty sumáře se třeba objevily běžně až o pár let později, až v tom 17. století, ale my už je známe, nebo je tam máme paralelní paralelně. Oni opravdu, ti překladatelé Bible Kralické, skutečně drželi krok s tím nejmodernějším trendem v překládání Bible, samozřejmě z prostředí protestantského, protože v katolickém prostředí stále vládla vulgáta, nějak se neměli k tomu, aby překládali z těch původních jazyků. Ano, řekl jsem, že budu kritický, takže Bible Kralická má i určité nedostatky. Takovým nedostatkem jsou místa, která třeba bratři nepřeložili správně. Někdy užívají silnější výrazy, někdy užívají zase slabší výraz, přitom by tam správně patřilo to přeložit takovým jako až skoro, řekl bych, s prostým slovem někdy, ale ono to tak bylo i v dřívějších dobách. Masorétáři v 8. století upravovali text Bible, aby tam nebyly tak ostré výrazy, které se tam prostě někdy vyskytují. Takže oni tak jako mírnili nebo zesilovali některé ty výrazy. Ale nakonec je potřeba říci toto. Bible Kralická je skutečně překladem, který straní Božím věcem. To je překlad, který straní Pánu Ježíši. To je překlad, který opravdu bojuje proti hříchu. To je překlad, kde se nebojím říci, že je to překlad vyznavačský. Překlad, který prostě nadržuje těm Božím věcem. To znamená, ono to souvisí s tím mírněním a zesilováním výrazů. Prostě ty správné výrazy tak, jak mají znít, abychom to z Božího slova měli jasné, tak ty tam ponechali v té jasnosti. Je to třeba i výraz samcoložník, který se vyskytuje tedy v Novém zákoně a v ekumenickém překladu, nechci být teda úplně kritický, ale ekumenický překlad není tak vyznavačský, tam to bylo zmírněno za ten neurčitý výraz nemravní.
0: Kdybychom to tedy měli nějak zesumarizovat, můžeme říct, kolik let trvala práce na Bibli Kralické do toho druhého revidovaného vydání a kolik lidí zase rámcově se na ní podílelo?
1: No tak ta práce začala tedy zhruba v tom roce 1577, když tedy zemřel bratr Štefan. Jak dlouho trvaly ty přípravné práce, to je nespočítatelné. Poslední vydání Kralické Bible bylo roku 1613, druhé vydání 1596, takže ten časový úsek si nějakým způsobem umíme spočítat zhruba těch 25 let, si počítám teďka správně, to vychází. Škoda, že ten vývoj byl potom přerván tedy Bílou horou, protože bratři měli tu povahu, že každé další vydání bylo stejně přepracované a nebyli nikdy spokojeni a sotva vydali jedno vydání, už ho přepracovávali a chystali zase nějak vydat nově opravené. Spočítám-li si ten počet těch osob, tak zde jsme vyjmenovali tuším asi 13 těch nejdůležitějších spolupracovníků. To jsou opravdu takové ty klíčové postavy. To neznamená, že ten výčet těch spolupracovníků je uzavřen, ale jak jsem říkal na začátku, tyto osobnosti jsou dohledatelné a ty ostatní ne. Bratři skutečně by si možná ani nepřáli, abychom o nich takhle hovořili, konkrétně o jednotlivcích. Nepřáli by si, abychom hovořili o zásluhách těch jednotlivců, protože to celé, co oni dělali, je prostě jednotným dílem Ducha Svatého, na kterém se sice podílelo možná několik desítek lidí, nevím, ale je to prostě jedno dílo v jednom Duchu Svatém.
0: Už jste říkal, že ten vývoj přetrhla Bílá hora a to je opravdu velká česká dějinná tragédie. Co tedy bylo po Bílé hoře ve smyslu historie české Bible?
1: Co se týče tedy doby po Bělohorské, to je skutečně veliká tragédie pro překlady české Bible, protože celý ten nádherný vývoj českých překladů, opravdu to, že jsme byli, a já to řeknu tak lidově, že jsme byli na špici, že jsme drželi ten krok s tou světovou reformací, s těmi nejmodernějšími doslova překlady, anebo nejpůvodnějšími, tak tenhle ten vývoj byl úplně přerván. Bible Kralická byla na indexu zakázaných knih, což znamenalo jedno, že se buď pálili, tady s tím pálením já si nejsem úplně úplně jisté, jak to bylo. Myslím si, že oficiálně se Bible nepálila, že to dělali jenom někteří horliví jezuité, ale rozhodně tohle nemohlo být s nějakým oficiálním požehnáním, nevím, protože spíš se ty Bible schovávaly, jezuité je dávali do svých knihoven, ale vždycky na místo, kde bylo takzvané libri prohibity, zakázané knihy, že měli taky úctu ke knihám, a proto třeba svědčí i takový důkaz, že některé ty překlady, třeba zrovna ta Bible svatováclavská, což je tedy jezuitský překlad, potom tedy ze 17. století, o tom ještě bude řeč, tak oni ale používají Bibli kralickou. A je to poznat, že celkem jako se jim to líbí, jak je to v té kralické Bibli přeložené, takže nenechávají na sebe působit jenom vulgátu, a vyloženě to pálení těch knih bych skutečně viděl jako možná i jako symbolický akt. Protože ano, to je pravda, pálili se prý údajně jen desky těch knih, které většinou byly dřevěné. Ale ten obsah, ten papír, ten se nepálil, ten se tedy zachovával. I takto je možné to, si to upálení knih tedy vysvětlovat. No nicméně, perzekuce po Bílé hoře a zabavování tedy českých biblí,

nic a ty ostatní prostě byli ti nevolníci. To bylo to nejhorší. Tady si myslím, že se stalo to nejhorší. Protože sice ta naše inteligence musela odejít do zahraničí, ale oni v tom zahraničí dál pracovali. To je vidět na Komenském, to je vidět na těch dalších vydáváních třeba Bible kralické v zahraničí, že skutečně ty naše sbory těch emigrantů pracovaly, fungovaly, i když asi slábly, protože je neměl kdo jakoby naplnit, jo. Byly to přeci jen emigrantské sbory, tak je vidět, že prostě v té práci neustávali. Tady to nejhorší, co se stalo po té Bílé hoře, je to, že prostě většina těch obyčejných lidí, kteří věřili upřímně v kalichu, v Bibli, že jo, od celých těch 200 let, od husitské doby, měli tu lásku k té pravdě, tak najednou jim někdo začal vnucovat něco úplně jiného, něco, co tady už 200 let vlastně ani nebylo. Ono už to tady nebylo ani tak vžitý, to katolictví, na rovinu. Od roku 1420 do roku 1620 90% obyvatel byli nekatolíci. Bratříci, husiti, utrakvisti nebo evangelici, prostě česká konfese. Ale těch 10% bylo katoliků, to bylo pár měst, Jihlava, Plzeň. Takže to skutečně ten najednou se začalo dělat všechno jinak. Najednou tady vidíme, že Bible kralická dospěla k tomu překladu přes tedy ty původní jazyky, přes tu řečtinu, hebrejštinu, přes ten moderní humanistický způsob práce a najednou katolíci návrat k vulgátě, takže do středověku a zase latina, potom tedy udělali tu svatováclavskou Bibli. Ano, já chápu jednu věc, že po této ty stránce, po stránce náboženského vývoje v Čechách, církevních dějin, toto byl opravdu krok zpátky a ta Bílá hora a ta protireformace, která po ní následovala, tam někde v těch letech, v těch 150 letech začíná ten český ateismus a tam někde začíná ta česká nedůvěra nikoliv k pravdě, nikoliv k Bibli nebo ke kalichu, ale k oficiální církvi.

0: Posloucháte závěrečnou část čtyřdílného seriálu věnovaného historii České Bible. My jsme se teď dostali do období po Bílé hoře. Bylo tady řečeno, že snad 100 000 lidí, míněno šlechty a inteligence, odešlo do zahraničí. Jaký vliv to mělo právě na českou Bibli? My jsme tady už naznačili, že tedy vrcholem překladatelským byla Bible Kralická a tím tedy tohle překladatelské úsilí a vydávání české Bible skončilo?
1: To překladatelské dílo vyloženě teda ve smyslu překládání skončilo Biblí Kralickou. To, co se potom vydávalo dál, například v Halle, na začátku tedy 18. století, tak to už byla Bible Kralická, řekněme, vydávána vždycky v nějakém přehlédnutém, nově uspořádaném vydání. Většinou ten editor přihlížel třeba právě k těm Biblím zahraničním, to znamená k Bibli třeba luterské, tam ten vliv u té třetí halské Bible, té luterské Bible je docela značný, takže se v mnohdy se právě třeba v tom zahraničí ten text Bible Kralické, ten původní, jakoby vytrácel pod vlivem právě to zahraničí. Takže ono to ani není tak o tom, co ti emigranti přinesli tedy té světové reformaci nebo těm místům, kam tedy utekli, do Německa, do Holandska, prostě tam, kde ta světová reformace byla. Ono je to spíš o tom, co my jsme, nebo ti naši emigranti, poněvadž tam byli v menšině, co prostě oni zase načerpali třeba z té světové reformace a jaký potom to mělo přínos třeba nejenom pro ty emigranty, ale i pro vydávání Bible. Takže takovýmhle nějakým způsobem je potřeba se na to podívat.
0: Které směry tedy ovlivnily další vydávání Bible?

0: Nejenom vydávání Bible, ale i vztah k Bibli. To je potřeba říci. Jestliže tedy u nás se ten vývoj opravdu zastavil, a zastavil se na strašně dlouhou dobu, protože po vydání tolerančního patentu roku 1781 jako rozhodně nějaký davy nekatolíků se neobjevily. Objevily se pouze hloučky, ti lidé už byli docela slušně zmasírováni za těch 150 let. Takže jestliže u nás byl takhle přetržený ten vývoj z hlediska vydávání nových a nových českých biblí, tak ba naopak v té světové reformaci na západě, tedy Německo, Holandsko, Švýcarsko, Anglie, tak ten vývoj šel trošku takovým, řekněme, jiným směrem, ale směrem nebo směry, které zase zpětně mají vliv na naše věřící nebo naše tedy editory českých biblí. Takové směry byly dva nejdůležitější, můžeme rozlišit. Je to tedy na jedné straně ortodoxie a na druhé straně reakce na tuto ortodoxii, a to je pietismus. To jsou směry, které především ta ortodoxie vyplňuje zhruba celé to 17. století. Vyskytuje se jak v luterství, tak v kalvinství, je tedy ortodoxie dvojí. A ono v podstatě o co šlo? Po smrti Lutera, nebo pár desítek po Luterovi, po Kalvínovi, šlo o to, aby reformátoři nebo ti nástupci těch reformátorů, aby nějakým způsobem zafixovali ty výdobytky té své víry, tedy ty teologické věci, které tedy oni přinesli nové, aby je nějakým způsobem uchovali a aby nezanikly. A teď, jak to udělat? No jediný způsob, jak uchovat prostě nějakou myšlenku je, že z ní udělám dogma, že ji vyhlásím, napíšu na papír, uložím a bude z toho zákon závazně platný pro všechny. No a tak oni dospěli, ti luteráni, k takzvané formuli svornosti, to je myslím rok 1577 a potom ke knize svornosti, to je rok 1580. No a to byla taková kniha, ta obsahovala stará vyznání víry, aušpurskou konfesi, Luterův katechismus, velký i malý. A to byla kniha, která znamenala zkoušku pravověrnosti každého luterána. Dobře, ortodoxie chtěla nějakým způsobem uchovat tu svoji nauku v té své čistotě pro další generace. Ano, nakonec se ukázalo, že ta jejich nauka je skutečně pevná, na rozdíl od pietistů, kde to někdy hodně teologicky kolísalo. Problém je v tom, že oni pracovali tedy velice poctivě, pracovali ale příliš rozumově. A vnášeli, když měli výborné teologické školení, tak ale vnášeli do té Bible příliš mnoho rozumového vysvětlování. Takže oni ochraňovali ten odkaz reformace, ale z té reformace udělali na jednu stranu skamenělinu, že tedy dogmaticky to tak jako všechno nařídili, ty články víry, normu víry měli, abych tak řekl. No na druhou stranu tady přece cítíme, že tady někde se rodí ten racionalismus. Tady někde jsou úplně ty plenky, bych řekl, takového toho liberálnějšího nebo historicko-kritického třeba přístupu k Bibli. Je to zvláštní, že zrovna ti ortodoxové mají tedy takový rozumový jakoby způsob teologické práce, ale přitom jsou to oni, kteří přišli na verbální inspiraci. Paradoxně, protože dneska toto stojí v opozici. Verbální inspirace písma stojí přece proti historicko-kritickému výkladu. Ale tady v počátcích u těch ortodoxů na konci toho 16. století a celé to 17. století je to jakoby dohromady. Oni dospěli k té verbální inspiraci, tedy že Bible, každé slovíčko, každá litera, každé písmenko je inspirováno, vdechnuto Duchem svatým, tedy k tomuto dospěli právě kvůli té snaze fixovat to učení. A tak, aby se Bible zbytečně moc nevymýšlela, ta filozofie okolo, taková ta omáčka, člověk tam do toho něco vnáší, tak oni opravdu tedy řekli, že každé slovo je vdechnuto Bohem a úplně nám tady vyrůstá teda nové pojetí Bible. Já bych tak řekl, že prostě Bible těm ortodoxům se stala takovým papírovým papežem nebo takovým papírovým inkvizitorem prostě, který nad nimi stojí. Jim totiž nedošlo to, že prostě v Bibli je vždycky potřeba, i když jsem zastánce také inspirace, ale osobní inspirace, ne verbální, tak ale vždycky musíme rozlišovat formu a obsah. Pán Bůh dává obsah, ale formu ponechává na člověku. Kdyby to tak nebylo, tak by nebyla napsaná na papíru. Kdyby to tak nebylo, tak bychom ji nemohli tisknout našimi lidskými prostředky. Tedy tito ortodoxové přinesli tuto verbální inspiraci. Ale co je důležité od nich a co je pozitivním přínosem právě i pro ty naše překladatele, nebo potom pro ty naše editory, že oni, jak byli teda tak poctiví a jak teda byli tak racionalističtí, ale zároveň tedy měli tu verbální inspiraci, takže oni byli k tomu písmu měli vlastně takový vztah, jako velice bych řekl poctivý, to se snad ani jinak říci nedá, tak oni jsou právě autoři všech těch polyglot. To znamená těch edičních vydání Bible v několika jazycích, kdy polyglota znamená, že je vydáno třeba 5 textů vedle sebe, řecký, hebrejský, syrský, koptský, český, latinský, třeba německý. To je polyglota, a že to měl ten badatel před sebou a mohl to rovnou z jedné knihy všechno srovnávat. A to je obrovský přínos třeba i pro Bibli Kralickou, protože to byla právě ta antverpská polyglota z roku 1572. Ano, už dílo takových těch, oni ještě vyloženě nebyli ortodoxové, ale už tam byly ty kořeny, ty ortodoxie, takže dílo těch raných ortodoxů. A ta antverpská polyglota, tu právě měli jako tu nejmodernější novinku v oblasti biblické textové kritiky, tak tu měli k dispozici naši kraličtí. Takže tímto způsobem, možná nepřímo, ti ortodoxové přispěli k tomu krásnému překladu Bible Kralické.
1: Pak jste zmínil pietisty, to je jakoby protipol toho kyvadla.
0: Ano, pietismus se objevuje později. Pietismus se objevuje, dejme tomu, až tak o 50 let po ortodoxii a je to právě reakce na tu ortodoxii. To znamená, jestliže ti ortodoxové byli skutečně takový chladní, racionalističtí, dogmatičtí, ale ta víra těch ortodoxů se skutečně dá charakterizovat jen tak, jako takové rozumové přitakání těm formulím víry, tak u těch pietistů jde o něco jiného. Tam je obrovská touha po hlubším duchovním životě. To je vedlo prostě k tomu duchovnímu proudu pietismu. Tedy nejprve v Holandsku, potom v Německu. Samozřejmě, že já se nebojím říct, že tak trošku takovým otcem pietismu, i když úplně nepřímo, je Calvin. Ten jeho důraz na osobní obrácení a potom také ten základní důraz Calvinovy zbožnosti na tedy na čin, na praktikování víry, tak tady někde jsou opravdu kořeny těch požadavků, těch pietistů. Samozřejmě, že my jsme asi do styku nejvíc přišli s Německem, takže na nás asi největší vliv měl ten pietismus německý. Známe to dílo Pia Desideria, Jakoba Spenera, to tady nemusím snad ani takhle jako povídat. Důležité jsou ty požadavky, které snad jasně tedy hovoří o tom, co pietismus znamenal, tedy horlivě se obírat písmem svatým a dát laikům větší podíl na správě církve. křesťanství nespočívá v tom, kolik toho vím, ale nakolik věřím třeba. Nebo mu šlo o reformu bohosloví, reformu kázání, aby kázání bylo spíš jako vzdělavatelné a výchovné, ale aby to nebyla teologická přednáška. V tomto smyslu tedy ten pietismus se vymezuje vůči těm ortodoxům. Já bych snad tady zmínil ještě teda jedno jméno, protože pietismus nemá, to není jeden směr, to je takový název pro, řekněme, probuzenecké duchovní hnutí v křesťanských církvích. Takže on není jenom ten pietismus německý, ale je tady i ten pietismus třeba Frankeho, což byla univerzita v Halle, a to má třeba pro nás, jako pro vydávání Bible, aby jsme se drželi tématu, to má pro nás mnohem větší význam. Byl ale pietismus velice radikální, třeba ve Wetterau, tam jako prostě se úplně oddělili, to bylo vyloženě letniční teda hnutí, ti se úplně oddělili od té oficiální církve. Ale byl pietismus třeba v Anglii zase ve formě puritánství, kde jim ta církev anglikánská připadala teda příliš zesvětštělá a byla taková příliš světácká, nechtěli se jí přizpůsobit, chtěli žít velice přísně podle božího zákona, a tak se tak nějak oddělovali od té anglikánské církve. Oni jim říkali disenteři, rozkolníci, a nebo teda puritáni, ale to už je velice starý název, už já nevím, z roku 1564, když byli pronásledováni královnou Alžbětou, tak se jim říkalo puritáni od slova puris, co znamená čistý, nebo puritas, čistota. Známa je ta loď Mayflower, jo, která byla, myslím, první loď, která doplula s těmi puritány do Ameriky, kde potom zakládali kolonie, ale tady je zajímavé, teda mě ti puritáni nejsou až tak úplně sympatičtí, protože oni teda opravdu nežili pod milostí, ale žili tvrdě pod zákonem a všechno se teda podřizovalo Bibli, a to takovým, myslím, ale ne duchu, ale liteře se vše podřizovalo, a oni teda místo neděle světili sobotu jako sabat a vraždu trestali smrtí a tak podobně, přesně jak je to ve starém zákoně. Takže ono to podle Bible bylo, ale rozhodně to není až tak příliš jako křesťanský přístup. Možná ještě poslední směr, který jenom jednou větou zmíním, a to je směr tedy český. Prostě ten typ, svérázný typ pietismu představuje Jednota bratrská v Ochranově v Hernhutu, která teda vznikla tím, že ti potomci Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě odešli, emigrovali, vystěhovali se v roce 1722 na hrabství hraběte Zinzendorfa. No a pak ten žil, ale pozor, to je důležité, ono je, zase byl připraven na to duchovně nějakým způsobem, ten Zinzendorf. To, kdyby to byl jen tak jako normální hrabě, on byl pod určitým vlivem, on byl pod vlivem právě toho Spenerova zase pietismu. Proto ta zbožnost těch bratří, těch emigrantů, toho Zinzendorfa byla úplně stejná, ty důrazy byly stejné prostě, takže takovým způsobem on je tam vzal pod svá křídla, a také tedy i tento náš český proud patří tedy do toho pietistického směru.
1: Jaký důraz tedy pietisté konkrétně v Bibli dávali nebo který preferovali?
0: No, oni přicházejí, tak jako ti ortodoxové, tedy přicházejí s verbální inspirací a s dogmatismem, a i s racionalismem, ale paradoxně, tak ti pietisté přicházejí s jiným vztahem k Bibli. Oni přináší to, čemu my dneska říkáme osobní vztah k Bibli. Je potřeba teda říci na úvod, že měli vřelý, osobně prožívaný, takový bohatý osobní vztah k Písmu svatému. U těch ortodoxů ta Bible taky byla v popředí, ale byla uzavřena v dogmatu a spíš možná ji radši zavírali potom, než aby ji otvírali a četli. Protože pořád by jim něco zakazovala a poroučela. Těm ortodoxům. Těm pietistům ne. Ti pietisté toužili prostě po úplně bezprostřednímu vztahu k Bibli. Každý se podle nich musí osobně vyrovnat s tím, co mu Pán ve svém slově říká. Takže oni začali číst Bibli tak, jak ji čteme, pokud tedy jsme věřící dneska a opravdu jsme tedy ti vyznávající křesťani, tak takhle přece taky čteme Bibli, jako ti pietisté. Čteme ji tak, že ji otevřeme a ptáme se, co mi Pán Bůh chce svým slovem říct, co konkrétně tohleto slovo znamená pro mě osobně, co mi tím Pán říká.

0: Posloucháte závěrečnou část seriálu, ve kterém se věnujeme českým překladům Bible. A my jsme se teď přesunuli do doby pobělohorské, doby, kdy tedy většina české šlechty a inteligence odešla do zahraničí. A mluvíme o tom, jaké další vlivy se promítaly do těch českých překladů, úprav a revizí Bible. Mluvili jsme o ortodoxii, mluvili jsme také o pietismu, a tak se chci zeptat, jaký to mělo konkrétní odraz v těch vydáních české Bible, tedy předpokládám, že v zahraničí.
1: Tak je pravda, že teda po Bílé hoře je česká Bible Kralická Bible, žádná jiná, tedy Kralická Bible vydávána už jenom v zahraničí. Ono takovým prvním počinem, to je potřeba snad na úvod zmínit, je taková malinkatá biblička, je to Komenského manuálník a ta tedy on ji připravil už před Bílou horou v roce 1618 až 19. A je to taková malinká zkrácená Bible, kde teda jsou ty nejpodstatnější texty, ale Komenský záměrně vynechává taková ta dějepisná místa, která nemají tak věroučný výklad, ale on ji teda nechal vytisknout v Holandsku, v Amsterodamu v roce 1658, až tedy po dlouhé době. Jak on sám píše, kdy viděl, že je potřeba té malé bibličky pro ty slábnoucí tedy údy bývalé jednoty bratrské. To je tedy opravdu jediný takový, nebo takový první, řekněme, tisk Kralické Bible nebo její části zahraničí. Za celé tedy 17. století žádný jiný tisk nebyl možný. Teprve až právě vlivem pietismu na začátku 18. století jsou vydávány české Bible. Je to v Halle, to je ten pietismus Frankeho. My jsme sice o tom moc nemluvili, ale tak aspoň ať jsme v těch souvislostech. A právě v Halle v roku 1709 vyšel kralický nový zákon určený těm exulantům, tedy těm zborům v emigraci, ale také určený k nenápadné tajné distribuci těm věrným, kteří ještě tedy zůstali, nebo kteří museli zůstat na území Čech. To by byl ten nový zákon. Předlohou mu byl teda šestý díl Bible kralické z roku 1593. Vyšel bez poznámek a je potřeba ale říci, že do toho roku 1781, do vydání tolerančního patentu, vyšel nový zákon asi ještě sedmkrát v tom hale tedy a celá Bible byla vytištěna v roce 1745, to bylo vytištěno v Břehu, ale také je to halská Bible. Ta není moc šťastná, tady tahle ta Bible, ta má takové nedostatky, taková nezdařená edice. Takže došlo ještě k třetímu vydání, a to je velice důležité vydání, takzvaná třetí halská Bible, která byla vydána v roce 1766 a na ní se podílel tedy Jan Theophil Elsner. To je takzvaná Elsnerova Bible. Kdo to byl, jenom jednou větou, byl to farář, evangelický farář toho emigračního nebo exulantského sboru v Berlíně. A tady tato halská Bible právě, tady je zase vidět ten vliv prostě těch směrů a tady teda vliv Lutera. A protože ta Bible se vzdálila docela značně od toho kralického textu a právě na některých těch částech, na některých těch perikopách biblických je vidět značný vliv Luterovy Bible. No, možná, že její čeština je méně dobrá, ale prostě je to Bible, podle které potom na docela dlouhou dobu, ta Elsnerova třetí halská, je tedy ta, podle které na dlouhou dobu byly tištěny další a další tisky českých Biblí. V Berlíně jen pro zajímavost ještě asi třikrát, 1807, 1813, 1824... Pak ještě byla vytištěna v Uhrách, ale také už byla vytištěna Bible, která, česká Bible, která se rozchází tady s touhletou Elsnerovou, a to je takzvaná Bible, řekněme, Růžičková, všem Josef Růžička je ten, kdo ji vydal v roce 1863. Je to Bible jubilejní, už tam cítíme to datum, 863, tedy je to jubilejní Bible, která byla vydána k tisíciletému výročí příchodu teda slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ta už byla vydána tedy ne v emigraci, jo, ta už byla vydána v Praze, je to rok už tedy 1863. Ale proč o ní mluvím, jednak je to reakce tedy na tu Elsnerovu úpravu Bible, a jednak je strašně důležité, že prostě tato Bible se zase vrací k tomu vydání kralickému, k tomu původnímu. Ale je to taková jakoby kombinace zvláštní, jo, protože on ten Růžička, to byl tedy evangelický farář v Praze, on na jednu stranu vzal to poslední vydání z roku 1613, což by bylo dobré, ale on použil jenom některé biblické knihy z toho vydání. A jiné biblické knihy použil z toho úplně prvního vydání. Takže to, co on považoval za přednost, no to samozřejmě biblisté považují za těžký nedostatek. Měl použít celé vydání z roku 1613, které Jednota bratrská považovala v té chvíli za asi nejlepší. A on to takhle prostě nakombinoval. Důležité však je, že od toho roku 1887, už zde tedy máme biblickou společnost, prvně britská, biblická a zahraniční společnost, tak jak se to tenkrát byly ty dlouhé názvy. A tato společnost od roku 1887 vydává Bibli kralickou podle posledního vydání z roku 1613, samozřejmě v úpravě, a to jméno všichni známe, v úpravě evangelického faráře Jana Karafiáta. A tahle ta Bible z toho tedy roku 1887, to je vzor pro přetisky všech kralických biblí až do současnosti.
0: Když mluvíme o vydávání českých biblí, tak se pořád pohybujeme v tom nekatolickém prostředí. Chci se zeptat na vydávání Bible i v tom katolickém. Vyšlo něco po Bílé hoře, nebo teď, jak se bavíme o době po tolerančním patentu?
1: No, katolíci tak nějak pochopili za celý ten vývoj, pochopili, že tady u nás je prostě potřeba dát lidem českou Bibli do ruky. To je jeden důraz, který si především jezuité uvědomovali. Ten druhý důraz, který si uvědomovali, je ten, že Bible kralická je, nebo její nauka je pro římskokatolickou teologii velice nebezpečná, a že právě to, co je na té kralické Bibli nejnebezpečnější pro římský katolicismus, ani tak není ten samotný překlad, který, jak víme, oni sami používali, ale jsou ty výkladové poznámky, které jsou dost kalvinistické, a to se jim právě těm jezuitům nelíbilo. A tak měli dost času, tak nějak se do toho díla nehrnuli, takže teprve až 50 let po Bílé hoře se rozhodl arcibiskup pražský Matouš Ferdinand z Bílenberga pověřit tři teda jezuity, mezi nimi nejznámější byl Štejer, což je i autor písní v katolickém kancionálu, tak a další dva, Konstanc a Berner, aby tedy přeložili vulgátu do češtiny a aby dali tedy Čechům do ruky překlad Bible s oficiálním církevním schválením. Tak vzali vulgátu, ovšem nikoli v vulgátu, kterou měl v ruce mistr Jan Hus, ale vulgátu podle poslední katolické revize, to znamená vulgátu Sixtinsko-Klementinskou z konce 16. století, což byl v římské církvi takzvaný textus receptus, říkám to trošku s ironickým úsměvem, protože text přijatý u katolíků znamená vždycky tak trochu text vynucený. Zajímavé tedy je, že oni teda přeložili skutečně, ale tak nějak se to všechno táhlo velice dlouho. Takže první vyšel nový zákon, ku podivu, jako první svazek. Ten tak nějak do, a pak teprve do toho roku až 1715 vyšly další dva díly. Prvně proroci až potom knihy Mojžíšovi a zbytek Bible, tedy knihy Královské soudců a tak dále. Tedy oni úplně přehodili v té svatováclavské Bibli, úplně ti katolíci přehodili pořadí prostě biblických knih. Důležité je to, že na jedné straně sice svatováclavská Bible je největším literárním tedy počinem jezuitů, tak ale na druhou stranu zase ta negativní stránka této Bible je v těch právě výkladových poznámkách, kdy oni jim taky nešlo až tolik o ten překlad, jako spíš o ty výkladové poznámky, protože při tom překladu stejně používali Kralickou, která byla a asi je pořád jedna z nejlepších, tak prostě v těch výkladových poznámkách jsou známky proti reformace a ty poznámky se jsou prostě takhle tendenčně prostě zaměřené. No, jednu zajímavost je vidět, že prostě účel světí prostředky a katolikům teda není v tomhle směru asi nic cizí. Prostě podle těch liter je poznat, že to je vytištěno v zabavené tiskárně, kterou sebrali Veleslavínovi. Takže po Bílé hoře zabavili trakvistickou tiskárnu, ve které byla tištěna například Veleslavínova Bible. Je to poznat podle té sazby, podle těch písmen. Takže štočky písmena jsou nekatolického původu a to jim nevadilo. To ale taky svědčí pro jednu důležitou věc, že co se týče překladů Bible a vůbec vzdělání a snad jistě i zbožnosti vztahu k Biblii, tak myslím, domnívám se, že Jednota bratrská, ale i utrakvisti, že byli o několik tříd vepředu před římskýma katolíkama, který vystačili s Vulgátou a s ukradenou tiskárnou.
0: Trošku skokem se teď přenesme do 20. století, které přineslo další překlad české Bible, takzvaný ekumenický, na kterém vyrůstala moje generace. Kdybychom měli malinko zhodnotit nebo něco říct k tomuto překladu?
1: Tak, ekumenický překlad Bible je skutečně teda tady v našich vlastech nejrozšířenější překlad Bible a asi i nejpoužívanější. Ano, já patřím zhruba ke stejné generaci, takže já jsem taky vyrostl na jazyku ekumenické Bible. I když srdcem je mi bližší teda Bible Kralická a první Bible, kterou jsem si po svým obrácení pořídil, nebyla ekumenická, byť už byla teda k dispozici, ale byla to právě Bible Kralická. Ekumenická Bible je samozřejmě velice důležitá z toho důvodu, že to je možná první český překlad, který je interkonfesní, to znamená ekumenický. Podílelo se na něm několik překladatelů z různých tedy církví, tedy většinou z prostředí církve evangelické nebo církve tedy československé, husitské. Ale důležité je, že to je v skutku ekumenický překlad, tedy takový možná právě textus receptus, tedy text ode všech přijatý a používaný tedy ve všech církvích. Nicméně je také potřeba říct teda, že se v něm uplatnila snad poprvé důsledně textová kritika, že to je překlad založený tedy na nejnovějších vydáních, tedy těch nejnovějších edicích řeckého a hebrajského biblického textu. To všechno je pravda. Snad by stálo za to zmínit ta jména profesora Miloše Biče, to byl šéf starozákonní skupiny, a šéfem novozákonní skupiny byl profesor Souček. To jen tak, aby jsme ta jména tam také měla. Vyšla kniha Genesis, nejprve to bylo v roce 70, potom 74 vyšla Evangelia a do roku 79 tak vyšla celá tedy Bible. Takže překlad ekumenický, abych to nějak uzavřel, se vyznačuje velice čtivou, velice slušnou češtinou, rychle se prosadil, ale je více parafrázující. Rozhodně kralický překlad je přesný, teda nebo přesnější oproti tomu ekumenickému. Možná na druhou stranu zase dnešnímu čtenáři ten ekumenický překlad se líp čte. Já bych dokonce řekl, že je to překlad asi určitě primárně určený pro liturgické čtení, ale nikoliv pro výklad Božího slova. Tam bych měl malou obavu, protože některé výrazy jsou v něm zase přeloženy mírnější formou, nebo třeba i jinak, někdy i trošku zavádějící, ale to, co mi na něm asi mě osobně vadí nejvíc, je to parafrázování. Tedy šlo jim o překlad smyslu věty, nikoliv o překlad verba, tedy slov, jednotlivých slov.
0: To možná nahrazují další překlady, které se objevily v závěru 20. a na počátku 21. století. Musíme zmínit studijní překlad Křesťanské misijní společnosti, Bibli pro 21. století. Musíme zmínit také katolickou jeruzalémskou Bibli. Co k ním říct?
1: Já osobně tady třeba říkáte jeruzalémská Bible francouzská, tak tu bych jako tady z těch všech tak nějak vypíchl v tuhle tu chvíli, protože se mi zdá, tedy je to česká verze tedy toho proslulého francouzského překladu jeruzalémské Bible, ale je to Bible, která vznikla tuším z dominikánské biblické školy, vznikla už v roce 1890 a je to Bible, za kterou tedy stojí, je to skutečně kvalitní překlad, stojí zatím i docela slušný teologický a vědecký výzkum. U nás tedy vyšla 2009 v karmelitánském nakladatelství, takže ta jeruzalémská Bible je mimořádně tedy kvalitní. Ale já mám vztah trošku spíš k tomu českému studijnímu překladu, protože jednak na něm pracovala tedy evangelikální křesťanská misijní společnost, zvlášť tedy bratr a kamarád, můžu to takhle říci, bratr Krchňák. A tato Bible právě je velice přesná, no, je překládaná konkordantně, stejný výraz, stejným slovem vždycky, ale na druhou stranu umožňuje různočtení, má úžasné výkladové nebo spíš jako textové poznámky, takže po této stránce, kdo se chce skutečně obírat Božím slovem v nějaké přesné formě, tak rozhodně se tomu studijnímu překladu nevyhne.
0: Myslím, že pro pořádek bychom mohli zmínit ještě to, že tady během 20. století vznikaly různé dílčí překlady, ne celé Bible, třeba Žilkův Nový zákon nebo Žalmy doktora Zemana a podobně. Chcete připomenout ještě nějaké?
1: Ten Žilkův, ten je velice důležitý právě proto, že to je vlastně první překlad, který stavěl opravdu na těch nejnovějších edicích toho Nestlého, tedy Nového zákona. Takže v tom je jeho novost. Jeho novost je i v tom, že a on by možná se dal dát jako paralelně k tomu studijnímu překladu. Protože ten Žilkův překlad, tedy vyšel v tom roce 33, to jsem říkal, ale on není překladem liturgickým, není překladem, který by si hleděl tolik češtiny, byť se snaží mluvit moderním českým jazykem, ale ten slovosled tam není tak úplně český, takže je to také spíš překlad takový studijní, bych řekl. Tady možná ale víc než samostatné, nebo víc než překlady Bible, by bylo dobré teda zmínit i to, že už to tady zaznělo, že nekatolické církve přece až do Bible ekumenické vystačily s kralickou Biblií. A tak na co se tedy v této době, řekněme od té druhé světové války do konce minulého století, na co se ti nekatolíci soustředili? Oni se soustředili ani ne tolik na překlad Bible, ale soustředili se na ty ostatní pomocné biblické knihy. Takže já bych tady určitě zmínil Adolfa Novotného, tedy biblický slovník, který do dnešní doby prostě používáme z roku 1956. On na tom spolupracoval víc, těch profesorů Bič, Souček, Mánek, snad i možná někteří, kteří ještě mě učili na vysoké škole. Tady ještě potřeba zmínit jedno veliké dílo, a to je biblická konkordance z roku 61-67, která je, to je obrovským rozsáhlým dílem, je postavená na heslech Bible kralické, tedy toho vydání z roku 1613, a obsahuje 13 000 hesel, to je prostě úžasné dílo, takže reprezentativní, takže možná i toto, tyto pomocné biblické knihy, které do dnešní doby teologové, faráři, kazatelé pořád používají, tak jsou také součástí, řekněme, celých těch dějin překladu české Bible.
0: No a že se Bible čte i u nás, byť jsme považováni za velice ateistickou zemi, toho známka je, že Bible je přístupná třeba i v elektronické verzi, můžete ji číst na počítači, chytrých telefonech, ve všech těch možných iPadech a tabletech, takže nezbývá, než ji skutečně číst a zkoumat a také si z ní brát ten užitek pro vlastní život. My jsme ve finále, náš malý seriál o českých překladech Bible končí, co říct závěrem tedy, nějakou tečku.
1: Ono je vždycky důležité, jakým způsobem k Bibli přistupujeme. Važme si teda na jedné straně toho, že jsme národem, který má takové krásné biblické dějiny, že jsme opravdu byli zemí Bible a kalicha, ale poučme se i z toho vývoje třeba, který byl po Bílé hoře, a tady někde hledejme prostě ty kořeny i toho našeho českého ateismu. Věřím tomu, že český člověk má šanci přijít znovu ke Kristu, ale nebude to skrze peníze, nebude to ani skrze kulturu, ani skrze skleněnou katedrálu, ale bude to právě skrze slyšení čistého slova Božího. Tak bych moc přál nám všem tady, aby nám Pán žehnal, abychom se znovu stali opravdu zemí Bible a kalicha.
0: Říká Jiří Sladký, církevní historik a farář církve Československé husitské v Hrotovicích, a od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Děkujeme vám za pozornost a někdy příště naslyšenou. Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.

Se 14. hodinou se od mikrofonu Rádia 7 opět hlásí Kuba Lofítek. Posloucháte odpolední vysílání s datem 27. srpna. Pořad Řeka života nabídneme ve vysílání Rádia 7 ve středu v 10 hodin. I v následujících hodinách vám chceme posílat radost a inspiraci, kterými pořady se o to budeme snažit, prozradí jejich stručný přehled.

Mezi 2. a 3. hodinou se otevírá prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMSku, e-mail nebo se k nám dovolat a říct, kterou písničku vám máme zahrát. Uštvaný život ničí a vyčerpává mnohé z nás. Sdílení může pomoci k zastavení a odpočinku. Věra Peliová vypráví, jak do jejího životního stylu Bůh mluvil skrze příběhy lidí kolem nás i skrze staré biblické příběhy. Připojte se k poslechu od 15.15. Apoštol Petr ve svém 2. listě rekapituluje své učení, ale také reaguje na některé námitky o Ježíši. Připojte se v 15.45. Ozvěny prastaré touhy dát se celé Bohu k dispozici zaznívají v písničkovém vydání Relace Life Plus, ve kterém rozhlasová moderátorka Elsa zve nejen k poslechu, ale především k naučení dalších užitečných anglických frází. Vysíláme v 16 hodin. Je důležité znát Bibli, aby lidé poznali Boha. Věří Gedeoni, ti, kteří rozdávají zdarma Bible. O práci Mezinárodního svazu Gedeonů hovoří v repríze ranního telefonátu 16.30 předseda české pobočky Dalibor Malík. V dalším kormidle budeme znovu pátrat na nebi a tentokrát bude řeč o hvězdách. O jejich kráse a také nebeském řádu. Vás v 5 odpoledne přesvědčí váš rozhlasový kamarád Ondra. V další části relace Bible Guide se vracíme na počátek Bible, k Adamovi. Jeho proviněním mnozí propadli smrti, ale o to více byli mnozí obdarováni milostí toho jediného člověka, Ježíše Krista. Kontrast mezi Adamem a Ježíšem zachytíte 18 hodin. Takový je přehled odpoledních pořadů. Poslouchejte, nechte se povzbudit, buďte s námi.

0: Pár minut po 14. se o slovo hlásí písničky na přání. Až do 15. hodiny si můžete napsat nebo zavolat o zahrání vaší oblíbené písničky, která zpříjemní den vám nebo tomu, komu ji pošlete. Důležité je znát kontakty do studia. Pojďme si je připomenout.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Dnes začneme přáním posluchače Jiřího, jehož zpráva nám došla už před několika hodinami. Píše: ahoj Kubo a všem posluchačům, prosím o písničku Ibhara Disi od kapely Filia. Děkuju a přeju fajn den, Jiří. Takže dnes začínáme jihoafrickým spirituálem v podání kapely Filia.

Do studia Rádia 7 se dovolala posluchačka Iva, která pro dnešní den si přeje zahrát píseň vděčnosti Jiřího Smoška. Píseň je posílá nám do Rádia 7, za to moc děkujeme všem, kteří posloucháte, a speciálně Milence do Prahy, Radce do Jílemnice a Dědovi Mílovi do Vizovic.

děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj.

Vydání písniček na přání. Doznělo písničkové přání, teď tady žádné další před sebou nemám, takže to je výzva pro vás, abyste se chopili svých zařízení a buď si napsali nebo zavolali o nějakou vaši oblíbenou písničku. Teď tady bude znít skladba Budoucnost a náděj Michaely Zrebné.

Aktuální hodinka ve vysílání Rádia 7 patří vašim písničkovým přáním. Zopakuji kontakty, telefon sem do studia je 515 535 485, SMS-kové či WhatsAppové číslo 608 566 773. E-mail nám můžete napsat na adresu studio@radio7.cz nebo nám můžete napsat na sociální sítě, kde jsme pod názvem Radio 7.cz.

dovolala se posluchačka Emílie a přála si zahrát svou nejoblíbenější píseň s názvem Upevňuj víru mou. Tady je.

Součástí čtvrtečního vydání písniček na přání bude také přání posluchačky Mileny. Ta si přála zahrát jakoukoliv skladbu od Michaely Kadlecové a ráda by ji poslala Ivě a Radce. Vybral jsem skladbu Pojď jen blíž.

Telefon do studia využil také posluchač Pavel z Vysočiny. Ten by rád nechal zahrát píseň Svatopluka Karáska. Ženský jsou fajn. Píseň posílám.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485, SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Pěkný den do Rádia 7. Ahoj Jakube, prosím o zahrání písně Hurikán od skupiny Spotlight. Pro vás do rádia a všechny posluchače. Děkuje Lukáš. Díky Lukáši za zprávu. Posílám písničku.

V rámci čtvrtečního vydání písniček na přání máme před sebou rovnou písničkové dvojpřání. Do studia se dovolala posluchačka Majka z Ostravy a ráda by nechala zahrát píseň Jsem ti blízko kapely Agape, a to naší Andrejce Audové z Rádia 7, Mirce Terkeliové, Pavlínce Jarečkovi a Petříkovi Jandlovým, a poté měla přání zahrát čekací mamince Lence a čekacímu tátovi Izajášovi nějakou píseň ve španělštině. Tak tu poté obstará pravděpodobně Jesus Cabello. Teď tedy kapela Agape.

0: Čtvrteční možnost napsat nebo zavolat si o svou oblíbenou písničku se uzavírá. Na další příležitost ale nebudete čekat dlouho. Písničky na přání jsou tady pro vás od pondělí do pátku, vždy od 14 do 15 hodin. Dnešní hudební hodinku uzavřeme s písní Izop Pavla Helana.
1: Jsem snídkou izopu, již svírá v ruce pán, který svou milostí mé pozemské dny dá.

Bylo 15 hodin. Čtvrtečním odpoledním vysíláním Rádia 7 s datem 27. srpna vás provází Kuba Lofítek. Jsme rádi, pokud jste s námi, a jsme také rádi za každého, kdo se rozhodl vysílání Rádia 7 podpořit svými modlitbami i financemi. Každý takový dárce se stává součástí této práce a služby, o které věříme, že má velký dosah i dopad. Pokud byste rádi byli mezi finančními podporovateli i vy, vyhledejte podrobnosti na webu www.radio7.cz. Tam se také můžete dozvědět více o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Aktuální 60-minutovka nabídne biblickou úvahu Věry Pelijové v 15.15 a čtení z Bible ve 3/4 na 4. Zbylý prostor zaplní písničky a pohled do kalendáře a kalendária. Aktuální čas je ve vysílání vyhrazen modlitebnímu zastavení. I dnes chceme a můžeme být modlitební oporou pro lidi trpícími válečnými konflikty. A připojit můžeme rovněž prosby za lidi z Nepálu a Tibetu, které postihla blesková povodeň.

Pane Bože, ať už se dějí na světě války, nebo jsme svědky přírodních katastrof, tak v těch situacích nemáme slov a uvědomujeme si, jak jsme malými. O to víc děkuji za to, že máme tu možnost přijít k tobě, k té nejvyšší instanci celého vesmíru, ke Stvořiteli, k tomu, který zná srdce každého člověka. A taky dnes tě chci, Otče, prosit za lidi trpícími válkou na Ukrajině, na Blízkém východě, v oblasti Hormuzského průlivu i na všech těch dalších místech, o kterých třeba ani nevíme, ale ty o nich víš. Ty víš, Pane, co válka přináší. Vidíš všechnu tu beznaděj, všechno to zničené. Vidíš každou tu ztrátu, vidíš bolest každého člověka. Děkuji za to, že ty sám, který jsi stvořil každého z nás, můžeš vstupovat do těch jednotlivých lidských příběhů a přinášet upokojení, přinášet naději, přinášet sílu jít dál. Ty můžeš přinést světlo do temnoty a naději do beznaděje. A tak prosím za ty lidi, kteří už jsou vyčerpaní tím, že musí žít ve válečném prostředí, které si nevybrali. Prosím za obnovu jejich sil, za obnovu i těch mentálních, fyzických, duchovních sil. A děkuji moc za ty, kteří vytrvale pomáhají. Prosím, buď i jejich silou, obnovuj jejich síly, jejich zdraví. Dávej moudrost, co dělat, co nedělat, do čeho vstupovat a do čeho ne. Prosím o brzké ukončení války na Ukrajině. Prosím o mír, o milost toho, aby zem se mohla nadechnout k novému začátku. A prosím také za lidi, kteří přišli o někoho blízkého v těch bleskových záplavách v Nepálu. Prosím za všechny ty lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou, o svoji budoucnost, o svoji živnost. Prosím, aby i ta země se mohla semknout a aby i z dalších zemí mohla putovat právě tam potřebná pomoc pro obnovu dané země. Děkuji za to, že ty jsi nade vším a děkuji za to, že ty můžeš přinášet člověku pomoc a záchranu, která má přesah do věčnosti. Tak kéž i ve vší té beznaději a v té temnotě mohou další a další lidé nacházet tebe, tvoji lásku a tvoji dobrotu.

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Evangelium podle Jana, 15. kapitola, 12. verš.

Izrael připomínal, co s ním Bůh konal. Stačí číst žalmy 105, 106, 107 a další. Čtu je a říkám si, že bych se měla učit taky vyprávět. Ne proto, že by můj příběh byl nějak mimořádný mezi ostatními lidskými životy, ale protože v něm také zažívám boží zázraky. Pro mě osobně výjimečný je, vždyť něm vysvětluji sama sebe, a když někoho nechám svým příběhem projít, mohu mu něco ze sebe dát. Zároveň přijímám nové pohledy v zážitcích druhých. Jde to uplatnit i v příbězích z literatury či dějin. A v tom je pro mě Bible kniha plná divů a života. Jeden příklad za všechny. Zastihujete mě v příběhu asi 2 roky starém. Sedím doma znaveně po pracovním dnu, pravda, v posledním čase se z té permanentní únavy nemohu vymanit. Vrším přemíru úkolů kolem sebe a narůstá prázdnota srdce uvnitř. Jakoby se mi úplně ztrácela schopnost rozlišovat důležité věci od nedůležitých a v mé vůli se usadilo slůvko musím. V mých myšlenkách bývá zmatek a v emocích se jak na houpačce střídají smutek, vztek a úzkost. Rodina kolem mě chodí bezradně a tázavě, děti jsou plačtivější, mají špatné sny, nerozumějí mým slzám či náladovosti. Jsou zvyklé na maminku rozhodnou a plnou nápadů, připravenou a řešící vzniklé situace. Nezvládám sama sebe, nemám nad sebou moc, těžko se orientuji a nerozeznám pravou od levé. Na druhou stranu se mi ten stav těžko přiznává. Myslím, že by si směla nechat pomoci, opakuje mi už po několikáté manžel. Mlčím a stisknu jen zuby. Slyším to jen jako další časový nárok. Však to odezní. To nějak zvládnu. Ke komu bych šla? Je toho jen teď na mě moc. Zavadím očima o Bibli. Nečtu si příliš často již nějakou dobu. Vlastně nečtu už skoro vůbec. Jsem tam verš z rychlíku. Mám vždy nějaký důvod. Zaháním výčitky svědomí a namátkou otevřu knihu. Je tu příběh o vzkříšení Lazara. Znám ho velmi dobře. Dalo by se říct, že znám dobře celou rodinu. Ze všech novozákonních lidí mi jsou nějak nejbližší. Chodila jsem k ním na návštěvu s Ježíšem a učedníky. Učila se od Marty i od Marie. Přijímala jejich pohostinnost a se zájmem pozorovala zralé sourozenství.

Našla jsem se tedy? Ne zcela. Asi jsem i Marta. Marta je v hrozném stresu. Čeká na Ježíše, posílá pro něj a on dlouho nejde. Z jejího pohledu přichází pozdě. Otázka, proč nepřišel dřív, je neodbytná, taky se podobně ptám. Proč to muselo dojít až tak daleko, že už si sama neumím pomoci? Proč je teď pro mě život tak těžký? Vždyť Bůh by mohl zasáhnout dřív. Marta mě ale vyzývá ke změně postoje, protože říká Ježíši, kdybys tady byl, nestalo by se to, ale i teď můžeš věci změnit. Ježíš nepřišel dřív, aby její víra mohla růst. Aby mohla objevit Boží pokoj i ve stresových situacích. A to je i směr pro mě. A nějak tuším, že se ve svých zatěžujících, perfekcionistických vůdcovských sklonech mám učit být i Marií. Tou ženou, která je u toho a nemusí hrát prim. Modlí se, naslouchá, pláče, stojí při jednajících a jde Ježíši vstříc, učí se čekat a umí přiznat bolest a slabost. A tak jedno páteční lednové odpoledne roku 2012 takhle prošel příběh starý přes 2000 let mým životem. A tím jsem mohla nalézt smysluplné pokračování svého vypravování. A Bůh přišel včas, v pomoci druhých, začal mě učit přiznávat bolest a strach a dal mi prožít, že otvírá dveře bezvýchodných situací a vyvádí z lidsky neřešitelných hrobů. Jdu v zástupu těch, o kterých žalmista David zpívá, trápením pokořili jejich srdce, klesali a nikde žádná pomoc. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránili stísně. Vyvedl je z temnot šeré smrti, sám zpřetrhal jejich pouta. Ti ať zdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Rozrazil bronzová vrata, železné závory zlomil. Nepodceňujte staré příběhy. A nepodceňujte ani ty svoje.

Seriál s názvem Pro uštvané křesťany Věra Peliová zakončí zítřejším zamyšlením v 6:45.

Dnes si připomínáme všechny nositele jména Otakar. Jméno je německého původu, základem je germánský Odovakar, což znamená střežící majetek. Je zajímavé, že jméno Otakarus chápali jazykovědci dříve stejně jako jméno Přemysl. Bylo to jméno královské a obě jména byla spojena v dynastii našich Přemyslovců. Všem Otakarům přeji krásný svátkový den.

0: kalendárium.
1: Následující minuty připomenou události a osobnosti spojené se 27. srpnovým dnem. Srpna 1727 v Ochranově, Hernhutu, byla zahájena 24-hodinová modlitební služba, do níž se zapojilo 24 mužů a 24 žen, přičemž jeden člověk se zavázal modlit se každý den 1 hodinu. Za své blížní, za svět okolo, za nové obrácené věřící i za ochranu před pokušením a hříchem. Tato modlitba byla nazvána hodinové přímluvy. I když neměli plán, jak dlouho se budou modlit, tato nepřetržitá modlitba společenství upřímných věřících vydržela celých 127 let. Postupně počet modlitebníků narostl na 77. Zapojeny byly i děti, které měly svůj vlastní modlitební plán, ve kterém se střídali. Srpna 1928 byl v Paříži podepsán takzvaný Bryant-Kelloggův pakt, jímž byla válka prohlášena za nelegální prostředek mezinárodní politiky. Prvními signatáři se stalo 15 států, později se přidalo dalších 61. Jak je ovšem vidno, někde ono prohlášení, co je psáno, to je dáno, prostě neplatí.

Německý filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel se narodil 27. srpna 1770. Hegel svým učením navazuje na Immanuela Kanta a dovršuje německý idealismus. Zlomové bylo především jeho učení o dějinnosti. Svět už není nahlížen jako neměnné univerzum, ale jako jedno nesmírné dějství, ve kterém hledá duch cestu sám k sobě. srpna 1965 umírá Le Corbusier, švýcarský architekt. Muž, který patrně nejvýraznějším způsobem ovlivnil tvář architektury 20. století. Jeho 5 bodů moderní architektury charakterizuje mnohé stavby od funkcionalismu až po současnost. Zakladatel organizace Christian Men's Network, Edwin Lewis Cole, umírá 27. srpna 2002. Hnutí, které založil, má napomáhat mužům, křesťanům na celém světě, naplňovat jejich mužskou a otcovskou roli. V češtině vyšly například Coleovy knihy Komunikace, sex a peníze, Maximální mužství nebo Příchod a odchod krize. Jako osoba mužského pohlaví se narodíte. Zda se stanete opravdovým mužem, to je vaše rozhodnutí, říkal Edwin Lewis Cole. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

cítím každý den, kolik si toho udělal, co si stvořil a nic si nevynechal. Každý list na světě je úplně jiný. Na louce miliony druhů stébel trávy, hory, po kterých denně kráčím sám. Oceán, jehož moc vůbec neznám. Je

Druhý list Petrův. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my, díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti, je nám darováno jeho božskou mocí skrze poznání toho, který nás ve své slávě a ušlechtilosti povolal k sobě. Takto nám byla darována úžasná a vzácná zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonost a k bratrské náklonosti lásku. Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti. Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů. Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám do kořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoliv je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroku a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné proroctví písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale boží svatí lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým.

0: vzdušných sfér. Je čas skrývání a čas těch pravých odpovědí, čas strachu a čas si zajít ke zpovědi, čas život marnit a čas život žít. Je čas, teď je ten čas. Teď je ten čas svůj život proměnit.
1: Skladba Kdo jsem já zněla v podání Mio. Dokonce aktuální hodinky zbývá ještě necelé 4 minutky a tak tady máme připravenou kapelu Late Mayday se skladbou Zítřek.

Ve čtvrtek 27. srpna, krátce po 16. hodině, vás opět z brněnského studia Rádia 7 zdraví Kuba Lofítek. Kolik umíš řečí, tolikrát si člověkem, říkal Jan Amos Komenský. Prostor pro pěstování anglické slovní zásoby nabídne následující pořad.

ve které se Elsa Randall zaměřila na píseň Yahweh kapely U2. Premiéru tohoto pořadu nabídneme ve středu v 9.30. Téma, na které se Elsa zaměří, zní Artificial Intelligence and Robotics, umělá inteligence a robotika.

Než si připomeneme reprízu ranního telefonátu, který byl věnován Mezinárodnímu svazu Gedeonu, mám tady kapelu Ajonet s písní Blízko.

0: Od roku 1908 rozdává Mezinárodní svaz Gedeonů po celém světě Bible. Šíření dobré zprávy, Evangelia, je v základu práce této organizace, která působí i v Česku. Více o ní zjistíme od Dalibora Malíka, našeho dnešního telefonického hosta. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům.
0: Zmínili jsme rok 1908. Historie Gedeonů je tedy dlouhá a pestrá. Jak se vůbec zrodila myšlenka bezplatné distribuce Biblí a kdo stál u toho jejího zrodu?
1: Tak je třeba si uvědomit, zejména pro mladé posluchače, že historie je, není automaticky něco, co patří do historie, jako s tím známým heslem OK, boomer, vrať se do hrobu. Ale na obhajobu toho stáří, stoletého gedeonského životního stylu a získávání lidí pro Krista, tedy historicky za to, bych chtěl hned v úvodu poukázat na ještě starší historii před 2000 lety. Ta, ač je to taky historie, je ovšem jediným a i dnes jediným klíčem k věčnému nebeskému království a její přehlížení taky cestou k věčnému zatracení. Právě tato historie, jediná, věčná, živá, zachycená písemně v textu Bible, a hlavně v textu Nového zákona, právě tato historie syna člověka Ježíše Krista, jeho zázračného příchodu na zem, jeho neskorumpovaného života, jeho dobrovolné smrti za naše hříchy a co je důležité, jeho zmrtvých stání, jinými slovy celá Bible, křížem krážem přes věky, sama sebe dost osvědčující, ta se stala vlastně naším gedeonským stylem života. Ano, i náš počátek, příběh následujících velkých věcí během sta let je velice prostý. Vlastně už v roce 1898 dva cestující podnikatelé nocovali pro úplné obsazení hotelu v jednom pokoji a jeden z nich večer na pokoji automaticky otevřel Bibli, že si půjde číst a druhý si rozpomněl, že slíbil něco podobného umírající svojí mamince a tak se ten večer spolu sdíleli při čtení Bible. A první myšlenka teda byla, aby se věřící cestující podnikatelé a lidé svobodných povolání povzbuzovali k praktikování vykazatelného křesťanského života, jako je pravidelná četba Bible nebo modlitby nebo sdílení evangelia s nevěřícími. A na to byl založen spolek, který se rychle šířil. Místně se členové scházeli organizovaní do kempů a název byl inspirován jak ten Gedeon, tak ty kempy knihou Soudců, 7. kapitola. Gedeon byl pro ně muž schopný naplňovat celou boží vůli a přesně takový chtěli být každý den. A v září 1901 se jedním už tehdy z tisíců členů stal i Theodore Roosevelt, který byl měsíc na to zvolen americkým prezidentem. A teprve pak v roce 1908, jak jste zmiňovali, protože Bible byla tehdy na cestování velká kniha, tak se začaly umisťovat Bible nejprve na recepce hotelů k zapůjčení pro hosty. A pán této aktivitě velice žehnal a spolek se rychle rozšiřoval.
0: A kdo se může stát Gedeonem, tedy tím, kdo Bible kolem sebe rozdává? Už jsme slyšeli jedno jméno, Theodora Roosevelta, kdo další?
1: No, především se jedná o aktivitu znovuzrozených následovníků pána Ježíše Krista, podle 3. kapitoly Jana zejména, ale členská přihláška to potom dále konkretizuje v otázkách, kterým říkáme duchovní kvalifikace. Dále je pro členství nutný minimální věk 21 let a profesní kvalifikace. Gedeonem se nemohou stát placení duchovní, protože ti už vykazatelní následovníci Krista jsou. Je třeba rovnou zdůraznit, že věřící sestry se mohou stát členy spolku jako manželky Gedeonu, pomáhající v tom zmíněném zaměření jejich svých manželů. No a lidé nás znají jako ty, co umísťují Bible do hotelů, nemocnic, domovů důchodců nebo seniorů a do utečeneckých center, kdo rozdávají Bible, ty malé modré knížečky školákům, vězňům. Maskáčovou podobu možná někteří znáte pro ozbrojené složky a pro záchranáře. V bílém přebalu máme speciální malé bibličky pro zdravotnický personál, ale to je jen viditelný vršek ledovce. Ještě hůř, když si lidé o nás myslí, že jsme jen zdroj biblí zadarmo pro církevní evangelizace.
0: Ono to zní hezky, rozdáváme Bible zdarma, a tak je otázka na snadě, kdo to všechno platí.
1: Díky jednoduše definované službě, stejné na celém světě, realizované prakticky jen od dobrovolníky, tak se nám daří udržet náklady na tisk velice nízko. Naše nové zákony se žalmy a přísloví produkujeme a doručíme do rukou nevěřících vlastně za pouhých 25 korun kus, a takto levně se nám daří produkovat komplexní boží slovo, ve kterém může vlastně každý najít to, co sám potřebuje k přijetí Pána Ježíše a věčného života s jeho rukou. Už krátce na počátku v roce 1908 se k financování Biblii přidali i církve, aby mohly být Bible umístěny na každý hotelový pokoj ve Spojených státech. A od té doby Bůh v této spolkové činnosti evangelikálních církví žehná. Celkově byla rozdána vlastně třetina odhadovaného množství všech Biblí vydaných na světě za celou historii. Celkově je to víc než 2,5 miliardy kusů a v České republice je to 2 miliony zhruba. Vyjmenované oblasti zásobujeme z našich vlastních sbírek, z církevních sbírek a ze sbírek registrovaných přátel. Zavádíme v církvích také novou možnost gratulací a kondolencí, které místo věcných darů zdůrazňují adresátům upřímnost gratulace takovým tím nezištným příspěvkem na tisk Biblii, na naši efektivní misii.
0: Kde po světě Gedeoni působí? A kdy začali pracovat tady u nás?
1: Tak to je z té koletky na severu USA a v Kanadě se dnes tyto misijní aktivity rozšířily oficiálně do 200 zemí světa. Nabízíme i aplikaci do mobilu, která má víc než 1000 jazykových mutací. A prakticky hned po pádu železné opony se tato misie dostala i k nám. Sám jsem uvěřil taky po pádu železné opony na své služební cestě na základě Gedeonské Bible v penzionu v Bavorsku. A když jsem se stal pak součástí místního sboru a byl jsem pokřtěn, tak jsem se modlil: Pane, kde mě potřebuješ? A viděl jsem tu Bibli a začal jsem hledat Gedeony u nás v Praze. A našel jsem skupinku důchodců, kteří se scházeli jednou za měsíc k plánování a byli ze mě nadšení, protože jsem přišel jako mladý podnikatel s vozovým parkem a oni do té doby byli nucený ty Bible tahat rudly tramvajemi. A dá se říct, že v Česku ta misie taky začala hned po sametové revoluci. No.
0: Už jsme trošku zmínili, kam se Bible dostanou, když je jako Gedeoni rozdáváte. Na jaká místa už se vám podařilo rozšířit to boží slovo? Máte nějaké speciální místo, typ?
1: No, hlavní oblasti už jsem zmínil. Zajímavé je, že Gedeonské Bible se můžou najít také v lůžkových vozech na drahách nebo v parnících, letadlech. Ale dokonce Gedeonská Bible posloužila i na Apollo 8, které první opustilo oběžnou dráhu Země a přiblížilo se k měsíci, a bylo to na Vánoce 1968. A za sledování miliardy lidí v té chvíli citoval americký kosmonaut major Bell Anders z Gedeonské Bible na palubě na začátku stvořil Bůh nebe a zemi z Genesis 1.
0: A máte i nějaké ohlasy na své působení? Ona přece jenom to není práce, u které člověk ví, jaký má dopad.
1: Jen tři příklady pro rychlost. Byl jsem v Polsku ve Varšavě a pozvali mne do jednoho sboru k prezentaci naší činnosti, byl to takový živý sbor se spoustou mladých lidí, asi 200 v sále. A po mé prezentaci vyzval kazatel přítomné, aby postali ti, kteří uvěřili na základě Gedeonky. A postala dobrá třetina sboru. A mnozí měli ještě malou modrou Gedeonku v ruce. A k tomu se přidali i oba pastoři na pódiu. A ten druhý příklad je z fakulty žurnalistiky v Praze, založené katolickou církví. Pozval mě děkan fakulty nabídnout studentům Bibli zdarma. A pak si mě pozval do svého kabinetu, nabídl kávu a ptal se: tak to se divíte, že jsem vás pozval. Odtušil jsem, ano, jsem Bohu velice vděčný. A on mi vyprávěl, jak ožila jejich katolická farnost poté, co se tam objevily 4 mladé sestry, celkem vlažně věřících od rodičů, u kterých si pak povšimli, že uvěřili na základě těch malých modrých biblí, které obdrželi ve škole. A ten třetí příklad je naprosto neuvěřitelný. Sestry vyjednávaly v nemocnici, v sesterně na oddělení onkologie v Budapešti. A chodbou se blížil primář a s obavami čekali, co bude. Primář na ně zhurta: tak to jste vy, co tu rozmisťujete ty modré knížky? A sestry v obavách začaly vysvětlovat: no víte, my jsme Gedeoni a ty modré knížky, to jsou Bible, víte, znáte Bibli. A primář sám začal vyprávět, měl jsem mladého pacienta s nádorem v hlavě, tak nešťastně, že nebyl operovatelný a musel jsem mu oznámit, že má tak měsíc života. A on zdrcený přišel na pokoj, našel Gedeonský nový zákon, začal číst a vše, co přečetl, si poctivě potrhával. Za 14 dní měl přečtený nový zákon, my jsme dělali testy a po nádoru nebylo ani památky. Dělali jsme kontrolní snímky, nic. S klidným srdcem jsme ho propouštili úplně zdravého domu. A tak ten primář uzavíral tím, že sám už teď vím, co je Bible a kdo je Kristus. Rozmístěte ty Bible, kde jen můžete.

Kapela Adonai natočila album autorských chval s názvem Vytrváme. K tomuto albu vydali videotutoriály k jednotlivým nástrojům, které lze najít na YouTube kanále kapely. Pokud hrajete na akustickou kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, bicí nebo klavír, můžete se jednotlivé skladby naučit pomocí videí. Ostatní materiály jako akordy a texty písní najdete na webu www.kapelaadonai.com. No a my si pustíme skladbu Král srdcí ze zmiňovaného alba Vytrváme.

Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo tak, abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Římanům 6, 12 až 13.

Přiblížila se 17. hodina a s ní i pořad Kormidlo věnovaný hvězdám. Průvodcem odpoledního vysílání Rádia 7 byl dnes Kuba Lofítek. V tuto chvíli se loučím a přeji vám všem dobrý závěr čtvrtečního dne. Bůh buď s vámi.

Ahoj kluci, ahoj holčičky. Všechny vás zase vítám na naší rozhlasové palubě. Račte vstoupit. Náklad pohádek a písniček a povídání je připraven. Čeká se už jenom na vás. Na tohle setkání s vámi jsem se moc těšil. Tak tady máte hned na úvod jednu písničku na přivítanou.

Skupina Pramínek zpívala o karavaně, která se orientovala podle, ano správně, podle hvězd. A právě o nich si dnes budeme povídat. Jenomže ty, jak známo, svítí jenom v noci a to většina z nás spí. To mi připomíná krátkou básničku. Na obloze hvězda sedí, na zem dolů dlouho hledí. Kouká dolů na lidi, moc toho však nevidí. A proč, to my všichni víme. Ve dne bdíme, v noci spíme. Ale to nevadí, třeba v zimě, kdy se stmívá dřív, jste už určitě nějaké na černém nebi viděli. A taky můžete zajít s někým dospělým, třeba dnes odpoledne na hvězdárnu. V té naší brněnské máme kulatý strop a na něm nám hvězdy promítají. Je to tak opravdické, že máte pocit, jako byste skutečně byli ve skafandru někde ve vesmíru a kolem vás to všechno září a svítí. Je to nádhera, co vám budu povídat. Jestli to trošku půjde, určitě si nenechte výlet na hvězdárnu ujít. A já vám teď pustím příběh jednoho hvězdáře.

0: Hvězda. Iveta Doleželová. V obrovském vesmíru, ve kterém prolétávají komety a roje meteoritů a prorážejí si cestu temnotou, se zrodila hvězda. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, protože hvězdy se občas rodí. Jenže ona byla trochu jiná, než bývalo tam nahoře zvykem. Narodila se ve společnosti hvězd, které si zakládaly na tom, aby byly podle všech kosmických řádů. Byly to hvězdy veliké a nádherné, hvězdy, jejichž světlo bylo stálé a silné. Byly to hvězdy, které se nikde netoulaly, slušně vychované. Byly to vážené hvězdy plné energie a hvězdné moudrosti. A najednou se v jejich velkém společenství objevila nová hvězdička. Ne, že by nebyla hezká, byla jasná, ale její světelné barevné plameny se nepravidelně střídaly a zářily duhovým jasem.
1: To tak nemůžeme nechat, ozvala se žlutá hvězda. Takhle přece hvězdy nevypadají.
0: Měla by být jako my, jednobarevná. Vždyť se narodila z tebe, ukázala na jednu ze svých souputnic svítících oranžovým světlem.
1: Co nám k tomu řekneš? Ozvala se druhá, namodralá.
0: Kolegyně se bála cokoliv k tomu říct, jen pokrčila paprsky a namítla, že nechápe, co se stalo a nemá s tím nic společného.
1: Snad silná erupce nebo neplánovaná vesmírná energie.
0: Všechny se na novou hvězdu mračily a ona nevěděla proč.
1: A bylo jí to líto.
0: Co pak provedla?
1: Prohlížela si své světlo, jestli někde nemá skvrnku a svítí, jak má.
0: Hvězda však pokračovala.
1: Ne, opravdu si to nemůžeme dovolit. Blikající barevná hvězda? To je skandál. Co by tomu řeklo okolí? Taková ostuda.
0: Co ty velké galaxie v sousedství, nejváženější a nejjasnější?
1: Co by tomu řekli spořádané roje meteoritů, které prolétávají kolem?
0: Vždyť by nás všude pomluvili.
1: Jak bychom k tomu přišli? A co lidé, kteří nás pozorují?
0: Teď jsme známé souhvězdí, máme i své číslo a jsme v učebnicích, ale pokud zjistí, že u nás máme tady tu...
1: A ukázala paprskem na vystrašenou hvězdu. Přijdeme o své postavení a to nemůžeme dopustit.
0: Tak debatovali a mračili se nad malou hvězdou, až se usnesli, že bude lépe, když okamžitě odejde.
1: Je nám jedno kam, prohlásila ta se žlutým světlem, ale tady nemůžeš zůstat.
0: A vystrnadili ji ze svého středu. Nová hvězda se tak těšila na společnost druhých, na to, jak budou spolu zářit v temnotě vesmíru, a teď zůstala sama. Toulala se sem a tam po koutech velikého černého prostoru. Musela se vyhýbat zlomyslným kometám a drzým zbloudilým planetkám. Okolí se na ní divně dívalo.
1: Co pak tu dělá ta putující hvězda? Co pak neví, že hvězdy mají zůstat na místě?
0: Až jednou se dostala do neznámých končin vesmíru a tam spatřila něco velmi zajímavého. Několik planetek, které kroužily sem a tam a bezcílně kolem sebe pobíhaly. Byly roztomilé a stále se chichotaly. Když uviděli hvězdu, zastavili se a začali na ní volat. Pojď k nám, sluníčko, pojď.
1: Hvězda se podivila, proč jí říkají sluníčko, ale líbilo se jí to. Byla ráda, že jí volají.
0: A tak se spřátelili. Planetky si malou hvězdu moc oblíbily. Stále kroužili kolem ní, prohlíželi si její duhové mihotavé světlo, honili se s ní, koupali se v jejich paprscích a moc se bavili. Stali se velmi dobrými přítelkyněmi.
1: Zůstaň s námi, sluníčko, prosili ji. Hvězda se tedy rozhodla s nimi zůstat natrvalo. Začala se cítit jako doma a byla vděčná, že už nemusí putovat vesmírem. Časem se ke společnosti planetek přidávaly další hvězdy a planetky, některé odstrčené jako ona, jiné pohaslé či opuštěné. Nikoho neodmítali. A když nějaké hvězdičce světlo pohasínalo, rádi jí ho ostatní pomohli oživit. Bylo jich stále víc a víc a jejich světlo zářilo daleko do velkého vesmíru. Každá byla jiná, každá jedinečná a krásně se doplňovaly. Někde na zemi za jasného večera stál malý starý mužíček s brýlemi před velkým dalekohledem a před ním byla spousta lidí. Stál tam a vykládal o veliké pozoruhodnosti, která se mu stala. Začal. Celý život jsem toužil mít svou hvězdu, vlastně objevit svou novou hvězdu. Chtěl jsem, až se ukáže pojmenovat ji po sobě, aby si každý mohl říct, to je ta hvězda, kterou objevil profesor Tutlík. Vím, je to bláhové, protože hvězdy se tak často nerodí a odkašlal si, ani mé jméno není zrovna vědecké, že? Ozval se smích. A profesor pokračoval. Když jsem byl mladý, měl jsem vyhlédnuté jedno souhvězdí, krásnou a známou galaxii. Denně se mi pozoroval a říkal jsem si, že právě tam by se mohla zrodit nová hvězda. Čekal jsem a čekal. A pak se to najednou stalo. Objevila se tam. Byla malá, ale překrásná. Její světlo se měnilo a duhově třpitilo. Už jsem chtěl vše oznámit akademii, když jednoho dne zmizela. Nechápal jsem to. Moje hvězda zmizela, ale hvězdy nemohou jen tak mizet. A tak jsem hledal dál. Dlouho, hodně dlouho. A věřte nebo ne, před týdnem jsem ji našel. Moje nová hvězda se objevila úplně jinde, ve společnosti jiných planet a jiných hvězd, také nových, a já jsem zjistil, že hledím na zcela novou galaxii, vlastně ne na jednu, ale 3, 4, možná 5. A každá ta galaxie byla a je jiná, a každá hvězda v ní je jiná, a já vám teď chci oznámit, že mám svou hvězdu. Ne jednu, ale celé galaxie hvězd. Profesor si utřel slzu dojetí. To mé souhvězdí, které jsem celý život sledoval, mi najednou připadalo takové ubohé a obyčejné. Jejich světlo bylo stále stejné, nic se neměnilo. Ale když se podíváte tam a významně ukázal na teleskop, uvidíte něco úžasného. Vím, že je to nesmysl, co teď řeknu. Nejsme v pohádce, ale kdybychom byli, tak bych řekl, že to vypadá, jako by ty velké krásné, ale stále stejné hvězdy vlastně ani nechtěli. A tak mi dovolte, řekl, abych je nyní uvedl ve známost. Ale nechci je už pojmenovat po sobě, protože taková nádhera má mít vznešené jméno. Ani nechci, aby měli nějaké číslo. Budou se jmenovat Galaxie Magnifica, což znamená velkolepé. A pak lidé potřásali profesorovi rukou, až ho z toho bolela, a koukali do obrovského dalekohledu a říkali, ach, a je... A radovali se, že vidí krásné nové galaxie. Galaxie plné světel modrých a zelených a červených, bílých, žlutých, duhových, malých a velkých, zářivých, blikajících i potemnělých. Galaxie tak různorodé a nádherné, že se to nedá vypovědět. Jejich fotografie se rozletěly světem a dostaly se na první stránky časopisů a učebnic. A souhvězdí moudrých a vážených hvězd dál zůstalo jen číslem v dlouhém a

0: Krásné jméno vymyslel ten hvězdář pro tu krásnou galaxii, co říkáte?
1: Taky by se mi líbilo nějakou hvězdu objevit a vyfotit.
0: No ale na to budu muset ještě hodně studovat, alespoň tolik co Pavel, který toho o hvězdách ví docela dost. Ahoj!
2: Ahoj Ondro, jak se máš?
0: Dobře, a ty?
2: Já taky. Včera večer jsem pozoroval hvězdy a ještě teď jsem z toho nadšený.
0: Taky se na ně rád dívám. Kolik jich vlastně je? Dají se spočítat?
2: Pokud bude nebe bez mraků, mohli bychom jich napočítat i 2500. Ale ve městě nám budou bránit lampy a veškeré osvětlení, a proto jich uvidíme jen málo. Ve skutečnosti je jich mnohem více. Jen bychom museli použít dalekohled, podobně jako ho mají astronomové a hvězdáři na hvězdárnách. Ti už napočítali stovky tisíc hvězd a stále objevují nové a nové.
0: Proč potřebujeme dalekohled, abychom je viděli?
2: Protože jsou velmi a velmi daleko. Zkusím ti to vysvětlit na sportu. Představ si, že jsi běžec, máš na sobě sportovní oblečení a běžecké boty. Představme si, že umíme běhat opravdu hodně rychle a na slůvko teď bychom vyběhli kolem země. Teď. Než jsem slůvko dořekl, už jsme zpátky a navštívili jsme přitom černochy v Africe a klokany v Austrálii. Takovou rychlostí teď běžíme. Tak, to zkusíme trochu dál, poběžíme směrem ke slunci. Tam a zpátky by nám to trvalo asi 16 minut. A teď poslední závod k nejbližší hvězdě. Kdyby tam bydlel nějaký můj kamarád, zprávu bych mu donesl až za 4 roky. A další 4 roky bych musel běžet zpátky, abych se vrátil domů na večeři. Za 14 let bychom mohli navštívit jen 32 hvězd, a to jsou ty nejbližší. Ostatní jsou ještě mnohem dál. K některým by naše zpráva putovala i 1000 let.
0: Fakt? To jsou tak daleko? A jsou všechny stejné?
2: Pokud bychom měli kosmickou loď a vyrazili na cestu po okolních hvězdách, každá by byla jiná. Ty největší, které zatím hvězdáři objevili, jsou obrovské. Představme si, že někde na náměstí zanecháme špendlík. Ten symbolizuje naši planetu Zemi, po které chodíme. A až někde za hranicemi města bychom teprve byli venku z hvězdy. Tak jsou veliké oproti naší planetě. Ale pak také lidé objevili hvězdy, které jsou docela malinké, o trochu větší než je naše Země. I tak jsou veliké, ale mezi ostatními hvězdami jsou to docela trpaslíci. Můžeme si je představit jako velikánské obry a drobunké trpaslíky, kteří nám nesahají ani po kolena.
0: Dají se hvězdy i zvážit?
2: Když už jsme se pomyslně převlékli do sportovního, trochu si zaposilujeme, abychom zjistili, jak jsou hvězdy těžké. Vezmeme si doma váhu a postavíme se na ní. Ručička nebo čísla na váze nám ukáží, kolik máme kilo. Kolik vážíš ty?
0: Nevím.
2: Já taky přesně ne. Ale teď si vezmeme do ruky lžičku, kterou jíme polévku.
0: Co je to za posilování se lžičkou?
2: Neboj, svaly si hned procvičíme. Tak máš tu lžičku? Výborně. Teď na ní položím malinký kousek hvězdy. No, raději ne, protože by se nám váha hned rozbila a lžičku bychom

0: počkat. Tento teploměr použít nemůžeme, praskl by nám. Musíme ho trochu vylepšit. Abychom změřili teplotu na nějaké hvězdě, trochu ho natáhneme, aby se nám teplota vlezla na stupnici. Půjdeme k nějaké méně horké hvězdě. Stupnice nám vyrostla a náš teploměr měří přes 18 metrů. A to byla ta chladnější část hvězdy. V jejím středu by náš teploměr měřil možná 5 kilometrů.
1: 5 kilometrů dlouhý teploměr? To je legrace.
0: Pán Bůh stvořil každou hvězdu jinou. Všechny jsou hodně horké, podobně jako naše slunce, hrozně daleko, aby nás nepopálili, a přitom nám všechny svítí v noci nad hlavou.
1: Proč vlastně Pán Bůh hvězdy stvořil?
0: To je dobrá otázka. Pán Bůh je přece nestvořil pro nic a za nic. Když umístil hvězdy na nebi, řekl, že budou oddělovat den od noci a budou ukazovat počty dnů a let a budou znamením na nebi. A skutečně, už dávní mořeplavci se podle hvězd orientovali. Hvězdy různě pojmenovávali, aby se v nich vyznali. Když byly některé jasné a blízko u sebe, dávali jim jména, a tak dnes známe souhvězdí labuť, lév, delfín, medvěd či žirafa. Námořníkům to pomáhalo orientovat se na moři, když byla pevněna daleko a oni hleděli jen na noční oblohu. A podle hvězd se můžeme orientovat i my.
1: To nechápu. Jak se dá podle souhvězdí orientovat?
0: Poradím ti jednu fintu, jak podle hvězd zjistit, kterým směrem je sever. Když za jasné noci vyjdeš ven, zkus na noční obloze najít souhvězdí, které se jmenuje Velký vůz. Na jeho zadní straně jsou dvě hvězdy. Když je spojíš pomyslnou čárou a trochu protáhneš nahoru, spojíš je s další jasnou hvězdou. Ta se jmenuje Polárka, nebo také Severka, protože je téměř nad severním pólem. Tahle nebeská přímka ti jasně ukazuje na sever. A nebo se můžeš otočit zády a vyrazit na jih. Nebo doprava na východ, či doleva na západ. Přesně takhle to dělali námořníci. A podle hvězd se orientovali také mudrci, když vyrazili do Betléma navštívit malého Ježíše. Hvězda je vedla až nad místo, kde se Ježíš narodil.
1: To hned dnes večer vyzkouším a zavolám ti, jestli jsem se zorientoval.
0: To se těším. Tak já už dnes musím jít. Měj se dobře, Ondro.
1: Ty taky. Tak někdy příště.

Posloucháte Kormidlo, rozhlasový pořad pro všechny zvídavé děti. Mám radost, že posloucháte. Pavel před písničkou mluvil o jednom souhvězdí, které se jmenuje Velký vůz. A tak, abyste ho na nebi potom dobře našli, vaším úkolem bude dnes, klidně za pomoci rodičů nebo jiných dospělých, zjistit, jak ten velký vůz doopravdy vypadá a pak ho vymalujte. Pěkně tmavé nebe a zářivé hvězdy na něm. Tak pěkně kreslete a já vám k tomu pustím další pohádku.

To je nadělení, brblal Altair. Já bych tak rád vyrazil někam, kde jsem ještě nebyl. Že nevíte, kdo je Altair? Hvězda. Na letním nebi patří ke třem jasným hvězdám, které tvoří velký letní trojúhelník. Kdo byl někdy v létě v noci venku a podíval se na oblohu, tak ho určitě viděl. Taky Kasiopeu zná každý, navíc má takové krásné jméno. Kdo ale zná Altaira? Ten si připadal úplně ztracený. No vážně, kdo ho zná, kdo o něm ví? Snad jen astronomové. Jednou se Altair rozhodl, že bude trochu lumpačit. No co? Stejně to nikdo nepozná. A než se kdo vzpamatoval, začal se toulat po obloze, kam ho napadlo. Byl strašně zvědavý. Řekl si, že se podívá právě na Kasiopeu pěkně zblízka. Tolik toho o ní slyšel. Tak šup a honem a najednou se objevil hned vedle ní. Kasiopea vykulila oči, když ho tam uviděla, ale pak se rozesmála na celé kolo, až to zvonilo celou mléčnou dráhou.

0: Zatím se ale na zemi setmělo a na jednom táboře měli Bruno a Dan z oddílu jestřábů noční hlídku. Bruno byl trochu jako Altair, taky rád lumpačil a nevydržel chvilku na místě. Otočil se na Dana a povídá: Hele, co kdybychom si odskočili podívat se na tu skálu, co je na kraji lesa? Bude odtud fantastický výhled. Bude to bezva dobrodružství a nebude nám taková zima, když se trochu proběhneme. Dan ale zavrtěl hlavou jako že ne. To přece nejde. Máme hlídat tábor a navíc ke skále trefíme snadno, ta je vidět. Ale zpátky do tábora to bude přes les, kde bude tma jako v ranci.
1: Neboj se, na všechno jsem myslel. Pomůže nám letní trojúhelník. Musíme jít tam, kam míří Altair. Za chvilku jsme zpátky a nikdo si ani nevšimne, že jsme tu nebyli.
0: A tak se ti dva vydali ke skále.

Ve stejnou dobu měl astronomický oddíl Plejády letní soustředění na hvězdárně. Všichni byli venku, byla krásná, jasná noc, když v tom Lenka vyskočila a volala: koukejte, co se to děje, tam u Kasiopeji se objevila nová hvězda a jak je jasná. To už byli všichni na nohou a jeden přes druhého se dohadovali, co to jen může být. Kluci už namířili tím směrem dalekohled i s fotoaparátem a hned se chystali, že ten záhadný objekt vyfotí.

Zatím ale Bruno a Dan dorazili na skálu. Zajásali, že se jim to povedlo, užili si nádherný výhled a vůbec si nelámali hlavu s tím, že tam mají zakázané chodit ve dne, natož pak v noci. Když se dost vynadívali, otočili se a pelášili zpátky, jenže kde je letní trojúhelník? Kam se poděl Altair? Kudy se dostanou do tábora? A protože Altair nebyl na svém místě, tak se kluci vydali tím směrem, o kterém si mysleli, že by mohl být ten správný. Pokud hádáte, že to byla úplně jiná cesta, máte pravdu. Brzy to bylo jasné i jim. Kde je ale ta správná cesta? Po chvíli marného pátrání pochopili, že vlastně vůbec neví, kudy mají jít. Všude kolem byl jen černý les. Tak se schoulili pod strom a rozhodli se, že tam počkají, než vyjde sluníčko, a pak zkusí najít někoho, kdo jim pomůže. A co se nestalo? Hlavní vedoucí tábora se vzbudil a zjistil, že noční hlídka nehlídá tábor. Hoši nebyli ani ve svém stanu, ani u potoka za táborem, prostě nikde. Když zjistil, že pátrá marně, rozhodl se, že zavolá na policii, aby mu pomohli s hledáním.

astronomický oddíl Plejády pořídil pár skvělých snímků toho záhadného objektu, co vypadal jako úplně nová hvězda v souhvězdí Kasiopea, a hned je odeslali největší české hvězdárně. Jenže tam bylo zataženo, tak z toho na obloze neviděli nic. Kroutili nad těmi snímky hlavou a těšili se, že další noc bude třeba i u nich jasno, aby se na to mohli podívat sami. Když ráno vyšlo sluníčko, policie našla Bruna a Dana a hlavní vedoucí se na ně tak zlobil, že je poslal z tábora rovnou domů. Takové věci se prostě dělat nesmí. A Altair? Ten si sleknutím uvědomil, co způsobil za zmatek dole na zemi. A to si myslel, že si ho vlastně nikdo nevšímá. Honem pelášil na své místo na obloze a sliboval, že už nikdy nic podobného neprovede. Vítr pak rozfoukal všechny mraky, aby byly vidět hvězdy. Byla tma a Kasiopea zářila na obloze tak, jak ji všichni znali. Na oddíl Plejád se kvůli jejich objevu snesla sprška štiplavých poznámek o nejapných vtipech. Jenže oni věděli, že tam něco prostě bylo a že si to nevymysleli. Ale nikdo jim nevěřil. Přece na obloze má všechno svůj řád, který dal už na počátku věků Bůh. A je moc dobré se ho držet.

Tak to vidíte. I tenhle příběh, který napsala Dana Navrátilová, mluvil o tom samém, co jsme tu už říkali. A kdyby Altair z našeho příběhu byl pěkně na místě, které je jeho a proto je důležité, kluci by nezabloudili a mladým hvězdářům by se nesmáli.

0: Tak to vidíte, vlastně slyšíte. Bible to na mnoha místech opakuje jako refrén písničky. Třeba se v ní píše, v něm, myslí se v Ježíši Kristu, svíťte jako hvězdy. A tak i my, jestliže chceme svítit, musíme odrážet světlo Pána Ježíše Krista. To On je to naše slunce. Ptáte se, jak odrážet to Boží světlo? Není to žádná věda. Každý den se to dá dělat jinak a zároveň můžeme to, co už jsme zvládli dobrého, dělat pořád dokola. No jako ta holka v následujícím příběhu.
1: Pavla by chtěla pořád něco nového. Nemá žádné sourozence a tak jí rodiče mohou opravdu dopřávat. Splní každé její přání. Nemusí čekat na narozeniny, na Velikonoce nebo na Vánoce. Jakmile se jí něčeho zachce, hned to má. Už ani neřekne děkuji, když něco dostane. Její dětský pokoj už nedokáže pojmout všechny ty hračky, plyšáky, knihy a kazety. Stěžuje si rodičům na nedostatek místa a chce, aby jí upravili ještě pokojík v podkroví. Má teď tedy ještě další pokoj, ale netrvá to dlouho a je předspaný stejně jako ten první. Jednou v neděli se jí Maruška zeptá, jestli by s ní nechtěla do nedělní školy. Pavla jde docela ráda, protože se mezi tou spoustou hraček už nudí. Na konci hodiny vypráví učitelka dětem o dětech z dětského domova, který je na kraji města. Ty děti většinou nemají rodiče, často jsou odloučeni i od svých sourozenců. Ach, chudinky, vzdychá Maruška. Ano, i mně jich je moc líto, mají málo hraček a oblečení. Co kdybychom pro ně uspořádali sbírku? Určitě máte nějaké hračky, s kterými si už nehrajete, nebo oblečení, ze kterého jste vyrostli, říká paní Benáková. Já mám starší kolo, klidně bych jim ho mohl dát, hlásí Matěj. A já mám pohádkové knížky, volá Julinka. My máme spoustu plyšových hraček, ozývají se dvojčata Petra a Petra. Pro Pavlu, která pozorně poslouchá, to není nic příjemného. Neklidně se houpá na židli sem a tam. Neví, pro co se rozhodnout, mít hodně hraček vůbec není k zahození, ale každá hračka člověka stejně časem omrzí. Důležitější je mít někoho, kdo tě má rád jen tak a nic za to nechce. Mám spoustu hraček, přihlásí se nakonec. Mohla bych něco darovat těm dětem z děcáku. Zeptejte se každý doma rodičů a přineste dárky příští neděli, uzavírá učitelka. Hned po příchodu domů o tom Pavla promluví s maminkou. Můžeš rozdat, co chceš, jsou to přece tvoje věci, říká mamka. Pavla z toho má velkou radost a okamžitě běží do podkroví zabalit hromadu věcí. Je pěkné, když se o něco rozdělíme s druhými, nebo někomu něco darujeme, nemyslíš? Daniel 12.3 takové lidi přirovnává k zářícím hvězdám. O co by ses mohl rozdělit s druhými ty?

Vidíte, Pavla na to přišla, i když trošku váhala. I kolem vás jsou určitě děti, které mají málo hraček nebo oblečení, a určitě by měli radost, kdybyste jim něco dali. Ale pozor, tohle je potřeba napřed probrat s rodiči, abyste čirou náhodou neudělali nějakou botu. Ale boty můžete dát taky, jen je to fakt potřeba probrat s někým dospělým. No, tak to je třeba jeden způsob, jak odrážet jak měsíc a hvězdy Boha, který je jako naše slunce. Když dáváte druhým to, co potřebují, říká se tomu štědrost. A víte, kteří lidé jsou nejvíc štědří? Co myslíte? Já myslím, že ti, kteří jsou vděční. Jenom si vzpomeňte na tu pavlínu, o které tu byla před chvilkou řeč. Dokud si nevážila toho, že má hodně hraček, byla lakomá a chtěla pořád víc, až zapomněla děkovat a prosit. Ale když jí došlo, že všechny ty hračky jí musel někdo dát, a taky, že je spousta jiných dětí, které si nemají s čím hrát, něco v ní povolilo a byla ochotná se rozdělit. A právě tomu, že víme, že se o nás někdo stará a že je k nám štědrý, tomu se říká vděčnost. Takže jsme se dnes naučili dvě velmi důležitá slova. Štědrost a vděčnost. Ale aby to bylo úplné, musíme k tomu dodat ještě to třetí, radost. Když víte, komu poděkovat za to, že se máte dobře, a když se dělíte s někým, kdo má míň než vy, pak budete mít velikánskou radost. Abyste si to dobře zapamatovali, můžeme to vzít jako ve škole, takový vzoreček z nebeské matematiky. Vděčnost a štědrost rovná se radost. A to připomíná i písnička, kterou vám teď pustím. Má moc pěknou melodii, tak si ji můžete pobrukovat taky.

Tuhle písničku mám moc rád, protože připomíná to, o čem tu docela dlouho mluvíme. Že tam nad hvězdami je skutečně náš Pán a Bůh a proto se nemusíme ničeho a nikoho bát. A taky je pravda, že i když je tma a noc, a nebo ve dne třeba prší a nebe je zamračené, stejně nad těmi mraky Bůh a včas ho znovu uvidíme a uslyšíme jako to sluníčko. A v úplně prvním díle tohoto cyklu o nebi jsme si připomínali, že nebesa vypravují o Boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Pamatujete si? Krásně se nám to skládá, všímáte si? Ale abychom nemluvili pořád jenom vážně. Chtěl jsem vám říct taky nějaký dobrý vtip, ale nějak jsem si na žádný nemohl vzpomenout. A tak jsem se ptal kamarádů a některých dospělých a zrovna před chvilkou mi poradil Toník. A hned dva. Tak ten první. Víte, jak se počítá do nekonečna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Osmičko, lehni si. A ten druhý je taky trochu matematický. Na stromě jsou dvě opice a jedna sleze dolů. Kolik jich na stromě zůstane? Kolik říkáte? Že jedna? Kde pak? Žádná. Opice se přece opičí. Toníkovi děkuji za fajn vtipy. A kdybyste nějaký znali i vy, tak mi ho určitě pošlete. Já ho moc rád přečtu všem dětem, které rádi poslouchají kormidlo.

0: To není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A ty jo.

Milí kamarádi, dnešní kormidlo je u konce a já se na vás zase moc těším příště. Dnes jsme si povídali o hvězdách, které se za tmavé noci na nebi třpití jako drahokamy a ukazují, jakou krásu tvoří náš Bůh. Nezapomeňte zjistit, jak vypadá souhvězdí zvané Velký vůz, a až to zjistíte, tak ho pěkně nakreslete a pošlete ho na adresu radio7@radio7.cz. Mějte se moc dobře a nezapomeňte si naladit kormidlo zase za týden. Na další rozhlasovou plavbu s vámi všemi se těší Ondra.

Vezměte nás s sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.

0: Pěkný večer čtvrtku 27. srpna. Bylo 18 hodin, posloucháte Rádio 7. U mikrofonu je teď Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícími pořady. A první z nich, biblický průvodce Bible Guide s pastorem Jiřím Zdráhalem a prorokem Ezechielem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 46. kapitola. Tato kapitola popisuje různé předpisy pro bohoslužbu v chrámu, který prorok Ezechiel viděl ve vidění. Kapitola končí dokonce popisem kněžské kuchyně. Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola zřízena ohniště. To jsou kuchyně, řekl mi anděl, kde chrámoví služebníci vaří oběti lidu. My ale opustíme obraz kuchyně a vrátíme se k myšlenkám, kterými jsme se zabývali minule. Mluvili jsme o tom, jak Origenes, tak osvícenstvím ovlivněná teologie odmítli doslovný výklad písma a některá místa prohlásili za pouhé symboly. Jako příklad jsem uvedl odmítnutí doslovného výkladu stvoření světa a lidí z prvních kapitol knihy Genesis. Jak Origenes, tak i osvícenská teologie tvrdí, že Adam s Evou jsou pouhé symboly. Ve skutečnosti neexistovali a jejich role máme vztáhnout na celé lidstvo. Upřímně, nezní to úplně špatně. Zvlášť, když víme, jak pohádkově zní popis stvoření člověka a také jeho pádu. Co ovšem najdeme v písmu? Je možné písmem doložit, že Adam s Evou jsou jen neosobní symboly? Začneme od Ježíše. Ten při svém sporu s farizeji ohledně možnosti rozvodu citoval verše ze 2. kapitoly Genesis. Co pak jste nečetli, odpověděl jim, že stvořitel je od počátku učinil jako muže a ženu a řekl, proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo, a tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj. Ježíš cituje verše, které jsou v Genesis spojeny s Adamem a Evou, prvními lidmi. Nijak text neupravuje, ani nevysvětluje, že ve skutečnosti Adam s Evou neexistovali. Své posluchače, včetně nás, nechal v tom, aby si mysleli, že stejně jako oni věří v existenci prvních lidí. Je možné, že to Ježíš nevěděl? Představa, že vtělený Bůh nevěděl něco, co údajně ví dnešní studenti teologických škol, je těžko představitelná. Víme přece, že on sám byl u stvoření člověka. On je tím slovem, skrze které všechno povstalo, jak říká Jan. O Adamovi jako osobě pak čteme v židovských kronikách. Začíná tak například první letopisy a také v Ježíšově rodokmenu u Lukáše. Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi 30 let. Byl to, jak se myslelo, syn Josefa, syna Setova, syna Adamova, syna Božího. Všichni jmenovaní byli skutečnými lidmi. Proč by pouze Adam neměl být? O Adamovi jako reálném člověku také píše Juda ve svém listu. V 7. generaci od Adama, o nich, tedy bezbožnících, prorokoval Enoch. A také Pavlovo vyučování o Adamovi v listech Římanům a prvním listu Korinským se nedá pochopit jinak, než jako popis jedné konkrétní osoby. Čteme. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Od Adama až po Mojžíše tedy vládla smrt. A to i nad těmi, kteří nezhřešili stejným proviněním jako Adam. A dál čteme. Adam byl předobrazem toho, který měl teprve přijít, tedy Krista. Ano, proviněním jednoho, Adama, mnozí propadli smrti. Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jediného člověka, Ježíše Krista. Zde je dáván do kontrastu Adam a Ježíš, ne lidstvo a božstvo. Kvůli provinění jediného člověka, Adama, vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného Ježíše Krista. A v listu Korinským tuto myšlenku Pavel opakuje. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. A nakonec znovu Pavel srovnává prvního a druhého Adama. Nesrovnává lidstvo a božstvo. Jak je psáno, první člověk Adam se stal živou duší, ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. První člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe. Na začátku se zdálo, že považovat symbolický výklad stvoření člověka je logičtější. Po přečtení všech těchto veršů ovšem není pochyb, že způsob, jakým o Adamovi jako konkrétní osobě píše Matouš, Lukáš, Juda i Pavel, odpovídá doslovnému výkladu stvoření člověka. Vypadá to, že Adam s Evou skutečně existovali.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete na Rádiu 7 v pořadu Bible Guide zase zítra, a to v 8 a v 18 hodin. Po další písničce už jsem tu s přehledem našich dalších dnešních večerních pořadů.

Co si ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuji věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. O tom, jaké to je, když se tento biblický verš stane a stává v životě člověka realitou, mluví v poslední letní repríze pořadu Hláska Pavlína Štefková z evangelizačního centra Mise. Vysíláme na Rádiu 7 od 6:30. Na pokraji propasti. Tak zní název další kapitoly z knihy Paula Whitea Po stopách lva, kterou posloucháme v Kanafásku na Rádiu 7 každý všední den. Nenechte si ujít napínavé pokračování příběhu a v 19 hodin a 15 minut se dozvíme, co se stalo s nemocnou Perisy, dcerou bohatého Mafuty. Zdraví, to je dar. A zdaleka se tento termín netýká jen našeho těla. Zahrnuje také manželství, vlastní duši a mnoho dalších oblastí. Nemoc se tak stává důležitým signálem a ukazatelem toho, co je potřeba změnit a posunout. Zásadní roli totiž hraje dlouhodobý výhled. Další klika Petra Hůště zve k promýšlení toho, na čem skutečně v životě záleží. Začínáme od 7:45. Ani vylití božího hněvu na celou zemi nedokáže změnit zatvrzelost lidí vůči stvořiteli. Právě takový bude duchovní stav lidstva v okamžiku, kdy Bůh začne se svými závěrečnými soudy. Komentář teologa Johna Vernona McGeeho k událostem, které náš svět stále ještě čekají, si poslechněte v pořadu Světem Bible ve 8:45. Plamen zahoří v intervalu díky nahrávce Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis. Příjemnou muziku i poetické texty, nadhled do obyčejných věcí, přinášíme po 9:00 večerní. Jaké to je opřít si hlavu o hruď mistra a naslouchat tlukotu božího srdce? Nejmladší z učedníků Jan nás učí, že nejhlubší poznání nepřichází skrze rozum, ale skrze blízkost a lásku. Další z biblických portrétů přináší klíčové slovo po 22. hodině. Ve čtení na pokračování pak otevíráme od 11:45 knihu Miloše Šolce mladšího Jak život šel, ve které zpracoval životní vzpomínky svého otce, československého reprezentanta v tenise a později baptistického kazatele.

Dnes si připomínáme všechny nositele jména Otakar. Jméno Otakar je německého původu, základem je germánský Odovakar, což znamená střežící majetek. Je zajímavé, že jméno Otakarus chápali jazykovědci dříve stejně jako jméno Přemysl. Bylo to jméno královské a obě jména byla spojena v dynastii našich Přemyslovců. Naše historie zná dva slavné panovníky, kteří se tak jmenovali. Životní osudy Přemysla Otakara II. Jsou dostatečně známy, poněkud méně se toho ví o jeho předchůdci Přemyslu Otakaru I. Byl to syn Vladislava II. A Judity Durinské. Asi od poloviny 80. let 12. století začal Přemysl zasahovat do české a moravské politiky, až se konečně v roce 1192 stal českým knížetem. Ovšem již za rok o trůn přišel a musel opět do ciziny. Mezitím se stal českým knížetem jeho mladší bratr Vladislav Jindřich. Ten se však zachoval opravdu státnicky a předal vládu opomenutému Přemyslovi. Přemysl I. Otakar byl skutečně dobrý diplomat. Rozporů mezi adepty na římsko-německý trůn využíval tak dokonale, že 15. srpna roku 1198 získal královskou korunu a s ní i řadu důležitých privilegií pro sebe i celou zemi. Dokonale také využil slabosti nového římského krále Fridricha II., který mu 26. září roku 1212 potvrdil zlatou bulou sicilskou dědičnost královské hodnosti v přemyslovském rodě, nemluvě o řadě dalších velmi důležitých ustanoveních, která zvyšovala prestiž celého státu. Dá se tedy říci, že dlouhá vláda Přemysla I. Otakara byla velmi úspěšná a dala základ pozdějšímu rozkvětu země.

0: Kalendárium.
1: 27. srpna roku 1727 byla v Uchranově, Hernhutu, zahájena 24-hodinová modlitební služba. Do ní se zapojilo 24 mužů a 24 žen, přičemž jeden člověk se zavázal modlit se každý den jednu hodinu. Za své bližní, za svět okolo, za nové obrácené věřící i za ochranu před pokušením a hříchem. Tato modlitba byla nazvána hodinové přímluvy. I když neměli plán, jak dlouho se budou modlit, tato nepřetržitá modlitba společenství upřímných věřících vydržela celých 127 let. Postupně počet modlitebníků narostl na 77. Zapojeny byly i děti, které měly svůj vlastní modlitební plán, ve kterém se střídali. 27. srpna roku 1928 byl v Paříži podepsán takzvaný Bryant-Kelloggův pakt, jímž byla válka prohlášena za nelegální prostředek mezinárodní politiky. Prvními signatáři se stalo 15 států, přidalo se dalších 61. Jak je ovšem vidno, někde ono prohlášení, co je psáno, to je dáno, prostě neplatí. Pojďme k historickým osobnostem. Roku 1770 se narodil Georg Friedrich Hegel, německý filozof. Hegel svým učením navazuje na Immanuela Kanta a dovršuje německý idealismus. Zlomové bylo především jeho učení o dějinnosti. Svět už není nahlížen jako neměnné univerzum, ale jako jedno nesmírné dějství, ve kterém hledá duch cestu sám k sobě. Pravdivý je celek. Celek se však dovršuje jen ve vývoji. O absolutnu je třeba říci, že je bytostně výsledkem, že je teprve na konci tím, čím ve skutečnosti jest. Připomeňme také úmrtí švýcarského architekta Le Corbusier. Zemřel 27. srpna roku 1965. Tento muž, který patrně nejvýraznějším způsobem ovlivnil tvář architektury 20. století a jeho 5 bodů moderní architektury charakterizuje.

ukazuje mnohé stavby od funkcionalismu až po současnost. A ještě zmíním zakladatele organizace Christian Men's Network, Edwina Louise Koula, který zemřel roku 2002. A ono hnutí, které založil, má napomáhat mužům, křesťanům na celém světě naplňovat jejich mužskou a otcovskou roli. V češtině vyšly například Koulovy knihy Komunikace, sex a peníze, tři nejběžnější překážky ve vztazích mezi muži a ženami. Dále pak Maximální mužství, Příchod a odchod krize, Průvodce obdobím změn. A na závěr kalendária ještě jeden z citátů právě Edwina Louise Koula. Jako osoba mužského pohlaví se narodíte. Zda se stanete opravdovým mužem, to je vaše rozhodnutí.

Nejen o přijímání a předávání toho dobrého, co jsme přijali, je závěrečná letní repríza pořadu Hláska na Rádiu 7.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska. Čas od času připomínám, proč zrovna tento název. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. Chceme-li mluvit, musíme ze sebe vydat aspoň jednu hlásku. V tomto pořadu chceme přemýšlet nad tím, jak se učíme přijímat, žít i předávat dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Aby sdílení dobré zprávy bylo účinné, nutně potřebujeme i lásku, která je v názvu pořadu tak trochu schovaná. O tom, jaké místo má evangelium v životě a službě konkrétního člověka, který se věnuje zejména mladé generaci, si dnes budu povídat s Pavlínou Števkovou. Vítej v Hlásce.
1: Dobrý den,
2: jsem ráda, že jsem mohla přijít.
3: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pavlína je boží dcera, pochází ze Slezska, kde je také těžiště její služby. Je aktivní součástí sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Albrechticích. Čím toto kratičké představení rozšířit, Pavli? Co tě v životě těší, čemu se ráda věnuješ, když máš prostor a chuť?
1: Určitě mě nejvíce specifikuje nějaká služba lidem. Miluji lidi ve svém okolí a ať to dělám v práci nebo ve službě, taky patří mezi starší sboru v Albrechticích, tak žiju i konkrétně naším sborem. I tak trochu už tou střední generací, do které patřím, ale jinak ten fokus je doopravdy stále na tu mladou generaci. Ale jinak miluju hory, kde člověk nabírá energii a vůbec odpočívá a resetuje. A čím výše jsem, tak tím si uvědomuju tu blízkost i Pánu Bohu, že si uvědomuju, co všechno stvořil, jak to je krásné, tak to je pro mě něco, kde doopravdy já žasnu a čerpám hodně síly a miluju to hodně.
0: Díky za doplnění. Než se pustíme do toho, v čem všem se ve tvém životě a službě prolíná dobrá zpráva evangelia, začněme u tvé duchovní cesty. Jaké bylo tvé hledání a nacházení osobní víry v Pána Ježíše Krista?
1: Patřím mezi ty, kterým bylo dána ta milost, že jsem mohla vyrůstat ve věřící rodině. Naši, přímám bráchu. Rodiče nežili tradiční vírou, ale byli těmi, kteří zažili a zažívají stále, že Bůh je živý a mocný. Taky patřili mezi ty, kteří se aktivně zapojovali do služby v našem sboru, to teda v albrechtickém sboru, kde jsem dodnes, a věnovali se především službě dětem, takže už od malička jsem byla tahána na dětské tábory, rodiče pořádali večírky pro děti. A tak jsem i skrze ně, i tyhle ty aktivity byla stále vedena k tomu, kdo je Ježíš a co pro nás udělal. Právě i na jednom takovém dětském táboře, sice kde nebyli mý rodiče, bylo jsem na jiném dětském táboře, v mých 12 letech jsem já osobně mohla vyznat a uvědomit si, co osobně pro mě Pán Ježíš udělal, že doopravdy zemřel za mé hříchy. A když jsem se vrátila z toho táboru, tak to na mě poznala i moje mamča. A to díky tomu, že říkala, že se moje modlitba prostě proměnila. Bylo to ve 12 letech, tak jsme měli i domácí pobožnosti, na které jsem většinou já odmítala nějak chodit, nebo vždycky nás rodiče, prostě ne vždycky jsme byli ty ideální děti. Ale tehdy, když tohle, co jsem prožila na tom táboře, tak najednou doopravdy i mamka si toho všimla. To mi vždycky říká tak nějak zpětně, nebo mi to říkala. Tak to bylo moje první takové to osobní vyznání Pánu Bohu, že ho miluju a že ho chci dále poznávat.
0: A láska se točí kolem evangelia, takže ani tomuto pojmu se dnes v uvozovkách nevyhneme. Tak se chci ptát, čím je pro tebe osobně evangelium? Jak k tobě tato zpráva promlouvá?
1: Tak když se podívám na evangelium, tak samozřejmě je to dobrá zpráva. To je takové to rovná se. Ale pro mě je nadějí, že i když jsme se narodili tady do toho hříšného, nedokonalého světa, tak máme naději být z tohoto světa zachránění a žít naplněný život, a to díky lásce, kterou nám projevil Pán Ježíš tím, že známe ten příběh, věřím, že za nás se obětoval na kříži a daroval nám ten věčný život. A mé naše životy mohou být stále díky svobodě od hříchu očišťovány. A to tak, když své špatnosti, zlé věci můžeme den co den vyznávat a mluvit v modlitbě s Bohem.
0: Nastal ve tvém životě nějaký zlom, který nastartoval, řekněme, misijní životní nastavení, nebo to přicházelo postupně po té, co ses odevzdala Ježíši?
1: Myslím, že to přicházelo postupně. Viděla jsem to, že i mý rodiče se věnovali dětem, otci vedli dětské kluby na sídlišti, takže jsem to nějak pozorovala u svých rodičů. Pak jsem se dostala na různé školení, třeba efektivní vyučování dětí od dětské misie, kde se nám vštěpovala jako učitelům, jak vysvětlovat evangelium, knížečka bez slov, tak to byly první takové impulzy, jak evangelium jednoduše sdílet. Ale taky to byla škola vedoucích mládeží, kde jsem se poprvé setkala s lidmi, kteří nás vyučovali a sdíleli své svědectví ze života, kdy začalo i v České republice možná takové větší, nebo bavit se o tom, nebo pro mě to tehdy bylo, jak se zakladají sbory v České republice. A vím, že na tom školení vedoucí mládeže i naši kdysi vedoucí odboru mládeže doopravdy bylo takové to hnutí, pojďme otevřít misijně otevřené mládeže a dorosty. Protože tehdy to bylo tak jako ve sboru, jsme to měli tak jenom pro lidi, kteří byli ve sboru, ale nikdy i já, když já jsem byla osobně na dorostě v mém věku, tak jsme se vůbec nikdy nedívali, co je prostě jako strašně málo aktivit jsme měli pro lidi z obce. Ale tehdy, jak už jsme z brachu přivídali dorost a já jsem byla na tom šovemku, tak doopravdy ten byl takový větší fokus, ten tah jakoby na to, pojďme se dívat za hranice našich sborů. A vím, že právě toto bylo takové to moje první, jo, dívání se jakoby na ty lidi zvenčí, že nebavíme se jenom o církvi. Ale co bych chtěla možná dodat, tak jako správný křesťan, ta misie je nekomfortní, možná vždycky nebo se toho bojíme. A vím, že v mém životě to bylo to, že jsem spíš začala misi prvně finančně podporovat. Bylo to takové jako, tak jsem v misi, protože tam dávám finance, ale já se na to moc nemusím podílet, je to pro mě nekomfortní. Jenže boží škola je prostě jiná a finance, přijde, že teďka finančně taky podporuji určitě misijní aktivity, ale boží školou mě pán Bůh dostal k tomu, že jsem to začala dělat i aktivně, vstupovala jsem pomalinku do různých služeb a na nekomfortní půdu, kde jsem vstupovala mezi lidi, rozhovory skrze nějaké misijní týdny, aktivity na ulicích, tak to potom začalo. Ale bylo to postupně, protože to nebylo pro mě, nejsem evangelista, že bych to milovala, ale bylo to něco, co jsem se učila zkušenost od zkušenosti.
0: U těch začátků bych ještě chtěl zůstat. Pozbuzovali tě třeba druzí křesťané do nějaké konkrétní služby, nebo si sama viděla příležitosti a možnosti a vstupovala do nich?
1: Tak jak už jsem zmiňovala, tak naši rodiče byli těmi aktivními křesťany a už jako dítě, ať jsme chtěli nebo ne, tak už jsme se někdy podíleli i na té službě, že člověk pomáhal rodičům. A nějak se to i děje v tom organismu církve, že ti mladí dostávají první výzvy, pojď složit mezi děti, pojď složit. Teďka je hodně rozjetá technika, prostě to, co jsme schopni zvládnout v tom věku. A tehdy já jsem byla pozvaná do služby dětem, tak to byly moje začátky a bylo to spíš jako, že děvčata, že tak hlídání dětí jako pomocník. A tak to nějak začalo u mě. Nebylo mi to přímo konkrétně, že, ale bylo to pomalinku, ale první takové moje, co jsem dostala už zodpovědnost, což teďka zase zpětně, když se dívám na mladou generaci, tak své kam, že mi tu zodpovědnost dali, tak v 15 letech moje teta z Havířova se musela stěhovat, šli za službou do Smilovic a ona tam vedla několik let romský klub a neměl ho tam kdo přebrat a já jsem tu dobu nastupovala právě na střední školu do té oblasti, takže jsem to měla 5 minut od školy, tak jsem s jednou tetou v 15 letech přebrala romský klub, kde jsme dělali lekce. A romský klub Vest, tak to je takové živé, až někdy živelné, ale tohle to byla pro mě doopravdy škola mých začátků vůbec postavit se před dětská, děti, mít tu zodpovědnost z rodičí a fakt v 15 letech tohle z toho, tak to byly moje začátky školy, učení se a výjití z komfortní zóny. Ale dalo mi to hodně do služby.

0: Jak už zaznělo, velká část tvé služby byla nebo stále je zaměřena na mladou generaci, od dětí až po mladé dospělé. Je to pro tebe přirozené prostředí, nebo jsi k mladým hledala tu osobní cestu do těch vztahů složitěji?
1: Jo, začalo to těmi dětmi, ale pak jsme s bráchou a nyní i s mojí švagrovou jsme tvořili tým dorostu a mládeže a dostali jsme se na školení vedoucích mládeží. A to si vzpomínám, bylo to na Kamu v Malenovicích, úžasné místo, kde pán Bůh, věřím, že si povolává lidi, mě si povolalo. Tak tam zaznělo to silné, ten verš z 2. Timoteovi 2:2, co si ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. A zaznívalo to to, my si chceme a jsme těmi vedoucími, tou generací, která chce doopravdy se věnovat mladým lidem a vést je k Božímu slovu, proměněným životům, že Kristus může změnit jejich životy a prostě předávat to, co nám bylo předáno. A tehdy na tom místě, v těch Malenkách, na tom Šovemku, vím, že jsem řekla takové to první, ano, pane Bože, chci vstoupit do té služby zodpovědně, chci ti sloužit, jsem tady, použij si mě. A těch rozhodnutí v mém životě už mi teďka o hodně více, než mi bylo tehdy, zaznělo vícekrát, jakože takové to odevzdání, že chci být služebníkem Pána Boha. A začalo to v té mladé generaci a spíš mi ty, teďka nevím, jak jsi to říkal, jestli to byly ty výzvy, které jsou k té mladé generaci nebo si hledání těch cest, tak tehdy to bylo jednodušší. Ale teďka, když říkám, že už jsem trošku starší, tak mi přijdou teďka ty výzvy, ten věkový rozdíl. A někdy to je, když se věnou dorostenci, tak už to je někdy víc než možná 20 let, ten věkový rozdíl. Ale stále si uvědomuju, že ten věkový rozdíl jakoby nebyl, protože si tak dobře rozumíme a to mi dává to ujištění, že to je Boží povolání, to místo, kde mám být, protože mě ty děcka prostě berou, otvírají se a to je pro mě prostě požehnání, protože miluju tuhle generaci a skrze to, že to prostě funguje, že můžeme spolu jít, že člověk může s nima jít bez je, tak vnímám, že to je stále to místo, kde mě Pán Bůh chce mít.
0: To vnímám, že je velký dar, když tam je takové to lidské propojení, i když třeba můžeme říct, že v nějaké službě je už možná rozdíl jedné generace. Řekla bys, že jsi typ člověka, který čte články a zkoumá, čím je například Gen Z nebo Gen Alpha specifická, co potřebuje, jaké má výzvy, nebo prostě vytváříš vztahy s danými lidmi a ty jednotlivosti vyplouvají na povrch sami?
1: Nepatří mezi ten studijní typ moc. Nejsem ten typ člověka, co by zkoumal přímo jenom generaci Z nebo s tou generací, s kterou pracuji. Určitě jsem vyslechla nějaké konference i vedoucí mládeží, jsem jej na tuhle tu generaci Z, že jsme se zabývali, jak k ním přistupovat. Ale pro mě to je spíš ten čas s lidmi, s tu generací, mladou generací, s kterou jsem. A se tak mi přijde, že člověk od člověka, člověk musí hledat jako individuální cesty, mají samozřejmě něco společného, ale co vnímám, tak jako, že tahle generace potřebuje přijetí, vědět, že jsou důležití, že mají hodnotu. Podle mého potřebují, abychom je poslouchali osobně, vyslechli jejich příběh a společně jim pomáhali hledat cesty a dát jim to ujištění. Abychom prostě stáli my, možná starší vedle nich, když se rozhodujou, i když se nerozhodujou možná tak, jak bychom my někdy chtěli, ale že s nima prostě jdeme a jsme vedle nich. To vnímám, že to je ta generace, která je, ale nemám ji nastudovanou úplně odborně. A stále mě překvapuje, ale to dělá potom právě tou akčností i těch našich vztahů. Ale doopravdy, já si myslím, že ta generace, která potřebuje, abychom se zastavili a poslouchali.
0: Zmínila jsi tedy službu romským dětem, poté nějakou práci s dorostáky, s mládežníky. V jakých konkrétních službách aktuálně stojíš a můžeme z nich některé rozvinout více?
1: Teďka mi byla dana taky, člověk byl povolaný na plný úvazek do služby v církvi, pracuji v evangelizačním centru Mise, což je misijní odbor Slezské církve evangelické a božského vyznání. A našich aktivit hodně vychází z mladou generací, kterou podporujeme k tomu, aby misijně a evangelizačně působila v našich zborech. Takže hodně jsme propojeni s odborem mládeže Slezské církve evangelické. A tam máme, bych chtěla možná zmínit dva takové společné projekty, nebo které je zaměřený právě na mladé lidi. Tak je to Louč, vzdělávání vedoucích. Tam jsou takové tři víkendy, kdy je v co věříme, ale taky už chceme vést naše budoucí vedoucí nebo ty, co jsou v týmu, k účetnictví, protože vnímáme, že účetnictví v církvi je klíčové, když doopravdy jdeme člověk s člověkem nebo prostě bratr s bratrem, sestra se sestrou v církvi, vedeme je, odpovídáme na jejich otázky, které mají ohledně víry, ohledně života, protože učednictví už může začínat i s člověkem, který jenom hledá cestu k Pánu Bohu. Není to, že až se obrátí nebo až uvěří, tak potom může začínat učednictví, ne, to už začíná dávno předtím. A jsou tu ty různé etapy, tak právě říkáme, kdo jsou ve vašem okolí ty lidi, které vy můžete vést, co potřebujou, aby oni zjišťovali, koho oni můžou vést. Tak to je ta učednictví. A třetí víkendovku máme zaměřenou přímo evangelizačně, a to je, aby jejich dorosty mladeže byly otevřené na venek. Co oni můžou dělat za aktivity, aby pozvali lidi ze své obce, ze svého města, aby jsme nebyli ty bubliny, ale taky učíme a vedeme naše mladé k tomu, aby uměli říct své svědectví v krátkosti, aby se nebali spontánně se modlit, aby se nebali sdílet to, co prožívají s Pánem Bohem v každodenním životě. To je něco, co nám dělá i takovou radost, protože jsou to vzdělávání, na které mladí chcou jít. A vlastně během celých těch třech víkendů, je to celé jaro, tak mají i přiděleného osobního kouče, nebo spíš takového mentora. Takže dejme tomu, já jsem mentor a mám vždycky pod sebou tři holky a jdeme spolu všechny ty vyučování, vždycky máme nějakou reflexi, takže ty dané témata probíráme, dostávají nějaké domácí úkoly, že například mají i navštívit nějaké misijní místo. Naše církev zakládá i sbory, tak aby oni viděli, že naše sbory taky dovedou zakládat nějaké nové misijní místa, jak to tam vypadá, jaký tam je život, tak mají navštívit tyhle místa. Tak se snažíme i těm mladým otvírat trošku šířejí ten pohled na to, jak by mohla ta mládež vypadat. Tak to je louč. A tím, že jsem žena, tak mi jsou blízké i ženy a vedení žen. A právě jsme i s mými blízkými přítelkyněmi, jsme čtyřčlenný tým holek, připravili Impulse Draft Camp pro ženy, pro holky. A je to čtyřdenní akce, většinou na konci léta, trošku v nekomfortních, protože draftové, aby to bylo, trochu v nekomfortních podmínkách, sice spíme v chatě, ale všichni na jednom místě, ve spacáku. A není to o to nekomfortnosti, ale o tom, že zase to je zaměřené spíš pro ženy, holky, které chcou jít ve víře dál, chcou najít, jaké jsou jejich obdarování, kterým je Pán Bůh povolal, takže tam děláme i nějaký test duchovních darů a pak se o tom bavíme, protože test není směrodatný, ale nějak se za to modlíme a jsou to možná takové první cesty hledání toho, co je doopravdy tím mým darem, kterým mě Pán Bůh obdařil. A taky ty ženy se snažíme vést k tomu, aby vedly a věnovaly se dalším ženám. Aby byly ženami, které učedníkují další. A to je něco, čemu je vedeme, ale taky se často setkáváme s tím, když pokládáme na tom setkání, jestli mají ženu, která jim se věnuje. Jestli oni mají nějakého mentora, někoho staršího, kdo by do jejich života investoval. A zjišťujeme, že ne. Že většinou my chceme po těch lidech, aby dělali něco pro druhé. Ale když si položíme otázku, jestli je někdo, kdo se nám věnuje, s kým já můžu sdílet i své těžkosti ve víře, nebo co prožívám, nebo potřebuji, hele, prosím, modli se za mě, mám komu tu honstu poslat, tak i ty děvčata pozuzujeme k tomu, aby hledali ve svém okolí, jestli mají nějakou ženu, která by mohla být pro ně tu oporou, ta, která se za ně bude modlit. A mnohdy si napíšou to jméno, i když mají strach třeba oslovit. A tak tam máme nějaké pozbuzovací způsoby, že třeba do měsíce mají oslovit, pak zase my jsme jako my čtyři ženy, co tam to organizujeme, tak jsme jim koučkami. Tak je to něco spíš takový dlouhodobý vztah, není to jenom na tom pobytu, ale věnujeme se těm holkám a tím, že jsme Slezská církev evangelická tady na Slezsku, tak my se tady potkáváme všichni, tak doopravdy to jsou vztahy, které dlouhodobě zůstávají, na co člověk může prostě nabalovat a i je potom vtahovat do různých jiných mezizborových aktivit. Ale je to doopravdy jak ta louč, tak ten draft camp k tomu pozbudit mladou generaci, aby našla své povolání, proč tady jsou, že je Kristus miluje a aby byli těmi, kteří chcou vstoupit i zodpovědně do toho služby, že tady budou jako učedníci Kristovi, jak jsme, pro druhé. A my starší jim v tom můžeme pomoct, že jim dáme tu oporu, projdeme s nima jejich otázky, modlíme se s nima, mají každý nějaký svůj boj, tak od toho tu jsme my, jako i církev, i ti možná starší, taky, kteří je snažíme se vést. Tak to je něco, čím asi a já žiju, to, co asi kdysi to bylo to povolání na tom šovemku, že doopravdy to, co nám bylo svěřeno, tak předat jakoby těm druhým.
0: Docela mě tam rezonuje to slovo učednictví, to vnímám, že musí být součástí dnes v podstatě každé služby, ať už se to týká mladé generace nebo třeba nějaké jiné. A u té louče mě třeba napadlo, jsou teda ty lidi spolu, slyší o tom, proč věříme, čemu věříme, proč je důležité někomu se věnovat, mít někoho, kdo se věnuje nám a potom zavnímat nějak evangelium, co to v nás vyvolává, k čemu nás to třeba vyzývá, tak pracujete pak ještě zpětně i po té louči s těmi mladými, že by třeba za rok řekli, dobře, tak zkusil jsem tohle uchopit a tohle nějak přetavit do reality a povedlo se to, nepovedlo se to. Jak třeba probíhá ta následná v uvozovkách péče nebo ten vztah, ten kontakt s těmi mladými, kteří třeba projdou loučí?
1: Ten vztah s těmi koučí mi přijde, že jakoby nekončí. Jakože sice půl roku to je takové intenzivnější, ale když se bavíme s koučema vždycky dál, tak oni občas i během toho následujícího půl roku se s nima třeba setkají, baví se. Tím, že doopravdy jsme tou malou církví, jak jsem říkala, tak máme takové velké sejšny pro mladé, kdy se setkáme všichni v kostele, máme třikrát do roka. A když o sebe prostě zakopneme, tak ten vztah, to, že jsme se bavili o osobních věcech, že jsme něco spolu prošli, že se oni otevřeli, tak automaticky, když se potkám po nějakém čase, tak se dovedeme rychle dostat jako do té hlubiny toho, co prožívají, jak se ti daří, tak to vnímám taky benefit toho stávu tady na Slezsku, jakože doopravdy máme k sobě blízko, ale taky třeba právě ten impuls dravkem, ten je právě takový ten level jakoby druhý, jakože tam potom jdou právě z louče, tak tam se potkáváme znova s těma děvčatama, jo, které už byly na louči, ale vlastně potom půl roce, roce zase se něco změnilo v jejich životě a chcou nějak znova nějaký refresh, někde se dál posunout, tak může to být ten dravkem, anebo s těma lidma, kteří jsou na té loučí, což jsou lidé většinou v týmu, anebo jsou to budoucí vedoucí mládeží, tak se pak setkáváme na centrálních setkání jako vedoucích mládeží, dorostů, kde znova máme ty vztahy a znova vlastně s nima můžeme komunikovat, reagovat na jejich potřeby. Že máme i víkendovky, tam je větší čas s nima o tom mluvit.

0: Dá se pojmenovat, co je pro tebe největší výzvou ve službě mladým?
1: Asi řeknu, co je pro mě největší výzvou služby mladým, a to je přistupovat k ním prostě fakt jednotlivě, individuálně, vnímat život každou z nich osobně, a to chce náš čas, můj čas. A taky, abych byla dostupná, když vlastně oni mají jakoby tu potřebu, že možná oni si vždycky neuzmou ten náš čas nebo vidí nás, že jsme zaneprázdnění, protože těch aktivit člověk má spoustu. Někdy mi přijde, že v té církvi se míjíme, protože každý má nějaké zodpovědnosti. A to už je dlouhodobě pro mě to, co bych chtěla ve svém životě změnit, a to, že mít více čas na osobních setkání s lidmi a slyšet jejich příběh a procházet s nima. Protože mladí lidé jsou teďka bombardovaní těmi sociálními sítěmi a prostě podkopovat to jejich identitu a s nima projít to, že kým jsou v Kristu, že i když mají nějaké zápasy, tak můžou sloužit Pánu Bohu, že jsou dostateční. A to je něco, co člověk musí, jako ne, že vyslechnout, že musí vyslechnout, chce slyšet ten jejich příběh. A to, co prožívají, a to se svěří jeden na jednoho, že to nejsou nějaké skupiny. A není to něco, co se vyřeší hned na jednom sezení, když to tak řeknu, nebo na jednom setkání, ale něco, co zase chce ten vztah. Zase jsme u učednictví. Jo. Asi se to celé točí kolem učednictví, no.
0: Takový vztah tedy vyžaduje mnoho času a taky mnoho energie, kterou člověk do toho přináší. Tak se chci i ptát, jak v tom třeba řešíš odpočívání, nebo to, aby ty si čerpala, nebyla možná zahlcená jenom všemi těmi povinnostmi a věcmi, ve kterých stojíš, ale měla třeba nějaký konkrétní čas pro to se refreshnout?
1: Bylo by to asi na delší vykládání v mém životě, jakoby příběhu a svědectví, ale před pár lety jsem doopravdy byla rozjeta mašina, která měla spoustu aktivit a dělala jsem spoustu věcí. Pak přišlo do mého života velké zastavení, přišla do mého života prostě nemoc, která jsem se musela zastavit ze dne na den, ale už v té rozjeté mašině jsem měla prostě to, že chci se věnovat mladým jako jednotlivě, ale nešlo to, prostě to nešlo. Prostě jsem to zvládla měsíc, dva a najednou se člověk dostal znova do toho, tak jak křeček běží jakoby v tom. A to si myslím, že je velkou výstrahou pro nás křesťany, že se někdy dostaneme fakt do takového koloběhu, že nejsme schopni reagovat na to, jaké jsou potřeby toho okolí. A tou nemocí jsem byla fakt zastavená a i s tím odpočinkem jsem měla velký problém. Mohu odpočívat křesťané? A nebo musí jenom makat? To je taky velká otázka, vůbec celkově odpočinek. A na Slezsku máme mentalitu, že tady prostě verkový a nejenom verkový, ale prostě se jde v 6 hodin do práce, přijde se a maká se do večera. Ta kultura tady na Slezsku je taková možná trošku tvrdší. A to jsem si musela uvědomit, že jsem hodně jela v aktivitách. A neříkám, že byly špatné ty aktivity, ale Pán Bůh mě hodně vedl v té oblasti toho odpočinku a hledání. Vůbec to moje tělo teďka vyžaduje a musí. A tak si snažím mít teďka takový sabat. Vždycky jeden den, kdy se snažím doopravdy jít na ty hory, jak jsem říkala. Že se člověk občerství, že je v přírodě, vnímá tu boží krásu a jenom to ticho, protože když člověk pracuje s lidma, tak i to jenom ticho, aby slyšel, vlastně neslyšel nic, ale měl možnost i slyšet Pána Boha v tom tichu, nebo jenom přijímat tu boží přítomnost z té krásy a toho krásného vzduchu. Tak to je něco, co se učím. Ale je to pro mě škola a je to moje nynější škola. Tak to udeřil teďka na moji oblast, ve které mě Pán Bůh říká, že se musím učit. A vyžaduje to i můj stav nynější. Přeju, abychom jako křesťané uměli i odpočívat a nemít to něco, že to je, že musíme fakt být jenom i aktivní, ale Pán Bůh nám říká i právě v tom desateru, o tom sabatu, o tom odpočinku a je to tam fakt z důležitého důvodu. Tak to je opravdu moje škola teďka. Tak se to učím. A zrovna jsme tohle měli na setkání vedoucích holek. Právě jsme se bavili o dnu odpočinku a zhodli jsme se, jako holky, které jsou teďka ve vedoucích dorostech mládeží, že to je problém a že to je těžké si prostě ukočírovat tenhle ten čas. Jo? Toho odpočinku, že člověk je ten tlak, jako že se chceme věnovat, vidíme ty potřeby těm druhým, ale tak jsme se v tom i my pozbudili, že chceme se i hlídat navzájem v tom, že si napíšeme, jak se ti daří i v tom odpočinku, nebo jestli to, co jsme tam sdíleli mezi sebou, jestli se nám daří. A to je taky, si myslím, důležité být někomu i v tohle oblasti vykazatelný. Že se vás někdo na to ptá, teda se někdo ptá, hele, měl jsi teďka ten čas pro rodinu, pro to být sám, tak se třeba Pana Boha v tom tichu, jestli něco nechceš změnit ve svém, jestli nemáš něco změnit ve svém životě, tak a to je velké téma.
0: Doputovali jsme až na konec dnešní hlásky, ta půl hodinka, kterou pro rozhovory v hlásce máme, utekla jako voda. Pavli, já ti moc děkuju za to, co jsme mohli možná jenom naťuknout. Těch věcí, možná témat, podtémat by mohlo být mnoho, ale jsem vděčný, že i lidé na Slezsku mají tu možnost mít nějaký přístup i třeba k nějakému vzdělávání, k vyučování, k něčemu, co je může posunout v osobním vztahu s Pánem Ježíšem, možná pozvat, povzbudit do nějaké služby, do nějakých neznámých vod, tak jako to bylo ve tvém případě. Tak děkuju za to všechno, co jsme dneska otevřeli. Díky za to slovo o učednictví, ale taky o té vykazatelnosti, aby to šlo ruku v ruce. A přeji ti, ať umíš moudře odpočívat. Díky za tvůj čas.
1: Děkuji moc. Přeji vám požehnání. A i do vašich, tam, kde vás posloucháte, tak aby to mohlo být i pro vás takovým požehnáním i k tomu, že možná komu vy se věnujete, jestli máte ve svém okolí člověka, komu, do koho vy můžete investovat, protože to je církev. To je Boží církev, když Kristus se o nás staral, staral se o lidi, když šel, tak o koho se my staráme, kdo je v našem okolí.
0: A to je otázka, se kterou se loučí dnešní pořad Hláska. S dalším dílem tady budeme opět v příštím týdnu.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: V rozhovoru s Pavlínou Števkovou z Evangelizačního centra Mise jsme otevřeli téma objevování křesťanské víry, služby mladé generaci, učednictví, vykazatelnosti nebo umění odpočívat. Po letních reprízách se od příštího týdne můžete na Rádiu 7 těšit na zbrusu nové rozhovory v pořadu Hláska. Ten dnešní díl opakujeme ještě v sobotu ve 2:15 v noci. No a ten další uslyšíte ve středu ve 11:45 dopoledne. Teď už jste s Rádiem 7 překlenuli čtvrteční 19. hodinu. U mikrofonu v brněnském studiu je Daniel Zeman, který vás bude provázet i následujícími pořady. Na pokraji propasti. Tak zní název další kapitoly z knihy Paula Whitea Po stopách lva, kterou posloucháme v Kanafásku každý všední den. Nenechte si ujít napínavé pokračování příběhu. Ve 7:45, teda už za chvilku, se dozvíme, co se stalo s nemocnou Perisy, dcerou bohatého Mafuty. No a zdraví bude tak trochu námětem i pořadu Klika v 19:45, protože zdraví to je dar. A zdaleka se tento termín netýká jen našeho těla, zahrnuje také manželství, vlastní duši a mnoho dalších oblastí. Nemoc se tak stává důležitým signálem a ukazatelem toho, co je potřeba změnit a posunout. Zásadní roli totiž hraje dlouhodobý výhled. Další Klika Petra Hůště zve k promýšlení toho, na čem skutečně v životě záleží. Začínáme, jak už jsem říkal, ve 7:45.

Ahoj děti. Minule jsme se v Kanafásku na Rádiu 7 dozvěděli, že Perry si vážně onemocnila. Dnes se snad šikovnému lékaři podaří zjistit, kterou zákeřnou nemocí dívka trpí. Poslechněte si další příběh z pera Paula Whitea Po stopách lva. Čte Pavel Hromádka.

Odložil jsem listinu, do níž jsme pečlivě zapisovali teplotu pacientů, a podíval se na sestru. Sestro, myslím, že je to mimo pochybnost. Perisy má tyfus. Je jen dobře, že jsme ji hned od začátku, když jsme ji sem přinesli, ošetřovali jako infekční, jinak bychom měli pravděpodobně v nemocnici epidemii. Díval jsem se na mladou Afričanku. Byla těžce nemocná. Její oči byly vpadlé a lícní kosti povážlivě vystouply. Rty měla suché a rozpraskané. Obrátil jsem se k bílé sestře, která stála vedle mne. Sestro, myslím, že byste neměla být v blízkosti této nemocné. Máte-li ošetřovat matky a novorozeňata, nemůžete být vystavena nebezpečí nákazy. Pokusím se o to, abych pro tento případ získal sečelelu. Jsem si jist, že bude bdít u Perisiny postele ve dne v noci, tak jako nikdo jiný. Brzy na to jsem seděl se sečelelou na schodech a snažil se jí vysvětlit, na čem záleží při ošetřování Perisy. Hulicise, začal jsem. Poslouchej, toto jsou body, na které musíš dbát. Bude-li jí mrazit, bude-li si naříkat na náhlé píchavé bolesti v břiše, nebo bude-li mít rychlejší tep, dej mi to hned vědět, ať ve dne nebo v noci, neboť nebezpečí může být velmi veliké. Než jsem opustil odpoledne nemocnici, vybral jsem ještě nástroje, kterých by bylo třeba pro případnou operaci, a připravil je ke sterilizaci do sterilizátoru v operačním sále. Přitom jsem velmi doufal, že operace, bude-li jí třeba, se nebude muset dělat v noci. Provádět komplikované operace s tak omezenými prostředky, jaké měla nemocnice v pralese, bylo dostatečně obtížné i při denním světle. Provádět je však v noci se dvěma obyčejnými kapesními svítilnami jako světelnými zdroji hraničilo s nemožností. Připravil jsem láhev s éterem a přeskoušel svůj přístroj pro narkózu, který jsem sám zhotovil a který byl složen z láhve, z duše, z kopacího míče, z hustilky od auta a několika metrů tenké gumové hadice. Všechno bylo připraveno pro krajní nutnost. Právě jsem chtěl jít. Tu se ozval hluboký hlas. Hody, Buana. Poznal jsem Simbův hlas. Karibu, vstup, odpověděl jsem. Buana, zeptal se, věříš, že Bůh je silnější než šajtany, ďábel? Určitě, Simbo, proč? Buana, mnoho jsem toho slyšel tyto dny. Ve vesnici říkají, že pohlavár Makaranga přiměl kouzelníka, aby začaroval nejen Mafutu, ale i Perisy. Buana, to je příčina její nemoci. Zaklínání má příšernou moc, Buana. Často, ba skoro vždy, umírají lidé u nás v Ugogo, působí-li proti nim tak silné čáry. Buana, bojím se. Ká, Simbo, vždyť jsi směl zakusit boží moc při svém zasnoubení. Nestačí ti to? Můj velký Afričan se rozechvěl. Vzal mě za rameno a pochybovačně zakroutil hlavou. Hongo, Simbo, neboj se, ďábel je bezmocný, bojuje-li Bůh za ty, kteří patří k jeho rodině. Simba se na mne díval velikýma očima a řekl. Hongo. Položil jsem mu ukazovák na prsa. Teď poslouchej. Budu ti vyprávět příběh z doby, kdy žil prorok Eliáš a kdy byl Achab králem. Simba se posadil a podepřel si rukou bradu, díval se mi do očí a já jsem pokračoval.

vzývat každý svého boha, aby oběť zapálil. Ten bůh, který nás vyslyší, bude pak bohem všech. A lid řekl, tak to uděláme, to je moudrá řeč. Protivníci Eliášovi si vybrali jako první vola, zabili ho a položili ho na svůj oltář. Pak začali tančit, zpívat a křičet. Kumbe, čím víc tančili, tím zběsilejší byli. Křičeli a drásali se kameny, až tekla krev. Lid tam stál, upoután tou podívanou. Očekávali oheň, ale žádný oheň nebyl. Eliáš tam také stál a usmíval se. Jen pokračujte, volal. Musíte dělat víc hluku. Možná, že váš bůh spí, nebo šel na cesty. Volali a zpívali a dělali ještě větší hluk. O, báli, báli, vyslyš nás. Ale nebylo slyšet ani hlásku a žádnou odpověď. Skákali ve své zběsilosti na oltář a pěna jim tekla z úst. Když už slunce stálo v nejvyšším bodu, začal si je Eliáš dobírat a znovu říkal, křičte hlasitěji, vždyť je to váš bůh, možná, že je na cestách. Volejte nahlas, vzbuďte ho, jistě spí. Jejich křik a tanec byli stále divočejší, ale oheň se neukázal. A čas plynul. Všechno řádění bylo marné. Když se slunce chýlilo k západu, řekl Eliáš, ale bez posměchu, hlasem, kterého mohli jen uposlechnout. Pojďte sem! A všechen lid přistoupil. Potom postavil on svůj oltář z 12 velkých balvanů a vyhloubil kolem dokola hluboký příkop. Na kameny položil dříví a navrch položil rozčtvrceného vola. Poslal lidi pro vodu. 4 velké džbery vody vylil na maso, dříví a kameny, takže voda tekla až do příkopu a naplnila jej. Ká, buana, přerušil mě Simba, ale mokré dříví přece nemohlo hořet, to nebylo moudré. Ha, to právě Eliáš chtěl. Chtěl ukázat lidu, že zde nešlo o nějaký trik, nějaký podfuk. Nýbrž, že Bůh přes všechno dělá své dílo, že Bůh je mnohem silnější, než si lidé mohou představit. Když tedy bylo všechno připraveno, bylo všude ticho. I kouzelníci přestali křičet. Eliáš vztáhl ruce k nebi a řekl. O Bože! Nechť dnes poznají, že jsi ty Bůh v Izraeli a já služebník tvůj, a že jsem vedle slova tvého činil všecky tyto věci. Vyslyš mne, Bože, ať lid pozná, že jsi ty pánem. A když se tak modlil, spadl oheň Boží a spálil oběť, dříví, ba i kameny a hlínu, kterou vykopali z příkopu, a také vodu, která byla v něm. A všechen lid se náramně divil. Zalekli se a volali. Pán je Bohem, Pán Hospodin je Bohem. Simba byl zamyšlený a pokyvoval hlavou. A Buana, je tento příběh pravdivý? Ano, Simbo, určitě je pravdivý. Můžeš si jej sám přečíst v knize královské. A víš, ten bůh tehdejších dnů je ještě tentýž, ke kterému se modlíme dnes. A on je také jediný, který nám může pomoci v tomto těžkém boji proti zlu a nespravedlnosti.

Předložili jsme Bohu znovu celou záležitost a prosili jsme ho, aby i v Tanganyice zjevil svou moc tak, jako tenkrát za dnů Eliášových, tím, že zachová Perisy při životě. V operačním sále byla už skoro tma, když jsme povstali od modlitby. Otevřel jsem dveře a viděl jsem, jak k nám utíká se svítilnou v ruce jakási postava. Ze tmy jsem zaslechl hlas Sečeleli. Buhaná, rychle honem se pojď podívat na Perisy, ale rychle, je jí zima, říká, že má najednou silné bolesti zde. Položila si ruku na pravou stranu, tam, kde je normálně slepé střevo. Buhaná, ještě jsem neviděla Perisy tak velice nemocnou, nikdy. Pospíchal jsem s ní do pokoje nemocné a pečlivě jsem ji prohlédl. Každým okamžikem se mi stávalo jasnějším, že může

pomoci jen jedno. Okamžitá operace. Srdce mi bušilo stále víc. Při tyfu bylo smrtelné nebezpečí, že se střevo protrhne. A věděl jsem velmi dobře, že naše zařízení v nemocnici v pralese bylo pro nedostatek peněz jen nouzovým zařízením. Byl jsem si jist, že pro Perisy byla jen nepatrná naděje. Z lidského hlediska. Přes všechno jsem měl pocit, jaký měl asi tenkrát prorok Eliáš. Zmocnila se mne klidná jistota. Pln důvěry jsem všechno připravil, aby mohla být Perisy přenesena na operační sál. Venku stál Simba. Tázal se. Co se stalo? Simbo, vypadá to, jako by všechno bylo polito vodou, jako v tom příběhu, který jsem ti vyprávěl. Nacházíme se v temné hodině. Život Perisyn stojí u bran věčnosti. A přece, i když všechno se zdá temné, nějak cítím... Simba mě přerušil. Buana, mně se daří stejně. Podívej se, což nemluví Bible o pokoji božím, který přesahuje rozum lidský? Otevřel jsem dveře do operačního sálu. Simba mi zastoupil cestu. Buana, chci pomáhat při operaci. Není tu nic, co bys mohl dělat, příteli. Buana, řekla sečelela, něco by snad přece mohl dělat, dáme-li mu na ústa roušku, na hlavu čepici a přehodíme-li mu bílý plášť, pak může stát na bedně a držet tvou velkou elektrickou svítilnu. Bude ji držet vší silou a nepohne se během celé operace. Buana, prosil Černoch, dovol mi alespoň toto. Vysuána, dobrá, ale světlo se nesmí pohnout během celé práce a tam může trvat i 2 hodiny. Petrolejový vařič bzučel pod sterilizátorem. Daudy připravoval s velkou dovedností vše, čeho bylo třeba na nástrojích a obvazech. 2 mladíci přinesli na smrt nemocnou dívku a jemně ji položili na stůl. Připravil jsem vše pro narkózu. Rty nemocné se pohybovaly. Sklonil jsem se k ní. Buana, řekla a podívala se na mne s úsměvem. Cítím jeho ruku, která mě drží. A pak se zeptala, a co je se Simbou? Zaslechl jsem, jak za mnou Simba rychleji vydechl. Perisy, řekl jsem, bude držet svítilnu, dokud budu operovat. Stáhl jsem ruku a přitáhl toho silného hocha k sobě. Buana, zašeptala, řekni mu, že mé srdce stále ještě volá. A pak poznala obličej, který se mi díval přes rameno. Mohla vidět pouze jeho oči mezi rouškou a čepicí, ale v nich bylo cosi, co jsem málo kdy zahlédl, ať v očích bělocha či Afričana. Pojď, řekl jsem a sáhl po uspávací masce. Zatímco budeš spát a my budeme pracovat, zachováme si v srdci toto slovo Boží. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. Mám za to, že se přítomní v tomto operačním sále uprostřed pralesa usilovně modlili, zatímco na starém rezavém budíku, který stál na okně, pomalu odtikávali vteřiny. Operace byla krajně komplikovaná, ale konečně přece jen byla skončena. Od začátku až do konce jsem výborně viděl, ani na okamžik se nepohnulo světlo svítilny v Simbových silných rukou. Když jsem udělal poslední stech, zdálo se, že baterie docházejí. Buana, zazněl za mnou hluboký hlas. Nečekej na ně, až přijdou s nosítky. Podívej, mohu ji na svých rukou odnést do jejího pokoje, tak jako se odnáší nemocné dítě. Šel jsem vedle něho, zatímco nesl dívku, kterou miloval, a slyšel jsem slova, která si stále znovu tiše šeptal. Guego mulungu, u mulungu, lungu. O všemohoucí Bože, všemohoucí Bože.

0: S nekonečnou něžností položil dívku na postel a postavil se stranou, když jí sečelela pohodlně ukládala. Počkej venku, Simbo, řekl jsem, já brzo přijdu. Dal jsem Perisi ještě jednu injekci a čekal jsem. Uběhly 2 hodiny, než se probudila z narkózy. Pak jsem vyšel ven do africké noci, kde svítil jasný, chladný měsíc. Simba trpělivě chodil sem a tam. Buana, kdy budeme vědět, že je na cestě k uzdravení? Simbo, to se dá těžko říci, snad za týden se to ukáže. Bude-li dnes v noci dobře spát, i to bude dobrá známka. Za týden, Buana, potřásl hlavou. Ale co mám dělat během celého dlouhého týdne? Budeme pro ni potřebovat posilňující stravu, nejen nemocniční ovesnou kaši. Potřebuje silnou polévku, polévku z masa. Nemohl bys... Simba se nahlas zasmál, jak se mu ulevilo. Ká, Buana, myslíš, zda mohu přinést maso? Ha, půjdu na lov, Perry si bude mít, co potřebuje. Dobrá, řekl jsem. Ale teď, příteli, jdi spát, ať můžeš zítra úspěšně lovit. Byly 2 hodiny ráno, když mi černá ošetřovatelka přišla sdělit, že Perisi konečně tvrdě usnula. Visuanu, to je dobře. Teď se jen starej o to, ať je kolem dokola ticho. Spánek je teď pro Perisi nejlepším lékem. Spánek jí může přinést uzdravení, jestliže vůbec... V témže okamžiku prořízl vzduch pronikavý výkřik. Příšerné vití, které vyrážejí domorodci, zemřeli někdo. Znovu a znovu přerval ten hrozný křik noční ticho. Tento hluk musel stichnout za každou cenu. Daudi a Kefa byli zřejmě stejného názoru, neboť když jsem doběhl na místo, drželi už Mafutu pevně na zemi. Daudi přidržoval Mafutovi ručník na obličeji. Buana, sýpěl. Držel jsem mu ruku na ústech, ale kousl mě. Pokouším se tedy umlčet ho ručníkem. Mafuta jen zdušeně chroptěl. Sklonil jsem se nad ním a řekl jsem mu. Povol na chvíli, Daudi. A Mafutovi? Opovaž se ještě jednou křičet. Plačtivým hlasem řekl. Buana, ona zemře a zemřeli, bude ze mne chudák, Buana, co ze mne bude, budu-li chudý. Dál se nedostal. Daudi přerušil jeho naříkání ručníkem. Šel jsem do lékárny a hledal jsem se zdviženou svítilnou správný lék. Připravil jsem uspávací prostředek a dal jsem Starochovi řádnou dávku. Stál jsem u něho, dokud lék nevypil, a pak jsem ho dal zase uložit do postele. Kéfovi jsem řekl, zůstaň u něho, dokud neusne. Rozhodně ho nenech o samotě. Podívám se, jestli tím vytím nespůsobil škodu své dceři. Stará sečelela asi cítila, že se někdo blíží. Vystrčila hlavu ze dveří a když mě viděla přicházet, položila prst na ústa. Buana, ten hluk ji vyrušil, leží tam napůl bdělá, napůl ve spánku, ale myslím, že zase usne. Šel jsem po špičkách k posteli nemocné a naklonil jsem se nad ní. Perisi byla při vědomí a namáhavě šeptala.
1: Buana, moje rty jsou suché jako podrážky sandálů.
0: A přejela si jazykem přes rozpraskané rty. Přidržel jsem jí misku s vodou u úst. Omočila rty a klesla zpět na polštář.
1: Buana, to bylo dobré. Buana, myslím, že nebudu spát. Mám velké bolesti.
0: Perisi, vím, že máš velké bolesti, ale přece jen budeš spát, neboť... A vstříkl jsem jí morfium.
1: Řekla. A utiší to bolest?
0: Přikývl jsem v pološeru. Zlehka si vzdychla a pak se zdálo, že zase usíná. Jak jsem tam stál v hlubokém tichu africké noci, pozoroval jsem náhle přede dveřmi postavu, která na mne rozčileně mávala. Byl to Daudi. Potichu jsem šel k němu.
1: Buana, zašeptal, lapa je po dechu. Honem utíkej.

Za kým běželi doktor se svým pomocníkem, to se dozvíme děti příště, teda už zítra v pátek ve 7:45 večer v Kanafásku na Rádio 7. Tedy si zatím necháme odpočívat a budeme doufat, že se brzy uzdraví. Knihu Po stopách lva, ze které jsme četli dnešní příběh, napsal Paul White a četl Pavel Hromádka. Knihu vydalo nakladatelství A. Aleph.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Náš Krištof, naše třetí dítě, druhý syn, je cyklista. On se skoro takhle narodil. Někdo by mohl říct, že se narodil a místo končetin měl šlapátka. On jezdí downhill, to je sjezd horských kol, to, co nesejdete po nohou, co se týká skál, lesa, tak to on jezdí na kole. Jezdí český a slovenský pohár, mistrovství České republiky a teď začal jezdit dokonce mistrovství Evropy. A na začátku jsme to s manželkou hodně zvažovali, jestli je to na hraně, před hranou, za hranou. Ve skutečnosti si myslím, že je to za hranou, ale bylo to pro nás velmi těžké, protože on jako by se s tím kolem narodil. On když byl maličký, tak ještě neudržel rovnováhu na kole, ještě nejezdil na kole, ale běhal s malým kolem okolo domu. A manželka, když vařila v kuchyni, tak máme dveře na terasu prosklené a ona viděla, jak on se míhá okolo domu stále, protože obíhal ten dům na kole a najednou nic se nemíhalo. Ona vyšla ven, aby ho zkontrolovala a on seděl na schodku a dýchal. A dýchal a jak se sklidnil, tak znovu začal běhat. Za dva dny ještě neudržel rovnováhu na tom kole, ale postavil si skoky a běhal s tím kolem a také jako skákal s tím kolem. A on měl nožky úplně odřené od těch šlapátek, na boku lýtka měl se dřené, protože celý den s tím kolem běhal. Potom později, když už jezdil na kole, tak jsme ho viděli, jak jel v lese a vypadalo to jako UFO. On tak nějak jako kopíroval ten terén úplně plynule, no bylo vidět, že to má v sobě. Jednou si ze dřeva z palet postavil velký skok, pršelo a on skákal. A volal mému bráchovi, Jankovi, který downhill jezdil dřív jako sport a dneska mu dělá trenéra. A Krištof, když byl malinký, tak říká, Jeňo, už skáču do výšky Rýn na domě, ale nemůžu výš, já bych skákal ještě výš. A Janek mu říká, a proč nemůžeš skákat výš? On říká, no na pravé ruce mám sádru a na levé ruce mám stehy a bojím se, že by se mi roztrhly. No, některé děti zkrátka nezastavíte. Letos ho čekalo mistrovství České republiky a vypadalo to, že bude na prvním místě. Jeho velcí konkurenti se posunuli do vyšší kategorie, do elity a on byl v juniorech. A vypadalo to, že má tak dobře našlápnuto, co se týká jeho techniky, jeho fyzické výbavy, jeho výsledků, ale taky jeho kola a týmu a sponzorů, že bude na prvním místě. Jenže tři týdny předtím jel závod, evropský závod v Mariboru a tam spadl. Vykloubil si palec a měl tam mírnou zlomeninu. A lékař se rozhodl dát mu to do sádry. Úplně si nebyl jistý, jestli ano nebo ne, a nakonec to Krištof dostal do sádry. Na tři týdny. To znamená, že v pátek by sundal sádru a v pátek by jel trénink a v sobotu by jel mistrovství České republiky. Ne mistrovství, které se jde během celého roku, jednotlivé závody, ale jeden závod je přímo jako mistrovství. A tak jsme viděli, že to není možné, aby sundal sádru a jel závody. Jeho kamarádi, což jsou takový jako drsní kluci, odvážní kluci, ranaři, tak to dělají tak, že sundají sádru dříve, nechají si nasadit ortézu a jedou to s tou ortézou. To jsme měli pocit, že je na hraně. Byla to jediná možnost, Krištof to doufal, a my jsme řekli, Krištofe, my to probereme s doktory, s lékaři. Probrali jsme to s jedním lékařem, pak jsme to probrali s psychologem, s fyzioterapeutkou a všichni to nedoporučili. A Krištof stále měl ještě naději, že by mistrovství České republiky jel a vyhrál, protože na to se tak dlouho připravoval a těšil a byla velká šance, že to vyhraje. Tak jsme řekli, Krištofe, ještě to budeme konzultovat s lékařem, který tě ošetřoval, co on řekne. A ten to také nedoporučil. Tak jsme řekli, Krištofe, nepojedeš to. To byl záchvat smutku, žalu, naštvání, řevu, zoufalství, protože několik let se připravoval na mistrovství. Mohl být mistrem republiky a nejel to. A já musím říct, že pro mě to bylo těžké rozhodnutí a pro mě to byly těžké dny být v tomhle tlaku, říct mu ne, protože možná tak jako všichni
jiní kluci by to zvládl. A nebo by se také zranila. A nebo by se také zranil vážně. A to bylo tak těžké rozhodnutí. Byl možná krůček od mistra České republiky, ale byl také blízko krůček od nějakého vážného zranění. A najednou jsem si uvědomil, že takhle je to i v životě. Že někdy můžeme dosáhnout velkých věcí, velkých výkonů. Můžeme dosáhnout na velké mety, ale taky za vážnou cenu. A to jsou hrozně těžká rozhodnutí v životě. A tak jsem přemýšlel nad tím a podle toho jsem pojmenoval dnešní díl. Vítejte v pořadu Klika na téma Na čem záleží. Matouš, 4. kapitola, 18. až 22. verš. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. A povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. A ještě jiný text, Matouš 19:27. Na tomu řekl Petr, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. V životě stojíme na křižovatkách, rozhodujeme se, zvažujeme věci a učedníci, když byli na křižovatce, když zvažovali výzvu pozvání od Ježíše Krista, tak opustili všechno. A no, možná někdo řekne, že teď opustili jenom bárku a sítě. No, možná opustili také rodinný biznes, zavedenou firmu, značku. A možná ty sítě a ty staré bárky, možná to bylo všechno, co měli. Co já, co my, kdyby jsme měli opustit kvůli cestě za Ježíšem Kristem všechno, co máme, všechno, v čem máme nějakou jistotu, dokázali bychom to? Dobře, to, co povídám, znamená to, že když zažijeme setkání s Kristem a máme za ním jít, že máme opustit naše zaměstnání a všechny naše jistoty? Myslím si, že to určitě ne. Marek 5. kapitola, 18. až 20. verš. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl s ním. Ale nedovolil mu to a řekl, jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Často, když nás Pán Bůh povolá, tak nás povolá právě do toho místa, kde nás povolal, kde jsme se s ním setkali, kde je naše přirozené místo, kde přirozeně o něm můžeme svědčit. Takže na jednu stranu vidíme učedníky, kteří opustili všechno, ale také vidíme úplně jiné příběhy, kdy Ježíš Kristus řekl, ty zůstaň tady mezi svými, protože tady můžeš být nejlepším svědectvím, tady můžeš být nejlépe použitelný. Tak proč jsem tyhle texty uvedl? V kontextu, když děláme důležité rozhodnutí. Často můžeme poznat důležité rozhodnutí podle toho, že nás to bolí, že je to těžké, že musíme zaplatit nějakou cenu. Já jsem takový v životě, že bych chtěl mít všechno. Ale kdo chce moc, často nemá nic. Aby jsme se mohli pro jednu věc rozhodnout, musíme jiné opustit. Já jsem po 21 letech v církvi a v neziskovém sektoru zažil určité duševní opotřebení. A také mám pocit, že jsem v to období dal trošku zabrat rodině. A proto jsem zjistil, že potřebuju poléčit duši i rodinu. A tak jsem teď 2 roky dělal manuální práci, pořídil jsem ovečky, nezažíval jsem tolik stresu, napětí a nedávno, když jsem cestoval, tak jsem si říkal, aha Petře, minulý rok si nevydělal příliš mnoho peněz. A přemýšlel jsem nad tím, jestli jde mít všechno. Jestli jde podat velké výkony, vydělat třeba slušné peníze a nezažívat stres. A teď nechci říct, že
správný křesťanský život nebo cesta za Kristem je nevydělávat peníze nebo nedosahovat velké mety nebo nemít velké postavení. To určitě ne. Takhle to není. Ale někdy se také potřebujeme v životě nadechnout a odpočinout si. Myslím si, že zdraví je dar. A my můžeme mít zdravé tělo, zdravou duši, zdravé manželství a zdravou rodinu. A nebo naopak, my můžeme mít také nemocné tělo, nemocnou duši, nemocné manželství a nemocnou rodinu. Jenže nemoc nemusí být nepřítelem. A nemoc může být indikátor, rádce, průvodce, učitel. Může nás vést k důležitým rozhodnutím. To neznamená vzdát to, nedělat velké věci, jet jenom na půl plynu. Ale někdy nás nemoc může provést, může být průvodcem v určitém období a může ukázat to, co v našem životě způsobilo to, že jsme nemocní, nebo to, že máme nemocné vztahy. A mimo jiné, Krištof jede tento víkend další závody v České republice a příští víkend za 14 dní jede mistrovství Evropy. Asi nebude stát na stupincích vítězů, ale tak jenom přemýšlím, co jsou ty důležité stupínky našeho života. Kde chceme bodovat? Na čem vlastně záleží? A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Před jakými rozhodnutími stojíme a jakou cenu musíme zaplatit, aby jsme ty věci dosáhli? A na čem nám vlastně v životě vůbec záleží? Filipským 1, 9 až 10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika a budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se pěkně.

20. hodinu čtvrtku 27. srpna přetáhl pořad Klika na Rádiu 7, který právě dozněl, a uzavřeli jsme tak sérii Na čem záleží. Ve středu o 8:30 dopoledne otevře Petr Hůšť sérii novou, nazvanou Stále hledám. Pořad Klika má stejně jako téměř všechny pořady Rádia 7 také svůj podcast s názvem Klika v tomto případě, který najdete na všech populárních podcastových platformách. Teď už ale pojďme k obsahu následující hodiny, kterou od 8:45 vyplní pořad Světem Bible. Ani vylití božího hněvu na celou zemi nedokáže změnit zatvrzelost lidí vůči stvořiteli. A právě takový bude duchovní stav lidstva v okamžiku, kdy Bůh začne se svými závěrečnými soudy. Komentář teologa Johna Vernona McGeeho k událostem, které náš svět ještě čekají, ty si poslechneme po několika písničkách v pravidelném čase od 8:45.

Pořad Světem Bible na Rádiu 7 s výkladem teologa Johna Vernona McGeeho dnes rozebere 16. kapitolu knihy Zjevení a odhalí zkaženost lidské povahy. Lidé ani ve chvíli, kdy na zemi dopadají hrozné pohromy v podobě bolestivých vředů, nesnesitelného horka či absolutní tmy, nezačnou prosit o odpuštění a místo pokání Boha ještě více proklínají. Proč ani samotný trest lidské srdce nezmění, nám okomentuje Pavel Vopalecký.

Milí posluchači, posledně jsme spolu načali 16. kapitolu knihy Zjevení. Ze dvou nejčastěji používaných českých překladů, čili z ekumenického a kralického, vám připomenu těch prvních 7 veršů a pak pokročíme dále. I slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví 7 andělům. Jděte a vylejte těch 7 nádob božího hněvu na zem. První anděl šel a vylil svou nádobu na zem a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. Druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo. Potom třetí anděl vylil koflík svůj na řeky a na studnice vod, i obráceny jsou v krev. I slyšel jsem anděla vod, řkoucího, spravedlivý jsi, pane, kterýž jsi a kterýž zbyl a svatý, že jsi to usoudil. Poněvadž krev svatých a proroků vylévali, i dal si jim krev píti, nebo jsou hodni. I slyšel jsem jiného od oltáře, kterýž řekl, jistě, pane Bože všemohoucí, praví jsou a spravedliví soudové tvoji. Tolik tedy zopakování prvních 7 veršů a dnes vstupujeme do 8. Přečtu 8. a 9. verš v 16. kapitole knihy Zjevení. Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. Už pán Ježíš předpovídal, že v době velkého soužení se mimo jiné objeví znamení také na slunci. V Lukáši 21:25 je to zaznamenáno takto. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Už starý zákon toho hodně prozradil o trestech, které budou v době velkého soužení způsobeny velkým slunečním žárem. Například Izajáš 24:6. verš. Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pikat. Proto obyvatelé země zajdou v žáru a zůstane lidí maličko. Ale ve 42. kapitole 25. verši Izajáš dodává, proto na ně vylil své hněvivé rozhořčení, krutou válku. Plameny vyšlehly a Jákob nic nepoznal. Hořelo a nebral si to k srdci. A v proroctví Malachiáše se dozvídáme zase tohle, Malachiáš 4.1. Hle, přichází ten den hořící jako pec. A všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají své volnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane po nich kořen ani větev. Aby se tohle všechno stalo, stačí, aby Stvořitel dovolil narušení, či aby zcela odstranil jednu nebo dvě vrstvy ochranné atmosféry kolem naší planety. Nemluvě o tom, co by se stalo, kdyby se nějakým vlivem třeba Země posunula jen trochu blíž ke slunci, nemoc. A lidem nebude možné přežít. To je ono strašné období, které Izajáš viděl, když napsal, že Země bude zahubena. Už mnohokrát jsme si citovali výrok, který řekl náš pán. Kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Matouš 24:22. Nicméně jeho věrný lid bude zachován. Ve dne tě nezasáhne slunce
ani za noci měsíc. Žalm 121, 6. verš. Dnes pro nás toto zaslíbení nemá žádný zvláštní přímý význam, ale pro věřící ve velkém soužení bude velikou útěchou, která se také stane skutečností. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, četli jsme si v naší 16. kapitole knihy Zjevení. Přes všechno, co nastane, místo aby se lidé obrátili k Bohu o milost, budou proklínat jeho jméno. Odkrývá se nenapravitelná špatnost lidského srdce, sebevětší trestání

nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Zjevení 16, verše 10 a 11. Trůn dravé šelmy jasně naznačuje, že první šelma z kapitoly 13. je člověk. Zároveň je šelma představitelkou království. Král pochopitelně nemůže být bez království. V jejím království nastala tma. Zvláštní tma. Ta tma bude nahánět hrůzu. Ve srovnání s předchozí ranou, kdy pálilo slunce, tu najednou bude děsivá tma. Zvýší se teplota, bude tu žár, ale světla ve skutečnosti ubude. Všimněte si podobnosti s tmou v Egyptě při 9. ráně. 2. Mojžíšova 10, verše 21 a 22. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota. Taková temnota, že se dá nahmatat. Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po 3 dny. Lidé neviděli jeden druhého. Po 3 dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa, ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo. Tolik citát z 2. Mojžíšovi. Starozákonní proroci toho také řekli dost o této nastávající tmě. Některé z těchto výroků lze jistě vidět duchovně, ale z našeho textu plyne, že tu půjde současně o tmu naprosto fyzickou. Například Izajáš 62. verš. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. A ještě Joel 2. kapitola, 1. 2 verše a potom ještě 31. Trubte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm, až do let posledního pokolení. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Kromě těchto citovaných dvou proroků se o děsivé tmě zmiňují i další, třeba Nahum, Amos, Sofoniáš. Nutno tedy uznat, že uvedená proroctví zapadají do toho zvláštního božího programu. Pán Ježíš sám je potvrdil slovy, ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, měsíc ztratí svou záři. Matouš 13:24. Četli jsme si tu, že lidé v té tmě kousali jazyky své pro bolest. To je kralický překlad, anebo ekumenicky bolestí se hryzali dortů. Pomyslete jen na intenzitu utrpení způsobenou všemi těmi ranami. A přesto se lidé neodvrátili od svých hanebností, od svých hříchů, od svého modlářství. Na tomto místě vynikají dvě samozřejmé skutečnosti. Za prvé, Bůh je spravedlivý, když nechává vylít ty nádoby hněvu. A za druhé, lidstvo není prostřednictvím všech těch útrap přivedeno k nějakému očištění, zlepšení, nebo snad dokonce k pokání, ale zůstává stejné, jaké bylo.

a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Zjevení 16, 12. verš. Eufrat je v Bibli nazýván velkou řekou, podobně jako Středozemní moře velkým mořem. Význačnost řeky Eufratu v Božím slově by neměla uniknout naší pozornosti. První zmínka o této řece je v první knize Mojžíšově ve 2. kapitole a pak je velká řeka Eufrat v Biblii jmenována ještě 25krát. V našem probíraném textu je uvedena v souvislosti se 6. pohromou. Stejně jako řeka Eufrates hrála významnou roli v první fázi života člověka na zemi, tak podobně ji bude hrát i v poslední etapě lidstva, ve velkém soužení. Svým způsobem můžeme říci, že Eufrates byl kolébkou lidské civilizace a nyní vidíme, že bude zřejmě i jejím hrobem. Řeka Eufrates tvořila hranici mezi východem a západem dlouhou 1800 mil, čili asi 2800 kilometrů. Víc než z poloviny je tahle řeky splavná, je široká a hluboká tak, že se vojsko jen stěžka přes ní dostávalo. Abrahama kdysi nazývali Hebrejcem a někteří vysvětlují toto pojmenování jako příchozí z druhé strany Eufratu. Eufrat byl východní hranicí země, kterou Bůh Abrahamovi slíbil. V ten den uzavřel Hospodin s Abrahamem smlouvu. Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky egyptské až k řece veliké, řece Eufratu. 1. Mojžíšova 15, verš 18. Řeka se rovněž stala východní hranicí říše římské. Řeka Eufrat tedy v závěru velkého soužení zázračným způsobem vyschne, a to mimo jiné důsledky znamená, že hranice mezi východem a západem zanikne a králům od východu bude umožněn snadný přístup k bitvě o Armagedon. Až řeka Eufrat zmizí, obrovské východní hordy, které se v tom rozsahu nikdy dřív na západ nevydaly, podniknou veliké tažení na Palestinu. Převážná část světové populace je dnes na východě. Nehledě na odlišnou náboženskou kulturu, východ i západ se dostane pod vliv Antikrista, a tudíž také do konečné světové války, která vyvrcholí u Armagedonu. Může někdo pochybovat o tom, že až miliony nebo hned snad stovky milionů vojáků zaplaví Palestinu, bude krev pobitých dosahovat až po uzdy koní, jak jsme si o tom četli nedávno?

Čtu 13. a 14. verš v knize Zjevení v 16. kapitole. A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je zhromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. To je tedy příprava na Armagedon, či přesněji snad Har-Magedon. Nebude to jedna bitva, ale celá válka. Válka o Armagedon. Vojsko se rozprostře po celé délce Palestiny až k údolí Jozafat a k horám Edomu. Válka skončí příchodem Pána Ježíše Krista z nebe a zřízením jeho království. Slunce spravedlnosti vyjde a na jeho křídlech bude zdraví. Setkáváme se tu s pekelnou trojicí, Satanem, Antikristem a falešným prorokem. Jsou naprosto zajedno v nátlaku na národy světa s cílem, aby je přiměli táhnout proti Izraeli. Chtějí tím zmařit boží záměry s Izraelem na zemi. Bůh dal určité sliby Abrahamovi a jeho potomkům. Uzavřel jisté smlouvy s židovským národem. Ty smlouvy platí a nic s nimi nepohne, zrovna tak, jako dnes pro věřící platí známý verš Jan 3:16, který nic a nikdo nikdy nezmění. Chtěl bych upozornit, vsouvá sem své varování náš doktor McGee, že v současné době existuje teologický systém, údajně konzervativní, který tvrdí, že Bůh s izraelským národem skoncoval, že všechny boží smlouvy s Izraelem jsou odmítnuty, že Bůh nemá v úmyslu svá zaslíbení Izraeli splnit. Přestože jsou jich ve starém zákoně doslova stovky. Tento teologický systém se snaží zduchovňovat boží zaslíbení, nějak je spiritualizovat, avšak jeho zastánci tak činí bez jakéhokoliv biblického podkladu. Origenes, jeden z otců rané církve, původem ze severní Afriky, s touto metodou začal. V některých věcech totiž zduchovňoval písmo, namísto aby je bral doslova tak, jak je. Musíme mít na paměti, že Bible je inspirovanou knihou, která má sice svůj duchovní význam a je možno ji s užitkem přijímat v rozmanitých aplikacích, ale není možné opustit a popřít jeho doslovný význam, doslovnou inspiraci. Je to Satan, kdo má úmysl popřít boží smlouvy s Izraelem a zabránit jejich naplnění. A za tím účelem dá do pohybu celý svět a obrátí ho proti tomuto maličkému národu. K uskutečnění dojde právě během velkého soužení, na něž se teď Janovým prorockým průhledem díváme. Jsem přesvědčen, že s rozvojem prorockých studií se taková spiritualizace proroctví, jak jsme o ní mluvili, třeba že ji dnes uznává hodně vykladačů, ukáže mylnou.

duchové podobní ropuchám. Ptáme se, budou to skutečné žáby? Kdysi v Egyptě to byly skutečné žáby, které pokryly celou zemi a obtěžovaly Egypťany. I v tomto případě by to mohly být opravdové žáby, ale jsem ochoten je chápat jako symbol. Pravděpodobně namítnete tak, moment, pane McGee, myslel jsem, že symbol neakceptujete, pokud není naprosto jasně řečeno, že jde o symbol. Ano, to je pravda, ale všimněte si, že apoštol Jan říká podobní žabám. Volněji vyjádřeno, jako by to byly žáby, vysvětluje náš starý učitel, doktor McGee. Pan Sais ve své knize The Apocalypse Lectures on the Book of Revelation poznamenává k žabám tohle. Jsou to duchové, jsou to nečistí duchové, jsou to démonští duchové. Jsou vysláni ke své činnosti drakem vystupujícím ve třech osobách. Jsou to jeho vyvolenci, kteří mají svět vyburcovat k úsilí o zlikvidování Boha na zemi a podobají se ropuchám tím, že vystupují z morových bažin světa. Plazí se a skřehotají a do uší lidí tak naplno znějí jejich halasné demonstrace tak dlouho, až přivedou všechny krále a armády celé země do nadšeného vzrušení, že budou chtít zničit beránka a všechnu jeho moc. Tolik tedy citát. Jako jsme už v 5. kapitole zjevení viděli 7 duchů božích a kristových poslaných na celou zemi a zhromáždění velikého zástupu ke slavnostnímu obecenství, tak se i tito duchové pekla vydají za krály a potentáty světa, aby vytvořili a zhromáždili velkolepou armádu ďáblových ctitelů. Už v současné době jsme svědky toho, že mocná světová informační média se mohou stát prostředkem propagandy a prosazovat záměry lidí, kteří jsou v pozadí ďáblovy promyšlené činnosti a přípravy na jeho lepší časy. Zpravodajská média dokáží veřejnost velmi dokonale zpracovávat. Přesně totéž bude dělat ona trojice zlých bytostí. Zmanipulují národy světa a ty se vší vervou vytáhnou proti Izraeli. Pomoc Izraeli však nepřijde ze severu, ani z jihu, ani z východu, ani ze západu. Z těchto stran přicházejí pro ně jenom strasti. Pouze jediný může jejich počínání zastavit. Pán Ježíš Kristus. A tak pomoc Izraeli přijde od Pána, od Stvořitele nebe a země, od toho, který je svrchovaný. Milí posluchači, zase se musíme rozloučit, takže 15. verš a jeho pokračování nám zůstane na příště. Bude moc dobré, když si ten text přečtete předem a když při poslechu budete mít po ruce svou vlastní Bibli. Bůh vám žehnej.

Na Rádiu 7 končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, v ukrajinštině, v dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. A pokud vás tento pořad zaujal, pokud vás oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Můžete psát na mail radio7@radio7.cz nebo dejte vědět na sociálních sítích na profilech radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Radio 7 fungovat a vysílat mimo jiné i tento pořad. Více o ní a při vašem případném zapojení se můžete dozvědět na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. Tento dnešní díl biblického studia opakujeme ještě 15:45 po půlnoci a pokračovat od 15. verše 16. kapitoly knihy Zjevení budeme zase zítra ve 20:15.

Nic nás nemůže oddělit od Boží lásky, znělo v písničce Lucy Grimble text na základě biblického textu z listu Římanům. Za chvilku po 21. hodině v intervalu na Rádiu 7 zahoří plamen, a to díky nahrávce Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis. Přineseme příjemnou muziku i poetické texty, nadhled do obyčejných věcí. Už za chvilku.

0: Za námi je 21. hodina ze čtvrtku 27. srpna. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Kateřina Marie Tichá vystupuje s kapelou Benjis po smrti Davida Stypky. Že je mu důstojnou následovnicí, to doloží další chvíle našeho vysílání.
1: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

Jméno zpěvačky Kateřiny Marie Tiché se do širšího povědomí veřejnosti dostalo poprvé nejspíš v roce 2020 s jejím debutovým albem Sami. Nenadarmo za ně byla později oceněna co objev roku hudební cenou Anděl. Když se její cesty protly s jejím velkým inspirátorem a vzorem Davidem Stypkou, vývoj věcí byl celkem logický. A tak dnes Kateřina Marie Tichá vystupuje s někdejší Stypkovou kapelou Benjis a dostává se i díky tomu do širšího povědomí posluchačů ještě více. A to je velmi dobře. Bylo by škoda tuhle ženu silného a barevného hlasu a barevných příběhů minout. Její nahrávka Plamen z počátku roku 2024 k sobě připoutala dostatek pozornosti. Dostalo se jí propagace na mnoha stranách a dnes se donese až k vám. Jakým hlasem promlouvá? Vítejte ve světě plném silných tónů i slov. Od mikrofonu Intervalu přeje dobrý poslech Lucie Endlicherová.

Mohli bychom říci, že úvodní píseň, ta třetí, je ještě jistou ozvěnou předchozí desky Kateřiny Marie Tiché, Nahrávky samy z roku 2020. Desky, kterou charakterizovaly mimo jiné i místy nespoutané rytmy a až cikánské tóny, stejně jako vliv francouzského šansonu. Z Benchies se zpěvačka a autorka posouvá blíže k popu, ale zároveň nemůže být řeč o jakékoliv ohranosti, líbivosti nebo kolovrátkovitosti. Pravda, posluchač, který tuhle muziku zvolí za kulisu, nebude zklamán ani vyrušován nějakými přehnanými nároky, které by na něj muzika kladla. Ale ten, kdo bude poslouchat pozorněji, zaslechne kus práce a touhu po něčem, co chce Kateřina Marie Tichá sdělit posluchačům. Zajímavě k přenesení sdělení někdy pomáhají i další hudební prostředky. Třeba v následující písni V horách až filmová aranže muziky, díky které si budete místy připadat třeba jako ve velkofilmu při průletech nad hlubokými propastmi a dalekými horizonty.

Kdybychom zkoumali dráhu Kateřiny Marie Tiché, tak bychom zjistili, že na ní najdeme kontakty s Martinem Červinkou, který léta zaštiťoval tvorbu Jany Kiršner, vystupování s kapelou Jelen i spolupráci s Ondřejem Turtákem alias ODD, někdejším raperem a dnes velmi oceňovaným producentem u nás. Ostatně stál i za deskou Plamen, kterou dnes společně posloucháme. Titulní píseň téhle nahrávky je plná silných emocí a přirovnání a v něčem může být vlastně klíčem k celé desce.

0: Úplně zjednodušeně by se dalo říci, že Kateřina Marie Tichá na své nahrávce dělá to, co je ženám vlastní, tedy zpívá o emocích, vztazích, touze po blízkosti a zakotveném životě. Ale písně, které posloucháme na albu Plamen, v sobě mají ještě něco víc. Nejde o nějaké líbivé rýmy typu Láska páska, nebo o kolovrátkovité melodie, které se zakousnou do mozku a už posluchače nepustí. Svůj podíl na tom mají bezesporu i přirovnání obsažená v textech. Vím, že už nebudu stejná, jsi součást mojí smečky a já tvého hejna, zpívá Kateřina Marie Tichá a aniž by si potřebovala kohokoliv přivlastnit, posluchač hned ví.
1: Mám před sebou čistý stůl a dvě prázdné sklenky, tak můžu víno a nebo vodu pít. Na všechnu mou tíhu je led pode mnou tenký, možná přišel čas ji odložit.

Padla tu zmínka o tom, že Kateřina Marie Tichá zdědila kapelu Benjis po svém vzoru a blízkém kamarádovi Davidu Stypkovi. A tak posloucháme muziku skvěle zahranou, barevnou, která zpěvačku skvěle podpoří v jejím výkonu. Zároveň nemá posluchač dojem, že by zde byla snaha nějak kopírovat to, co už to bylo, navazovat na Stypku, natáčet nějaké další tóny, které budou Stypku připomínat. A pak přijde první duet z desky, ve kterém se ke Kateřině Marii Tiché přidá trošku překvapivě možná Milan Zeiss z Tata Boys. Alespoň pro mě byl v té chvíli David Stypka zpět. Ten feeling, klenutí té písně, její vyznění, to celé mi Davida Stypku připomínalo od prvního tónu až do konce. A vlastně mi to tak v pořádku přijde mi.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, dnes pěkně do Popíkova, do Pohody s deskou Kateřiny Marie Tiché Plamen z roku 2024. Už to byla řeč o tom, že deska zpracovává především téma vztahů. Ostatně i já jsem zpěvačku zachytila také především díky zmínkám na Instagramu jedné známé, která se u videí z brněnského koncertu Kateřiny Marie Tiché vyznávala z toho, jak jí texty jejich písní pomáhají procházet vztahovými bouřemi i zátokami života. Když ovšem poslouchám písničky z alba Plamen, tak si říkám pořád dokola, že tohle skutečně nejsou jen zpívánky o tom, jak jsou vztahy těžké nebo lehké nebo jakékoliv. Myslela jsem při poslechu na Lenku Dusilovou, na Janu Kiršner, na Anetu Langerovou, na zpěvačky a skladatelky, kterým se podařilo oslovit široké publikum a přitom se nějak nezaprodat, nevzdat se kvality, hloubky sdělení. A musím říct, že zdá se mi, tohle se daří i Kateřině Marii Tiché. Naštěstí.

Je před námi, alespoň podle mého názoru, jedna z nejsilnějších písní desky, ne-li úplně ta nejsilnější. Jmenuje se Budu tu, začíná touhou po zahlédnutí velryb a zvuk podobný velrybímu zpěvu se pak celou písní nese. A zároveň po tom exotičnu, kterou tuhletu písničku otevírá, jde pak o píseň úplně zakořeněnou do nejobyčejnějších obyčejností. Zrají v ní poslední letní jablka, prohání se v ní bouřka a voní to v ní senem. A za tím vším je zdánlivě obyčejný příslib blízkosti. A taky je to jediná píseň na albu, v níž se v textu objeví odkaz k tomu nahoře. Jakoby tohle všechno bylo propleteno do trojpramenného provázku, který se nepřetrhne.

Na desce Plamen najdeme dva duety. V tom prvním se objevuje Milan Zeiss z kapely Tata Boys a možná může jít o nečekané spojení. Ne, že by to druhé bylo neméně překvapivé. Druhým souputníkem Kateřiny Marie Tiché je Štěpán Kozub. A celá píseň opět zní, jako by se David Stypka usmíval a Benjis hrál k jeho klasickému výkonu.

0: zradila svoje tajemství.
1: Jen když ho řekneš nahlas, tak snad konečně zmizí.

Všimli jste si? Píseň Znova, ta, kterou deska Kateřiny Marie Tiché Plamen končí, vlastně nekončí. Ne do tečky. Zůstává otevřená podobně jako některé nahrávky na poslední desce Davida Stypky Dýchej, která už byla dokončena po jeho smrti. Spousta věcí se neuzavírá a má šanci na pokračování. Příběh Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis, dříve kapely Davida Stypky, která dnes doprovází Kateřinu Marie Tichou, je toho příkladem. Tak se těším na další kapitoly tohodle příběhu. Snad i vy. Interval dnes patřil desce Plamen Kateřiny Marie Tiché a je u konce. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Tak a poslední vydání intervalu na Rádiu 7 je za námi. Skoro 20 let tento pořad ukazoval na hudbu s přesahem, na tu, u které stojí za to se zastavit. Naposledy se můžete zaposlouchat ještě v reprízách zítra, v pátek v 5 odpoledne, v sobotu hodinu po půlnoci a v neděli krátce po poledni.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Jaké to je opřít si hlavu o hruď mistra a naslouchat tlukotu Božího srdce? Nejmladší z učedníků Jan nás učí, že nejhlubší poznání nepřichází skrze rozum, ale skrze blízkost a lásku. Další z biblických portrétů přináší klíčové slovo na Rádiu 7 za chvilku po 22. hodině.

0: Minula 22. hodina čtvrtku 27. srpna. Dobrý poslech reprízy pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 vám teď přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu volného cyklu věnovaného nejznámějším biblickým postavám. Dnes je před námi postava apoštola Jana, člověka, který sám sebe označoval za miláčka Božího. Člověka, který tedy velmi dobře věděl, co to znamená být Pánu Ježíši blízko. O něm si budu povídat se svým dnešním hostem, tím je Daniel Čep z Betánie, Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Dan je starší tohoto společenství, moc tě vítám.
3: Děkuju.
2: Když se řekne apoštol Jan, co ti hned vyskočí?
3: Apoštol Jan mi, hned se mi vybaví, že to byl jeden z těch tří, kterých byl Ježíši nejblíž. Po celou dobu jeho aktivní služby, 3 let, stál víceméně těsně při jeho boku. Dá se říct, že mu ležel na rameni, jo, nebo spočíval na jeho klíně. Takže někdo, kdo byl Ježíši po celou dobu nejblíž.
2: Janovi je připisováno evangelium, ale také jsou v Biblii Janovy listy. Je to pořád ten týž autor?
3: Já mám za to, že je to nejenom evangelium Jana, ale i listy, ale je to i zjevení Jana. Je to jeden a ten týž Jan, apoštol Jan.
2: Mě na Janovi vždycky fascinovala ta jeho proměna, protože právě zjevení Janovo, ta závěrečná kniha Bible, ho ukazuje jako obrovského mystika. Ale když o něm čteme v Bibli, tak v počátcích toho zaznamenaného děje jeho života je představován jako syn hromu. Tak kdo je vlastně Jan? Co o něm víme z Bible?
3: Když si bavím Jan, tak se mi spojí 2 takové věci. Máme o něm zprávu, že byl s tím nejmladším apoštolem. Já ho vnímám jako takový ten pozdní teenager, kdy se přidává spolu s Jakubem, opouštějí toho svého tatu, jeho Zebede, a přidávají se prostě k Ježíši na tu jeho cestu, na tu jeho mesiářskou cestu. Ten věk byl někde kolem 17 až 20 let. Někdo říká, že byl ještě mladší, ale prostě rozumíme tomu, že to vlastně nejmladší apoštol a umírá jako poslední. Jo? Že vlastně to zjevení Jana, tam se předpokládá, že ten věk toho Jana mohl být někde mezi 90 a 92 lety, kdy umírá.

0: na ostrově Patmos. Takže jakoby nejdřív začal a nejdel vlastně zůstala o něm nějak, jako zmínka, umírá vlastně přirozenou smrtí, kdežto ostatní apoštolové vlastně umřeli z dokumentace, co máme křesťanské, mučednickou smrtí.
1: Co víme tedy o Janově rodině?
0: O Janovi se setkáváme vlastně s jeho bratrem, s Jakubem, a víme, že oba dva byli v tom nejbližším kontaktu společně ještě s Petrem, s Ježíšem. To potkáváme teda Jana, potkáváme jeho bratra Jakuba a setkáváme se tam vlastně ještě s tím tátou, kdy ho vlastně jakoby ten otec je propouští, nebo oni odchází od toho otce, jdou následují Ježíše, a setkáváme se taky s jejich maminkou, že? Ta jejich máma tam má taky nějakou roli. Ona byla jednak u kříže, když bych šel do té pozdější historie, ale do té, záleží jak to vezmeme, ale když půjdeme vlastně od té jejich služby, tak se tam dostává do přítomnosti Ježíše, a když Ježíš mluví o Božím království, tak maminka to má vymyšlené a říká: Ježíši, já bych tak byla moc ráda, kdyby ti kluci měli to místo, jeden zleva, druhý zprava. Takže ona se uměla o ty kluky prostě starat, uměla lobovat u Ježíše, a Ježíš řekl: to není tvoje věc, to náleží pouze jenom otci, je to malicherné, je to hloupost, to, oč mi žádáš. Takže potkáváme se tam s tím otcem, s maminkou, potkáváme se vlastně s bratrem od Jana.
1: No a jak je to s tím synem Hromu? Proč je tak nazýval Ježíš?
0: Netuším, jak to může souvisit třeba s otcem, jestli byl takový otec, anebo jestli oba dva ti bratři Jakub a Jan byli takový úderní. Nevím, jakou souvislost bych mezi tím hledal, a ono vždycky je to zapředeno nějakým tajemstvím, takže já vám ho asi dneska neodkryju.
1: Byli tedy rybáři. A znali se s Petrem, to asi víme.
0: Já bych řekl, že se znali s Petrem a s Ondřejem, jako s těmito dvěma bratry. Že byli tak kousek od sebe.
1: Mm-hmm. Jakou roli vlastně hrál Jan v té výjimečné trojici mezi všemi 12 učedníky? Proč tam byl Jan? Petr vynikal asi takovou horlivostí, někdy možná neuvážeností, že byl se vším rychle hotový. Jakou roli hrál Jan?
0: Jan hrál roli takového důvěrného posluchače. Tu jeho roli bychom zase vyčetli, když budeme číst evangelium jeho, evangelium podle Jana, které jediné vlastně není synoptické. Všechny tři ostatní jsou synoptické evangelia. Jsou to víc životopisné evangelia, když to evangelium Jana povídá příběhy. Povídá příběhy. Jan je vypravěč. Jan je dokonalý vypravěč příběhů, že dokáže toho čitatele vtáhnout do toho děje. Pro mě je jakoby list Janův sám o sobě tím nejsilnějším a tím unikátním. Kdybych mohl vybrat, jestli dát člověku nový zákon, novou smlouvu, anebo evangelium Jana, dám mu evangelium Jana. Jo, při tom prvním kontaktu. Takže evangelium Jana je pro mě opravdu zcela výjimečným a příběhovým, dějovým evangeliem. No a potom vlastně, když Jan píše svoje epištoly, všechny tři, tak z toho vyčítáme, že Jan je muž, který je velmi citlivý. Velmi citlivý a velmi, jak bych řekl, bodrý nebo sympatický. Jo? Tam je několikrát vlastně oslovovaní jsou jako církev, jsou osloveny jako děti, jako miláčci. Celé ty tři epištoly jsou o lásce, o Ježíšově lásce. Jsou natolik klíčové, aby ukázali Kristovo srdce, že nenajdete jinou epištolu, která by takhle odhalovala Ježíšovo srdce, jako právě ty tři epištoly Jana.
1: Je to krásné, a zároveň v té dnešní době, která je v leccčem cynická a taková dvojsmyslná, to, že někdo někomu ležel na klíně, už by se dalo brát, že jako kdo ví, jak to bylo, že?
0: Tak bohužel dnešní doba, nebo prostě vůbec morálka lidí, což by mělo určovat vlastně budoucí dějiny, jo, to toho, co se stane, tak ta morálka je velmi špatná, a ta doba, ve které žijeme, má spoustu stinných sexuálních míst, takže v té, v

0: té době si myslím, že lidé měli čistší myšlení, byli daleko víc zaměření na práci, daleko víc prostě otevření vůči jeden vůči druhému. Nemyslím si, že by nečelili pokušením, rozhodně si myslím, že ano, ale prostě nebyla to doba tohoto charakteru, všechno je dostupné hned teď, jak já chci.
1: Rozhodně to, že máme zkušenosti s nějakou špínou, neznamená, že by neexistovaly věci čisté. Tak tedy zpátky k Janovi, jako vypravěči příběhů, o čem je tedy to jeho evangelium?
0: Jeho evangelium ukazuje jednak ty příběhy. Já třeba, co miluju, jo, to, ten příběh mě velice se dotýká, tak je o Lazarovi, kdy Ježíš si dává vlastně dostavení a přichází pozdě. Dva dny vlastně přichází pozdě, jakoby zbrzduje celý ten proces, kdy mohl tam být dřív, kdy mohlo přijít vlastně uzdravení, nebo ten Lazar nemusel zemřít a on to všechno jakoby dotáhne do tohoto zázraku zkříšení, který je, zase Jan ho popisuje strašně srdečně, a to, když se vžijete do toho děje, jako když to nečtete takhle prostě jenom abyste zabili čas, jo, nebo že z nějaké nutnosti, ale vžijete se do toho děje, tak vidíte, že je tam strašná dynamika, je tam síla toho poselství. A další věci, fakta, které si můžeme jakoby uvědomit při čtení Evangeliana, je, že na mnoha místech je tam Ježíš vysvětlený, že vlastně on je pastýř, on je dveře, on je ta sůl, on je to světlo. Jan ukazuje v praktických věcech prostě, kým je Ježíš. Jo? A neposlední věc, kterou je nutné opravdu povystrčit nebo prostě zdůraznit, ukazuje, že je Boží syn. Ani jeden z evangelistů nejde takhle jakoby přímo na dřeň, anebo nepíše to tak přímo čaře jako Jan. Jan píše naprosto s otevřenou přesností a naprosto okázale, Ježíš je Mesiáš, Ježíš je Bůh. On i otec jsou jedno. Je to jeden a ten týž. Takže to je to, co mě osobně jako prostě rezonuje, když bych měl popsat tady evangelium, tady toto, které není synoptické evangelium Jana.
1: Proč myslíš, že tady vůbec jako a priorně Jan psal jinak? To už se nechtěl přidat k těm třem nebo možná i vícero lidem, kteří dosvědčovali, jak to všecko bylo, snažili se sestavit chronologickou osu Ježíšova působení. Nebo proč? Co byl ten důvod, že je to jiné, to jeho evangelium?
0: Kánon byl někdy sestavený třetí století, že jo, takže já ani vůbec nevím, jestli vůbec ten Jan četl ty tři evangelia. My dneska máme vlastně to pucle, jako máme poskládané, ale v té době, jakou měli dispozici, co věděli, co napsal Marek, Lukáš, Matouš, jestli oni na tom společně pracovali. Můžeme se domnívat, že jo, ale když budeme upřímní a máme taky jako i něco přečtené, tak vidíme, že některé věci jsou tam naprosto jakoby odlišné vhledy. A měli jiné informace a věci vnímali jinak, jestli je tam jedno oslátko, nebo jestli je tam oslice s oslátkem, jo. Takže to není nic proti ničem, ale vidíme, že prostě každý to viděl z jiného úhlu, měl jiné informace, přicházel, jakoby čerpal trošku z jiných zdrojů. Jan neměl potřebu psát, jakoby, tak jak to vnímám, že neměl potřebu psát životopis Ježíše Krista, ale měl potřebu prostě zdůraznit, Ježíš byl blízko mému srdci. Já jsem poznal jeho srdce, já vím, kým on je pro mě a já vím, že on je Bůh. Jo, a to je to, na čem to staví, a to, jestli on četl ty další evangelia, nebo jo, to se úplně nedovíme, jak se skládal kánon, kdo o čem věděl. Jo, to my k tomu přicházíme jako hotoví čtenáři, že? Takže pro něho si myslím, že to jeho dílo bylo jedinečné, autentické a zcela osobní.
1: Janovy listy mají také společné téma?
0: Janovy listy mají společné téma a jim vlastně, já tam vidím tu lásku k církvi, milujte se navzájem, ať mezi váma zůstává Boží láska, tak jako já jsem miloval vás, jo. Prostě důraz na tu chlíčovou charakteristiku Boha. To je láska. To je, že vlastně bez lásky není nic. Jo? Bez lásky se nemůžeme zalíbit Bohu. Prostě jednoduše, včera jsem se na tom jakoby, jsem se takovým způsobem na skupince modlil, že vlastně Ježíš neuzdravoval lidi, protože věřili. On pobízel lidi, aby věřili. A určitě mu to leželo na srdce, několikrát to zmiňuje. Ale když si otevřeme některé případy, tak jsou lidé, kteří absolutně nevěřili. Jo? Nevěřili Ježíši a on přesto učinil zázrak. Ať to bylo 10 malomocných, ať to byl Lazar, ať to byla Marta, Marie, ať to byli potom jeho učedníci, když byl zkříšen. To jsou byli lidé, kteří prostě nevěřili. A on pozbuzuje, aby věřili, ale on to dělal, protože miloval. A tam vidím, že to je prostě to klíčové slovo, je láska. Na lásce je postavený příchod Božího syna. Na lásce je postavené vůbec to jeho mesiášství. To, proč na tuto zemi přišel. A to nejlépe popisuje právě apoštol Jan.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dan Čep, starší Betánie Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě, je host dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o apoštolu Janovi. Člověku, který je výjimečný už jenom tím, co po sobě zanechal a je součástí dnes tedy biblického kánonu. Ostatně o těchto knihách jsme si v předchozím vstupu povídali. Ale ještě jsme, Dané, moc nerozebrali to zjevení, tu závěrečnou kapitolu, která Jana opravdu představuje jako mystika, jako člověka, který popisuje, co mu bylo zjeveno z hůry. Ta kniha je pro mnohé složitá a těžce se čte, protože má obrazy, kterým asi ne vždycky rozumíme. Jaké je podle tebe její poselství a proč ji Jan napsal?
2: Pro mě je taky složitá.
1: To je dobře.
2: Jo, já ji čtu do 6. kapitoly, pak ji moc nerozumím. Ale asi je to možná to, že jsem i tady v tomto rozhovoru prostě upřímný, jo, že nehraju si na něco, na co prostě jakoby nemám v tuto chvíli úplné poznání. Takže to absolutně respektuju ten popis té eschatologie nebo těch budoucích věcí, které, o kterých Jan tam píše, ale když třeba čtu ty dopisy, které píše do církví, ať je to do Efezu nebo do Laodikeje nebo prostě ty další dopisy, tak si myslím, že je to úžasné proroctví, je to názor takové boží kritiky, kdy přímo bych řekl, že je to taková literární kritika, krásná literární kritika, kdy říká, toto si na vás vážím, v tomto jste výjimeční, jo, cením si této věci, této charakteristiky u vás, ale toto vám chci vytknout, ale toto se mi na vás nelíbí, anebo tady máte určitý nedostatek, tady zaberte špónu. Jo, takže to je třeba to, co fascinuje mě, to, co já si ze zjevení přímo najdu a to, co vidím, že mluví k dnešní církvi, jo, že dneska vlastně tato řeč církvi by měla být blízká. Ano, máte tady silné stránky, ale přidejte v této věci.
1: Jaká je podle tebe role mystiky vůbec pro církev? Potřebujeme ji?
2: To je ale šalomounská otázka. Já na to odpovím podle sebe. Já jsem realista. Když se mě, Katko, zeptáš, jaké filmy mám rád, tak já ti jednoznačně řeknu, že jsou to filmy, které jsou třeba životopisné nebo podle skutečné události. Nevím, jestli jsem někdy viděl nějaké sci-fi, jo, nebo nějaké horory, nebo prostě něco takového. To jsou filmy, které mi jakoby vůbec nic neříkají. A nemám žádnou jakoby ochotu se podívat na prvních 10 minut. Takže to je, jestli v této věci bys chtěla nějakého mystika, který ti bude odpovídat prostě na tady od té 7. kapitoly zjevení, tak u mě ho zrovna najdeš. Jo, já jsem opravdu člověk, který je realista. Stojí nohama na zemi. Ani bych neřekl, neupřednostňuje víru nebo rozum, ale v naprosté kolaboraci si dokáže jenom představit spolupráci víry s rozumem, tak jak nás Bůh stvořil, tak jak nám tady ty dispozice pro život a pro nějaké prostě spolehlivé existování na této zemi dal. Takže pro mě ta mystika určitě nějaké místo, jako vím, že na této zemi má a jsou lidé, kteří milují a jsou lidé, kteří právě se dívají jenom na tyto filmy a zajímají se jenom o sci-fi a jenom jakoby o tyhle ty budoucí věci a já tohle to mám jakoby otevřené. Já jsem nesadeně jakoby závislý na Kristu, žiju z jeho milosti. Jestli dneska přijde, tak přijde. Jestli přijde zítra, přijde.

0: a přicházejí lidé a mají hodně otázek, tak i já s mojí ženou nebo i moje děti mají otázky, na které nemají odpovědi. A já si vždycky říkám, že kdybychom měli na všechny otázky odpovědi, tak jsme v podstatě jako Bůh. Protože bychom byli vševědoucí. My nemůžeme mít odpovědi na všechny otázky. My nemůžeme dostat odpovědi na jakoukoliv otázku k Bohu, když ho to prosíme. My bychom ho dostali potom na stejnou úroveň, jako jsme my. On je Bůh, on je absolutně v jiné úrovni bytí, chápání, vnímání, existence nebo samoexistence, jo, když to řeknu takhle, nebo věčnosti, než jsme my. Takže jediné, kdo nám dokáže porozumět, jediné, kdo je na té naší úrovni, kdo se snížil na tu úroveň, je Ježíš. A dneska vlastně Ježíš tu není, že Ježíš je u Otce, přišel k Otci, navíc Jan o tom nádherně na třech místech mluví, Ježíš je u Táty, jo, a čeká nás, tam na třech místech ukazuje nádherně, že tam přijdeme, to je naše místo, nemáme se vázat tady k této zemi, přijdou lepší věci, přijdou lepší okamžiky, lepší místo pro nás. Takže mám otázky, ano, je to pro mě mnohdy témné a má to tak být. A něco nám Duch Svatý zjeví, ten tu je, vlastně na místo Ježíše, že on ho poslal, Duch Svatý mezi náma přebývá i v našich životech, jo, už nemáme literu zákona, už nejedeme podle 613 přikázaních, ale Duch Svatý je v nás. A ten Duch Svatý je tím hnacím motorem, ale nezjevuje nám úplně všechno. Stále máme někdy otázky a já to takhle mám. Moje žena to takhle má. Moje děti to mají. Přátelé v církvi to takhle mají. Takže velcí boží služebníci to takhle mají. Nemám rád superhrdiny. Nemám rád lidi, kteří mluví něco jinak a ve skutečnosti to je jinak. Takže přiznáváme to. Jsme oklopeni tajemstvím, jsme oklopeni určitou mystikou a je to dobře, protože nejsme jako Bůh.
1: Říkali jsme to, že Jan hodně psal o lásce. Možná, že nahlédl boží lásku k nám způsobem, který byl výjimečný i mezi učedníky. Mně se hrozně líbí, jak on se označuje v evangeliu. Tam nepíše já jsem viděl nebo něco, ale ten, kterého Bůh miloval, vždycky píše.
0: On.
1: Ano. Bůh miloval Jana. Tak. To je moc krásné označení, i takové vlastně důvěřivé přisvojení si té boží lásky. A na to se tě chci zeptat, jak člověk dozraje do toho hlubokého vědomí, že je opravdu ten milovaný boží?
0: Každodenním vztahu s Bohem a myslím si, že Jan dosáhl i takové úrovně poznání Ježíše ještě zcela odlišné, tak jako ostatní učedníci, aby ho úplně neodděloval, ale dosáhl toho poznání tehdy, kdy Ježíš byl vlastně vzkříšen. Do té doby jsem přesvědčený, že stejně jako všichni ostatní učedníci, jeho představy byly naprosto jiné. Dokonce, když byl vzkříšen, tak učedníci si mysleli, že tak už konečně přišel ten čas, že obnoví to království Izraele, že vlastně přijde ta vláda, ta exekucia, ta výkonná moc, jo. A on říká prostě, to není vaše věc. Já vám dám ne vládu, tu exekuci, ale dám vám dynamis, dám vám tu moc Ducha Svatého, tu vy budete potřebovat. A to si myslím, že právě ta smrt Ježíše Krista, to vzkříšení, to zásadně ovlivnilo Jana. A taky se potom jakoby domnívám, kdy Ježíš mu říká, nebo domnívám, ono to takhle je z písma, říká, tady je tvoje matka. A předává mu svoji maminku. Předává mu, řeknu to hezky, paní Marii, tady se starej o moji maminku. A on ji přijal k sobě a já jsem přesvědčený, že nějakou tu dobu ji zabezpečoval po její žití, jestli se staral i o Josefa. Těžko říct, jo, ale prostě měli na starosti, byli takovým patronem. A do jaké míry byla jakoby jeho aktivní služba počas toho, kdy vlastně se o ní staral, Nedokážu posoudit. Každopádně vím, že mu příslušela tato role, která byla jiná, než měli ostatní učeníci. Taková rodina.
1: To je vlastně, a zase je to věc vztahu, že jen těm nejdůvěryhodnějším v našem životě svěříme ty nejbližší. A v tomto případě tedy Jan přijal, tam bylo psáno, a v tu hodinu ji ten učedník přijal k sobě. Takže opravdu ji

0: si poskytl zázemí a otevřenou náruč. Nicméně v životě zažíváme i takové hořké chvilky. Jan ve vztahu k Ježíši zažil taky a minimálně jednu, která mi tedy teď tane na mysli. Myslím na situaci v Getsemanské zahradě, kdy si tam Ježíš vzal zase ty tři, Petra, Jakuba a Jana. Ty tři, kteří s ním předtím byli nahoře proměnění a viděli tu slávu Boží a tak. A teď je žádá vlastně před tou nejkrizovější situací ve své pozemské pouti o účast, o modlitbu. A třikrát se opakuje, že ti učedníci místo modliteb usnou. Jsem se kolikrát říkala, až se to všechno semlelo. Jak si museli připadat? Co si museli vyčítat? To vědomí, že jsem Boha zklamala. To, že jsem nenaplnila ta Boží očekávání. Co s tím?
1: Já jsem nad tím taky tak přemýšlel. A věřím, že je to trápilo po tu dobu, co ten Ježíš byl na tom kříži. Jakmile byl zkříšený, tak nikoho z nich si myslím nenapadla tady tato myšlenka nějakého selhání nebo zklamání. Ale jak vidí Ježíše, jak visí na tom kříži. My, jak jsem řekl, my známe pucle, my máme poskládané, ale oni neviděli, že ten Ježíš stane. Jako, oni ho neviděli zkříšeného, oni ho vidí stále na kříži. Jo? A vlastně vidí tu možnost, že možná byla nějaký čas, že mohli něco změnit. To v tom Getsemane. Že na ten kříž třeba nemusel jít. Já si myslím, že někdy máme fakt takové falešné představy o nich, že jim všechno bylo jasné, ale potom, když čteme opravdu důsledně písmo, tak vidíme, že Tomáš nebyl jediný, který prostě nevěřil, ale je tam místo, že všichni nevěřili a že on káral jejich nevěru. Jo? Takže on viděl, že oni prostě opravdu nevěří, že bude zkříšen. Jo? Takže bylo to v takovém stádiu, že sami byli velmi překvapení a v úžasu. Oni si to přáli, ale nevěděli, kdy to nastane, nevěděli prostě, jestli se to stane, to se pozná v té situaci, kdy člověk se v takové chvíli ocitne, nebo když prostě přijde takový okamžik lámání chleba. Vesměs jsme všichni jakoby po bitvě hrdinové a každý jakoby je generál, jo? Ale v ten daný okamžik, jo, kdy vlastně ten mesiáš, záchrance světa, spasitel, kterého ten Jan potom takhle jakoby ono krásně nazýval, on už psal to, on už věděl, jak to dopadlo, ten příběh, jo. Ale ten čas, ty tři roky, které s ním strávil, on s těma učeníkama, to bylo něco neuvěřitelného, jo. To my nemáme šanci prožít, jako prostě to se nedá ani popsat, jo. Takže pro něho to muselo být opravdu traumatizující. Navíc vidíme, že vlastně on byl poslední, kdo do toho Ježíše následuje, ještě běží jakoby z Getsemane a vlastně dostal se až na ten dvůr a vlastně umožnil tomu, aby Petra mohli vlastně pustit na ten dvůr. Tam píše, že vlastně to byl Jan, jo, kdo na tom dvoru byl. Takže je to takové zvláštní. No. Nevím, jak to působí na ostatní posluchače, ale jakoby na mě. Já tady jsem jakoby s velkou pokorou.
0: Co vlastně dělat, když takhle Ježíše zklameme? V případě Jana to nemáme nijak extra popsané. Pozornost je soustředěná na Petra, který tedy aktivně popírá, že Ježíše vůbec zná, přemohla ho asi ta vlna strachu a to všechno, co se najednou dělo kolem dokola. Ale ten Jan musel na tom být vnitřně, tak jak jsme si teď řekli, velmi podobně.
1: Přesně.
0: To vědomí, že opravdu nebyl se svým pánem v momentě, kdy ho o to požádal, poprosil, potřeboval pomoc. Co se dělá s takovým pocitem? Čeká se na to, co udělá pán Ježíš, anebo je něco na nás?
1: Osobně to řeším tak, že večer, když jdu spát, tak prostě prosím pána, aby mě odpustil. A vím, že jsem člověk, který je z masa kostí, který je chybující. A věřím, že v jeho životě to bylo taky, že tam byla ta pokora. Možná to nemáme zaznamenané v evangelii, že by prostě nějakým způsobem on nějak pochyboval nebo prostě zapíral Krista, nebo nebylo to třeba ani jakoby v ten okamžik jakoby nějak nutné. Ale určitě si myslím, že v jeho životě to bylo taky pokora, byla to nějaká lítost, bylo to nějaké pokání nebo prostě vyznání se. Jo, takže Tak takový jsme lidé, tak my ani na té zemi jako lepší ani nebudeme. Jako jediné, co nás vlastně činí, co nás proměňuje, den ode dne, Duch Svatý, jo, ten v nás působí to, že nás obnovuje a že nás přivádí víc k otci, ale stále se probouzí jakoby ten člověk. Takže oni byli z masa a kostí. My neukážeme říct, že bychom bděli. My to teďka čteme a možná si řekneme, jo, my bychom byli lepší. Ne, byli bychom lepší. Byli bychom utahaní za celou tu noc, že bychom spali a nedokázali být. Takže já věřím, že pro Ježíše to bylo neskutečně těžké taky bojovat, jo, že akorát, že věděl víc. On věděl, co oni nevěděli. To se nedá porovnat. To, co pro Ježíš byl 100% Bůh, byl i 100% člověk, ale oni byli na 100% lidé. A to je nepoměr. Takže já jim rozumím. Já jim naprosto rozumím. Nejednal bych asi jinak.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu zkoumáme osobu či osobnost apoštola Jana. Mým hostem ve studiu je Dan Čep, starší křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Jan je nám známý z Nového zákona skrze evangelium, jeho listy, zjevení Janovo, tu závěrečnou část Bible. Ale co vlastně víme, možná teď jsme odkázaní spíše na tradici nebo mimo biblické spisy, co víme o jeho životě vlastně poté, co Ježíš stal z mrtvých a v tom období, než víme o jeho smrti na ostrově Patmos? Je něco známého?
2: Tak máme zprávy teda o biskupu Polikarpovi, který vlastně zažil Jana, který se s ním osobně setkal a který vlastně ve svých spisech popisuje, že ho vlastně císařem byl vyhnaný prostě na ostrov Patmos, jo, kde dožil svůj život. To znamená, nebyl popraven, nebyl mučen, ale byl v takovém zajetí, stejně tak třeba Napoleon Bonaparte. Jo, takže takový jakoby podobný scénář.
1: A to je všechno, co se ví o životě Jana?
2: Tak možná ví někdo něco víc, možná jsou nějaké další spisy, které mi nejsou známé, ale když to řeknu...
1: Možná nějaké legendy taky, že?
2: Asi jo, určitě. Ale jakoby nemám asi, co bych dalšího k tomu dodal.
1: Kdyby byl Jan dnes mezi námi, jaký by byl? Podle čeho bychom ho poznali?
2: Tak já si myslím, že by to byl muž, který záleží, kdyby jsme ho potkali, v jakém období jeho života, jestli by to bylo vlastně v době, ještě než ho Ježíš učinil svým učedníkem, anebo potom vlastně, jak se stal apoštolem a tím jedním z těch sloupů té církve, ale věřím, že to byl člověk, muž srdce. Muž srdce a naučil se jednu věc, a to je milovat jako Ježíš. Jo, milovat prostě jeho srdcem, poznávat Ježíšovo srdce. To se mi strašně líbilo. Věřím, že byl muž, který byl dobropověstný, prostě vykazatelný, muž, který se vystříhal hříchu, muž, který dbal na svatost svého života, který, když klopítl, tak šel k té nebeské slitovnici, prostě tam se vyspovídal tomu královi králů, pánovi pánů. Takže jako vnímám ho jako člověka, který byl z masa a kostí, ale který to setkání s Ježíšem bylo natolik klíčové, že změnilo celý jeho život.
1: On, když v těch svých listech používá nějaké výrazy, tak absolutně nejčastěji je to opravdu to slovo milovat anebo láska. Což myslím, že my v tom dnešním kontextu často chápeme v rovině emocí. Že je to nějaký pocit, nějaká ta vnitřní síla, která člověka naplňuje. Vědci by možná řekli, že jsou to nějaké endorfíny nebo prostě nějaká chemie v mozku. Ale ten Jan to staví podle mého hrozně dobře na pevnou půdu, protože v souvislosti s tím milováním neustále opakuje, kdo miluje, plní přikázání. Že to najednou slučuje s poslušností a jakousi praktickou láskou. Je to tak?
2: Určitě. Určitě jsem přesvědčený, že vlastně láska je, že chci to nejlepší pro toho druhého. Je to taková definice, kterou si jako říkáme jako v tom křesťanském kruhu, že chci to nejlepší pro toho druhého, to znamená, že se chci obětovat. Takže láska je spojená vždy a jenom s obětma. Jinak si myslím, že to není láska, je to jakoby nějaký ego pocit, jo, ale ta pravá láska, ta boží láska, která změnila náš život, která změnila mě, která změnila moji ženu, moji rodinu, která změnila lidi v mém okolí, tak to je láska, která se chce obětovat. Jo, to je ta Ježíšova láska, jo, kdy říká prostě, já jsem nepřišel, aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil. Já jsem přišel sloužit mnohým. Takže Jan žil u toho, že Ježíš není boss. Ježíš není masterchef, který ten bude dávat pokyny, kritizovat prostě a bude nějaké mega úrovně pichy, ale prostě sejme kohokoliv na potkání. Ale on přišel, který prostě řekne, vyzujte si boty a já vám umyju nohy. Jo, takže sklání se k těm učeníkům prostě a dělá tu věc, kterou by měli dělat oni jemu. Jo. Takhle si myslím, že já byl naučený, že dokázal vnímat lásku a takovým způsobem prostě to odráží do těch svých listů. Milovaní, milujte se navzájem. Jo. Mně se třeba líbí, jak říká děti. Jo. To je tam 11krát zmíněno, děti. A děcka, bychom dneska řekli. To je úžasný pocit nějakého jako rodinného prostředí. Děcka. Jo. Já to tak říkám, když jsem s přáteli, nebo když jsem s tou nejužší rodinou, nebo lidi, které mám velice rád, na kterým záleží, tak jim říkám děcka. Takže takhle mluví k té církvi. Mám vás rád. Mám vás rád. Viděl jsem to u Ježíše, to jsem se naučil, mám vás rád. Milujte se, dělejte to taky tak.
1: On vlastně, Jan, hodně často Ježíše představuje v té citové nebo citlivé stránce, že jo? V tom příběhu, který si zmínil o tom Lazarovi, který tedy Jan ve svém evangeliu popisuje, tak tam vysloveně píše, že Ježíš se rozplakal, protože mu jich bylo líto, když viděl, jak Marta a Marie pláčou po svém bratrovi. To nevím, jestli je to i v jiných evangeliích, nebo je na to Jan specialista?
2: To netuším, jestli to píše někdo jiný ve spojitosti s Lazarem, ale jako u Ježíši je to psané jakoby dvakrát, že ten jeho cit vyvrcholil vlastně pláčem, tak takhle je to popisované v evangelích a je to vlastně u toho Lazara, je to, když přichází do Jeruzaléma, že se rozplakal nad Jeruzalémem, že to je město, které ho nepřijalo, jo, které ho vlastně odmítlo. Kdy vnímá vlastně to, že už jde jeho národ, že ho nepřijme, jakoby vidí dál, že ho přijmou ti pohané, že ho přijmou ti tím z toho Samaří, z toho až na jiný kraj země.
1: Když přemýšlím o těch různých známých a slavných biblických postavách, většinou mají ve svém životě nějaký kritický bod, nějaký moment zápasu třeba se sebou sama, nebo někdy i s Bohem. Je něco takového, co víme o Janovi?
2: No, není to tam jakoby explicitně nějak napsané, že jo, takže jednak se musíme trochu vcítit, že, do těch evangelií, trochu to jakoby i prožívat, nemůžeme to číst opravdu jako jenom literaturu, to je úplně mimo, ale asi bych se vrátil k tomu ukřižování, to si myslím, že to je takový moment, který musel ještě jako dlouho cítit, jo, nebo i se k němu vracet, ten Jan.
1: K tomu usnutí u těch modliteb, že Ježíše nechal?
2: Přesně tak, ale i k tomu, že vlastně nemůže zabránit tomu, aby nebyl ukřižovaný, jo. On vlastně když bych já byl v té dané situaci, tak bych přemýšlel, co můžu dělat, abych Ježíše z toho vysekal. Jsem jeho nejbližší přítel, jo, ještě tady s Petrem a s Jakubem, co můžu dělat, aby Ježíše z toho dostal ven, jo, prostě přece nechci, aby umřel, přece nechci, aby ho bičovali, přece nechci, aby mu probodli ruce, bok, prostě nasadili trnovou korunu, jo, prostě plývali na něho, jo, to bylo jakoby brutální tyranie, tak masakr, tak přece to nechci dopustit, že? Jako, jestli se dostane do rukou Římanů, tak už víme, jak to skončí, jo? Jakože oni znali ty scénáře, oni viděli to ukřižování, že? To nebylo pro ně nic neznámého v tom jejich daném prostředí v té době, takže když to zasadím tak, když to mělo takový ten postup, který směřoval k té Golgotě, jo? Tak ta obrovská bezmoc. Obrovská bezmoc, prostě nemůžu to změnit, já proto nedokážu nic udělat. Ale to, jestli se Ježíšova slova naplní, kéž by se tak stalo, jo? Ale jako ta míra té víry, dokážem to změřit?
1: Naš pořad se chýlí ke konci. Dane, kdybychom měli to povídání o Janovi nějak zhrnout, co se od něj můžeme naučit, co si můžeme vzít do svého života?
2: Tak vezmeme si to, Katko, že to byl prostě mladý muž, který se rozhodl správným způsobem. Rozhodl se svůj život zasvětit tomu nejlepšímu mistrovi, tomu nejlepšímu pánovi, spasiteli této země, Ježíši Kristu. Že mu dal všechno. A to je ruku na srdce, ruku na své vlastní srdce, jestli bych dokázal položit všechno tady k nohám Ježíše. Možná obětovat kariéru rybáře. jakou kariéru bych obětoval já. Možná se rozhodnout, že teda se ani nebudu ženit, ale že se budu starat tam o jeho Ježíšovou maminku. A nevím, jestli žil v té době ještě třeba Josef, jo, ale co to znamená opravdu dát Ježíši všechno. Takže to je velmi, velmi palčivá nebo prostě otázka opravdu jakoby na hřebíček, jo. Jsem ochotný dát Kristu všechno. Jsem ochotný ho následovat až na ten Patmos, až na ten ostrov, až do toho svého posledního vydechnutí.
1: Říká Dan Čep, starší Betánie Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Moc ti děkuju. Děkuju za to, že jsme mohli sdílet nebo mluvit o životě Jana apoštola, který opravdu byl Ježíši tak blízko, jak to asi jenom je myslitelné.
2: Já děkuju taky a přeju posluchačům krásné letní dny.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Díky za vaši pozornost a naslyšenou někdy příště.

Letní sérii o slavných postavách Bible v pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 uzavře v sobotu v 8 hodin ráno Kateřina Hodecová s Jiřím Tenglerem, a to osobou Pavla, který se stal z pronásledovatele apoštolem.

A je tu poslední hodina čtvrtku 27. srpna. Večerním vysíláním Rádia 7 vás po 23. hodině provází Daniel Zeman. Od čtvrt na 12 ve čtení na pokračování otevřeme opět knihu Miloše Šolce mladšího Jak život šel, ve které zpracoval životní vzpomínky svého otce, československého reprezentanta v tenise a později baptistického kazatele.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

Na Rádiu 7 teď nastává pravidelný čas pro čtení na pokračování, a to z knihy Miloše Šolce mladšího, který v ní zpracoval životní vzpomínky svého otce, československého reprezentanta v tenise a později baptistického kazatele. V minulé části jsme se dozvěděli o událostech těsně před válkou. Miloš Šolc se snažil vždy na kurtech chovat jako boží syn. Měl dobrou pověst, sám hodně trénoval a učil druhé. A tak se stalo, že začal pracovat s mladou talentovanou tenistkou Bohumilou, která se později stala jeho ženou. Milošovi se Bohumila velice líbila a po čase se zblížili. Nejprve jí ale vedl k víře v Boha. Obrátila se a začas byla pokřtěna ve vodě. Na podzim roku 1941 se vzali. Jemu bylo 30 let a jeho ženě 22. Nastala nová etapa života. Oba byli tenisté a křesťané. Aktivně se zapojovali do sborového života Vinohradského baptistického sboru a byli šťastní. V roce 1942 Miloš omezil své tenisové aktivity a více se věnoval rodině a s přibývajícími lety také službě Bohu jako kazatel.

2. května 1942 jsem se já, Miloš, narodil jako prvorozený syn. Otec pracoval jako obchodní zástupce textilní firmy Sochor ve Dvoře Králové. Do protektorátní situace zasáhl v tom měsíci jako blesk atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, ke kterému došlo 27. května. Následoval teror tzv. Heydrichiády. Na základě rozsudků staných soudů bylo popraveno 1412 osob, k tomu byly vyhlazeny obce Lidice a Ležáky. Praha i území protektorátu se po této události výrazně změnily. Nic už nebylo jako dříve. I v případě sportovních aktivit docházelo k výrazným změnám, akcí ubývalo a účast na tenisových turnajích se omezovala. Otec se v tomto roce omluvil z účasti v tenisové lize a v novinách bylo uvedeno, že musí s politováním sdělit, že se tenista Scholz omlouvá z účasti z existenčních důvodů. V následujícím roce 1943 se 6. srpna narodila dvojčata Josef a Bohumila. Naše rodina se tedy po 15 měsících rozrostla o další dva členy a noviny si nemohly nechat ujít příležitost poreferovat o této události. V jedněch se pod titulkem Tenistka, tenista a dvojčata psalo. Je dávnou známou skutečností, že sportovci se mají čile k životu a že k němu zaujímají kladný postoj i mimo své sportovní působení, tak říkajíc v civilu. Neposledním důkazem je skutečnost, že zejména v poslední době se hlásí ze všech stran houfy nově narozených dětí, jejich tatínky či maminkami jsou známí sportovci nebo sportovkyně. Zrovna včera v pátek jsme se dozvěděli novou podobnou radostnou zprávu ze sportovních kruhů, tentokrát opravdu skoro rekordní. Známé tenistce Bertlové, provdané za neméně známého dosud plně aktivního tenistu Scholze, se narodila včera ráno pěkná dvojčátka, vážící dohromady hodně přes 5 kilogramů. A ještě pozoruhodnější je, že to je páreček, holčička a chlapeček, jistě velmi vzácný případ. Holčička se bude jmenovat po mamince Bohumila, ale chlapečkovo budoucí jméno je dosud neznámé, protože má již staršího, teprve 15-měsíčního bratříčka, po tatínkovi Miloše. U Scholzů se jistě budou mít co ohánět. Otec měl být nasazen na práce v Německu a situace se jevila pro rodinu velice složitá. Z boží milosti se však našel jeden ze sportovních příznivců, německý továrník Frick, který otce zaměstnal ve své firmě v Praze jako úředníka a tím se situace vyřešila. Velikým přínosem v náročnější rodinné situaci byla mladá pomocnice Lídie Jersáková, která byla ochotná pomáhat v péči o nás tři malé děti a zůstala v naší rodině až do konce války. Byli jsme tedy vlastně ne pěti, ale šestičlenná rodina. Napjatá politická situace v protektorátu, pracovní vytížení a rodinné povinnosti způsobily, že i v roce 1943 byl tenis v otcově životě v podstatě na vedlejší koleji. Otec však nebyl sám. I jiní tenisté nehráli v této složité době tak aktivně, jako tomu bylo dříve. Otec však v červnu hrál mistrovství Čech a Moravy, které se hrálo na prvním ČLTK. Z bývalých předních hráčů se mezi posledních 8 dostal Smolinský, Drobný, Cejnar, Scholz, Zábrocký, doktor Vlk, Hikš, Dostál.

souvislosti s porážkou německých vojsk na ruské frontě v roce 1943 došlo k vyhlášení totální mobilizace. Ta se dotkla protektorátu v polovině srpna 1944 a zasáhla všechny oblasti lidského života. V Praze byla uzavřena všechna muzea, česká divadla, varieté, kabarety a drtivá většina sportovních zařízení. Přes tuto nastalou situaci se hrál v srpnu 1944 jubilejní 45. turnaj na první ČLTK a noviny konstatovaly, že turnaj tentokrát nesvedl k boji všechny nejlepší borce, kteří v minulých letech hrávali v turnajích vynikající úlohy. Pro mimořádnost doby hraje turnaj pouze 16 dam a 28 pánů. Nehraje ani Cejnar, ani Caska, ani Sýba, Černík, ani Zábrocký. Objevují se na štvanici pouze jako diváci. Schází jim trénink. Mezi diváky se objevil nečekaně i Roderich Menzel, jehož skvělému umění před lety na štvanici diváci tleskali. Otec tento turnaj hrál a dostal se po výhrách nad Pachovským a Smolinským do finále. V něm však prohrál s Drobným, a to 6-3, 6-4, 6-2. V novinách stálo. Ten, kdo se domníval, že Scholz se postará o senzaci a podaří se mu porazit Drobného, byl velmi zklamán, když viděl, jak Scholz střídá nejskvělejší momenty s nejslabšími. Kladl houževnatý odpor a vracel ze základní čáry nejnemožnější míče. Útočil skvěle na síť, rozehrál celou řadu ostře řezaných míčů z kříže, přesně loboval, ale v nejkritičtějších okamžicích kazil školáckým způsobem všechny výhody, které impozantním způsobem vydobil. Turnaj hrála i matka, přestože dvojčatům byl teprve rok, mě o rok více. Velký kočár pro dvojčata, tehdy moderní, proutěný, byl trvalou součástí rodinného života a často se objevoval na pražské štvanici. Já, dvouletý bratříček, jsem byl litován, že chtě nechtě musím chodit pěšky jako dospělý. V novinách se s uznáním konstatovalo, že se matka po dlouhé přestávce dané porodem dvojčat opět pěkně uvedla. Ve smíšené čtyřhře se rodiče dostali do semifinále, kde hráli proti Matoušovi a Křepelkové, ale utkání za stavu 7-9-0-3 vzdali. V novinách se 23. srpna objevilo pod titulkem Tenis a manželství toto zajímavé vysvětlení. Bojují-li manželé společně na dvorci, obětavě se doplňujíce, má divák jistě dojem z nejkrásnější manželské schody. A tento dojem není porušen ani tehdy, když Scholz, uvědomiv si náhle zítřejší zápas ve finále čtyřhry a den poté největší svůj boj roku, finále s Drobným, řekne: dost, Bohunko, necháme toho. Paní Scholzová poslušně přikývne, třeba byla v nejlepším a rozhodně neměla chuť utkání vzdát. Kdyby měla jiného spoluhráče, pak by protestovala, ale manžel je manžel a to se nedá nic dělat. Začátkem února 1945 se uskutečnila Jaltská konference, při které se šéfové vlád Sovětského svazu, USA a Velké Británie dohodli na koordinaci vojenského postupu v posledních fázích války. Ze všech čtyř světových stran pak byla německá vojska tlačena k Berlínu. Ačkoliv Praha představovala nejen mimořádně významný komunikační uzel, ale byla v ní soustředěna i celá řada důležitých zbrojních závodů, nálety spojenců se jí vyhýbaly až do konce roku 1944. Přišel však 14. únor 1945 a na Prahu začaly padat americké bomby. Stalo se tak pravděpodobně pro navigační chybu, protože nad západní Evropou panovalo mimořádně nepříznivé počasí. Nicméně 62

Nezbývalo, než abychom se z bytu vystěhovali, a tak došlo k našemu přestěhování do poměrně nedaleké Chorvatské ulice, kde v čísle 12 rodiče dožili až do své smrti. Zde se jednalo o moderní dům ze 30. let a my jsme obdrželi třípokojový byt ve čtvrtém patře, který měl nádhernou vyhlídku na celou jižní část Prahy. A pak přišel konec války. Otec o této vyhlížené události píše: Nemůže být poctivějšího vlastence, nemůže být většího slovanofila nad znovuzrozeného českého bratra. Znovuzrozený český bratr je stoprocentní pacifista, člověk, který miluje i své nepřátele. Jak by takový člověk nemiloval národ, svou vlast, své rodné bratry a sestry? Psal se rok 1945 a bylo po krvavých jatkách druhé světové války. Kdo se narodil začátkem 20. století a přežil útrapy dvou světových válek, ten by měl o čem psát dějiny. Každá válka je šílenstvím zatemnělého mozku, který se zřekl stvořitele a opici přijal za svého předka. Nikdo nechť si nemyslí, že se splní žvásty a slátaniny o míru a pokoji mezi národy těch lidí, kteří usilují vymazat Pána Boha z vědomí lidí, aby se stali sami bohy národů a lidstva. Není toto úsilí ničím jiným než zatemněním vědomí o jsoucnosti Boží. Je to i dnes ten starý svět, který zaměnil slávu neporušitelného Boha za obraz porušitelného člověka, za zvíře. Písmo svaté o těchto lidech říká, že je Pán Bůh vydal v moc hanebných vášní. Pochybená inteligence zaměnila Boží pravdu za lež, ctí a slouží stvoření raději nežli stvořiteli, který je ve své svrchovanosti nepohnutelný. Pán Bůh však nemlčí. Každá bezbožnost, každé darebáctví, které zadržuje Boží pravdu v nepravosti, nese své strašné následky. Svět a lidé se musí brodit v lejnech a bahně skutečnosti, které napáchali pro odmítání cesty pravdy. A Pán Bůh nebude posmíván. Co člověk rozsévá, to žne. Důkazem toho jsou světové dějiny krvelačného člověka, který sešel z cesty Božího příkazu nezabiješ. Neodčinitelnou vinu však neseme i my, církevní příslušníci, kteří jsme se od dětství učili svatému písmu. To přikazuje: milovat ti budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší síly své. A milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jak si jenom my, takzvaní křesťané, zodpovíme drzou smělost nosit jméno Pána Ježíše Krista a svými životy zapírat jeho existenci, jeho zmrtvých vstání, skutečnost, že žije? Strašná jsou slova: běda vám slepí, vůdcové slepých.

Tenisový život se po skončení války probouzel velice pozvolna. A otec z rodinných a existenčních důvodů hrál snad pouze 2 nebo 3 turnaje. Zúčastnil se však poháru o mistrovství tenisového svazu v Brně a při něm došlo ke zvláštní situaci, o které noviny 20. srpna referovaly následovně. Rychetský Scholz 6-4, 4-6, 1-5, skrečováno. Scholz vzdal vyhraný zápas, již to chtěl z turnaje vypadnout. Náboženské přesvědčení mu brání v tom, aby se věnoval sportu v neděli. Byl to nesporně jeden z favoritů a proto toho nutno litovati. A citujme ještě 2 novinové články, které však byly psány v jiných souvislostech v různých novinách. Pod titulkem Sedmý den i Bůh odpočíval stálo. Scholz je zvláštní kapitolou. Nesporně hráč výborných kvalit, vyspělý, technicky vyzbrojen zkušenostmi, ale pro turnaje je ztracený borec, protože mu jako baptistovi zakazuje náboženství hrát v neděli. Vzdává se proto boje, protože který turnaj nekončí v neděli. Za těchto okolností nelze s ním počítat do velkých soutěží. A druhý článek. Miloš Scholz, který studoval teologii, je znám svým hlubokým náboženským založením. V neděli nevezme raketu do ruky, ani kdyby šlo o finále mistrovství světa. Pořadatelé turnajů jeho zásadu respektují a nenasazují Scholze v neděli do zápasů. Ovšem pak se stane, jako v těchto dnech, že milému Milošovi se nahromadí utkání na dny všední a Scholz nestačí se silami. Musí pak boje vzdávat k lítosti diváků i vlastní. Za to ovšem pořadatelstvo nemůže. V této souvislosti je vhodné dodat, že se turnaje dříve hrávaly běžně déle než týden a

Vedení turnajů bylo tak flexibilní, že v některých případech otcovo utkání přesunulo z neděle na všední den. Turnaje ve Wimbledonu, mezinárodní mistrovství Francie a Austrálie se sice ještě v roce 1945 nekonaly, ale počítalo se s tím, že se opět uskuteční hned v příštím roce, a to včetně Davisova poháru.

0: Po válečných letech začal čas svobody, který měl dopad na všechny sféry společenského i našeho rodinného života. Otec musel zvažovat svoji další existenci. Pro svoji činnost u firmy Sochor a pro řadu nejrůznějších známostí z textilního průmyslu založil spolu se svým bratrem Josefem v Liberci firmu na výrobu pánských košil, kravat, dámských sukní, šátků, šál a prádla. Rodina však bydlela v Praze a otec do Liberce dojížděl. Firma měla své sídlo v reprezentativní vile v Šamánkově ulici, nyní Masarykově, číslo 20, nedaleko tenisových dvorců, respektive zoologické zahrady. Podnik zaměstnával několik desítek domácích dělnic a během poměrně krátké doby se začal zdárně rozvíjet. Vedle výroby kravat byly nejúspěšnějším sortimentem dámské sukně, které se vyvážely do Holandska. Ve Vinohradském sboru nastoupil jako pomocný kazatel bratr Cyril Burget z Kroměříže, který následně po odchodu kazatele Tolara do důchodu zaujal jeho místo. Po druhé světové válce se otec stal členem výboru Bratrské jednoty baptistů Chelčického. Ze zápisu ze schůze 26. srpna 1945, která se konala v Rokytnici u Vsetína, se dozvídáme, že vedle otce byli ve výboru následující bratři. Říčař, Marko, Vaculík, Dvořák, Burget, Mikulenčák, Kešiar, Král, Šišler, Diba, Šeps, Jan Novotný, sekretář. Vedle svých rodinných povinností, vedení podniku a práce v církvi, se otec opět v maximální možné míře zapojil do sportovního zápolení. Právě tento rok byl v jeho amatérské kariéře podle výsledků ten nejúspěšnější, přestože se v něm dožíval 36 let. Nelze však nedodat, že se potýkal s lítostí, že nemohl hrát nejvýznamnější světové turnaje, protože Světová tenisová asociace v roce 1933 rozhodla, že bývalí tenisoví profesionálové nesmějí hrát ani Davisův pohár, ani největší světové turnaje. Otec tedy mohl hrát pouze tuzemské turnaje a přátelská mezinárodní utkání. A právě v tomto roce jich mohl vedle Jaroslava Drobného sehrát hned několik. Předně však je vhodné zmínit květnové utkání druhého kola Davisova poháru, které se konalo v Praze a ve kterém hrálo Československo s Jugoslávií. Z dříve uvedených důvodů otec za Československo hrát nemohl, ale byl v té době kaučem jugoslávského mužstva. Naše mužstvo tvořili Drobný, Vodička, náhradníkem byli Šíba. Pro čtyřhru se počítalo s dvojicí Drobný, Caska. Očekávalo se vítězství Drobného nad Jugoslávcem Mitičem, ale ten nakonec prohrál v pěti setech a přestože vyhrál druhou dvojhru nad Punčecem a s Caskou vyhráli čtyřhru, celkově Československo prohrálo 2-3. Po této prohře si Jaroslav Drobný neodpustil v šatně položertovnou poznámku na otcův vrub. Miloši, ty jsi pěkný, trénuješ soupeře proti svým kamarádům a ti nás porazí. Při neúčasti Drobného v červnu otec vyhrál mistrovství Prahy, když ve finále porazil Smolinského. Ve smíšené čtyřhře rodiče prohráli ve finále s dvojicí Matouš Křepelková. V červnu se opět po roce hrál v Brně tzv. Pohár Československého tenisového svazu, ve kterém se otec dostal do finále po vítězstvích nad Davis Cupovými reprezentanty Šíbou a Vodičkou, ale ve finálovém zápase prohrál s Drobným. V novinách bylo o otci napsáno. Je nutné vyzvednout jeho hráčské přednosti i nedostatky. Známe ho již řadu let, ještě za jeho působení v Brně a později i v Praze. Používal všech možných úderů a dovedl i prohodit Drobného z velmi těžké pozice. Má poněkud slabší podání, které jistě nacvičí. Bude-li takto pokračovat, může být Drobnému nejvážnějším soupeřem. Bylo by to také záhodno již v zájmu Drobného, který dosud neměl u nás vážného soupeře. Protože byla v semifinále dámské dvouhry i matka, byla i ona v novinách hodnocena. Šolcová, první ČLTK Praha, matka tří dětí, se ukázala v nejlepším světle. Stále v dobré náladě a s úsměvem na rtech dovedla vyhrát a stejně statečně prohrát. Ovládá všechny údery, v nichž nemá ještě dostatečnou jistotu, což je pochopitelné, uvážíme-li několikaletou absenci. Bude-li hrát se svým manželem, který je právě v nejlepší kondici, dosáhne brzy překvapujících výsledků. Pak bude Straubeové horko. V semifinále matku porazila Straubeová, která byla tehdy mistryní republiky. Ve dnech 1. až 4. srpna 1946 se hrál v Praze čtyřdenní mezinárodní tenisový maraton. Byla to exhibice světové úrovně. Otec v něm hrál spolu s Jaroslavem Drobným, finalista mistrovství Francie a semifinalista Wimbledonu, postupně proti Jugoslávci Mitičovi, čtvrtý hráč evropského žebříčku a přemožitel Drobného z Davis Cupu, Američanu Brownovi, finalista mistrovství USA, Australnu Palesovi, finalista mistrovství Austrálie. V přeplněném hledišti na Štvanici bylo na 5000 diváků. V prvním zápase hrál otec s Jugoslávcem Mitičem, ve druhém zápase Drobný s Američanem Brownem. Ve svobodném slově byl o těchto zápasech druhý den článek nadepsán: Scholz porazil v nejlepším boji Jugoslávce Mitiče. Drobný opět zdolal Brauna. Scholz odnesen nadšenými diváky na ramenou ze hřiště. A v článku se psalo: Malý svalnatý Moravan Scholz a urostlý atlet Mitič proslulí svými úspěchy v Davisově poháru. Proto málo kdo věřil, že se Scholzovi podaří zvítězit nad Davis Cupovým přemožitelem Drobného. Avšak Scholz hrál tak, jak ještě nikdy v životě. Ani obvaz na lokti Jugoslávcovi pravice nijak nezlehčuje úspěchy našeho hráče, jehož poctivost ve hře je vlastně příslovečná. Bojovnost, rychlost a obětavost slavila úspěch. Scholz vyhrál 6-3, 6-4, 3-6, 6-3. K druhému zápasu, ve kterém otec druhý den prohrál, s Američanem Brownem noviny napsali: Milým překvapením byl též výkon Scholzův proti Mitičovi. Kéž by každý náš hráč měl tolik lásky a oddanosti ke hře, tolik píle, houževnatosti a bojovnosti, jako má Scholz. Kdysi hráč z povolání, ale srdcem vždy amatér, rozradostnil naplněný stadion a dokázal všem mladším, že potřeba nadšení a chuť ke hře je potřeba ke krásnému výkonu. Škoda, že jej vedení příliš zaměstnalo a nepopřálo mu po jeho velkém zápase s Mitičem trochu odpočinku. Byl by jistě také proti Brownovi zahrál mnohem lépe a byl by svého amerického soupeře donutil zcela určitě k pětisetovému boji.
1: Byl čas, kdy mě sportovní přátelé milovali a na ramenou nosili a dávali mi, co mohli, aby mi udělali radost. A mám v dobré paměti, když mě jednou v zástupu moji žáci po vítězství na ramenou nesli, tak se mne v mé duši zmocnil smutek, že jsem hořce plakal. Satan mi jasně řekl: Ty jsi učedník Pána Ježíše Krista. Toho přece kněží nazývali zločincem. Toho přece lidé korunovali trnovou korunou a probodli mu bok. Toho nenáviděli a tebe svět miluje. Ale Duch Svatý mne také oslovil: Neplač. Pán ví, že zhrál nikoli pro světskou slávu, ale k slávě svého Pána. Upokoj se a raduj se s radujícími. Až budeš s plačícími, tak také plač. A pak toto i ono bude pro splnění písma: Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Sláva Pánu Bohu, Duchu Svatému, že On nás všemu vyučuje, vše nám připomíná. A jedině On, Duch Svatý, chce a může Pána Ježíše oslavit.

S Australanem Pilsem otec také prohrál a podobně i Drobný. Tři náročné zápasy byly asi i na Drobného příliš. Matce byla v tomto tenisovém zápolení dána příležitost, aby hrála s vynikající Američankou Bundyovou. Otec se v tomto roce stal navíc i mistrem Čech v táboře, když ve finále porazil mladého Vladimíra Zábrockého. Rodiče vyhráli mistrovství ve smíšené čtyřhře a matka se ve dvouhře dostala do finále. V tomto tenisově mimořádně bohatém roce rodiče ještě reprezentovali Československo ve švýcarském Svatém Mořici, kde se otec dostal do semifinále a podobně spolu s matkou do semifinále smíšené čtyřhry. Ještě je vhodné zmínit poslední věc, kterou byla významná otcova exhibice na Štvanici s bývalým Davis Cupovým reprezentantem Ladislavem Hechtem, který žil v USA, nad kterým otec zvítězil v poměru 10-12, 6-3, 6-4. Sportovní časopis Ruch uvedl tenisové žebříčky za rok 1946. V ČSR první Drobný, druhý Scholz, třetí Černík. V Evropě první Drobný, druhý Bernard, třetí Petra, čtvrtý Mitič. Světový první Kramer, druhý Drobný, třetí Pales, čtvrtý Parker. I rok 1947 byl bohatý na nejrůznější události a velikou boží přízeň. Předně je nutné zmínit narození sestry Renaty 1. srpna. Porod byl velice nesnadný a měl následné komplikace. Pro nezodpovědnost lékaře matka dostala trombózu, následně plicní embolii a dostala se na pokraj života a smrti. To vedlo mnohé k úpěnlivým modlitbám za její uzdravení, včetně pražského kazatele Cyrila Burgeta, který v prosbách o zachování matky čtyř malých dětí strávil celou noc. Když otec přišel matku do porodnice navštívit, její tvář byla tak strhaná utrpením, že ji ani nepoznal. Obrátil se dokonce právě na ní s otázkou, zda neví, kde leží paní Scholzová. Pán Bůh matku zachoval a bylo vzpomínáno, jak jsme my tři sourozenci u jejího lůžka zpívali s vděčností známou duchovní píseň Pán Bůh prosby vyslýchá. Z tenisových výsledků stojí za zmínku květnové utkání s Itálií na Štvanici, ve kterém otec spolu s Drobným, Černíkem, Vrbou a dvojicí doktor Hicks, Zábrocký, reprezentoval Československo. Proti výborným Italům ve složení Del Bello, Sada, Čučeli a Bossi jsme však neuspěli, podobně jako o několik dnů později v Brně. Tam však hájili naše barvy vedle otce Vodička a Kunzfeld. Noviny si nejvíce pochvalovali zápas otce s nejlepším Italem Čučelim, ve kterém otec prohrál po veliké bitvě 8-6, 11-9. Otec v kontaktech s Jugoslávií pokračoval a na mezinárodním mistrovství Jugoslávie v Opatii se dostal do finále. Hrálo se ve 2 hodiny odpoledne za 45-stupňového vedra. Ve svých pamětech otec napsal, že v tomto finále prohrál proto, že mu byl během zápasu do nápoje namíchán uspávací prášek a on hrál se značnými fyzickými obtížemi. Kvůli podniku v Liberci hrával otec tenis také v Liberci, kde se v září spolu s Krajčíkem utkali s jugoslávskými reprezentanty. 17. září v novinách Stráž Severu o utkání psali. Pondělní tenisová exhibice, ve které se na pozvání LTC Liberec představili liberecké sportovní veřejnosti nejlepší jugoslavští hráči a Davis Cupoví reprezentanti Mitič a Palada a českoslovenští hráči Scholz a Krajčík, přilákala na dvorce na 1000 diváků, což je jistě na Liberec rekordem. A můžeme klidně prohlásit, že exhibice splnila všechno očekávání a že i ti nejnáročnější diváci odcházeli spokojeni, neboť shlédli nádherný tenis předvedený mistry na slovo vzatými. Ve svém zápase si Scholz vedl po celý zápas s Mitičem znamenitě. Hrál dokonalou hru dlouhých míčů a stal se miláčkem libereckého obecenstva, zejména když skvěle prohazoval. Hráli se pouze 2 sety, v nich Scholz nejdříve prohrál 4-6 a pak vyhrál 6-3. O otcově aktivitě v Liberci svědčí i následující novinový článek. Naši reprezentanti Drobný a Černík se v Americe zajímali především o to, co je příčinou jedinečné technické kondice všech amerických hráčů. V odpovědi jim Američané uvedli hru na krytých betonových dvorcích. Naši reprezentanti k svému úžasu zjistili, že na betonových dvorcích je nutno hledat tajemství úspěchu obávaných soupeřů. Odskoky míčů jsou absolutně přesné a stále stejné, bezpodmínečně nutná přesná práce nohou, zrychlené reflexy a tak dále. Betonový dvorec nutí automaticky k čisté a přesné hře. O tom se přesvědčili naši reprezentanti a byli nadšení.
Třetí náš hráč, dnešní člen libereckého LTC, Miloš Scholz, iniciátor výstavby krytého dvorce v Liberci, tuto zkušenost uvedl hned se svými spolupracovníky ve skutek. Protože liberecký LTC byl starostmi o hospodářskou prosperitu klubu přetížen a nemohl nést riziko ztráty, převzalo je i s podnikem, prací a výstavbou Sdružení tenisových hráčů zimního dvorce v rámci LTC Liberec. V čele sdružení je tenisový pedagog Scholz a v Košicích a v Hradci Králové osvědčivší se pracovníci Tišnovský a Riedl. Je třeba zdůraznit, jak moudré bylo rozhodnutí získat pro Liberec Scholze. Příští měsíce a roky ukáží, kolik propagačně město získá. Městu Liberci nutno blahopřát. Kryté dvorce této kvality a moderního pojetí nemají dosud ani v Praze, o jiných městech ani nemluvě. A Liberec si pak liboval, jak o tom svědčí další článek. Zatímco ostatní města pohraničí se ponořila ve sportovní činnosti do zimního spánku, neustává v Liberci čilý ruch. Plavci pilně trénují v lázních liberecké spořitelny, volejbalisté Sokola Liberec 1 se přestěhovali do tělocvičny a tenisté zahajují zimní činnost na krytém dvorci v pavilonu D na výstavišti SVT. Libereckým hráčům se podařilo zajistit pro Liberec start našeho mistra, jednoho z nejlepších tenistů světa, Jardy Drobného, který po svém návratu z Ameriky navštíví ještě letos Liberec. Sehraje zde několik zápasů proti vybraným hráčům pohraničí, z nichž hlavně iniciátor krytého dvorce Scholz mu bude dobrým partnerem. Svobodné slovo severních Čech 4. prosince 1947.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. 19. částí budeme na Rádiu 7 pokračovat zítra 15:15.

Půlnocí otevíráme pátek 28. srpna. U mikrofonu i Rádia 7 je s vámi Pavel Kohl a následující hodiny naplní tyto pořady. Ani vylití božího hněvu na celou zemi nedokáže změnit zatvrzelost lidí vůči stvořiteli. Právě takový bude duchovní stav lidstva v okamžiku, kdy Bůh začne se svými závěrečnými soudy. Komentář teologa Johna Vernona McGeeho k událostem, které nás svět stále ještě čekají, si poslechněte v relaci Světem Bible už za 15 minut. České kulturní dědictví patří k jedním z nejbohatších. Přesto Bedřich Smetana, Antonín Dvořák ani Josef Suk pro sólovou harfu nikdy nic nenapsali. A proto přední česká harfistka profesorka Jana Boušková nelenila a několik skladeb z jejich tvorby pro potřeby milovaného nástroje sama upravila. Tento světový unikát vám představí v pořadu Concertino v jednu hodinu ochutnávkou z alba Má vlast, Smetana, Dvořák, Suk. Ve čtení na pokračování otevíráme 15 minut po druhé raní knihu Miloše Šolce mladšího Jak život šel, ve které zpracoval životní vzpomínky svého otce, československého reprezentanta v tenise a později baptistického kazatele. V srpnových dílech pořadu Řeka života přinášíme rozhovory Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým, ve kterých prochází dějinami a sledují české překlady Bible. V závěrečném setkání se zaměříme na překlady, které následovaly po Bibli Kralické, a téměř skokem se tak přeneseme do 20. století. Poslechu zveme na 3. hodinu. Říká se, že konec dobrý, všechno dobré. Ale co když je to naopak? Dobrý začátek a špatný konec? Charles Stanley bude v dotecích mluvit o něčem, co spěje k erozi života. Na příběhu izraelského krále Saula ji budeme sledovat od 16:45. Zdraví je dar. A zdaleka tento termín netýká nejen našeho těla, zahrnuje také manželství, vlastní duši a mnoho dalších oblastí. Nemoc se tak stává důležitým signálem a ukazatelem toho, co je potřeba změnit a posunout. Zásadní roli totiž hraje dlouhodobý výhled. Další klika Petra Hůště zve k promýšlení toho, na čem skutečně v životě záleží. Začínáme v 5 hodin. Ozvěny prastaré touhy dát se celého Bohu k dispozici zaznívají v písničkovém Live Plus, ve kterém rozhlasová moderátorka Elza zve nejen k poslechu, ale především k naučení dalších užitečných anglických frází. Připojte se od 17:30. Tolik výhled na následující hodinky, za chviličku tedy Světem Bible. A teď Míša Kadlecová.

0: Pořad Světem Bible s výkladem teologa Johna Vernona McGeeho rozebere 16. kapitolu knihy Zjevení a odhalí zkaženost lidské povahy. Lidé ani ve chvíli, kdy na zemi dopadají hrozné pohromy v podobě bolestivých vředů, nesnesitelného horka či absolutní tmy, nezačnou prosit o odpuštění a místo pokání Boha ještě více proklínají. Proč ani samotný trest lidské srdce nezmění? Nám komentuje Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme spolu načali 16. kapitolu knihy Zjevení. Ze dvou nejčastěji používaných českých překladů, čili z ekumenického a kralického, vám připomenu těch prvních 7 veršů a pak pokročíme dále. I slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví 7 andělům. Jděte a vylejte těch 7 nádob božího hněvu na zem. První anděl šel a vylil svou nádobu na zem a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. Druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo. Potom třetí anděl vylil koflík svůj na řeky a na studnice vod, i obráceny jsou v krev. I slyšel jsem anděla vod, řkoucího, spravedlivý jsi, pane, kterýž jsi a kterýž zbyl a svatý, žes to usoudil. Poněvadž krev svatých a proroků vylévali, i dal si jim krev píti, nebo jsou hodni. I slyšel jsem jiného od oltáře, kterýž řekl, jistě, pane Bože všemohoucí, praví jsou a spravedliví soudové tvoji. Tolik tedy zopakování prvních 7 veršů a dnes vstupujeme do 8. Přečtu 8. a 9. verš v 16. kapitole knihy Zjevení. Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. Už pán Ježíš předpovídal, že v době velkého soužení se mimo jiné objeví znamení také na slunci. V Lukáši 21:25 je to zaznamenáno takto. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Už starý zákon toho hodně prozradil o trestech, které budou v době velkého soužení způsobeny velkým slunečním žárem. Například Izajáš 24:6. verš. Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pikat. Proto obyvatelé země zajdou v žáru a zůstane lidí maličko. A ve 42. kapitole 25. verši Izajáš dodává, proto na ně vylil své hněvivé rozhořčení, krutou válku. Plameny vyšlehly a Jákob nic nepoznal. Hořelo a nebral si to k srdci. A v proroctví Malachiáše se dozvídáme zase tohle, Malachiáš 4:1. Hle, přichází ten den hořící jako pec a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají své volnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane po nich kořen ani větev. Aby se tohle všechno stalo, stačí, aby Stvořitel dovolil narušení či aby zcela odstranil jednu nebo dvě vrstvy ochranné atmosféry kolem naší planety. Nemluvě o tom, co by se stalo, kdyby se nějakým vlivem třeba Země posunula jen trochu blíž ke slunci, nemoc. A lidem nebude možné přežít. To je ono strašné období, které Izajáš viděl, když napsal, že Země bude zahubena. Už mnohokrát jsme si citovali výrok, který řekl náš Pán. Kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Matouš 24:22. Nicméně jeho věrný lid bude zachován. Ve dne tě nezasáhne slunce, ani za noci měsíc. Žalm 121, 6. verš. Dnes pro nás toto zaslíbení nemá žádný zvláštní přímý význam, ale pro věřící ve velkém soužení bude velikou útěchou, která se také stane skutečností. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, četli jsme si v naší 16. kapitole knihy Zjevení. Přes všechno, co nastane, místo aby se lidé obrátili k Bohu o milost, budou proklínat jeho jméno. Odkrývá se nenapravitelná špatnost lidského srdce. Sebevětší trestání neočistí lidské srdce a nezmění je. Zároveň to dokazuje, že velké soužení tu nebude pro nějakou očistu lidí, tím méně snad pro očistu církve. Nikde není řečeno, že se svatí mají velkým soužením očistit či nějak zdokonalit.

Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy a v jejím království nastala tma. Lidé se bolestí hryzali dortů a trýznění vředy rouhali se nebeskému bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Zjevení 16, verše 10 a 11. Trůn dravé šelmy jasně naznačuje, že první šelma z kapitoly 13. je člověk. Zároveň je šelma představitelkou království. Král pochopitelně nemůže být bez království. V jejím království nastala tma. Zvláštní tma. Ta tma bude nahánět hrůzu. Ve srovnání s předchozí ranou, kdy pálilo slunce, tu najednou bude děsivá tma. Zvýší se teplota, bude tu žár, ale světla ve skutečnosti ubude. Všimněte si podobnosti s tmou v Egyptě při 9. ráně, 2. Mojžíšova 10, verše 21 a 22. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota. Taková temnota, že se dá nahmatat. Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po 3 dny. Lidé neviděli jeden druhého. Po 3 dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo. Tolik citát z 2. Mojžíšovi. Starozákonní proroci toho také řekli dost o této nastávající tmě. Některé z těchto výroků lze jistě vidět duchovně, ale z našeho textu plyne, že tu půjde současně o tmu naprosto fyzickou. Například Izajáš 62. verš. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. A ještě Joel 2. kapitola, první dva verše a potom ještě 31. Trubte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Kromě těchto citovaných dvou proroků se o děsivé tmě zmiňují i další, třeba Nahum, Amos, Sofoniáš. Nutno tedy uznat, že uvedená proroctví zapadají do toho zvláštního božího programu. Pán Ježíš sám je potvrdil slovy, ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, měsíc ztratí svou záři.

lidstvo není prostřednictvím všech těch útrap přivedeno k nějakému očištění, zlepšení, nebo snad dokonce k pokání, ale zůstává stejné, jaké bylo.

Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Zjevení 16, 12. verš. Eufrat je v Bibli nazýván velkou řekou, podobně jako Středozemní moře velkým mořem. Význačnost řeky Eufratu v Božím slově by neměla uniknout naší pozornosti. První zmínka o této řece je v první knize Mojžíšově ve 2. kapitole a pak je velká řeka Eufrat v Biblii jmenována ještě 25krát. V našem probíraném textu je uvedena v souvislosti se šestou pohromou. Stejně jako řeka Eufrates hrála významnou roli v první fázi života člověka na zemi, tak podobně ji bude hrát i v poslední etapě lidstva, ve velkém soužení. Svým způsobem můžeme říci, že Eufrates byl kolébkou lidské civilizace a nyní vidíme, že bude zřejmě i jejím hrobem. Řeka Eufrates tvořila hranici mezi východem a západem dlouhou 1800 mil, čili asi 2800 kilometrů. Víc než z poloviny je tahle řeky splavná, je široká a hluboká tak, že se vojsko jen stěžka přes ní dostávalo. Abrahama kdysi nazývali Hebrejcem a někteří vysvětlují toto pojmenování jako příchozí z druhé strany Eufratu. Eufrat byl východní hranicí země, kterou Bůh Abrahamovi slíbil. V ten den uzavřel Hospodin s Abrahamem smlouvu. Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece Veliké, řece Eufratu. 1. Mojžíšova 15, verš 18. Řeka se rovněž stala východní hranicí říše římské. Řeka Eufrat tedy v závěru velkého soužení zázračným způsobem vyschne, a to mimo jiné důsledky znamená, že hranice mezi východem a západem zanikne a králům od východu bude umožněn snadný přístup k bitvě o Armagedon. Až řeka Eufrat zmizí, obrovské východní hordy, které se v tom rozsahu nikdy dřív na západ nevydaly, podniknou veliké tažení na Palestinu. Převážná část světové populace je dnes na východě. Nehledě na odlišnou náboženskou kulturu, východ i západ se dostane pod vliv Antikrista, a tudíž také do konečné světové války, která vyvrcholí u Armagedonu. Může někdo pochybovat o tom, že až miliony nebo hned snad stovky milionů vojáků zaplaví Palestinu, bude krev pobitých dosahovat až po uzdy koní, jak jsme si o tom četli nedávno?

Čtu 13. a 14. verš v knize Zjevení v 16. kapitole. A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je zhromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. To je tedy příprava na Armagedon.

či přesněji snad Har-Magedon. Nebude to jedna bitva, ale celá válka. Válka o Armagedon. Vojsko se rozprostře po celé délce Palestiny až k údolí Jozafat a k horám Edomu. Válka skončí příchodem Pána Ježíše Krista z nebe a zřízením jeho království. Slunce spravedlnosti vyjde a na jeho křídlech bude zdraví. Setkáváme se tu s pekelnou trojicí, Satanem, Antikristem a falešným prorokem. Jsou naprosto zajedno v nátlaku na národy světa s cílem, aby je přiměli táhnout proti Izraeli. Chtějí tím zmařit boží záměry s Izraelem na zemi. Bůh dal určité sliby Abrahamovi a jeho potomkům. Uzavřeli jste smlouvy s židovským národem. Ty smlouvy platí a nic s nimi nepohne, zrovna tak, jako dnes pro věřící platí známý verš Jan 3.16, který nic a nikdo nikdy nezmění. Chtěl bych upozornit, vsouvá sem své varování náš doktor McGee, že v současné době existuje teologický systém, údajně konzervativní, který tvrdí, že Bůh s izraelským národem skoncoval, že všechny boží smlouvy s Izraelem jsou odmítnuty, že Bůh nemá v úmyslu svá zaslíbení Izraeli splnit. Přestože jsou jich ve Starém zákoně doslova stovky. Tento teologický systém se snaží zduchovňovat boží zaslíbení, nějak je spiritualizovat, avšak jeho zastánci tak činí bez jakéhokoliv biblického podkladu. Origenes, jeden z otců rané církve, původem ze severní Afriky, s touto metodou začal. V některých věcech totiž zduchovňoval písmo, namísto, aby je bral doslova tak, jak je. Musíme mít na paměti, že Bible je inspirovanou knihou, která má sice svůj duchovní význam a je možno ji s užitkem přijímat v rozmanitých aplikacích, ale není možné opustit a popřít jeho doslovný význam, doslovnou inspiraci. Je to Satan, kdo má úmysl popřít boží smlouvy s Izraelem a zabránit jejich naplnění. A za tím účelem dá do pohybu celý svět a obrátí ho proti tomuto maličkému národu. K uskutečnění dojde právě během velkého soužení, na něž se teď Janovým prorockým průhledem díváme. Jsem přesvědčen, že s rozvojem prorockých studií se taková spiritualizace proroctví, jak jsme o ní mluvili, třeba že ji dnes uznává hodně vykladačů, ukáže mylnou.

0: duchové podobní ropuchám. Ptáme se, budou to skutečné žáby? Kdysi v Egyptě to byly skutečné žáby, které pokryly celou zemi a obtěžovaly Egypťany. I v tomto případě by to mohly být opravdové žáby, ale jsem ochoten je chápat jako symbol. Pravděpodobně namítnete tak, moment, pane McGee, myslel jsem, že symbol neakceptujete, pokud není naprosto jasně řečeno, že jde o symbol. Ano, to je pravda, ale všimněte si, že apoštol Jan říká podobní žabám. Volněji vyjádřeno, jako by to byly žáby, vysvětluje náš starý učitel, doktor McGee. Pan Sice ve své knize The Apocalypse Lectures on the Book of Revelation poznamenává k žabám tohle. Jsou to duchové, jsou to nečistí duchové, jsou to démonští duchové. Jsou vysláni ke své činnosti drakem vystupujícím ve třech osobách. Jsou to jeho vyvolenci, kteří mají svět vyburcovat k úsilí o zlikvidování Boha na zemi a podobají se ropuchám tím, že vystupují z morových bažin světa. Plazí se a skřehotají a do uší lidí tak naplno znějí jejich halasné demonstrace tak dlouho, až přivedou všechny krále a armády celé země do nadšeného vzrušení, že budou chtít zničit beránka a všechnu jeho moc. Tolik tedy citát. Jako jsme už v 5. kapitole zjevení viděli 7 duchů božích a kristových poslaných na celou zemi a zhromáždění velikého zástupu ke slavnostnímu obecenství, tak se i tito duchové pekla vydají za krály a potentáty světa, aby vytvořili a zhromáždili velkolepou armádu ďáblových ctitelů. Už v současné době jsme svědky toho, že mocná světová informační média se mohou stát prostředkem propagandy a prosazovat záměry lidí, kteří jsou v pozadí ďáblovy promyšlené činnosti a přípravy na jeho lepší časy. Zpravodajská média dokáží veřejnost velmi dokonale zpracovávat. Přesně totéž bude dělat ona trojice zlých bytostí. Zmanipulují národy světa a ty se vší vervou vytáhnou proti Izraeli. Pomoc Izraeli však nepřijde ze severu, ani z jihu, ani z východu, ani ze západu. Z těchto stran přicházejí pro ně jenom strasti. Pouze jediný může jejich počínání zastavit. Pán Ježíš Kristus. A tak pomoc Izraeli přijde od Pána, od Stvořitele nebe a země, od toho, který je svrchovaný. Milí posluchači, zase se musíme rozloučit, takže 15. verš a jeho pokračování nám zůstane na příště. Bude moc dobré, když si ten text přečtete předem a když při poslechu budete mít po ruce svou vlastní Bibli. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible. Uzavíráme tak poznámky doktora Johna Vernona McGeeho ke knize Zjevení. Znovu se k ním vrátíme zase v pondělí ve 20 hodin 15 minut. Další části napříč celou Biblí najdete v různých jazycích na stránkách ttb.bible.

Píseň věnovaná Duchu Svatému. Ať nás obnovuje jeho láska, ať naše srdce je jeho jím plné. Zpíval Jesus Cabello, teď je tu Vendrá Palo.

Bůh nás naplňuje láskou, kterou nemůžeme najít jinde ve světě. Blížíme se k jedné hodině, kdy bude znít koncertino, kdy Jana Boušková hraje na harfu písně Dvořáka, Suka či Smetany.

0: Přijměte prosím po jedné hodině ranní na Rádiu 7 pozvání k poslechu výběru skladeb pro čistě harfovou úpravu v aranžomá provedení i moderaci přední české harfistky a profesorky Jany Bouškové z alba Má vlast, Smetana, Dvořák, Suk. Pokud jste si mysleli, že harfa neobsáhne rozsah symfonického orchestru, byli jste na omylu. Začíná pořad Concertino.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vážení a milí posluchači, harfa je královský nástroj, to jistě všichni víme, ale pro mě je to obzvlášť nástroj výjimečný, protože mě provázel od narození. Moje maminka, harfistka Libuše Váchalová, mi byla vždy inspirací a zřejmě i proto jsem ani nikdy neuvažovala dělat něco jiného, než jít v jejich šlépějích. Harfa mi byla asi souzena a proto vše bylo přirozené. Ani rodiče si přesně nepamatují, kdy jsem poprvé na harfu začala hrát, ale jen dle fotografii je jasné, že v první třídě jsem už měla své první vystoupení na školní besídce. Celý život jsem se snažila harfu povznést do výšin vyšších, než jak byla běžně známá. Nikdy jsem nebyla s mou snahou tohoto cíle u konce a stále jsem byla na sebe víc a víc přísná. Po největších úspěších v podobě vítězství na světových soutěžích, kde s velkou pokorou přiznávám, že jsem stále jediná česká harfistka v historii, které se takové úspěchy kdy podařily, jsem získávala stále více nabídek k účinkování v zahraničí, a to nejen s vynikajícími předními solisty, dirigenty a orchestry. Úspěchy se stupňovaly i v podobě vítězství v konkurzech, kterým započalo mé 19-leté působení na Pražské konzervatoři jako pedagog, kde jsem místo získala v mých 23 letech. O 12 let později jsem vyhrála konkurs na místo první harfistky České filharmonie, 15 let jsem působila jako docentka na Královské konzervatoři v Bruselu, vyhrála jsem konkurs na docentku Pražské akademie muzických umění a v roce 2018 přišlo ještě jedno vítězství na místo profesorky harfy na prestižní a ve světovém měřítku již druhým rokem ohodnocené jako nejlepší světové hudební vysoké školy Royal College of Music v Londýně. Měla jsem stále i větší nároky na sebe samotnou a ty se zúročovaly. Chtěla jsem přinést světu něco, co ještě tu nebylo, a tak jednou, když jsem jela autem a poslouchala rádio, kde zrovna zněla Smetanova šárka z cyklu symfonických básní Má vlast, jsem se rozhodla tuto skladbu upravit pro harfu solo. A tak se začal rodit můj zatím poslední největší počin v podobě mého téměř 30. solového CD, které vyšlo u nahrávací společnosti Suprafon v roce 2021 pod názvem Má vlast. Cesta k uskutečnění nahrávky byla ale od poslechu šárky v autě ještě velmi dlouhá a trnitá, stejně jako vznik dalších tří částí z Mé vlasti a skladeb skladatelů Dvořáka a Suka, které jsem pro harfu také upravila a na mém posledním CD světu představila. Ovšem vám budu vyprávět, proto neodcházejte a poslechněte si na uvítanou již změněnou část ze symfonických básní Má vlast, šárku.

Pokud některým z vás, kteří teprve nyní přišli k rozhlasovým přijímačům, připadala skladba, kterou jste slyšeli, povědomá, ale nemohli jste ji nikam zařadit, protože v podání na harfu tuto skladbu přeci neznáte, pak vězte, že jste se nemýlili. Ano, byla to opravdu jedna část ze symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany Šárka, kterou jsem pro solovou harfu upravila a natočila na moje zatím poslední solové CD, které vyšlo v roce 2021 u společnosti Suprafon pod názvem Má vlast. Jak jsem došla k nápadu upravit pro harfu zrovna Šárku, jsem se zmínila již v úvodu našeho pořadu. Ale že jsem tuto skladbu dostala do finální podoby až za 8 let od první myšlenky ji upravit, o tom jsem se ještě nezmínila. Doba beznadějné pandemie byla v tomto ohledu velmi nápomocná, protože jsem konečně na dokončení mých úprav měla čas. Na mém CD jsem z cyklu symfonických básní Má vlast představila solovou harfu kromě Šárky ještě ve Vyšehradu a Vltavě. Všechny tři části jsou světová premiéra a doteď ani nebyly v této podobě na koncertním pódiu uvedeny, a to i když jsem měla možnost představit je již při mém solovém turné po Čechách a Moravě v roce 2017. Na těchto koncertech to ale stále nebyly tyto finální úpravy. Na mém CD se ale objevují i skladby dalších českých autorů. Jedním z nich bez pochyby je Antonín Dvořák, který sice harfu používal občas ve své orchestrální nebo operní tvorbě, ale pro solový nástroj bohužel nic nenapsal. Když jsem v roce 2014 byla oslovena americkou firmou harf Lion & Healy, zda bych přijala nabídku solového recitálu v Chicagu u příležitosti významných oslav 150. výročí vzniku tohoto světového harfového výrobce, neváhala jsem ani vteřinu. Ale nebyla bych to já, abych hned nepřemýšlela o originalitě programu. A tak první, co mě napadlo, Dvořák. To je autor, který by měl na mém recitálu v Americe zaznít. Ale jakou skladbu bych měla upravit? Začala jsem poslouchat různé klavírní nahrávky a okamžitě jsem se zamilovala do americké svity. Hned jsem si ji vytiskla a začala jsem se skladbou doslova mazlit. Byla to láska a nadšení na první pohled. Dílo Antonína Dvořáka bylo okamžitě hratelné na harfu, aniž bych musela v originálním klavírním zápisu dělat nějaké změny. Byla jsem nadšena. Dílo Antonína Dvořáka bylo okamžitě hratelné na harfu, aniž bych musela v originálním klavírním zápisu dělat nějaké změny. Byla jsem nadšena. Tato skladba se stala mým oblíbencem a největším oceněním se mi dostalo, když i samotný klavír ohodnotili harfovou verzi dokonce lepší než ta originální klavírní. Kéž byste měli stejný názor i vy, poslechněte si teď z této americké svity její poslední, pátou část.

Na stejném významném koncertu v Chicagu, kde poprvé a ve světové premiéře zazněla americká svita pro solo harfu, tedy dokud ji nezačali hrát pak i jiní harfisté, jsem také uplatnila jinou skladbu, která také měla v harfové podobě premiéru. Je to dílo méně známé, a to i v klavírní tvorbě, přesto božské. Letní dojmy Josefa Suka. Když jsem našla nahrávku na internetu v klavírní verzi, hned jsem si představovala, jak by zněla na mém milovaném nástroji. Skoro jsem měla pocit, že to je harfová skladba, už od počátku, a proto jsem nemohla ji pochopitelně ani na mém CD vynechat. Skladba se skládá ze tří tématických částí. První se jmenuje V poledne, druhá Hra dětí a třetí Večerní nálada. Teď si poslechněte tu první a druhou, V poledne, kde se prolíná nejen klidný čas a velké napětí, ale pak Hru dětí, která ve mně pokaždé evokuje jistou dětskou letní venkovskou hašteřivost, kterou snad autor sám chtěl tím vyjádřit.

Ale pochopitelně je také potřeba mít představu, jak program na nahrávku sestavit. Když k takovému okamžiku sestavování dramaturgie všech skladeb došlo při vzniku mého CD, přišlo se na nešťastnou skutečnost, že délka všech skladeb dohromady je jen pár minut přes jednu hodinu, přestože CD dokáže obsáhnout délku až 75 minut. Hned opět přicházely nápady a různé možnosti skladeb, jaké bych měla do programu ještě zařadit, a tak vznikl nápad upravit pro harfu nejznámější větu z novosvětské symfonie Antonína Dvořáka Largo. A přesně díky tomu také tato úprava vznikla a je na CD uplatněna. A za to jsem nakonec moc ráda.

Není snad skladba, která by se víc spojila s harfou, než je Vltava. Já se nad tím tedy vždy tak trochu podivuji, protože vlastně Vltava v originální verzi pro orchestr nemá vůbec podstatnou roli. Ale naopak flétny jsou ty, které proudy Vltavy rozezní. Přesto mnoho lidí při vyslovení názvu Vltava si harfu vybaví. Možná je to také tím, že jsem měla tu čest hrát na významném benefičním koncertu České filharmonie během pandemie, který byl vysílán Českou televizí v přímém přenosu z Dvořákovy síně Rudolfína jako první koncert bez publika. Byl to sice nesmírně smutný, ale zároveň silný okamžik, na který nikdo nezapomene. A tam jsem právě já v modrých šatech a modrou rouškou hrála Vltavu pro solo harfu. Ovšem nehrála jsem verzi, kterou jsem pak natočila, ale úpravu Hanuše Trnečka, významného českého harfisty, klavíristy, dirigenta, skladatele, současníka Smetany, který se proslavil i jako vynikající pedagog Pražské konzervatoře. Vzhledem k tomu, že tato Trnečková úprava mě provázela od dětství, protože to byla skladba, kterou moje maminka hrála na všech svých solových koncertech, nikdy jsem si nepředstavovala, že bych mohla mamince v interpretaci této skladby konkurovat a převzít ji i do mého repertoáru. Jenže jednou mě oslovil český konzul v Hongkongu, zda bych nemohla přiletět a zahrát Vltavu v rámci oslav českého státního svátku 28. října a už bylo vše dané. Měla jsem tedy motivaci si maminčinu skladbu naučit i s maminčiným svolením a od té doby jsem ji i já začala uplatňovat na svých koncertech. Trnečková úprava ale neobsahuje všechny části originální Vltavy. A moje maminka si tolik přála, abych jednou tuto skladbu upravila já tak, aby byla více podobná orchestrální verzi. A tak jsem mojí mamince chtěla její přání splnit. Bohužel se ale ona mojí verze nedožila. Touto poslední ukázkou bych se s vámi ráda rozloučila a poděkovala, že jste byli s námi, se mnou a mým CD Má vlast, které se natočila s láskou a pokorou, že mohu vykonávat tak nádherné povolání, jako je harfa.

Poslouchali jsme výběr skladeb českých skladatelů z alba Má vlast v úpravě a podání harfistky a profesorky Jany Bouškové, která nás průvodním slovem doprovodila až k dílu samotném. Další koncertino nás čeká v neděli v 15 hodin a setkáme se s Leošem Janáčkem a jeho Otčenášem a věčným evangeliem.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

S druhou hodinou raní se na Rádiu 7 dostaneme do historie, do života předního českého tenisty a kazatele Miloše Šolce. Knížku Jak život šel otevíráme ve čtvrt na tři. Dobrý poslech, Rádia 7 přeje Pavel Kohl.